Kitty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich siklek. Snad se chtěl modlit.

snad tu schází, snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč bych

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dnes se zase rozloučíme s jedním pochoutkovým rokem, ale otevřeme dveře do toho dalšího. Čeká nás totiž vzpomínka na nejlepší recept roku 2022. Sladký recept, protože tehdy to byl pochoutkový rok na sladko. Své cukrářské umění předvede dnes vůbec poprvé před veřejností kuchař Ivan Vorochodský. Tak mu držme palce, až bude péct kunštátský zámecký perník od Marie Šafářové. Kromě toho si dnes povíme zajímavosti o muškátovém oříšku, chutích, které miluje režisér Zdeněk Troška, a poradíme, co s posledním soustem na talíři. Jo a nebude chybět ani soutěž o naši knižní kuchařku Sladké Česko. Tak hezký poslech stále probíhajících oslav našeho pořadu přeje Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
1: A nezapomeneme ani na něco dobrého k pití s Karlem Gottem.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v předsíni a nakukuju. Je tu někde Ivan? Ahoj, Ivane, ahoj.
1: Nazdar, že jsem prsk, člověče.
0: Pochodkový rok, ten slibovaný recept od Marie Šafářové, z Poličky.
1: Já jsem úplně konsternován. Jsem takový zámecký, ale podomek teď v téhle chvíli. Nejsem ani kuchařů pomocník nebo cukrářů, protože já nepeču. Já prostě...
0: To je výzva.
1: No a pro mě to je, já jsem to už když jsi říkal, ty jsi prostě rozhodl, že mě vyzkoušíš a já fakt nepeču, já jsem v životě upek jako dvě bábovky a jeden koláč, tak je to moc teda a... Peču, když je nějaká soutěž, dělal jsem, máme takovou tady sousedskou partu kamarádů a děláme jednou za půl roku, děláme takovou kuchařskou soutěž, vždycky je téma nějaký daný, a třeba držpati bylo, to byla držková španělá k tiramisu, jo, a teď naposled byla brarabu, a to byla bramborová polívka, ragu zvěřinový a buchtičky. A to jsem Patrikovi, to se přiznám posluchači, Patrikovi jsem velmi poníženě volal a psal a chtěl jsem jeho recept na jeho úžasný buchtičky ze Šodo, který jsem chutnal od něj. To byly takový malinkatý buchtičky, který byly plněný tvarohem a bylo to úžasný. Patrik mi dal recept, já jsem ty buchtičky udělal, povedli se mi ty buchtičky. Buchtičky byly exkluzivní. No a prohrál jsem to normálně, protože ty kreténi, že jo, když to řeknu, konzervativní, řekli, že buchtičky že ono nejsou plněný a normálně mi dali na poslední místo, jakože. Přitom to všem chutnalo, že?
0: Tak jim zkáž, že jsou sami teda hloupí, protože Šodo je z vína a tohle je vanilkový krém.
1: No,
0: takže vlastně to sami taky dělají špatně.
1: Taky to dělají špatně, no, přesně.
0: Takže si měl vyhrát. My dnes budeme dělat recept tedy podle Marie Šafářové, kunštátský zámecký perník. Ivan, kdy naposledy byl v cukrárně?
1: No člověče, cukrárn, jako dřív nikdy skoro, já jsem vůbec do cukrárny nechodil a nepotřeboval jsem sladký. Teď mám takový, že tu a tam mě popadne třeba úplně obsedantní chuť třeba na větrník, jako jo. Ale to je třeba jedno za půl roku, tak musím jít a koupit si dobrý větrník, jo. Ale abych si šel sednout do cukrárny na zákusek a na kávičku, to člověče...
0: Jakýž větrník, to je taky takový stejně jako chlebíček, tak dost jako nepolapitelné jídlo.
1: No, chlebíček je polapitelný, když je chlebíček dobře udělaný. Ale větrník jíst normálně do toho musíš zabořit tu vidličku a všechny ty vrstvy musíš najednou dát do pusy. Jako, že?
0: To tak jako celý
1: no, rozmačká. Se to rozmačká, no to nevadí, tak si to esteticky upravíš, ale no tak, ale prostě větrník je větrník. Jako, že? Radši větrník než hamburgera.
0: Jeden stačí.
1: No jo, to stačí. Mně stačí se dát si, já miluji tady, chodíme ke kamarádovi, Míša Vnuk, tady takový hradecký kuchař výborný, a ten má mini větrníčky vždycky, jo. A to je na dvě vidličky, prostě úplně, to jsou takový malý větrníčky a to tam vdechneš prostě po té kávě a je to přesně tak akorát, co já potřebuji, jako jo. Že dáš si chuť to větrníčko, jak to máš chuť a stačí. Nezmrtvíš se tím.
0: Ani nekoušeš, jenom vdechneš.
1: Tak.
0: Tak třeba tak podobně dopadne dnešní recept. Těšte se na to už za malou chvíli. Začínáme s Ivanem Vodochodským.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským. Prý.

ave se me ne zdá. Že chtěl bych jinam jít.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Po písni se tedy vrháme na ten slibovaný recept od Marie Šafářové. Z poličky dělala zámecký kunštátský perník. Historický recept je to takový jako plněný perník sušeným ovocem a povidly. Bude to dělat Ivan Vodochodský, valí oči.
2: Mimochodem teda, ty jsi slíbil, Patriku, jsem ti volal zděšený, co jsi mi to poslal, jako že nepeču, jak jsi mi řekl, že přiložíš ruce k dílu. Takže ano. Já jsem na tebe zvědavý, protože celá to těsto jsem zkoušel už včera. Paní Marie, pokud nás posloucháte, prosím vás, pomoc, řekněte mi, proč se mě to sypalo, ono to nedrželo pohromadě. No uvidíme, dáme si druhý pokus a třeba se nám to povede dneska. Nezměnil jsem vůbec ničehož, možná jsem dal trošku víc rumu potom do toho, ale uvidíme, no ale budu se snažit zachovat to, co nám paní Marie prostě předepsala.
1: Držte nám palce. Suroviny, které jsou potřeba, vyjmenujeme?
2: No tak je tam na těsto potřebujeme 300 gramů hladké mouky a 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Pak potřebujeme do toho těsta dáme takovou směs ze 40 gramů másla, 2 lžic mléka, 2 lžic medu. Přidáme lžičku strouhaný pomerančový kůry a 0,5 lžičky citronové kůry. Kapku rumu, že jo. No a pak tam samozřejmě dáme kvejce. A je tam potřeba kořenící směs, kterou si utlučete, a je tam 15 řebíčků, 4 kuličky nového koření, vrchovatá lžička mletý z kořice a toť vše. To rozemlete.
1: A na náplň jenom v rychlosti, co je potřeba za suroviny?
2: Tak na náplň jsou moje oblíbená povidla, 400 gramů, sušené fíky, asi 6 kousků, 12 kusů vlašských ořechů, na které mám alergii, a 8 sušených švestek. Takže, a potom potřebujeme jedno vejce na pomazání a cukr na posypání a sádu na vymazání plechu. Tak Patriku, pojďme do toho.
0: Pochoutkový rok.
1: Tak sypeme do robota, co o tu mouku?
2: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Šubotám. No, promícháme. Tak, teď dáme koření. Jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření, vrchovatou. Tak. To je spíš taková lžíce. A zase promícháme. A teď jdeme ke sporáku.
1: Máme rendlík, v něm máslo, to rozpustíme.
2: 42,5 gramu másla, rovnou tam přidáme mléko k tomu, 2 lžičky mléka, 2 lžičky medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť, když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
1: Pak to teda necháme schladnout.
2: Máme to prochladnout.
1: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jedno.
2: Tak vajíčko, aby jsem neriskoval, že se mi vajíčko srazí po přidání k té, doufám, za chvilku prochladlý směsi másla, mléka, medu. Já nemám tuzemák, takže tam dám rum originál a myslím, že tím nezeskazím. Dám lžíci.
1: To je směsi másla, medu.
2: Kůr citronový, pomerančový a mlíka. Tak, já myslím, že to je prochladlý už dost. Pravíme do směsi. No, uvidíme.
1: No, ono to tak jako zdrobenkovatí.
2: No,
1: a pak to bude chtít na tom vále scelit rukama.
2: No a to právě čeká. A tebe už na to.
1: Dobře, ano, dej to sem. Dej to sem, vyklop.
2: No a teď tady z té drobenky udělej těsto.
1: Půjde. Já myslím, že to půjde. My tě to naučíme. Hezky, stlačit rukama k sobě, ovál. Ze strany rozválet to, ono se to v chvíli bude podávat, bude to.
2: Aby mě Brtiška nebo Maršálek vyrazil jak skina, vole. To je úplně něco jiného, než bylo to včerejší.
1: Stačí, aby přijel rozehnal, ale to jde, no. Jsem vnes tu lásku k tomu těstu.
2: Člověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě.
1: No, perfektní.
2: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
1: Až to hezčí než paní Šafářová.
2: Fakt.
1: A mělo by to být tak přes noc z lednici, nebo druhý den to zpracovat, že ono se to propojí, ten lepek začne pracovat.
2: No tak jako přineseme z lednice to těsto, které jsem dal včera, a uvidíme poznej rozdíl, jo?
1: Teď už jsme si to den odpočinuté těsto rozdělili na poloviny a musíme z každé té poloviny udělat placku velikosti nějakého, řekněme, menšího plechu. A musí být tenká, protože kouzlo v tomho desertu je v tom, že tenhle perník má tenoučké vrstvy těsta a mezi tím je docela dost náplně.
2: Fakt.
1: Teď tomu musíme jenom dát ten obdélníkový tvar.
2: Patriku.
1: Chceš, mám valet?
2: Že tuhle věc, kterou já nenávidím, budeš dát ty. Vážení posluchači, jsme právě svědky historické chvilky, kdy Patrik rozehnal ukazuje, že opravdu něco umí i rukama. Celá léta se živí za mikrofonem, ale on umí přiložit ruku k dílu a jde mu to. Má krásné, jemné, vláčné pohyby. Je vidět, že už se něco naválel toho v životě. Takhle, obdelník z toho stále neleze, ale nevadí. Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměru. To znamená, to je nevím, 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Klidně to přesáhně, protože okraje co? Ukrojíme.
1: Můžu, jo?
2: Dobře, můžeš. Zkusíme to přenést do toho pekáčku. No, tak tam musíme to nanést ty.
1: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. 400 gramů povidel. Kelímek celý. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou mrnky na proužky, fíky sušené na proužky. Máme tu švestky.
2: Vlašáky.
1: Můžete přidat cokoliv, třeba i rozinky, možná i brusinky, cokoliv by se tam hodilo.
2: Patriku, ty jsi ztratil drahocenný čas mezi tím, co tady mistrkáš mikrofon.
1: Já jsem mohl válet, víš. Ne se válet, ale si válet. Stejným způsobem, jako jsme předtím tu spodní placku z těsta vyválili, to uděláme to samé a pak tím zakryjeme vlastně vrstvu toho sušeného ovoce z povidly a musíme to ještě propíchat vidličkou, aby mohl unikat vzducha vlhkost z té náplně vlastně. Ano.
2: Takže co nejdřív vidlička propíchat, pak vajíčko, jo? Asi jo, že jo.
1: Co to máš za mini šmrdolátko?
2: To je metlinka.
1: Jednovaječná, jo?
2: Člověče, já do toho vajíčka.
1: Já dám ještě alkohol.
2: Já tam dám ještě kapku rumu. Žička rumu. On se toho hezky vtucne. Vpije.
1: Pomašlujeme rozšlehaným vejcem s trochou rumu, pak posypeme lehce hrubým cukrem, třtinovým. Do trouby, na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: 170 stupňů, necháme 35 minut a uvidíme, co se stane.
1: Pečte teď. První cukrářský kurz Ivana Vodochodského skončil úspěšně, je nakrájený na talíři, vypadá to hezky, krásně se ti povedly vrstvy, chválím.
2: No a Patriku, čekal jsem, že mi trošku víc pomůžeš samozřejmě ze svojí praxí a zkušeností. I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo 5 dní aspoň, a on to sebe nasákne, tu marmeládu, ty fíky, ty švestky, tak to bude geniální. On mi tady sněd celý ten ukrojený kousek, Patrik, no vidíš to. Takže okrojek, výborný, ne? To až se namočí pěkně, až se to pěkně jako prohnete chutě, tak to bude. Není to suchý, není to dusivý, což je dobrý.
1: Není. No.
2: Dobrý.
1: Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný. Ne, opravdu jako, a ty jsi to narval hodně tím sušeným ovocem, takže v tom povědlí se to utopilo.
2: Přesně, jo, je tam toho hodně.
1: Děkujeme paní Šafářové pro dnešek i Ivanu Vodochodskému.
2: Kolikně si, neboj se, pohodě, já se rozloučím na tebe. Ano, paní Šafářová, vám pěkně děkuju, že jste mi na sklonku života ukázala, jak se má péci. Dám to ještě ochutnat manželce a uvidíme, když to uspěje, tak hold, každou neděli si přistanu a budu péci perník. Zámecký, tak.
1: Recept máš už teď na webu pochoutkovirok.cz i s fotografiemi slušivými. A pozor, je tam i ten původní recept pro srovnání dva vedle sebe i na fotografiích. A tenhle recept bude bojovat i o ten titul Recept desetiletí ve sladkém. Tak ty jsi jeho ambasadorem v tomto roce. Přeju úspěchy tobě tím pádem.
2: Jakožto ambasador s tím souhlasím a prosím vás, hlasujte pro tento recept. Dobrou chuť.
1: Na konci roku na to dojde, až vyčerpáme všechny výherní recepty z posledních 9 let, jejich dohromady 36. Dnes to bylo tedy první místo roku 2022 a příště se vydáme už do roku 2023 za tím vítězem u posluchačů a připravovat houbové krokety bude Naďa Konvalinková.
2: Je, to bych si dal houbový krokety, já to mám rád, všechno, co je s houbama, miluju, že jo. Tak Naďo, doufám, že to neskazíš. Naďa, ne, ona je výborná kuchařka, výborná.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Narozeninový pochoutkový rok, tedy jeho 10. ročník, pokračuje dál. Muškátový oříšek patří do české kuchyně. Hospodyně si ho zamilovali a nebojí se ho dát do mnoha jídel. Pro svou cenu se ale muškátové oříšky kdysi v době našich prababiček dokonce padělaly. Falešné muškátové oříšky se vyráběly lisováním těsta z mouky, hlíny a mletých jader muškátových do vhodných forem. Takové padělané se snadno poznají podle toho, že na průřezu jsou stejnorodé a ve vroucí vodě změknou. Jiné falšování spočívalo v tom, že se v červivých zacpávaly dírky hlinkou, moukou nebo tukem. A to se zase poznalo po opláchnutí nebo když se oříšek rozříznul. Ale teď už nám o tom pravém muškátovém oříšku lecos prozradí v pochoutkovém roce Blanka Malá.
1: Známe ho velice dobře, ať už jde o ryby, světlé omáčky, anebo cukroví. Jaký je rozdíl mezi muškátovým květem a oříškem, nám vysvětlí Jiří Pirner, správce bylinkové zahrady na Kuksu.
2: On to vlastně není muškátový oříšek, je to pecka z plodu muškátovníku Myristica fragrans. Je to v podstatě plod, který je velikosti asi tak jako meruňky nebo broskve, má takovou barvu a uvnitř se nachází pecka, která je obalena takovým míškem, který když se sloupne, tak to je vlastně takový ten nepravý květ. Ten je červený, má takových asi 15 až 18 takových svazků, které se strhnou a suší se. Z toho pak vzniká ten nepravý název muškátový květ a ta pecka a uvnitř to jádro, tak to je ten muškátový oříšek vlastně.
1: Roste na Moltských ostrovech a k nám se dostal pomocí mořeplavců.
2: Protože nebylo o něm ponětí ani v Egyptě, ani ve Starém Římě, ani v Řecku. Posléze, když mořeplavec Vasco de Gama proplouval právě tím arabským a indickým oceánem, tak se podařilo dopravit plody nebo respektive sazenice na další ostrovy, kde se pěstoval. Celý plod se vlastně v té domovině využívá, oni to konzumují, ta tvrdá slupka nebo pecka nikoliv, ale ten míšek, ten se používá taky jako koření, ale dokonce v domovině z něj vyrábějí marmelády, velice chutné.
1: Sběr muškátových oříšků probíhá po celý rok. Zralé plody se srážejí, vydělá se z nich míšek i oříšek a ty se nechávají sušit na slunci. Sušený květ se obvykle mele na prášek. Význam má nejen potravinářský, ale také léčebný.
2: Působí velice dobře, zejména na spánek, protože podporuje tvorbu serotoninu, takže je dobré tu malou dávku, to znamená na špičku nože, použít před spaním anebo během dne. Při předávkování, to znamená, že ta dávka je více jak 25 až 30 gramů pro dospělého člověka, může způsobit psychické potíže. Vzhledem k tomu, že účinná látka myristicin působí na hladké svalstvo, tak by mohlo dojít k zástavě srdce.
1: Hojně je využíván i v italské kuchyni, jak nám potvrzuje italský kuchař Claudio.
3: Nejvíc my používáme, aby uděláme bešamela. To se používá potom na různý druhý jídla, tak a je základ. A to přinese takovou kuť, který na jiný jídla nenajdeme. Výrazný, ale jemný.
1: A jak jsme na tom s jeho používáním v české kuchyni?
4: Používám velice ráda. Mám ho standardně v kuchyňské lince. Nejlíp do polívek, do knedlíčku.
5: Pokud vařím brokolicovou nebo květákovou polívku, tak vždy.
1: A jak nejlépe uchovávat muškátový oříšek? V celku a v uzavřených nádobách. A když ho nastrouháte, tak je lépe ho hned spotřebovávat, protože ztrácí velmi rychle účinné látky.
0: Jak nakládat s muškátovým oříškem i o jeho historii se samozřejmě dočtete a ve fotografiích si to můžete prohlédnout na stránkách pochoutkovýrok.cz. A u mikrofonu za chvíli přivítáme v pořadu režiséra Zdeňka Trošku.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pro posluchače Pochoutek teď máme v našem pořadu milé hosty, jednak tradičně Naďu Konvalinkovou.
1: Ano, dobrý den.
0: A koho ještě?
1: A našeho milovaného Zdeňka Trošku. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den všem posluchačům.
0: Ano. Zdeňku, a jste ten typ, co kvůli jídlu vydrží dlouho do noci, anebo si i kvůli jídlu třeba i rád přivstane, nebo ne?
2: Tak já jsem ranní pták, já jsem třeba dneska stával už 3:30. 3:38 jsem se probudil, ale já jsem takový ten, že jak otevřu oči, tak vyskočím oběma nohama z postele a už mám nejvíc energie. Udělám nejvíc práce. Nedávno kolegyně volala, bylo 8:45 a já měl zdroje něco pusem, nějaký rajče nebo něco takového. Říká, je, promiň, já tě ruším u snídaně. Já říká, ne, já už obědvám.
1: Vlastně připomeň, já jsem dneska v půl čtvrtý, kde prv usínala, protože jsme přijeli z Kopřivnice u Vyškova zácpa hodinu a půl, takže až ve 3 hodiny jsem šla do postele.
2: No, já nemůžu. No. Já jak bych jednu noc ponocoval, tak to musím naspat 3 noci potom. Já jsem už opravdu teda starý pán, jo. Samozřejmě.
0: Co lepšího dělávali vaši sousedi a sousedky třeba k jídlu než maminka nebo babička? Dalo by se něco takového najít?
2: Víte, na té vesnici všechna jídla v podstatě se byla podobná, protože všichni vařili stejně z toho mála, co bylo k mání, co dál dům nebo zahrada a tak a pole. Tak samozřejmě, že třeba jedno jídlo se dělalo ve všech chalupách, ale někde hodili tam víc tohodle toho, někde při tohodle a tak dále a tak dále. Takže v podstatě, když bylo takový kyselo, který byl všude stejný, ale tady třeba teta dala víc hub, tady třeba nedala, já nevím, kopr, protože pan táta neměl rád třeba a tak dále. Takže v podstatě ta jídla byla stejná, jak říkám, akorát, že trucha, vždycky trošičku chutná, ale někde malinko jinak, podle toho, co doma bylo nebo nebylo. Já to řeknu na rovinu, když nemáte kmín ve špajzce, no, tak ho tam nemůžete dát a on to chutná taky tak.
0: Nosilo se na ochutnání mezi sousedy?
2: Ale jo, a to se dodělá do dneska. To se dělá do dneska, přijde jedna sestřenice, druhá tetička, tohle to jsou tetka, ale holka, naše holka přinesla ten recept, tak ho udělali ochutnej, dobrý, tak se dá recept, a už se to dělá, zase sousedka, dělala jsem buchty, dělala jsem topinky, moje sousedka Věruška Kašáková, je vynikající kuchařka a teda jako pekařka, teda to je úžasného něco, a ona třeba, oni mají doma ještě kamínka, tak na těch kamínkách dělá topinky. Na těch plátech, babičky na těch plátech. A to je úplně jiná chuť, než když to děláš potom na té pánvice.
1: No jasně, a bramborový plátky na těch tále dělá moje babička.
2: Čím víc těch černých bublin na tom bylo, tak bylo lepší.
1: A pak se to potřebuje buď čvestkovým a podle, nebo jenom sádlem se
2: to
1: potřebuje.
2: Já v životě žádný jídlo neodmítnu. Jedině ten kozí sejra nebo škraloup, to nemůžu, ale to bych pustil moč i trost, kdyby toho polknul okamžitě. Ale jinak, jako já, opravdu, to je taková hra, dost to jídlo. Paní doktorka se na mě zlobí, křičela na mě, že musím aspoň 10 kilo zhubnout. Jak? Já pak tak mě dejte nějaký prášky na nechuté.
1: Prosím tě, teď jsem byla u jedné masérky a právě, že taky ten pas mě nějak nabil, tak mě řekla, že docela rychlá dieta je. První den 1 pytlík vařené rýže v pytlíku, druhý den 2, třetí den 3, čtvrtý den 4 a pátý den 5. A když to chceš prodloužit, tak zase zpátky. Ale prej schodila 5 kilo, ale úžasně během těch.
2: A jenom tohle to jedla?
1: Ne, můžeš k tomu. Ovoce třeba podusit si dopoledne v tom jablíčku, ale bez tuku. A odpoledne přidat zeleninu.
2: A šestý den máš šikmý oči, jo.
3: Pět pytlíků na
2: něm.
1: Já jsem na to zvědavá sama, jestli to s ním, no, ale pokusím se, tak 5 kilo dole je zase zádračná představa. No,
2: dá chodit do brokovnice, viď? Čínský broky. Ne. Já mám rejži strašně rád, pravda. Ale že bych jen pátek 5 pytlíků rejže, přátel, tak jako opravdu. Já jsem byl jednou srandu, ale tohle to zda. Tak mi paní Macerce sama pala teď? Říká, nevím.
1: Správně.
0: Hotovo, 20. Rozloučíme se v tuto chvíli tady se Zdeňkem Troškou. Děkuju moc a ať brzy narazíte na nějaké dobré jídlo.
2: No to bude za chviličku, jak chcete.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok pokračuje a já jsem rád, že posloucháte. Čeká nás rada z etikety, tedy povídání s mistrem bontonu Ladislavem Špačkem, bývalým tiskovým mluvčím Václava Havla. Ví o stolování hodně. Tedy i co dělat třeba s tím posledním soustem na talíři. Můžeme si dovolit nechat na talíři nějaký zbytek jídla?
1: Někdy se stane, že nám na talíři nějaké sousto zůstane. Není to žádná pohroma. Dokonce, když sedím na večeři s klientem a poslední sousto nechám na talíři, tak co tím vlastně říkám tomu svému protějšku? Pohleďte, konverzace s vámi je pro mě důležitější než to jídlo. Já tu nejsem proto, aby se nabouchal. Já tady jsem kvůli vám, abych si s vámi vyprávěl. Proto jsem nestihl sníst úplně všechno. Takže klidně můžeme podechat sousto na talíři. Rozhodně bychom to neměli ovšem dělat u tchýně při nedělním obědě. Tam bychom si měli dát pozor na to, abychom snědli úplně všechno a případně si ještě požádali o přídavek. Tchýně bude potěšena.
0: Přesto, když zůstane z toho důvodu, o kterém jste mluvil na začátku, sousto na talíři, máme ho přehnout k nějaké straně, nějak s ním manipulovat, aby bylo jasno, že jsme skončili a esteticky to vypadalo?
1: Ano, to je ještě dobrá připomínka, že když končíme příslušný chod, vždycky musíme na talíři tak trochu uklidit. Nikdy tam nenecháme takový ten nepořádek, který při té konzumaci zcela přirozeně vznikl, tomu se neubráníme. Ale teď bychom měli shrnout přílohy a případně zbytek masa k okraji talíře. Měli bychom také otřít vidličku a nůž o sebe, aby na ní nezůstaly hroudy bramborové kaše a podobně, a potom to přikrýt papírovým ubrouskem, máme-li, a nebo příbor složit správně, to znamená paralelně vedle sebe, vidlička vlevo, nůž vpravo, ostřím k vidličce a tím vydáme obsluze signál, skončili jsme tento chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla, slaví 10. narozeniny.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

vracíš do dětství. Máš tu, co si budem lhát, i špunt, i drát, a skrýváš nám to hloubí.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

Doufám, že už jste zaznamenali, že náš pořad má i v tomto roce další novou kuchařku, ale to vůbec největší, kterou jsme kdy vydali. Navíc obsahuje jenom sladké recepty. Zjistili jsme totiž, že ty mají největší úspěch a u sladkých receptů občas uhnete ze své tradiční cesty a vyzkoušíte je. Máte tu touhu si vyměňovat recepty mezi sebou. Tak ty, které jsme odvysílali, i ty, které ještě nikdy v žádné kuchařce nevyšly, máte všechny pěkně pohromadě v knižním titulu s názvem Sladké Česko. Dohromady 170 receptů i od našich porotců. Tuhle kuchařku vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat si můžete jak přes stránky pochoutkovýrok.cz, tak i ve všední dny v pracovní době přes telefonní číslo 724 819 319. U každého receptu fotografie, seznam surovin a přesný podrobný popis, aby se vám to povedlo. Nic nefalšujeme, nic nezatajujeme, naše recepty fungují. Objednat si kuchařku Sladké Česko můžete tedy přes telefon 724 819 319. A taky o ní hrajeme v naší soutěži. Minule jsem se ptal, čím Vojtěch Vrtiška naplnil upečené ořechové trubičky. Byla to pařížská šlehačka. A věděli to. Marcela Blašková z Chlumu, Jiřina Neuhybelová z Plzně a Josef Klonfar z Ražic. Tahle fanfára tedy byla pro tři vítěze, kterým poputují každému po jednom vydání Sladkého Česka. Další tři kuchařky už jsou nachystány. A teď se ptám, co přidal dnes Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu? Za A sušené meruňky nebo za B pistácie? Co tam přidal Ivan Vodochodský do zámeckého perníku podle svého, nově? Pokud si myslíte, že to byly sušené meruňky, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský přidal do zámeckého perníku nově podle svého pistácie, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Nespěchejte. Máte čas až do půlnoci z úterý na středu. Navíc otázku i pravidla si připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz a rozluštění, jak to dopadlo, pak očekávejte v příštím vydání pochoutkového roku. Taková je naše soutěž. Držím vám palce a jinak se mějte krásně, hezké léto plné chutí a nezapomeňte na pochoutkový rok. My pro vás rádi vysíláme a vybíráme zajímavosti z gastronomie. Pro dnešek se loučí a hezký poslech dalších pořadů přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady na jihovýchodní Moravu, konkrétně na Slovácko, kde se hned ve čtyřech místech udržel tajemný letniční obřad, v němž hrají hlavní roli mladí muži a koně. Říká se mu jízda králů a Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova jsou místa, kde se jezdí dodnes. A protože jde o rituál, který nemá ve světě obdoby, přinesl nám v roce 2011 další zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Kontinuálně, bez přerušení a každoročně se koná jízda králů o poslední květnové neděli pouze ve Vlčnově. A právě tam se dnes spolu vypravíme.
2: Vlčnov,

0: ale ještě dřív, než do Vlčnova přes Brno, Uherské Hradiště a Uherský Brod dorazíme, musíme se zastavit ještě v Jihomoravské Strážnici, v Národním ústavu lidové kultury, který má naše nehmotné dědictví na seznamu UNESCO v gesci. Nejdřív si totiž musíme s jeho ředitelem Martinem Šimšou vysvětlit, co je jízda králů vlastně za rituál, proč v něm hraje hlavní roli malý chlapec, takzvaný král, který je navíc převlečený do ženského kroje, a proč po celou dobu jízdy musí zůstat němý, ač jeho družina je velmi hlasná.
1: Pokud chceme se dozvědět, co je v jádru jízdy králů, je třeba podniknout takové pátrání ve všech nejrůznějších z víc

0: celého toho cyklu májovo-letničního, protože tyto věci spolu bezprostředně souvisí. Jednak ten májový cyklus, který se váže na stavbu májí a kácení májí, vždycky vyvolával potřebu zvolit si předáka mládeže. U nás asi už od středověku si tady tuto vlastně funkci uzurpovala mužská mládež, která se v tom letničním zvykosloví prosadila na úkor děvčat. A ta volba toho představeného nejčastěji označovaného jako stárek, první mládenec, první řádník, někde i král, byla vždycky spojená s předvedením síly toho nej, co ten mladý muž může poskytnout. A v regionech, kde se chovali koně, tak měli i podobu jízdy závodu na koních. A to je jeden ten moment, který v té jízdě králů je pevně zakořeněn, to znamená závod o to, kdo dojede první, kdo první strhne věnec, kdo první strhne kroužek, kdo bude prostě králem těchto letničních svátků. Máme ho doložené v této podobě na různých místech České republiky a dokonce na jihovýchodní Moravě jízdě králů, jak ji máme popsanou na konci 19. století, se zachovává moment takzvaného rozjezdu. Většinou při výjezdu té družiny z vesnice se řekne určité magické slovo a jede se. Konec konců jedna z přípravných skic k jízdě králů od Joži Úprky vlastně zachycuje tady ten rozjezd, tu dynamiku, to všechno, co v tom je. A poté, co si vybrali mladí muži toho nejlepšího z nich, což byl vlastně ten původní letniční král, tak s ním vyjížděli na hraničky katastrů, kde potkávali stejné družiny z ostatních vesnic a zde měřili síly, který z těch králů je lepší, který je silnější. Na konci 19. století do toho vstoupila nová myšlenka, nesená trošku ziskuchtivostí té mužské mládeže, která toužila ty svátky prožít plnohodnotně, včetně dostatku jídla a pití, hlavně alkoholu. A toho svého představitele už nevolila ze svého středu, i když tam samozřejmě neformálně dál byl jeden, který to všechno vedl, ale za toho krále si vyprosila od sedláků, hlavně od bohatých sedláků, nějakého syna, pokud možno ještě nezletilého, který nebude mít žádné vlastní nápady, a toho potom na ty hraničky přivezla. My tu situaci máme velice pěkně zachycenou přímo z Vlčnova, kde v jedné z povídek, která se jmenuje Dívčí půček, ten hlavní hrdina právě tímto způsobem je vyvolen, protože ještě neměl frajárku, je jako čistý, je vyvolen za toho jezdce, ale je už dospělý, je mu kolem 20 let, a takhle jede na ty hraničky, kde se potkává s králem z jiné obce, což je ten nedospělý chlapec, a on tam záměrně říká: s tebou já mám soutěžit, načež byli dva pobočníci a to byli ti jeho partneři, s těma on soutěžil. A vlastně pokud připustíme, že ten nedospělý mladý král není žádný prastarý archetyp, ale je to naopak novinka, tak nám vlastně dává smysl i to, že nemluví, co by taky říkal děcko mezi dospělýma chlapama. Proto má tu růžu v pusi, ať se soustředí na to, ať udrží růži a ostatní nechá na těch ostatních. Konec konců, co si budeme povídat, dodnes si vlčnovská chasa sama určuje krále a volí takového krále, jehož rodiče nehledí na korunu. A to vám potvrdí každý z Vlčnova, že mít doma krála je sice velká čest, ale ne zrovna laciná čest.
1: A tím se loučíme s historikem Martinem Šimšou a míříme do Vlčnova, přímo do královské rodiny, abychom zjistili, jak to tedy ve skutečnosti je. Královská rodina Dacíkových je letos zcela výjimečná. Nejen, že králem byl před 30 lety otec rodiny a loni byl králem jeho starší syn. Letos se stal králem syn mladší a co víc, i dědeček i pradědeček obou chlapců byli kdysi vlčnovskými králi.

0: Jsme v nejdůležitějším domě v celém Vlčnově, protože který dům by mohl být důležitější než ten, ve kterém bydlí král. My jsme u Dacíkových. Přivítala nás tady maminka Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máme tady tatínka Marka. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám přeju.
0: A máme tady také synečky staršího Františka.
3: Dobrý den.
0: A mladšího Marka.
4: Dobrý den.
0: No a měla bych také říci, že Marek je letošní král, ale není u tohoto stolu král jediný, protože také tatínek je král a také František je král. Ale já bych právě začala tatínkem. Vy máte letos také výročí, že je to 30 let od doby, kdy jste jel v té družině. Tak jak se jízda králu proměnila podle vašeho názoru?
2: To je velká a složitá otázka, protože před 30 lety jsem měl 10 let a úplně jsem to vnímal jako král, jinak než teď jako otec krále, protože teď na těch bedrech mám tu zodpovědnost, že vlastně ten syn musí opravdu zvládnout to jízdu králu. A já jsem byl hodně nervózní, když jsem byl tím králem, protože když jsme došli v sobotu na předávání vlády, v průběhu předávání začalo pršet. Do rána pršelo a můj otec teda stával už ve 4 ráno a došli jeho kamarádi a říkali, tak co Fero, bude ta jízda, jak prší? Hoši, to musí být. A opravdu v 5 ráno přestalo pršet a můj taťka nenechal nic náhodě, protože už nechal dovést koně v sobotu večer a to bylo obrovské překvapení. Marku, pojď se mi do stoly, něco tam pro tebe mám. A tam byl kůň.
0: Tak teď se zeptáme paní Marušky. Vy jste měla také v rodině krále. Jak jste to vnímala jako holčička, dívka?
1: Král byl můj dědeček a můj pradědeček. Rozdíl tehdy byl takový, když třeba dědeček byl ještě král, tak neměli třeba ani v puse růži. Legruti, kteří jezdili, měli koše a dostávali třeba vajíčka a slaninu. Znám to jenom z vyprávění, když dědeček to vzpomínal a nebo z fotek.
0: Jak vlastně probíhá ten proces vybírání toho krále?
2: To zase můžu já rozvést, protože jsem byl taky legrůd a je to vždycky o té partii. Když jsme my roční vybírali krále, tak jsme měli schůzky a tak jsme si vytipovávali ty mladé kluky šikovné v té dědině a tak jsme potom prostě chodili za těma rodičema a ptali se, jestli nám dají svého syna za krále. Takže úplně stejným způsobem to

0: Kluci, je důležité, nebo to bych se měla zeptat spíš tebe, Františku. Pomohla ti ta fyzická kondice a to, že děláš požární sport v tom, abys to jaksi vůbec zvládl, protože ta jízda je docela dlouhá. Co je na tom nejtěžší, jak dlouho se třeba učíš jezdit na tom koni předtím?
1: Já jsem se začal učit už od nového roku a ano, strašně moc mě to pomohlo, ta kondice. Samozřejmě jsme se připravovali, všechno už hned v pátek bylo nachystané, už jsme jenom čekali vlastně na tu jízdu králu.
0: Co Marek, jaká je tvoje příprava?
2: Ještě jsou zkoušky na předávání vlády a to koně samotného jsou zkoušky. Takže se připravujeme na to koně.
0: Vy oslovujete nějaké chovatele koní, nebo jak to vlastně probíhá?
3: To je strašně složitá otázka, protože bílý koní je málo. A opravdu nám dalo zavrat, teda hlavně u Františka, najít bílého koně, který by byl schopný tu jízdu králu absolvovat. U Marka to bylo o něco jednodušší, ale koník je takový živější, ale musím poděkovat panu Konečnému z Milokošťa, že ten má koně 100% a on ty koně umí připravit. Já když jsem byl králem v 96., tak jsem měl od něho koně, potom když jsem jezdil jako legrut, měl jsem od něho koně a ty koně jsou 100%.
0: No asi není jednoduché pracovat s koněm, který musí jít v tom průvodu a navíc má na sobě to zdobení a to je otázka zase pro maminku Marii. To zdobení se vyrábí nějak hromadně, nebo vy se sejdete tady s ženami a vyrábíte ty růže. A já jsem vlastně zjistila, že je docela komplikované i to na ty koně přivázat.
4: Ono vždycky záleží na rodině, je vždycky lepší to dát nějakým těm tetičkám, babičkám, které právě tady toto dělají a jsou zkušené. Takže my jsme se obrátili na paní Kučerovou, která už tady tyto růžičky dělá x let, takže stejně nám udělala i ty růže pro dalšího krále a vždycky nějaká skupinka lidí, kteří právě tady tyto koně zdobí.

0: Františku, když byl loni králem, do jaké míry se ta tvoje očekávání naplnila? Na co se těšil, čeho se zbál a co jsi třeba mohl poradit tady Markovi?
1: Tak já začnu od toho naplnění. Maximálně jsem si to užil. Samozřejmě jsem se bál, aby se kůň nesplašil, aby Legrutům to taky dobře dopadlo. Naplnilo se to, surát. A Markovi jsem předal, aby se nebál a hlavně, ať si užije a dívá se, kochá se.
0: Jak k tomu přistupuješ ty, Marku? Ty budeš letošním králem. Co převládá, jaký pocit? Těšíš se víc nebo máš obavy? Co je ten ústřední pocit teď?
2: Hodně se těším, ale mám trošku trému. Aby se mi nespašil kůň a hlavně, aby bylo dobré počasí.
0: Jakého máš koníka? Je to kobylka nebo hřebec nebo valášek?
2: Je to Arab a jmenuje se Sagan.
0: A vyhovujete si?
2: My se tak trochu škádlíme, dá se říct.
0: Mimochodem, co dělá ten král, když odjede tou jízdu, Františku?
1: Jde to společně s ročníkem oslavit.
0: I ty zbyl slavy?
1: Ano, ale samozřejmě jsem nepil alkohol.
0: Tak předpokládám, že Marek se také těší, že bude slavit.
2: Ano, a ještě v tom ročníku jsou družice.
0: Jako holky, s těmi budeš slavit taky?
2: Ano.
0: Co byste si nejvíc přáli v rámci jízdy králů?
1: Aby se mnou udělal chybu ve slibu, který řeknu, a ať Marek neudělá chybu a ať všechno dobře dopadne.
2: Já si přeju, aby jsem se to pořádně užil.
0: Co ty, Františko, nebudeš smutný?
1: Ne, budu hrdý na Marka.

0: Celý obřad jízdy králů začíná už v sobotu večer, kdy starý král musí předat vládu králi novému a představí se také celá jeho legrůdská družina. Matka krále si ho poté sama obleče do slavnostního ženského kroje a družině legrůdů chlapce předá. Je to velmi dojemný obřad a končí sobotní nocí. Ovšem v neděli ráno přichází to nejvíc očekávané.
1: Tak, milí posluchači, je neděle, 8:30 ráno, ale celý Vlčnov už je na nohou. Rozezněly se zvony kostela svatého Jakuba staršího, slyšíme z dálky také dechovku a teď už vidíme celou krojovanou chasu, včetně krále, kterého na ramenou přinášejí regrůti, kteří si ho sami vybrali.

0: Vážený pane starosto, dovolte, abych vám představil královskou družinu ročníku 2008 a našeho krále Marka Racíka.
1: Děkuju.
2: Dámy a pánové, milí hosté, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal zde v obřadní síni obecního úřadu ve Vlčnově. Srdečně vítám našeho nového vlčnovského krále Marka Racíka, rodiče Marii a Marka. Nemohu také opomenout minulého krále, vašeho staršího syna Františka, který tuto čest nesl v minulém roce. Zvlášť srdečně vítám chlapce a děvčata ročníku 2008. Letos vám všem bude 18 let, věk, který člověk vstupuje do dospělosti a přijímá nejen nové práva, ale i odpovědnost. Dnes tu ale stojíte především jako jízdokrálový ročník, který už navždy zůstane spojený s jednou z nejkrásnějších tradic našeho kraje. Na dnešní den nikdy nezapomenete. Budete se k němu vracet celý život a jednou o něm budete vyprávět svým dětem i vnoučatům. Jízda králů je něco výjimečného. Ne každá obec má tradici, kterou obdivují lidé z celé republiky i ze světa. My máme to štěstí, že právě tady ve Vlčnově tato tradice stále žije. Kluci, až dnes nasednete na své koně, vezmete do ruky prapory, uvědomte si, že nejedete jen sami za sebe. Reprezentujete své rodiny, svůj ročník i celý Vlčnov. Až budete projíždět ulicemi naší dědiny, vyvolávejte z plných sil a užívejte si každou chvíli. Protože právě tohle je okamžik, který člověk zažije jen jednou za život. A hlavně dobře hleďte svého krále, ať se vám ta jízda králů příliš neprodraží. Proto nyní očekávám slib, kterého dostojíte.
0: Pane starosto, já vám mám své slovo, že krále budeme stejně dobře bránit, jako naši předkové a nikomu ho nevydáme.
2: Děkuju.
3: A my tady máme starostu Petra Kašpaříka. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vysvětleme si vlastně ten proces, jak dlouho a jak vlastně tu jízdu králu připravujete a kdo je tím hlavním hybatelem celého toho rituálu, který vy udržujete kontinuálně bez jakéhokoliv přerušení.
4: Tak jízda králu vlastně, když skončí v nedělu, tak ta další se začíná připravovat už následující pondělí, protože ty přípravy jsou opravdu dlouhé, musí se dát dohromady program, musí sehnat toho nového krále. A samozřejmě je to časově náročné.
3: Mimochodem ti legruti si skutečně toho krále vybírají sami, že chodí do těch rodin, mluví s těmi rodiči. Já jsem vždycky myslela, že stačí, že se ta rodina přihlásí, tak to není.
4: Je to tak i tak. Opravdu někdy ta rodina už vysílá k tomu ročníku takové indicie, že by chtěli být, ale samozřejmě je to na těch klukách, aby si prostě vytipovali ty rodiny s těma malýma klukama a vždycky se podařilo, že toho krále si zajistili. Já si myslím, že se ještě nikdy nestalo, aby to někdo odmítl. Jsou rád, že to tak je a že ty rodiny opravdu ten vztah mají k tomu opravdu kladný a je to krásné.
3: Vy sám jste v kroji, to samozřejmě musíme říct posluchačům. Máte malé dítě, malého chlapečka, tak bude i on jezdit jednou jízdu králu?
4: Rozhodně bude, jestli bude králem, to se teprve uvidí, ale samozřejmě byl bych rád. Jsem pyšný, že mám kluka, dneska už byl v kroji a doufám, že ho vyšleme na tu jízdu králu.
3: Mohl by Vlčnov existovat bez jízdy králu, pane starosto?
4: Myslím si, že ne. Já už si to osobně nedokážu ani představit a myslím si, že ten květen, to je ten měsíc, kdy se na to všichni těšíme a ta dědina prostě žije.

0: Teď už přímo do ulice za králem a jeho družinou. Jak už jsme si řekli, král musí být němý. O to hlučnější jsou ale jeho jezdci. A takzvané vyvolávky jsou jedním z velmi zajímavých rysů jízdy králů. Vycházejí ze starodávného obyčeje, kterému se říkávalo připíjení hospodáři, a který spočíval v tom, že mladá chasa objížděla jednotlivá stavení ve vsi a hlavní vyvolavač vykřikoval více či méně vtipné hlášky o dotyčných sedlácích, za což se mu poté odvděčili. Za utržené peníze či naturálie si pak mladá chasa mohla udělat zábavu, rozuměj zaplatit si muziku a pobavit se.
1: Někdo mě pod koně hodil klacík, že letošní král je Marek Dacík. Na krála, matičko, na krála!
2: Na krála, matičko, na krála!
1: Že jdeme tuto jízdu králu, rodičům děkujem za tuto slávu. Na krála, matičko, na krála!
3: Sobemu těka palů,
4: že heta paní má pěkný klobů. Ona se na mě hezky směje, že mi do botičky něco přispěje. Na krála, matičko, na krála!
0: A toto už je skutečná jízda králu, která projíždí Vlčnovem, krásně nazdobení jezdci koně a především typické vyvolávky. No a už se k nám blíží královská družina.
5: Že tahle ta paní má výborný slamák. Ona se na mě pěkně dívá, že nějaká se ještě něco přispívá. Na krála, matičko, na krála.
6: A já to říkám zase znova, že tady jsou děvčiče z Bánova. Na krála, matičko, na krála.
7: Ten ty slečny mají černé kloboučky. Oni se nám je pěkně sněje, určitě jenom matečka přispěju.
1: V tomto nově se mají urádí, pěkně spí a v noci řádí. Na krála, matičko, na krála. Henka, ta děvčica má rozsuchané vlasy, že my jsme ročník mušovské chasy. Na krála, matičko, na krála.

0: A na úplný závěr mám pro vás ještě jednoho zajímavého hosta. Muže, který byl starostou Vlčnova právě v onom osudovém roce 2011, kdy se Jízda králů dostala na seznam UNESCO, Jana Piáčka.
1: Vy jste byl, pane Jiné, u toho velkého a slavného okamžiku. Tušili jste to, že se to povede?
2: To napětí samozřejmě bylo, protože ta událost nebyla v Paříži, bylo to na ostrově Bali, no a ten předsedající tomu velkému shromáždění těch zástupců ze všech států to takovým dřevěným kladívkem odklepl, no a v našem čase to bylo ve 4 hodiny ráno, takže já už ve 4 hodiny ráno jsem dostal první SMSku, že to bylo schváleno.
1: No a co potom člověk dělá, když se probere jako starosta obce, která má zapsán svůj rituál, svoji jízdu králů na seznamu UNESCO? Co jste dělal jako první?
2: No, dal jsem si kafe a šel jsem na hřbitov, abych tam poděkoval všem těm, kteří tam leží, protože kdyby nebylo jich a oni to nepředali svým dětem, tak žádný zápis na seznamu UNESCO by nebyl. Ten rituál se tady jezdí už tolik let. A já když vidím to nadšení těch mladých 18-letých chlapců a děvčat, já nemám obavu, že by se to nejezdilo i v příštích letech, protože ten, kdo to zažije, tak rád předá ten ohromný zážitek svým dětem i vnukům. Ty rodiny si to hrozně váží, ale především ti 18-letí chlapci a děvčata, pro ně je to jedinečný zážitek, protože oni tu jízdu králů můžou v této podobě prožít jenom jednou v životě.

0: Dnes jsme spolu pátrali po tajemném rituálu jízdy králů, který proslavil 4 slovácké obce – Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova. A také se v nich dodneška jezdí. Pokud máte rádi historii a doteky starých časů, určitě byste měli jízdu králů alespoň jednou za život vidět a prožít. Nejen kvůli záplavě překrásných krojů, vyvolávkám a lidovým písním, ale i kvůli nádherně nazdobeným koním, které při žádné jiné slavnosti v této podobě neuvidíte. Přeji vám týden plný samých úžasných objevů. Příští sobotu se naslyšenou s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Obezita druhého a třetího stupně jako vážné onemocnění. Pozvání přijala přední lékařka Česka, vedoucí centra léčby obezity interní kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, paní doktorka Dita Pichlerová, která mimo jiné napsala další knihu, a sice Gurmánkou navždy. Jsme chvíli po novém roce, kdy si lidé dávají předsevzetí. Začnu míň jíst a víc cvičit. A snaží se několik málo týdnů o intenzivní pohyb a nasazují si různé diety a že jich svět vyprodukoval desítky. My ale nebudeme mluvit o několika málo kilech navíc. Tady půjde o vážnou diagnózu, která zkracuje život. A k tomu všemu se mluví o revoluční léčbě obezity v podobě injekcí. O co vlastně jde? Budou po zemi chodit už jen štíhlí lidé? Nejsou moderní léky nadužívané? Už za chvíli v rozhovoru s přední obezitoložkou a její pacientkou, která pod lékařským dohledem zhubla přes 50 kilogramů. Vítejte u pořadu, kde hledáme cestu z nemocí. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zázračné injekce na hubnutí hýbou veřejným prostorem a lidé s nadváhou či obezitou často mají pocit, že jsou všemocné, že díky nim rychle a snadno zhubneme. Jaká je pravda? O tom budeme mluvit s vedoucí lékařkou Centra léčby obezity interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol s paní doktorkou Ditou Pichlerovou. Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení.
2: Dobrý den a děkuji pěkně za pozvání.
1: S vámi přišla také vaše pacientka Lucie, která schodila přes 50 kg své váhy a my dnes uslyšíme, jakou cestu ušla. Dobrý den, Lucie.
3: Dobrý den.
1: Paní doktorko, jak zní přesná diagnóza Lucie?
2: Teď už bych řekla, že těch diagnóz je pomálu, já bych řekla, že možná skoro žádná, ale vstupní diagnózy, ty byly četné. Obezita třetího stupně, dyslipidémie, to znamená rozlada v cholesterolovém spektru, zkrátka vyšší cholesterol, prediabetes, to znamená vyšší lačná glykémie, to znamená takový náběh na cukrovku, a jaterní steatóza, to znamená zatučení jater, které bylo vidět jak v laboratořích, tak tedy na ultrazvuku, a nesmíme zapomenout na hypertenzi, na kterou Lucie už měla léky. Čili když ke mně Lucie přišla před lety, tak vlastně to byla velmi nemocná, ač mladá žena, 5 diagnóz.
1: Kolik vám je let, Lucie?
3: V prosinci mi bylo 40.
1: Kolik jste vážila, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
3: No, měla jsem 120 kilo.
1: A dnes máte přesně?
3: 64.
1: Obrovský úspěch. Za jak dlouhou dobu jste zhubla?
3: Za 3 roky.
1: My tady mluvíme o hubnutí, ono to vůbec není jednoduché a je třeba, abychom apelovali také na to, že hubnout v případě obezity je třeba pod přísným lékařským dohledem. Paní doktorko, co to obezita vlastně je a proč je pro nás tak nebezpečná?
2: Obezita je nemoc, to je to, co bych chtěla, aby tady zaznělo. Je to vážná nemoc. Je to nemoc chronická, doživotní a bohužel progredující, čili neustále se v čase zhoršuje. Navíc vyvolává spoustu dalších nemocí, jako u Lucie, to znamená ten vysoký cholesterol, třeba srdečně cévní, choroby na to navázané, choroby cév v mozku například, choroby ledvin, choroby jater, cukrovka už zmíněná, to všechno vlastně takový hlavní vyvolává moment je ta obezita. Nesmíme zapomenout taky třeba na neplodnost mladých žen nebo na nádory zhoubné. Čili obezita je těžké onemocnění, které vyvolává další onemocnění, čili v žádném případě nejde o nějakou estetiku, jde o zdraví.
1: Kdy už je člověk obézní, jaké hodnoty to určují a u jakého lékaře začít?
2: Obezita pořád ještě se posuzuje, i když to není možná úplně správné podle toho takzvaného body mass indexu, kilogram na metr čtvereční. A pokud tedy si spočítáme, že když tyto dvě veličiny podělíme, tak máme víc jak 30, tak už máme obezitu prvního stupně, víc jak 35 obezita druhého stupně a víc jak 40 obezita třetího stupně. Není to úplně ideální index, lepší by bylo se orientovat podle množství tuku v těle, protože ne vždy to úplně odpovídá, ale pro tu hrubou orientaci si myslím, že se to použít dá. No a kde by pacient měl začít, tak už jsem rovnou řekla pacient, tím myslím, že by měl začít u lékaře, nikoli u nutričního poradce nebo u nějakého nutričního terapeuta obecně, prostě měl by začít u lékaře. Jenom lékař totiž může diagnostikovat ty komorbidity obezity, správně je zaléčit, předejít dalším nemocem, podívat se, jestli třeba je v pořádku i štítná žláza, jestli tam není prostě schovaná nějaká jiná hormonální nebo jiná příčina, nebo jestli ta žena třeba není v klimakteriu. Ošetřit ten začátek, určit tu cestu a potom přichází na řadu nutriční terapeut, psycholog, fyzioterapeut, ale všechno se to točí okolo té lékařské profese.
1: Souvisí obezita se závislostí na jídle? Mluvíte o psychologovi, psycholog dost často řeší i závislosti.
2: Souvisí. To jsem ráda, že to tady zaznívá, protože my jsme se tomu dřív smáli, jako mám závislost na čokoládě, mám závislost na nám libém jídle. Opravdu existují v mozku stejné pochody, když vidíme čokoládu jako drogově závislý, když vidí drogu a když si tu drogu aplikuje a když my sníme tu čokoládu, tak je nám prostě krásně blaze, vylučují se úplně ty stejné mediátory, jako třeba při té drogové nebo alkoholové závislosti. Čili ano, bohužel existuje závislost na jídle. A když jsem se bavila s kolegou profesorem Mackem, naším hlavním genetikem, ze kterým jsme probírali, že dokonce se teďka nachází shoda mezi chorobami typu jako nutkavého chování a tím, že máme takový ten, tomu se říká food noise, takové ty nutkavé myšlenky na jídlo neustále mě v druhém plánu běží, co bych si teď dala, co si dám večer, až přijdu domů, co si dám, až tady po natáčení. Takže to souvisí určitým způsobem i s nějakou psychopatologií tohoto typu. Takže ano, je to těžká závislost. No a teď co s tím, že?
1: A vzniká už od dětství?
2: Určitě je tam genetická predispozice, to stoprocentně, to víme. Někdo prostě jídlo miluje a někomu je jídlo prostě tak jako skoro jedno, nebo jí, tak mám hlad, tak se najím. Nebo někdo baží po vyloženě sladkým, někdo zase po tučným a sladký je mu jedno. Takže každý už tam nějakou takovou tu genetickou vlohu, řekněme, máme tu predispozici. No a potom to samozřejmě podporujeme tím, co jako začneme oblibovat v tom dětském věku a v té rodině. Tak nejlepší bramborový salát je ten maminčin, nejlepší cukr je babičky, že jo, a nejlepší husu dělala prababička. No a to, když někdo předloží, no tak prostě je to spojeno s emocemi, s těmi kladnými emocemi, no tak si to samozřejmě ráda dám.
1: Ty ale hezky papáš.
2: Ano, ano, a všechno spapal, to se šikulka.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych teďka dala prostor vaší pacientce Lucii. Ještě jednou, Lucie, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My tady mluvíme o obezitě druhého a třetího typu. Vy jste který typ obezity měla, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
2: Jelikož jsem při svých 165 cm měla vlastně 120, možná i o pár kilo víc, tak už to byla ta obezita třetího stupně.
1: Dovolte mi otázku, jak se to mohlo stát?
2: To se ptá spousta lidí, jak to někdo může nechat zajít tak daleko, a já už jsem vlastně před těmi 3 lety, kdy jsem s tím hubnutím začínala už po 150 tisících a po každý neúspěšně, tak já už jsem byla v takovém jako odevzdaném stavu, kdy jsem si vlastně říkala, že už je mi to jedno, že už se na to jako vykašlu, že prostě se mi celý život nepodařilo zhubnout a že už mi bude pomalu 40 a že hold každý nemůže být jako štíhlej.
1: Jak reagovala rodina na vaši nadváhu?
2: Já jsem měla nadváhu opravdu od dětství. Vždycky si pamatuju, že jsem byla větší než ostatní děti, tak si myslím, že rodina byla úplně s tím jako v pohodě smířena a nikomu to vlastně tak jako nevadilo. Člověk se samozřejmě neubrání takovým těm poznámkám od těch, co to s vámi myslí strašně dobře. A většině vám říkají, no podívej se na sebe, jak vypadáš, měla by si s tím něco dělat, ale čím víc těch poznámek já teda osobně jsem slyšela, tak tím spíš jsem z toho byla jako psychicky tak strašně rozhozená a já jsem samozřejmě utíkala k tomu jídlu vždycky, když jsem se jako necítila komfortně, nebo mi bylo smutno, nebo cokoliv se dělo, tak já jsem vždycky utíkala k tomu jídlu. A čím víc těch poznámek přicházelo, tak tím víc já jsem samozřejmě jako jedla a byl to takový začarovaný kruh. Mm-hmm.
1: Jídlo vlastně bylo vaší útěchou. Vy jste s nadváhou i sportovala?
2: Já jsem kupodivu vždycky hrozně moc sportovala, ale prostě jsem to asi ujedla.
1: Kdy jste se rozhodla, že s tím definitivně chcete něco udělat? Co bylo tím momentem?
2: Vlastně to byla dovolená s mojí rodinou v zábavním parku. Děti mě přemlouvaly, abych s nimi šla na atrakci, já jsem se nechala přemluvit a já jsem se vlastně nevešla do toho křesílka na té atrakci. Bylo mi to tak strašně v ten moment trapný, nepříjemný.
1: Smál se vám někdo?
2: Ne, to vůbec ne, ale mě jako vnitřně to tak rozložilo, když to řeknu, že jsem si ani neužila zbytek dovolený, protože jsem nad tím musela furt přemýšlet a říkala jsem si, no tak to už jako musí být opravdu hodně špatný, protože já vlastně tím, jak jsem na to do té doby zanevřela, říkala jsem si, že už je to vlastně jako jedno, tak jsem se nekontrolovala, nevážila určitě několik let a pak jsem byla vlastně hrozně v šoku z toho, že se jako tohle stane, protože toho přibírání si tak jako člověk nevšimne. To si prostě jednou, dvakrát do roka jako koupíte větší kalhoty, no protože ty předtím se určitě srazily v sušičce. A já jsem pak stoupla po těch letech jako doma na tu váhu a já jsem si myslela, že je rozbitá. Já nemůžu mít prostě přes 120 kilo. No ale bylo to tak.
1: Paní doktorko, slyšíte podobné příběhy u vás
3: v ordinaci? To, co Lucie říká, tak já to tak sleduju a poslouchám to tak jako s úžasem, že já vlastně slyším v podstatě jenom tyto příběhy. To je přesně to. Byla jsem od malička taková jako větší než ostatní, tak jako nějak plíživě to šlo nahoru, snažila jsem se s tím bojovat, vždycky třeba chviličku jsem to stáhla, pak přišel jeho efekt, stáhla jsem to dalšího efekt, čili jako zuby pily, ale bohužel ty zuby pily šly pořád výš a výš a pak najednou jsem se přestala vážit, pak jsem na to trochu rezignovala, pak jsem se jednou lekla a říkala jsem si, váha je rozbitá a kalhoty se mě srazily. Přesně tohle já pořád slýchám dokola.
1: Já bych ještě chtěla zůstat u té motivace, která je za mě velice zásadní při všech závislostech. Ostatně jsem se o tom nedávno bavila i s adiktologem panem profesorem Mijovským. A sice, že ta správná motivace je, že to děláme pro sebe. Bylo to u vás taky tak, Lucie?
2: Bylo to tak. Já jsem vůbec nezačínala hubnout s tím, že jsem se chtěla líbit manželovi nebo komukoliv se jako zavděčit. Ale já jsem si říkala, Ježišmarja, není ti ani 40, máš 3 malé děti, léky na tlak, spoustu nemocí. Já tady jako chci být pro ty děti delší dobu než takovouhle nadváhou. A chci být zdravá, chci s těma dětma podnikat prostě spoustu věcí, kterou jsem už při té velké váze nemohla, protože mě to hrozně omezovalo, takže určitě jsem to začala dělat 100% jenom pro sebe.
3: Ta motivace, dělám to pro sebe, dělám to pro svoje zdraví, což je to nejhezčí, ta bývá nejtrvanlivější. Protože ano, my pacientům říkáme, jste významně nemocnější, než kdybyste měli nějakou přirozenější hmotnost. A ano, souvisí to i s délkou dožití. Čím víc jsme obéznější, tím kratší dobu dožijeme a navíc v nemoci. Čili toto je krásná motivace. ale opravdu máme většinou samé šikovné pacienty a my jsme na to pyšní. Je to tím, že ten tým jim dokáže pomoct, protože máme psychology, máme nutriční terapeutky, fantastický, máme vynikající sestřičky, tam se vám nestane, že by se někdo poškleboval nad nadváhou nebo prostě nějak pejorativně se zmiňoval o pacientovi. Prostě tam naopak jsme proto, aby jsme posloužili a pomohli. A já chci doufat a věřím tomu, že ti naši pacienti nás takhle vidí, vidí, že my je přijímáme a že tam je ta pomocná ruka, čili většina našich pacientů jsou perfektní a my je máme rádi.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych se vás teď chtěla, paní doktorko, zeptat na tu revoluční léčbu obezity. Mluví se hodně o farmakoterapii v podobě injekcí. O jaké léky jde? A zároveň s tím samozřejmě souvisí otázka, komu se mohou nebo mají předepisovat.
2: Vy jste použila jedno hezké slovo, a sice revoluce nebo revoluční léky. To je úplně přesně to, co si myslím já opravdu. A jak v té obezitologii už pracuju strašně dlouhou dobu, tak teď opravdu to, co prožíváme v obezitologii, to je skutečná revoluce. Já jsem tomu nevěřila, protože jsem si říkala, fajn, když to gro té naší práce byla třeba bariatrie, což jsou ty chirurgické výkony, tak vlastně to bylo taky fantastický. Ale teď najednou přichází farmakoterapie, úplně nová, úplně moderní, která dřív nebyla a, co chci zdůraznit, extrémně účinná, ale naprosto bezpečná. Čili teď vlastně poprvé v rukou máme my jako lékaři nástroj k léčbě obezity a těch komorbidit naprosto bezpečný. Dřív ty léky byly taky určité typy tabletek a tak dál, ale ty teda rozhodně bych jako bezpečné aspoň drtivou většinu z nich neoznačila. Ale teď máme v rukou něco, je to tedy injekční léčba obezity zatím, i když v brzku se zdá, že přijdou na trh i tyto preparáty v podobě tablet, tam je jenom malinkatý problém se stabilitou té tablety v žaludku, čili tam se musí ošetřit to prostředí, aby tableta měla určitou, řekněme, trvanlivost, ale jinak jsou to preparáty na typu žaludečních nebo řekněme střevní hormonů, GLP-1, které my všichni máme, všichni je vylučujeme. A ty sekvence jsou velmi, velmi zhodné, řekněme v 96-8% jsou naprosto zhodné, čili to je taková jako repetice toho našeho vlastního přirozeného hormonu, což už napovídá, že to bude něco tělu nám vlastního. A ta malinkatá změna v těch 2% je ta, aby ten hormon působil déle než krátké minuty. Tam je totiž ten problém. On se nám ten hormon vylučuje v momentě, kdy já jím, mozek vysílá signál, už je to dobrý v žaludku a v první části tenkého střeva se začínají vylučovat tyto hormony, které zpětnovazebně dávají mozku informaci, už si jedl, už nechceš jíst, už si sytý, už nemáš chuť. Ale ta informace funguje jenom krátké minuty a pak se degraduje ten hormon. Když užíváme tu injekční léčbu, tak tady ta zpětná vazba se prodlouží. A to tak, že začínalo se s užíváním dvakrát denně původně, pak byly preparáty jednou za 24 hodin, teď už jsou preparáty jednotýdenní a v dohledné době budou třeba preparáty jednoměsíční. Čili se prodlužuje ta trvanlivost toho působení.
1: Máme tady vlastně skutečný příběh v podobě Lucie, která hubne moderní léčbou farmakologickou. Jak vám s ní je?
3: Je s ní strašně dobře. Konečně po těch letech jsem vlastně našla způsob, jak zdravě, dlouhodobě a udržitelně zhubnout. I tak, aby psychicky mě to nějak jako netrápilo. Pořád jsem musela bojovat sama za sebou, protože jsem přesně měla v hlavě ten otravný hlásek, který mi říkal a dej si něco dobrýho a ty tam máš tu čokoládu v té spíži. A opravdu to byl každodenní a celodenní boj jako sama se sebou, takže v tomhle je to obrovský pomocník.
1: Je užívání těchto léků, paní doktorko, dlouhodobé anebo dokonce celoživotní?
2: Rozhodně ano. Já vím, že to teďka asi posluchači neradi uslyší, ale mně se tak zdá, že už jsme se z té fáze přesvědčování v úvozovkách, když jsme říkali, že přesvědčovat pacienty nikdy nemůžeme, ale z toho takového jako ano, ty léky jsou tady, už se o nich ví, jsme se pak přesunuli do fáze ano, ty léky hodně pomáhají a pacienti, jak říká Lucie, z toho úžasně profitují a teď se přesouváme do třetí fáze. Prosím vás, nevysazujte to. A ti pacienti to někdy nechápou, protože oni mají takovou tu vizi, až zhubnu, tak to vysadím. Ne, ne, ne. Všichni ti pacienti, co tu medikaci vysadili, začali téměř i hned přibírat. Čili teď vlastně jsme naučili ty pacienty, co to je, naučili jsme je s tím zacházet, naučili jsme je to titrovat, oni s tím hezky zhubnou a umí s tím se zaobírat, ale teď je musíme naučit, jak s tím žít dlouhodobě.
1: Lucie, co byste vzkázala lidem, kteří se necítí dobře ve svém těle, kteří jsou obézní?
3: Tak za mě určitě to, že není důvod se nějakým způsobem bát anebo dokonce stydět za to, že hubnu pomocí léků, ale je potřeba si to strašně dobře rozmyslet a právě s tím jít do toho, že je to dlouhodobá záležitost. Já jsem už s tím šla do toho, že jsem počítala s tím, že to opravdu bude na pořád a je opravdu potřeba počítat s tím, že to něco stojí. Nemůžete si jeden měsíc říct, tak si koupím léky a druhý měsíc si říct, no teď na to nemám, tak si je nekoupím. Opravdu s tím člověk musí dlouhodobě počítat, že to bude užívat několik let.
1: Já vám děkuji za váš otevřený příběh a upřímnost. Jste velkou inspirací. Paní doktorko, já vám přeju hodně úspěchu ve vašem oboru. Dá se říct, že zrovna teď v obezitologii se objevily revoluční metody, které v jiných oborech nejsou?
2: Určitě, oni nám to i ostatní specializace závidí. My teďka vlastně jedeme jak raketa, dřív to byla třeba kardiologie, onkologie a teď jsme to my jako obezitologové. My si to tak strašně užíváme. Takže děkuju za to a my jsme skutečně teďka na špici toho vývoje, takže snad nám to vydrží.
1: Děkuji za rozhovor a budu se těšit zase někdy. Na viděnou, naslyšenou.
2: Děkuji pěkně.
3: Taky moc.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Třešti řeší nepořádek u koupacího lomu Čenkov. Společnost elektrárny Opatovice vypsala výběrové řízení na stavbu nové spalovny komunálního odpadu. Teniska Linda Nosková získala na Wimbledonu první grandslamový titul v kariéře. Ráno očekáváme skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno. Místy se můžou přidat krátké přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. Třešce potýká s odpadky u koupacího lomu Čenkov. Město apeluje na návštěvníky, aby využívali tamní kontejner. Město ho vyváží jednou týdně, od začátku léta pak dvakrát týdně, pokračuje lidovecký starosta Vladislav Hink.
2: Odpadky nejlepší je, když si je návštěvníci toho čenkovského lomu odnesou sebou domů a vyhodí je doma, a když už je potřebu tam nechat, tak ať je nechávají v tom kontejneru.
0: Elektrárna Opatovice chce v roce 2030 zprovoznit mezi Pardubicemi a Hradcem Králové spalovnu komunálního odpadu. Zařízení za několik miliard korun umístí ve svém areálu blízko stávající vrátnice. Pravomocné stavební povolení už má, okolní obce s námitkami neuspěly. Spalovna má likvidovat až 150 tisíc tun odpadků ročně. Mluvčí elektrárny Hana Počtová dodává, že společnost nyní hledá zhotovitele.
3: Výběrové řízení na generálního dodavatele probíhá a v současné době probíhají obchodní a technická jednání. Vítězný dodavatel proto zatím nebyl ještě oficiálně vyhlášen. Investiční náklady projektu se podle aktuálních předpokladů pohybují kolem 7 miliard korun.
0: Spojené státy zahájily sérii útoků na Írán. Uvedly to síly amerického centrálního velitelství. Podle něj tak reagují na úder islámských revolučních gard na loď plující Hormuzským průlivem pod Kyperskou vlajkou. Jeden člen posádky je pohřešovaný a loď není schopná pokračovat v plavbě kvůli požáru na palubě a poškození strojovny. Íránská média informují o explozích v Busheru a v Asalui na jihu země. Teherán také uvedl, že až do odvolání znovu uzavře Hormuzský průliv. Sport. Tenistka Linda Nosková získala premiérový grandslamový titul v kariéře. V prvním historicky českém finále na Wimbledonu porazila Krajanku Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou po téměř 2,5 hodinách hry. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu, její soupeřka se ale postupně ubránila 5 mečbolům. A fotbalisté Anglie porazili Norsko 2-1 po prodloužení a postoupili do semifinále mistrovství světa. V něm se utkají proti Argentině nebo Švýcarsku. Počasí. V Jihlavě a Počátkách teď mají 13 stupňů, v Dukovanech 15. Ráno

0: očekáváme skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno, místy se můžou přidat krátké přeháňky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni, foukat má mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte v brněnském směru dálnice D1 za 161. kilometrem u Velké Býteše. Pracují tam silničáři, místem se jezdí jedním pomocným pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásné ráno, je neděle 12. července, za chvíli se vrátíme do začátků babičské kauzy a taky k naší D1, která má dneska narozeniny. No a všem posluchačům zahrají a zaspívají skupiny Činasky a po nich Poutníci. Tak dobré ráno a nerušený poslech.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.
3: Zase je

0: Robert Křesťan a Poutníci a jejich skvělá písnička Panenka. Máme 10 minut po 5. hodině, posloucháte nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Je čas podívat se do kalendáře na dnešní výročí. Budeme mluvit o začátcích babické kauzy a taky o dálnici D1, která má dnes narozeniny. Tak pojďme na to.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Neděle 12. července. Svátek má Bořek a Bořík. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Moskevský chrám Vasila Blaženého byl vysvěcen v roce 1561. Jedinečný chrám, který je součástí kulturního světového dědictví, nechal vybudovat cár Ivan Hrozný jako připomínku vítězství nad kazaňským chánem Yadigarem Mohamedem. Před 75 lety v roce 1951 v Jihlavě začal soud se 14 obviněnými v kauze babice. Jen o 10 dní později, kdy v této vesnici na Třebíčsku byli zavražděni 3 komunističtí funkcionáři. Letecká havárie československého dopravního letadla se odehrála v roce 1961 u marocké Casablanky. To je 65 let. Kvůli špatnému počasí letoun IL-18 musel místo v Rabatu nouzově přistát právě v Casablance. Ani tam nebylo počasí ideální. Letoun zachytil o vedení vysokého napětí. Na palubě zemřelo všech 72 lidí. Naše dopravní tepna, přetížená a často ucpaná dálnice D1 slaví 55. narozeniny.
3: Dálnici tedy máme, pravda, zatím ji přejedete dřív, než vykouříte jednu cigaretu, ale už přitom můžete snít o tom, že jednou sundáte nohu z plynu až v Bratislavě.
2: První 21-kilometrový úsek D1 z Prahy do Mirošovic byl za velké slávy otevřen právě 12. července 1971. První úsek se stavěl necelé 4 roky. Z Prahy do Brna se poprvé jelo 7. listopadu 1980. Docela všední obyčejný. Naše jazzová legenda, zpěvačka Vlasta Průchová, se narodila přesně před 100 lety ve slovenském Ružomberoku. A já přeju hezkou neděli.
0: A za pár minut přidáme výhled na počasí dnešního dne neděle 12. července. Krásné ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: V neděli 12. července v 5 hodin a 16, téměř 17 minut posloucháte nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Povíme si, jak je a jak bude. Počátky Velké Meziříčí nebo Jihlava teď hlásí 11 stupňů, v Telči nebo Havlíčkově Brodě je 13, Dukovany a Nedvězí udávají 14 stupňů a stanice v Sedleci u Náměště nad Oslavou hlásí oblačnou oblohu a 15 stupňů. Ráno je obloha skoro jasná nebo polojasná, během dne ale bude oblačnosti přibývat. Odpoledne se mohou na východě objevit krátké přehánky a později večera v noci bude postupně oblačnosti ubývat do skoro jasna. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, mírný severozápadní vítr bude večer zvolna slábnout. To je výhled na dnešní den, tak si ho užijte.

Dopolné se na jedno odpoledne vrátil kus hodinářské tradice. Ve městě na Jihlavsku dřív bývalo jediné hodinářské učiliště v Česku, to tam ale dlouho nepůsobí. Včera si ale desítka místních na řemeslnickém workshopu vyzkoušela práci s ozubenými kolečky, hodinami a hodinkami. Český rozhlas Vysočina se vydal na místo, abychom vám tohle setkání zprostředkovali a reportáž zařadíme do nedělního dobrého rána, krátce po 6:30 a ještě jednou před 9:30. Teď je 6:09, Jaromír Kulhánek dokončuje přípravu krátkých zpráv. Do zpráv nás ještě doprovodí písničky, bude tu Miroš Birka, po něm Paul Simon a Art Garfunkel a taky britští Birds. Tak příjemné ráno.

0: Krásné nedělní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Nový systém výstrah před extrémním počasím a taky novou knihovnu v Borech na Žďársku představí vedle dalších informací Jaromír Kulhánek v krátkých zprávách.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav v něm dává větší důraz na doprovodné jevy a dopady počasí, a to třeba na lidské zdraví, infrastrukturu nebo hospodářství. Aktuálně platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu na Moravě výstraha před vznikem požáru. Policie varuje před novým typem podvodných zpráv. V nich se útočníci vydávají za dopravní policisty a po obětech vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Zároveň jim vyhrožují soud nebo zákazem řízení. Policisté doporučují na takové zprávy nereagovat. Připomínají, že takto nikdy řidiče nekontaktují. Novou knihovnu budou mít od srpna Bory na Žďársku. Dělníci dokončili budovu, kde najde zázemí i dětská skupina. Práce vyšly na 44 milionů korun. Ve španělské Pamploně pokračují oslavy svátku svatého Fermína. Mají už 400letou tradici. Její známou součástí jsou běhy s bíky v ulicích města. Běh na trase dlouhé 849 metrů začíná každý den v 8 hodin ráno a trvá 2 až 4 minuty. V průměru se ho účastní kolem 2000 lidí. Oslavy skončí 14. července. Belgičan Tim Merlier vyhrál ve sportu 8. etapu letošního ročníku Tour de France. Na silnici ale byli včera vidět i čeští cyklisté. Pavel Bittner skončil v etapě 5. a Jakub Otruba vyhrál sprinterskou prémii. V celkovém pořadí zůstává první Slovinec Tadej Pogačar, Matias Vacek udržel 10. příčku. A ještě předpověď počasí. Ráno očekáváme skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno, místy se můžou přidat krátké přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S omezením počítejte v brněnském směru dálnice D1 za 161. kilometrem u Velké Býteše. Pracují tam silničáři a místem se jezdí pouze jedním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Vodohospodáři v následujících letech dvakrát vypustí Vraňansko-Hořínský kanál na Vltavě. Proč k tomuto neobvyklému kroku přistoupí, to prozradíme za pár minut v nedělním Dobrém ráno Českého rozhlasu Vysočina.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Marta Kubišová vyplnila svým skvělým hlasem několik minut nedělního dobrého rána na Českém rozhlase Vysočina. Teď je 5:38. Ředitelství vodních cest chce za 1,5 miliardy korun prohloubit Vraňansko-Hořínský plavební kanál na Vltavě. Do 2 měsíců by mělo získat stavební povolení a začne hledat firmu, která práce provede. Ty by měly začít příští rok na podzim. Místem pak budou moci projíždět lodě s těžším nákladem.
1: Vraňansko-Hořínský plavební kanál kopíruje původní koryto Vltavy v celkové délce přes 9 kilometrů. V letní sezóně tudy za den proplují i desítky lodí.
2: Prohloubení Vraňansko-Hořínského kanálu je ve finále povolovacích řízení.
1: Mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
2: Do 2 měsíců bychom už mohli mít stavební povolení.
1: Ze dna kanálu stroje vyndají betonové panely a kanál prohloubí. Kanálem tak budou moc proplouvat lodě s ponorem 220 cm, teď je to 180 cm. Pokračuje Jan Bukovský.
2: Dvakrát bude plavební kanál vypuštěn zhruba na půl roku a v tomto období bude nutné vybourat původní konstrukci, původní betonové desky, které jsou na dně. Jsou to desky z roku 1905, kdy byl plavební kanál postaven. Mírně plavební kanál prohloubit zhruba o 40 cm.
3: Proč se bude prohlubovat?
2: Prohlubuje se plavební kanál pro umožnění většího nakládání lodí a těch 40 cm zjednodušeně znamená 400 tun, které je možné naložit na loď víc.
1: Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly je akce součástí modernizace vodní cesty.
4: Součástí byly jednak zvedací mosty, bylo to prohloubení plavební dráhy v Praze až po přístav Radotín.
1: Kanál postavili naši předci před 121 lety. V pořadu České televize Vltava v obrazech o něm kdysi mluvil jeho dnes už zesnulý tvůrce Karel Čáslavský.
5: Při výkopových pracích převažovali krumpáče, lopaty a dřevěná kolečka na odvoz vytěžené zeminy. Mimochodem té zeminy byly přemístěny bezmála 2 miliony krychlových metrů.
1: Kanál se začne prohlubovat příští rok na podzim za asi 1,5 miliardy korun. Práce skončí v roce 2029. Z Mělnicka Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jednu minutu před 6:15 dozněla v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina písnička Roye Orbisona o modrém nebi nad Kalifornií. Jaké nebe bude dnes nad Vysočinou?
1: Počasí.
0: Teď ráno máme teploty mezi 11 a 15 stupni, 15 stupňů a oblačnou oblohu udává stanice Sedlec umístěná u armádního letiště u náměště nad Oslavou, 14 stupňů hlásí Dukovany nebo Nedvězí na vrcholcích Žďárska, Telč a Havlíčkův Brod mají 13 stupňů a počátky Velké Meziříčí nebo Jihlava teď hlásí 11. Ráno je skoro jasná obloha nebo polojasná, během dne bude ale oblačnosti přibývat a odpoledne se mohou na východě kraje objevit krátké přehánky. Později večera v noci bude postupně oblačnosti opět ubývat až do skoro jasna. Nejvyšší teploty dnes o stupeň vyšší než včera 25 až 28 stupňů Celsia a mírný severozápadní vítr bude večer zvolna slábnout. To je výhled na nedělní den, užijte si ho co nejlépe dokážete. No a už za chvíli se v našem vysílání podíváme do mraveniště. Jeho fungování nám v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo přiblíží Martin Písařík. Vyprávě.

0: co jsi opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Posloucháte nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Chystáme pro vás přehled aktuálního dění kolem nás v 6 hodin, tedy za 11 minut ho nabídne Jaromír Kulhánek. V něm i skvělý úspěch českých tenistek na Wimbledonu. Podrobnosti si poslechněte ve zprávách. No a teď se podíváme do Mraveniště. Vezme nás tam Martin Písařík.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v Mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Strážníci a strážnice ve Žďáře nad Sázavou fasují letní oblečení. Skončil filmový festival v Karlových Varech. Teniska Linda Nosková vybojovala v 21 letech na Wimbledonu premiérový grandslamový titul. Ráno očekáváme skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno. Místy se můžou přidat krátké přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Strážnice preferují v horkých dnech ve službě kalhoty před sukněmi a šaty. Potvrdili to ředitelé oslovených městských policií na Vysočině. V Jihlavě a Třebíči nosí strážníci i strážnice k dlouhým kalhotám funkční trička s krátkým rukávem. Ve Žďáře nad Sázavou nemusí nosit dlouhé kalhoty vůbec, pokračuje tamní ředitel městské policie Martin Kunc.
2: Disponujeme ve výstroji i kraťasy a vlastně máme i trička s krátkým rukávem, máme i odlehčená trička, která vlastně více ventilují.
1: Skončil mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Ve velkém sále hotelu Thermal převzala křišťálový globus francouzská herečka a režisérka Juliette Binocheová.
3: Život ubíhá velmi rychle, proto tak ze sebe dávejme do světa tolik, kolik je jenom možné. Musíme totiž držet při sobě.
4: Řekla Binocheová před asi tisícovkou hostů. Cenu prezidenta se z Karlových Varů odváží herec Jeffrey Wright a herečka a bývalá diplomatka Magda Vašváriová. Ta dokázala na pódiu ocenit sama sebe.
5: A keď mi komunisti nedovolí v 1971. urobiť môj milovaný doktorát z mojej milovanej sociológie, tak som teraz PhD, ale nemusíte ma volať doktorka, dobre?
4: Vítězným snímkem letošního ročníku se stal film Padlé ovoce režiséra Aunga Pjoua o touhách žen v Myanmaru, které čelí pracovnímu vyčerpání a ekonomické nejistotě. Diváci zase ocenili dokument Heleny Třeštíkové, Bára Basiková. Z Karlových Varů Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Evropská komise vyzvala k ukončení financování benátského bienále. Důvodem je účast Ruska, informuje o tom agentura DPA. Moskva na světové přehlídce současného umění vystavuje letos poprvé od začátku ruské války na Ukrajině. Podle finské zástupkyně Evropské komise ale nerespektuje demokratické hodnoty, které evropská kultura prosazuje a má za úkol chránit. Komise proto navrhuje zrušit benátskému bienále grant ve výši 2 milionů eur, tedy skoro 50 milionů korun.
0: Sport.
1: 21-letá tenistka Linda Nosková slaví první grandslamový titul kariéry. V historicky prvním českém finále na Wimbledonu porazila o 8 let starší Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu, její soupeřka ale postupně odvrátila 5 matchbolů. Pokračuje Nosková.
6: Kala je skvělá hráčka právě v tomhle. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc, to byla moje chyba 100%. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem dokázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
1: A fotbalisté Argentiny si zahrají na světovém šampionátu o medaile. Ve čtvrtfinále přehráli Švýcarsko 3-1 po prodloužení.
0: Počasí.
1: V Třebíči a Novém Rychnově teď mají 13 stupňů, v Přibyslavi 12. Ráno očekáváme skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno. Místy se můžou přidat krátké přehánky.

0: Kaňky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni. Foukat má mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte na silnici 38 na úrovni Antonínova dolu u Jihlavy. Silničáři tam opravují vozovku, místem se jezdí kyvadlově jedním pruhem, dopravu řídí semafory.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jak jsme slyšeli ve zprávách, teploty i dnes dostoupají až k 28 stupňům, v dalších dnech to může být i 30. Výhled na počasí nabídne meteorolog krátce po 3/4 na 8. K vedru ale nabídneme další reportáž. V horkém počasí dopravní podniky častěji vypravují autobusy, tramvaje a trolejbusy s klimatizací. V jakém dopravním prostředku se cestující s klimatizací můžou setkat nejčastěji a jak to bez ní zvládají řidiči, tak to uslyšíte za chvíli.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Je 6 hodin, k tomu téměř 13 minut posloucháte nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Za pár minut si povíme, kam až dnes dostoupají teploty. Teď jeden příspěvek, který s počasím jednoznačně souvisí. V horkých letních dnech nasazují dopravní podniky přednostně klimatizované vozy. V české městské hromadné dopravě jich za posledních 5 let výrazně přibylo. Jezdí jich zhruba dvojnásobek. Vyplývá to z dat Sdružení dopravních podniků. Nejčastěji mají klimatizace autobusy. Nejméně klimatizované jsou tramvaje. Vysoké teploty ale představují větší zátěž pro řidiče městské hromadné dopravy.
1: Je tam dusno, vzduch se tam točí horkej.
2: Popisuje službu v neklimatizované tramvaji řidič Štěpán Šmehlík z Prahy.
1: Člověk se začíná rosit, potit úplně po celém těle. A pak, když je trochu spocený, tak ten teplý vzduch, který v té kabině proudí, vlastně osvěžuje, protože se opírám o to moje mokré tělo.
2: Do dodatečné instalace klimatizace do starších vozidel dopravní podniky investují výjimečně. Hlavní je podle nich postupná obnova vozového parku, tak jako třeba v Praze, popisuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
3: V případě autobusů, elektrobusů a trolejbusů bylo vedením dopravního podniku již v roce 2017 rozhodnuto, že budou všechna nově pořizovaná vozidla vybavena celovozovými klimatizacemi.
2: Více než 100 tramvají 15T, které jezdí po Praze, je stále ještě relativně nová, ale bez klimatizace a do vybavení je z několika důvodů skoro nemožné. V období vysokých teplot se dopravní podniky snaží na linky nasazovat co nejvíce klimatizovaných vozidel a zjednodušit řidičům práci v horku, popisuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
4: Řidiči mají k doplňování tekutin k dispozici iontové rozpustné nápoje. A samozřejmě, pokud by se někomu z nich udělalo vlivem vysokých teplot nevolno, tak jsme okamžitě připraveni jej vystřídat.
2: Na sobě můžou mít krátkou letní uniformu. Některé tramvaje taky mají alespoň klimatizovanou kabinu pro řidiče. Tramvaje jsou ve srovnání s autobusy nebo trolejbusy nákladnější na pořízení a proto je jejich obnova nejpomalejší. Klimatizaci má v Česku jen asi 1/5 tramvají, říká mluvčí Sdružení dopravních podniků Linda Hajlichová.
5: Nejvýraznější nárůst zaznamenaly trolejbusy, u kterých se podíl klimatizovaných vozidel zvýšil z 20,7% na 49% a výrazně vzrostl také podíl klimatizovaných autobusů.
2: Klimatizaci tak podle ní má v české městské hromadné dopravě 6 autobusů z 10. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dozněl nádherný den v podání Věry Špinarové a Václava Neckáře. Posloucháte nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Máme už 18 minut po 6. hodině. Pojďme se podívat, jak je a jak bude v kraji Vysočina. Dnes Počátky a Jihlava teď hlásí 11 stupňů, Přibyslav nebo Žďár nad Sázavou udávají 12, Havlíčkův Brod 13, 14 je v Náměšti nad Oslavou nebo v Telči a 15 hlásí Dukovany a taky Košetice na Pelhřimovsku. Oblačnost dnes bude spíše větší. Odpoledne se mohou objevit i přehánky, hlavně v severní polovině kraje. Večer budou srážky ustávat a oblačnost té bude částečně ubývat. Nejvyšší teploty ale budou stále vysoké 25 až 28 stupňů Celsia. Vítr bude ráno slabý, přes den se rozfouká na mírný, místy až čerstvý a večer bude opět slábnout. Takové počasí se dnes chystá v kraji Vysočina. Jaké bude v dalších dnech, tak to si povíme už za půl hodiny s meteorologem, no a za chvíli k důležité události. Hlavní událostí tohoto týdne byl obří požár v baťovském areálu ve Zlíně. Na místo se proto za chvíli znovu vydáme v reportáži, která připomene souběh událostí i pohledy Zlíňanů.

0: Tohle byla proměna v podání Xindla X a před námi je ohlédnutí za hlavní událostí tohoto týdne v Česku. Čtvrtečnímu požáru a zřícení 34. budovy ve Zlíně. V reportáži si můžete připomenout, jak tento den vypadal.
1: Požár v baťovském areálu ve Zlíně vypukl ve čtvrtek kolem 8:30 ráno, a to v 9. patře 34. budovy někdejšího centrálního skladu obuvi. Svědci, kteří ve spodních patrech v tu dobu pracovali, krátce po evakuaci popsali, že slyšeli ránu a oheň se během pouhých pár minut rozšířil na celé patro. Na místo se záhy začaly sjíždět desítky jednotek hasičů, a to i z okolních krajů. Požár se totiž rychle šířil dál, jak kolem poledne popsal mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
2: Požár se rozšířil ze spodních pater přímo na tu střechu, takže nyní zasahujeme i zhora. Na místě máme i statika, který zakázal vstup do budovy, takže zásah probíhá zvenčí a je narušena statika budovy.
1: Krátce poté se postupně samovolně zřítily asi 2/3 celého objektu. S hašením zbytku hasičům pomáhali také vrtulníky z bambivaky. Vývoj na místě z bezpečné vzdálenosti po celý den sledovali také stovky lidí.
3: Na autobuse se nadráží, tak to bude páskovat. Jo, blíž nebudete pozbít.
4: Hrozné, nečekané. Zbudilo mě to ráno, jezdili hasiči, lítali vrtulníky, tak jsme se přišli podívat sem a vypadá to, že ta situace není pod kontrolou ještě úplně.
1: Někteří přišli z kázu monumentální výškové budovy sledovat cíleně, jiní šli náhodou kolem.
5: Budeme se stěhovat do Zlína a zrovna jdeme kolem a vidíme tady tu hruzu.
1: Podle historiků jde pro Zlín nejen z architektonického hlediska o těžkou ztrátu. Přihlížející v den požáru ji často označovali jako dominantu baťovského areálu.
6: Je to škoda takové budovy, když prostě slouží jenom se skladovacím účelům, tak pořád je nějaká dominanta města. Je to škoda, jako každá taková událost je svým způsobem tragédie, hlavně, že se nikomu nic nestalo.
1: Vyzdvihoval další, že záchranáři, kteří na místo také preventivně přijeli, byli prakticky bez práce. A další vývoj kolem požáru budovy v baťovském areálu i nadále sledujeme. Ze Zlína David Jabůrek, Český rozhlas.
0: Další podstatné události přidáme za 5 minut v krátkých zprávách Českého rozhlasu Vysočina. Do nich ještě Petr Spálený.
7: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krásné nedělní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. S přehledem podstatného dění kolem nás je ve studiu připraven Jaromír Kulhánek.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Policisté připomínají, že řidiči, kteří cestují s domácím mazlíčkem, musí dbát na jeho bezpečnost. Zvíře, které není zabezpečené, totiž může snadno způsobit autonehodu. Psa můžou řidiči připoutat speciálním bezpečnostním pásem. Pro kočky je lepší využívat přepravky. Třešce potýká s odpadky u koupacího lomu Čenkov. Město proto apeluje na návštěvníky, aby využívali tamní kontejner. Město ho vyváží jednou týdně, od začátku léta pak dvakrát týdně. V Hřebčíně ve Slatiňanech na Chrudimsku dnes návštěvníci uvidí závody v dámských sedlech. Jeskyně předvedou 7 disciplín. Kromě drezur mezi ně patří třeba i jízdy elegance a zručnosti, šampaňská výzva, při které závodnice překonávají překážky se sklenkou v ruce, nebo synchronizované vystoupení dvojic. Střelec v Torontu zabil 2 lidi, nejméně 6 dalších na tamním pouličním festivalu latinskoamerických tanců zranil. Informovala o tom místní policie. Útočníka se stále nepodařilo dopadnout. Podle agentury AFP je na místě množství policistů, kteří pokračují ve vyšetřování. Úvodní etapu automobilové rally Bohemia vyhrál Dominik Stříteský o necelé 4 sekundy před Filipem Marešem. O další sekundu zpátky je třetí Jan Kopecký. 8. místo průběžné klasifikace zatím patří Eriku Cajzovi. A ještě předpověď počasí. Ráno očekáváme skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno. Místy se můžou přidat slabé přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 8 a 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Centrem Golčova Jeníkova dnes řidiči neprojedou, koná se tam sportovní soutěž, objízdná trasa je vyznačená a pozor, dávejte na silnici 387 v Ujčově na Žďársku. Překáží tam nehoda osobního auta.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po stručném výčtu zpráv se u některých událostí zastavíme s podrobnostmi. Hodináři v Polné rozezvučili historické hodinové stroje. Tamní muzeum si připomnělo tradici spojenou s precizním řemeslem na víkendovém školení. Přišli úplní nováčci, ale i absolventka tamního hodinářského učiliště. Atmosféru přiblížíme za malou chvíli.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Velice nás těší, že i v neděli 12. července 9 minut po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Vysočina. Na 6:45 pro vás chystáme podrobnou předpověď počasí s meteorologem. Teď se vydáme do Poulné. Tam se na jedno odpoledne vrátil kus hodinářské tradice. Ve městě na Jihlavsku dřív bývalo jediné hodinářské učiliště v Česku. To tam už dlouho nepůsobí. V sobotu si ale desítka místních na řemeslnickém workshopu vyzkoušela práci s ozubenými kolečky, hodinami a hodinkami. Historické stroje ze sbírky Polenského muzea oživil hodinář a historik umění Patrik Pařízek.
1: A to je vlastně systém, co vymysleli v Rakousku-Uhersku, aby třeba lidé se dozvěděli, kolik je hodin, když šli kolem hodin v noci a aby nemuseli rozsvěcet, protože tam bylo riziko toho, že by mohl vzniknout požár, tak z každých hodinek vlastně visela taková elegantní šňůrka a po jejím zatažení tak to sdělilo vlastně čtvrt hodiny a celé hodiny, které uplynuly.
2: Ukazuje mi hodinář Patrik Pařízek výtvarně krásně zpracované kusy, které rozpohyboval.
1: To máme, tady hodiny hrací a zase si můžeme přehrát.
2: Mám opět šňůrku. Roztačící se, ano, váleček. Pomluvám se, že vás přerušuju.
1: A začínáme včas, když máme to hodinu.
2: Hodinky, nejdřív kapesní, potom klasicky na zápěstí, zkoumá proklop.
3: Naposledy, kde jsem to vlastně viděl, tak bylo ze seriálu Peaky Blinders. Přesně, kde to používají, jo. A vlastně vypadá to dobře, ty kapesní hodinky.
2: Jo, elegantní.
3: No. Jako asi v dnešní době by to nebylo tak moc praktický to u sebe nosit, ale vypadá to dobře.
2: Pro ty nechci, by to určitě efekt by to udělalo.
3: Že třeba, nevím, na Halloween s přestrojením.
1: Co je to vlastně?
3: Tkáča.
1: To je vlastně schovaný to pero, aby nevystřelilo, když třeba praskne, nemohlo zničit ten budík.
2: V Poulné bylo od 50. let do roku 2005 i hodinářské učiliště, prošla jim i Zdeňka Švecová.
4: To jinde nebylo v republice. Tam se chytl ostravský dialekt, tam jeho Češi, tam je něco ze Slovenska.
2: Jak vzpomínáte na ty časy, kdy právě s těmihle strojky drobnými jste...
4: Nejlepší období mého života. Dodneska se se spolužákama scházíme každý rok a když se sejdeme, tak nám není těch 75, ale je nám těch 18.
2: Chvíli ten čas, který uplynul, nehraje roli.
4: Ne, vůbec.
2: Hodinářský workshop se hodil i pracovníkům zdejšího muzea, které historické kusy viděli vůbec poprvé v chodu. Z Poulné Daniel Zach, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Polensku.

0: Posloucháte nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Máme krátce po 6:45.
1: Počasí.
0: Je tu slíbená předpověď počasí s meteoroložkou Jitkou Kučerovou. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Kolik stupňů je v neděli ráno na Vysočině?
2: Teploty jsou teď většinou tak od 15 do 12 stupňů, v údolích tam je trošku chladněji, nejčastěji kolem 10, ale ta teplota už přece jenom pomalu stoupá, takže i v těch nejteplejších částech Vysočiny už teď může být i třeba k 17 stupňům Celsia. Na obloze zhruba v severovýchodní, severní východní části Vysočiny, tam je teď oblačnosti více, řekněme oblačno, možná někde chvílemi i skoro zataženo. Naopak jihozápadní, jižní okraj Vysočiny, ten může mít teď oblačnosti méně, polojasnou nebo možná dokonce přechodně skoro jasnou oblohu. Vítr fouká aktuálně od severozápadu, většinou je zatím slabý ve vyšších polohách, třeba ve Žďárských vrších, tam už může pofukovat i mírný.
0: Pojďme představit nedělní den.
2: Dnešek by spíš měl být ve znamení větší oblačnosti, teď ještě po ránu může být někde i to polojasno, potom spíš už takové převažující oblačno nebo možná chvílemi i skoro zataženo. V odpoledních hodinách se mohou objevit sice přehánky, ta pravděpodobnost ale není úplně velká. Pokud se objeví, tak hlavně v severní polovině kraje, měly by být spíše takové slabší, krátké. Večer, pokud se tedy objeví srážky, tak budou ustávat, oblačnost bude částečně ubývat. Teploty dnes letní 25 až 28 stupňů, vítr ráno slabý, přes den postupně mírný, někde dokonce i čerstvý, severozápadní a večer bude zvolna slábnout.
0: Takže mraků dnes více, ale teploty stále vysoké. Pojďme se přesunout do dalších dnů, co přinese pondělí, úterý.
2: Pondělí by mělo být zpočátku s malou oblačností, během dne nejčastěji polojasno, takže té oblačnosti oproti dnešku méně. Srážky už se zítra vyskytovat ani s tou menší pravděpodobností nebudou. K večeru se oblačnost bude postupně zítra rozpouštět. Ranní teploty o něco vyšší než dnes, 15-12, údolí místy kolem 10, odpoledne už jihovýchod kraje k 30 tropické, takže nejčastěji 27 až těch tropických 30. Vítr bude foukat stále od toho severu, zítra více tedy od severu až severovýchodu než ten severozápad. Potom v úterý tam už to vypadá, že by se mohly tvořit zase znovu nějaké i takové výraznější přehánky, případně bouřky, hlavně tedy odpoledne a k večeru. Je to, ale ta pravděpodobnost zatím není moc velká, je tam nějaká nejistota, protože některé modely tam ty srážky nedávají vůbec, některé mají docela výrazné ty přehánky, no ale nicméně teplota v to úterý už bude víceméně tak mezi 28 až tropickými 32 stupni Celsia, středa zase o malinko chladnější a tam také možnost nějakých přehánek.
0: V úterý bude tady vrcholit příliv toho horka a uvidíme, který model zvítězí, jestli bude s přeháňkami anebo bez nich. Jitka Kučerová představila nejbližší dny. Děkujeme za to a přejeme krásnou neděli. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Na Českém rozhlase Vysočina pro vás chystáme české písničky, bude tu Marek Ztracený, taky Petr Kotwald nebo Jana Kratochvílová a Jarda Hypochondr k tomu přidá svůj vtip. Tak příjemný poslech.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Vládo, řekni fór.
1: Starší svobodná slečna žaluje naproti bydlícího muže, že cvičí nahý ve svém pokoji a že jí to pohoršuje. Obžalovaný se však brání. Prosím vás, ale z pokoje té slečny ke mně není vůbec vidět. A slečna, ale ano, je, jen si zkuste vylézt na skříň.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Čeští politici gratulují tenisce Noskové k výhře ve Wimbledonu. V Borech chystají otevření knihovny a dětské skupiny. Síly Spojených států hlásí novou vlnu útoků na Írán. Ráno očekáváme skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno. Místy se můžou přidat krátké přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a další čeští politici pogratulovali tenisce Lindě Noskové k sobotnímu vítězství na turnaji ve Wimbledonu. Zároveň poděkovali i poražené finalistce Karolině Muchové. Obě podle nich zemi v historicky prvním českém grandslamovém finále skvěle reprezentovali. Prezident Pavel pozval obě finalistky k osobnímu setkání na Pražském hradě. Novou knihovnu budou mít od srpna Bory na Žďársku. Dělníci dokončili budovu, kde najde zázemí i dětská skupina. Práce vyšly na 44 milionů korun.
2: Přes skrytou terasu děti vyjdou na rozlehlou zahradu, která je navržená jako přírodní prostor, kde budou moct trávit čas venku mezi vysázenými stromy i trvalkovými záhony s drobným ovocem. Na závlahu zahrady poslouží dešťová voda z akumulačních nádrží. Energii dětské skupině s knihovnou dodá fotovoltaická elektrárna. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Spojené státy zahájily sérii útoků na Írán. Uvedly to síly amerického centrálního velitelství. Podle něj tak reagují na úder islámských revolučních gard na loď plující Hormuzským průlivem pod kyperskou vlajkou. Jeden člen posádky je pohřešovaný a loď není schopná pokračovat v plavbě kvůli požáru na palubě a poškození strojovny. Iránská média informují o explozích v Búšehru a také Asaluji na jihu země. Teherán také uvedl, že až do odvolání znovu uzavře Hormuzský průliv.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Argentiny postoupili do semifinále světového šampionátu. Na Švýcarském vyhráli 3-1 po prodloužení. Argentinci se utkají s Angličany, kteří porazili Norsko 2-1 také po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie a Španělsko.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Moravských Budějovicích teď mají 14 stupňů, ve Velkém Meziříčí 12. Ráno očekáváme skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno. Místy se můžou přidat krátké přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni. Foukat má mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda osobního auta překáží na silnici 387 v Újčově na Žďársku. Dávejte tam pozor a zpomalte na dálnici D1 ve směru na Brno za 161. kilometrem u Velké Býteše. Pracují tam silničáři.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Krásné ráno, máme neděli 12. července, za chvíli se vrátíme do počátku babické kauzy a taky k naší D1, která má dnes narozeniny. No a všem posluchačům zahrají a zaspívají Pavel Bobek a po něm Helena Vondráčková s Jiřím Kornem Jakoby nic, tak se máme na co těšit. Dobré ráno a nerušený poslech.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Pohodové nedělní ráno, s vámi je Český rozhlas Vysočina. Tušili jste, že svoje narozeniny může mít i silnice? Teď vás o tom přesvědčíme.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Neděle 12. července. Svátek má Bořek a Bořík. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Moskevský chrám Vasila Blaženého byl vysvěcen v roce 1561. Jedinečný chrám, který je součástí kulturního světového dědictví, nechal vybudovat cár Ivan Hrozný jako připomínku vítězství nad kazaňským chánem Yadigarem Mohamedem. Před 75 lety v roce 1951 v Jihlavě začal soud se 14 obviněnými v kauze Babice. Jen o 10 dní později, kdy v této vesnici na Třebíčsku byli zavražděni 3 komunističtí funkcionáři. Letecká havárie československého dopravního letadla se odehrála v roce 1961 u marocké Casablanky. To je 65 let. Kvůli špatnému počasí letoun IL-18 musel místo v Rabatu nouzově přistát právě v Casablance. Ani tam nebylo počasí ideální. Letoun zachytil o vedení vysokého napětí. Na palubě zemřelo všech 72 lidí. Naše dopravní tepna, přetížená a často ucpaná dálnice D1 slaví 55. narozeniny.
3: Dálnici tedy máme, pravda, zatím ji přejedete dřív, než vykouříte jednu cigaretu, ale už přitom můžete snít o tom, že jednou sundáte nohu z plynu až v Bratislavě.
2: První 21-kilometrový úsek D1 z Prahy do Mirošovic byl za velké slávy otevřen právě 12. července 1971. První úsek se stavěl necelé 4 roky. Z Prahy do Brna se poprvé jelo 7. listopadu 1980. Docela všední obyčejný. Naše jazzová legenda, zpěvačka Vlasta Průchová, se narodila přesně před 100 lety ve slovenském Ružomberoku. A já přeju hezkou neděli.
0: Dálnice D1 má tedy dnes své narozeniny, přejeme vše nejlepší a pokud po ní jezdíte do práce nebo na dovolenou, přejeme, ať je k vám vstřícná a laskavá a nechá vás bezpečně a rychle projet. Za chvíli výhled na dnešní počasí, krásné ráno.
4: Léto na D1. Český rozhlas Vysočina

0: Je neděle 12. července, teď je krátce po 7:45, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Jihlava, Libice nad Doubravou, Nový Rychnov nebo Přibyslav hlásí 14 stupňů, 15 je ve Žďáře nad Sázavou a ve Velkém Meziříčí, 16 hlásí Bystřice nad Pernštejnem, 17 Třebíč a 18 Moravské Budějovice. Na obloze se dnes budou střídat mraky se sluníčkem a té oblačnosti bude spíše více. Odpoledne se taky mohou objevit přeháňky, a to spíš v severní polovině kraje. Večer budou potom srážky ustávat a oblačnost se bude protrhávat. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, vítr ráno slabý, přes den postupně mírný, místy dokonce čerstvý. Vítr bude taky k večeru slábnout, takové nás dnes čeká počasí. A pokud jste dostali někdy zálusk na třešně, které právě teď dozrávají podél silnic, tak vám za malou chvíli povíme, co musíte udělat proto, abyste si mohli bez výčitek a legálně očesat klidně celý strom.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: To byla písnička Naše hriechy v podání Adama Ďurici a Emy Drobné na Českém rozhlase Vysočina. 9 minut nás dělí od 7:30 a od dalšího přehledu zpráv, který chystá Jaromír Kulhánek. Teď se ale u jednoho tématu zdržíme. Na tisících stromů podél silnic na Vysočině teď zrají třešně. Pokušení otrhat je pro mnohé z nás veliké. Snadno se ale můžeme dostat do křížku se zákonem. Zjišťovali jsme, co je třeba udělat, aby sklizeň byla legální.
1: Výborné, já jsem se teď osvěžil několika třešněmi v aleji nedaleko Častrova na Pelhřimovsku. Tady jsou stromy úplně obsypané temně rudými plody. Je vidět, že takový nápad jsem neměl sám, protože pod některými stromy je to docela vydupané. Je vidět, že někdo si tady nějakou tu třešni dopřál. A tamhle taky někdo trhá.
2: Tak já jsem si tady natrhala kýbl k třešní, tak pro děti něco na dobrotu a asi udělám nějakou bublaninu.
1: A víte, že se to platí za ty stromy?
2: Jo, tak to jsem nikdy neslyšela. To by mě vlastně vůbec nenapadlo.
1: Jak tedy na to natrhat si třešně legálně? Mě to prozradil Martin Jakubec z krajské správy a údržby silnic.
3: Jedná se vlastně o stromy v majetku kraje Vysočina. A krajská správa je správcem jednak všech komunikací druhých a třetích tříd, tak ale i stromů nebo vůbec silniční vegetace v kraji Vysočina. Pokud někdo chce si třešně, švestky, hrušky okolo silnic očesat, pozbírat, tak nejlepší je zajet na konkrétní cestmistrovství, přijet s cestmistrem se domluvit a není problém se domluvit na prodej tady toho ovoce.
1: K očesání se prodávají celé konkrétní stromy.
3: Máme nějaký daný ceny za stromy podle typu ovoce. Myslím, že jablko je za strom 30 korun, hruška za 50, třešeně za 30 a nejdražší je švestka, myslím, za 100 korun strom.
1: A co když silničáři někoho tak říkajíc nachytají na třešních?
3: Spíš nějaká taková domluva, doporučení, že na příště obrátit se na cestmistra. A máme zkušenosti, že na příští rok už se s nima domluvíme, s nima konkrétníma třeba. Vysvětlíme jim, že to stojí fakt jenom 30 korun, tady těch 10 stromů, dáš nám 300 kaček. A není problém, přijede příští rok na jaře, domluví se, už dopředu se domluvá konkrétní stromy, vytipuje si je a může si je přijet pozbírat.
1: Jen v kraji Vysočina roste podél silnic na 200 000 stromů, zhruba polovina z toho je ovocných. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krásné nedělní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Do Jemnice a taky na Tour de France se dostaneme díky zprávám Jaromíra Kulhánka. Začínají za okamžik.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav v něm dává větší důraz na doprovodné jevy a dopady počasí, a to třeba na lidské zdraví, infrastrukturu nebo hospodářství. Aktuálně platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu na Moravě výstraha před vznikem požáru. Jemnice získala 30-milionovou dotaci z Národní sportovní agentury, a to na sportovní areál, který dokončí v polovině příštího roku. Dotace tak výrazně sníží podíl města na celkových nákladech, které jsou asi 83 milionů korun. Policie varuje před novým typem podvodných zpráv. V nich se útočníci vydávají za dopravní policisty a po obětech vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Policisté doporučují na takové zprávy nereagovat. Připomínají, že takto nikdy řidiče nekontaktují. Ve španělské Pamploně pokračují oslavy svátku svatého Fermína. Mají už 400letou tradici. Jejich známou součástí jsou běhy s bíky v ulicích města. Běh na trase dlouhé 849 metrů začíná každý den v 8 hodin ráno a trvá 2 až 4 minuty. V průměru se ho účastní kolem 2000 lidí. Oslavy skončí 14. července. Belgičan Tim Merlier vyhrál ve spurtu 8. etapu letošního ročníku Tour de France. Na silnici ale byli včera vidět i čeští cyklisté. Pavel Bittner skončil v etapě 5. a Jakub Otruba vyhrál sprinterskou prémii. V celkovém pořadí zůstává první Slovinec Tadej Pogačar, Matias Vacek udržel 10. příčku. A ještě předpověď počasí. Ráno očekáváme skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno, místy se můžou přidat krátké přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehoda osobního auta překáží na silnici 387 v Ujčově na Žďársku. Dávejte tam pozor a zpomalte na dálnici D1 ve směru na Brno za 161. kilometrem u Velké Býteše. Pracují tam silničáři.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po přehledu aktuálního dění zabrousíme k jednomu netradičnímu počinu. Speciální jízdu motorkářů na strojích značky Indian představí za malou chvíli Miroslav Marek a ve hře bude nápis. Jaký? Uslyšíte. A k motorkám nás doprovodí české písničky, bude tu Marcela Holanová, ale začíná Karel Gott, tak příjemný nedělní poslech.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Krásné a pohodové nedělní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Máme 7 hodin a 40 minut na 7:45. Chystáme předpověď počasí. Teď se ale obrátíme k milovníkům krásných a silných motorek.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Neobvyklý rekordní nápis. Motorkáři mívají odvážné nápady, mnohdy až spojené s rizikem. V našem případě půjde ale o něco úplně jiného. Představte si skupinu motocyklistů, kteří jezdí po republice. Nic neobvyklého. Při tomhle úspěšném pokusu o zápis do České knihy rekordů ale nešlo ani o to jet rychle, ani o to najet co nejvíc kilometrů. Šlo o to jet přesně po předem velmi pečlivě naplánované trase. Totiž existuje značka motorek, v jejímž pojmenování je slovo Indián a ta letos slaví 125. výročí založení. No a oni zmínění motorkáři jedoucí po České republice si umanuli, že svojí jízdou, když jí zakreslí do mapy, vytvoří nápis Indián. Podařilo se. 11 jezdců na motocyklech dokázalo během 5 dní pomyslně zapsat do mapy České republiky největší nápis Indián vytvořený jízdou na motocyklu a to vše jako dar své oblíbené značce k jejímu výročí. Tento nápis byl vytvořen postupnou jízdou s naplánovanou denní trasou ve tvaru jednotlivých písmen. Celkem borci najeli během zmíněných 5 dnů 2040 kilometrů, což představuje denní průměr 408 kilometrů, přičemž start byl 21. května v Hrušovanech u Chomutova a cíl 25. května ve Vidrné na Slovensku. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Tohle byly Beatles v nedělním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme 7:45 a to znamená, že se pojďme podívat na to, jak je a jak bude dnes v našem kraji.
1: Počasí.
0: Teploty v tuto chvíli se pohybují mezi 14 a 18 stupni. 18 stupňů hlásí Moravské Budějovice, 17 Třebíč, 16 je v Bystřici nad Pernštejnem, v Košeticích nebo v Telči a 15 stupňů hlásí Vatín nebo Velké Meziříčí. No a 14 má Přibyslav, Nový Rychnov, Libice nad Doubravou nebo Jihlava. Na obloze se dnes budou střídat mraky se sluníčkem. Oblačnost bude spíše větší. Odpoledne se taky můžou objevit přehánky, hlavně v severní polovině kraje. Večer potom bude možnost přeháněk ubývat a taky mraků bude ubývat. Nejvyšší teploty 25 stupňů až 28 stupňů. Ráno slabý, přes den postupně mírný, místy až čerstvý severozápadní vítr, taky ten bude k večeru slábnout. No a s našimi makovičkami dnes zabrousíme do astronomie. Vědí, kam chodí spát slunce? Zeptáme se jich na to za malou chvíli.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Nedělní vysílání zavede za Josefem Švejkem i jeho stvořitelem Jaroslavem Haškem. Zatímco Švejk s úsměvem čelil válečné mašinerii, jeho autor si v roce 1915 sáhl na samé dno. Spisovatel, humorista a milovník života se ocitl přímo v první linii v Haliči, uprostřed pekla první světové války.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Valdemar Matuška s Olgou Blechovou nabídli boty toulaví do nedělního Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina. Chystáme pro vás přehled nejnovějšího dění kolem nás. Zjistíme, jaké uniformy nosí strážníci v našem kraji v horkých dnech a taky oslavíme triumf českého ženského tenisu. Češky jsou první i druhá v prestižním turnaji ve Wimbledonu. Včerejší finále to byl nádherný zápas, krásná bitva, u které člověk vlastně nevěděl, které hráčce více fandit. Jedno je jasné, vyhrál český tenis, tak gratulujeme. Zprávy tu budou za 5 minut, teď ještě experti ze školky.
1: Makovičky. Kam chodí spát sluníčko?
2: Za mraky.
3: Že si lehne za ty mraky.
4: On je prostě ještě výš.
1: Kde teda je?
4: Vesmír.
5: Na obloze. Svítí paprsky.
1: Co je tu ten paprsek?
5: Má takový špičky, který svítí.
6: Je to prostě normální slunce, ale má tam takový čárky a prostě na tom jsou takový podložky a na tom jsou pak ty paprsky.
5: To dělá pan Bůh.
1: A jak to, že najednou večer nesvítí? Čím to je?
3: Ono zapadne.
1: Kam?
3: Dolů a pak bude tma.
5: To sluníčko se točí kolem mráčku.
7: To sluníčko si točí kolem země kole.
6: Ono prostě se otočí na druhou polovinu zemi a tam už je slunce a pak tam je tma.
5: My se díváme vždycky večer na televizi, jestli bude ráno svítit sluníčko anebo bude zima. Makovičky.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Strážníci v Třebíči se v létě převlékli do triček s krátkými rukávy. Společnost elektrárny Opatovice vypsala výběrové řízení na stavbu nové spalovny komunálního odpadu. Tenistka Linda Nosková vyhrála Wimbledon, ve finále porazila Karolínu Muchovou. Ráno očekáváme skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno, místy se můžou přidat krátké přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Strážníci městské policie fasují letní variantu uniforem. V horkých dnech pracují například ve Žďáři nad Sázavou v krátkých rukávech i kraťasech. Strážníci v Jihlavě anebo Třebíči musí mít naopak dlouhé kalhoty.
2: No, špatně se nám v tom pracuje. Jak každému, no. Jako ta fyzická zátěž je nějaká, že jo, tak je to nepříjemný.
3: Popisuje třebíčský strážník Petr Tretera. S kolegyní Anetou Veškrnovou mají černé kalhoty, trička a vesty.
4: Co se týče tady té kvality toho oblečení, všechno je dělané tak, aby se nám v tom jakoby pracovalo co možná nejlépe, takže všechno je funkční.
3: Stejně jako její kolegyně preferuje v terénu kalhoty před sukní anebo šaty. Je to podle ní praktičtější pro práci. Veronika Bartes-Vohrelíková, Český rozhlas.
1: Elektrárna Opatovice chce v roce 2030 zprovoznit mezi Pardubicemi a Hradcem Králové spalovnu komunálního odpadu. Zařízení za několik miliard korun umístí ve svém areálu. Pravomocné stavební povolení už má, okolní obce s námitkami neuspěly. Spalovna má likvidovat až 150 tisíc tun odpadků ročně. Mluvčí elektrárny Hana Počtová dodává, že společnost nyní hledá zhotovitele.
5: Výběrové řízení na generálního dodavatele probíhá a v současné době probíhají obchodní a technická jednání. Vítězný dodavatel proto zatím nebyl ještě oficiálně vyhlášen. Investiční náklady projektu se podle aktuálních předpokladů pohybují kolem 7 miliard korun.
1: Americké síly zasáhly v noci přesnou municí asi 140 iránských vojenských cílů. Na síti X o tom informoval jejich oblastní velitelství. Američané podnikli už třetí vlnu útoku na Irán v tomto týdnu. Celkem při nich na pokyny prezidenta Donalda Trumpa zasáhli víc než 300 objektů. Teherán podle agentury AP zahájil odvetné útoky na cíle v zemích Perského zálivu. Vzdušné údery odráží například Kuvajt. Sport. Tenistka Linda Nosková se stala pátou Češkou, která vyhrála Wimbledon ve dvouhře. V historicky prvním ryze českém finále porazila Nosková Karolínu Muchovou, a to ve třech sadách. Muchová prohrála druhé singlové grandslamové finále v kariéře. Před třemi lety neuspěla na Roland Garros, teď na Wimbledonu. Boj o nejprestižnější trofej na okruhu WTA ale Muchová nevzdává.
6: Tu chuť furt mám na to se vrátit a zabojovat o ten titul. Myslím, že si budu potřebovat teď pár dní odpočinout, fakt jsem na ty týdny teďka, hlavně na té trávě z Berlína do Bad Homburgu, až sem to bylo náročný a cíl tam bude určitě US Open. Počasí.
1: Ve Žďáře nad Sázavou a Libici nad Doubravou teď mají 14 stupňů, v Dukovanech 18. Ráno očekáváme skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno a místy se můžou přidat krátké přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni. Foukat má mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S omezením počítejte na silnici 38 na úrovni Antonínova dolu u Jihlavy. Silničáři tam opravují vozovku, místem se jezdí kyvadlově jedním pruhem, dopravu řídí semafory.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hezké nedělní ráno. Kdy jste naposledy posílali dopis? Myslím ten skutečný papírový dopis v obálce s poštovní známkou. Pokud si už pomalu nemůžete vzpomenout, bude to tím, že je náš život, doba, ve které žijeme, stále více elektronická. Má to své výhody, ale taky rizika a právě o nich bude řeč v dnešním rozhlasovém sloupku už za pár minut.
0: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Krásné nedělní ráno s vámi je Český rozhlas Vysočina, teď je 8 hodin a k tomu 11 a půl minuty. Používáte ještě v té záplavě mailů a krátkých textových zpráv klasické dopisy? Asi se shodneme, že tato forma komunikace na dálku je téměř na ústupu i poštovních schránek, je už po skrovnu a to všechno inspirovalo Zdeňka Drišla, aby napsal dnešní rozhlasový sloupek.
1: Rozhlasový sloupek. Příchodem léta se naše poštovní schránka plnívala barevnými pohlednicemi po zdraví přátel z míst, kde trávili dovolené. Letos přišla zatím jediná vlaštovka. Lístek od vnučky, která studuje ve Španělsku. Taková pohlednice vždycky potěšila a taky to, že si na člověka i v čase prázdnin někdo vzpomenul. Doba je jiná. Dokonce i z ulic zmizely poštovní schránky, kam jsme běhávali s dopisem. Básník Jiří Wolkr o poštovní schránce napsal, že lidé si ji váží velice a svěřují se jí docela. Jenže lidé přestávají psát dopisy i pohlednice. Jako kluk pamatuji, kdy ulicemi našeho městečka projížděl modrý poštovní vůz tažený koněm a my naskakovali na zadní stupátko, abychom se kousek svezli cestou ze školy. To už je hodně zavátá vzpomínka. Z ulic však nezmizely jenom poštovní schránky, ale také telefonní budky. Skukaně na rohu ulice, kde se kolikrát ve frontě čekalo, až se sousedka vypovídá. Byly to první veřejné sítě, na dnešní dobu pomalé, ale ve své době představovaly velký krok kupředu. Ale vždyť z našich městeček mizí i poštovní úřady. Kdo by také tato staromódní zařízení užíval, když máme všichni v kapse mobilní telefon, co slouží i jako platební karta, informátor, počítač, mapa a kdo ví, co ještě všecko umí. I naše vzájemná komunikace mnohé vypovídá o světě, ve kterém nyní žijeme. Všechno se zrychluje. Spěcháme. Užíváme si technického pokroku. Nemůže však být technický pokrok spojen i s obavou, jak dál a kam až to půjde? Využíváme všech moderních vymožeností. Nepovede však přes výhody užívání stále dokonalejších Instagramů, TikToků, umělé inteligence k většímu odloučení a rozdělení společnosti? Nemáte někdy pocit, že smizením toho starého světa odchází z našich životů i něco pěkného? Že i přes rychlejší technické možnosti komunikovat si vzájemně méně nasloucháme.
2: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Tohle byl Pavel Novák a jeho nádherná láska ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Máme neděli 12. července a teď je 8 hodin a k tomu 19 minut.
1: Počasí.
0: Stanice v Dukovanech hlásí oblačno a 18 stupňů. 18 stupňů je taky v Košeticích, Jihlavě nebo Bystřici nad Pernštejnem. Polojasno a 17 stupňů udává Telč, oblačno a 17 stupňů Náměšť nad Oslavou nebo Přibyslav a Svratou hlásí taky oblačnou oblohu, ale pouhých 15 stupňů Celsia. Na obloze se dnes budou střídat mraky se sluníčkem. Oblačnost bude spíše větší. Odpoledne se mohou objevit i přehánky, a to hlavně na severu kraje. Večer potom bude oblačnosti ubývat. Ráno slabý, přes den postupně mírný, místy dokonce čerstvý severozápadní vítr, a i ten vítr bude večer slábnout. Nejvyšší teploty dnes 25 až 28 stupňů Celsia. Takové bude počasí. Hodináři v Poulné rozezvučili historické hodinové stroje. Tamní muzeum si připomnělo tradici spojenou s precizním řemeslem na víkendovém školení. Přišli úplní nováčci, ale i absolventka tamního hodinářského učiliště. No a my vás do atmosféry za malou chvíli dostaneme.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Úspěšná česká zpěvačka Eva Farná v červnu třikrát vyprodala stadion na Edenu. Stala se tak historicky první českou zpěvačkou, která na tomto stadionu samostatně koncertovala. Byli jste tam? Určitě to byl skvělý zážitek. S víkendovým Českým rozhlasem Vysočina se teď vypravíme do Polné, kam se na jedno odpoledne vrátil kus hodinářské tradice. Ve městě na Jihlavsku dřív bývalo jediné hodinářské učiliště v Česku. To tam už dlouho nepůsobí. V sobotu si ale desítka místních na řemeslnickém workshopu zkoušela práci s ozubenými kolečky, hodinami a hodinkami. Historické stroje ze sbírky Polenského muzea oživil hodinář a historik umění Patrik Pařízek.
1: A to je vlastně systém, co vymysleli v Rakousku-Uhersku, aby třeba lidé se dozvěděli, kolik je hodin, když šli kolem hodin v noci a aby nemuseli rozsvěcet, protože tam bylo riziko toho, že by mohl vzniknout požár, tak z každých hodinek vlastně visela taková elegantní šňůrka a po jejím zatažení tak to sdělilo vlastně čtvrt hodiny a celé hodiny, které uplynuly.
2: Ukazuje mi hodinář Patrik Pařízek výtvarně krásně zpracované kusy, které rozpohyboval.
1: To máme, tady hodiny hrací a zase si můžeme přehrát.
2: Jak? Lopičňůku. Stačící se, ano, váleče. Pomluvám se, že vás přerušuju.
3: Ale začínáme včas, když máme to hodinu.
2: Hodinky, nejdřív kapesní, potom klasicky na zápěstí, zkoumá Prokop.
4: Naposledy, kde jsem to vlastně viděl, tak bylo ze seriálu Peaky Blinders. Přesně, kde to používá, jo. A vlastně vypadá to dobře, tyhle kapesní hodinky.
2: Jo. Elegantní.
4: No. Jako asi v dnešní době by to nebylo tak moc praktický to u sebe nosit, ale vypadá to dobře.
2: Pro ty nechci by to určitě efekt by to udělalo.
4: Takže třeba, nevím, na Halloween s přestrojením.
1: Co je tohle vlastně?
4: Káča.
1: To je vlastně schovaný to pero, aby nevystřelilo, když třeba praskne a nemohlo zničit ten budík.
2: V Polné bylo od 50. let do roku 2005 i hodinářské učiliště. Prošla jim i Zdeňka Švecová.
5: To jinde nebylo v republice. Tam se chytl ostravský dialekt, tam jeho Češi, tam je něco ze Slovenska.
2: Jak vzpomínáte na ty časy, kdy právě s těmihle strojky drobnými jste...
5: Nejlepší období mého života. Dodneska se se spolužákama scházíme každý rok a když se sejdeme, tak nám není těch 75, ale je nám těch 18.
2: Chvíli ten čas, který uplynul, nehraje roli.
5: Ne, vůbec.
2: Hodinářský workshop se hodil i pracovníkům zdejšího muzea, které historické kusy viděli vůbec poprvé v chodu. Z Polné Daniel Zach, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Polensku.

0: Hezké nedělní ráno před námi na Českém rozhlase Vysočina. Přehled zpráv v podání Jaromíra Kulhánka dostává v našem vysílání prostor.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Policisté připomínají, že řidiči, kteří cestují s domácím mazlíčkem, musí dbát na jeho bezpečnost. Zvíře, které není zabezpečené, totiž může snadno způsobit autonehodu. Psa můžou řidiči připoutat speciálním bezpečnostním pásem. Pro kočky je lepší využívat přepravky. Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči včera zaplnilo 6 desítek předválečných automobilů. Majitelé vozů s nablízkanými plechy projeli 3-kilometrovou trasu. Jejich jízdu sledovali stovky lidí. Nejstaršímu automobilu bylo 120 let. V Řepčíně ve Slatiňanech na Chrudimsku dnes návštěvníci uvidí závody v dámských sedlech. Jezdkyně předvedou 7 disciplín. Kromě drezur mezi ně patří třeba jízdy elegance a zručnosti, šampaňská výzva, při které závodnice překonávají překážky se sklenkou v ruce, nebo synchronizované vystoupení dvojic. Střelec v Torontu zabil 2 lidi, nejméně 6 dalších na tamním pouličním festivalu latinskoamerických tanců zranil. Informovala o tom místní policie. Útočníka se stále nepodařilo dopadnout. Podle agentury AFP je na místě množství policistů, kteří pokračují ve vyšetřování. Úvodní etapu automobilové rally Bohemia vyhrál Dominik Stříteský o necelé 4 sekundy před Filipem Marešem. O další sekundu zpátky je třetí Jan Kopecký. 8. místo průběžné klasifikace zatím patří Eriku Cajzovi. A ještě předpověď počasí. Ráno očekáváme skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno. Místy se můžou přidat slabé přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 za 160. kilometrem u Velké Býteše. V odstavném pruhu tam stojí porouchané osobní auto.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: V letních dnech chodí v rozpálených ulicích a jsou ověšeni různými předměty. Městská policie se ale může proti vedru trochu bránit. Jak? To zjistíme za chvíli v reportáži. Teď je tu ale muzika, kapela Lucie a její Šrouby do hlavy.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: vámi je víkendové vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Tohle byly Rangers a písnička Láska je věc kouzelná. Máme 9 minut po 8:30. Dlouhé rukávy vyměnili za trička. Aspoň tímto způsobem si může městská policie v letním počasí odlehčit. Jak se na sluníčku v černém oblečení pracuje třebíčským strážníkům, to zjišťovala naše reportérka.
1: FS 251-252, přijem.
2: Přijem.
1: Do Pirinčku byla provedena kontrola horní strany Karlovýho náměstí, bylo to tedy závad.
3: Strážníci Petr Tretera a Aneta Veškrnová skončili obchůzku centra a pokračují dál do Třebíčských ulic. Na černých kalhotách a tričku stejné barvy jim září jen žlutá vesta. K tomu mají kolem pasu připnutou povinnou výbavu, včetně zbraně, vysílačky a nebo pout.
1: No, špatně se nám v tom pracuje, jak každému, no. Jako ta fyzická zátěž je nějaká, že jo, tak je to nepříjemný. 5-6 kilo.
3: 5-6 kilo máte navíc na sobě.
1: To zbraně vytěší s těma zásobníkama.
3: Už máte vypálené rukávy někdo?
4: No,
3: trošku.
4: Trošičku možná.
1: Já jsem se vrátil od moře, já jsem celkem v pohodě.
4: Co se týče tady té kvality toho oblečení, všechno je dělané tak, aby se nám v tom jakoby pracovalo co možná nejlépe, takže všechno je funkční.
3: Aneta může v terénu nosit sukni anebo šaty, stejně jako většina jejich kolegyň, ale v horkých dnech preferuje kalhoty.
4: Samozřejmě ta možnost tam je, ale vzhledem k tomu, že pracuji vlastně takhle s kolegama, muži, takže je to lepší pro mě být ve stejnokroji, jakoby v té hlídce, vypadá to lépe a samozřejmě si myslím, že i v rámci těch zásahů, třeba co máme, je určitě lepší, když mám kalhoty než sukni.
3: Je to asi více praktické.
4: Určitě.
1: Já bych třeba kilt bral, ale někteří strážníci mají křivé nohy, takže on nám toho nekoupil. Protože, no.
3: Například ale vežďáři nad Sázavou strážníci a strážnice nosí nejen krátký rukáv, ale i kraťasy. Z Třebíče Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.
0: Jaké teploty přinese neděle 12. července a další dny, to proberu za malou chvíli s meteorologem. Příjemný poslech Českého rozhlasu Vysočina.

0: S vámi je nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, blíží se 8:45 a připravená už je předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Připravená je hlavně meteoroložka Bára Kučerová. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jak to vypadá v kraji Vysočina teď?
2: Tak ráno je to už převážně slunečné, byť od severu se postupně přesouvá trošku větší oblačnost. I tak se ale teploty pohybují nejčastěji mezi 16 a 19 stupni Celsia.
0: Co přinese nedělní den?
2: Ta oblačnost dnes převáží spíše větší, také se mohou objevit přehánky, a to hlavně v severní polovině nebo v severní části kraje. Večer pak budou srážky ustávat a s nimi bude i oblačnost částečně ubývat. Dnešní maximální teploty očekáváme mezi 25 a 28 stupni Celsia a postupně bude vát mírný, případně až čerstvý severozápadní vítr s rychlostmi asi do 30 km v hodině a vítr potom bude večer zvolna slábnout.
0: To je tedy neděle 12. července. Budeme připraveni na to, že hlavně na severu kraje může spadnout pár kapek, ale jinak bude se střídat sluníčko s mraky a spíše těch mraků dnes bude víc. Jak to bude dál v pondělí a v úterý?
2: Noc na zítřek bude spíše s menší oblačností, může být jasno, zpočátku noci ta oblačnost ještě ze dne bude větší, zítřejší ranní teploty 15 až 12 stupňů Celsia, v údolích místy kolem 10 a zítřek pak bude tak, jak noc skončí jasnem, tak zítřek začne jasnem, oblačnost pak během dne bude přibývat na nejčastější polojasno a k večeru se opět začne zpátky rozpouštět, zítřejší maximální teploty mezi 27 a 30 stupni Celsia a v úterý bude zpočátku opět s malou oblačností, během dne pak očekáváme polojasno až oblačno, později odpoledne a večer se pak od severu až severozápadu mohou objevovat nebo budou přesouvat lokální přehánky, také nějaká, případně i nějaká bouřka a později večer se oblačnost i přehánky budou rozpouštět, respektive ustávat a maximální teploty v úterý 28 až 32 stupňů Celsia.
0: Do úterý teploty stále stoupají, bude to pokračovat i v druhé polovině týdne.
2: Ve středu teploty trošku poklesnou, konkrétně mezi 26 až 30 stupňů Celsia a potom v průběhu týdne ty teploty budou buď kolísat, případně zase mírně růst. V pátek to vypadá, že by mohly, nebo už i možná ve čtvrtek opět překročit těch tropických 30, takže ta teplota zdá se, že i v druhé polovině týdne trochu poroste, ale to je zatím předpověď na dlouhé dny dopředu relativně, takže
0: určitě
2: se
0: upřesníme.
2: To samozřejmě bude zpřesňovat.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina určitě upřesníme, ale každopádně nás čeká horký tropický týden. To slibovala Bára Kučerová, děkujeme za předpověď a přejeme hezkou neděli. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Na Českém rozhlase Vysočina vám nabídneme písničku Vladimíra Mišíka a skupiny Blue Effect Sluneční hrob. A potom vtip Jardy Hypochondra, příjemný poslech.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Jardo, řekni fór.
2: Tak tady mám jeden takový veselej. Pán má papouška a ten mluví strašně sprostě. Tak ho jednou takhle zatrezdá na chvíli do mrazáku. Když otevře mrazák, papoušek na něj kouká a říká:
3: omlouvám se za své nevhodné chování, už se to nebude opakovat. Mám jen jednu otázku, co udělalo tady to kuře vedle mě?
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
4: Na 9:00 chystá Jaromír Kulhánek přehled aktuálního dění kolem nás. Zmíní konec Karlovarského festivalu i týmy, které se utkají v semifinále mistrovství světa ve fotbale. No a po zprávách už příběhy z Vysočiny začneme u památky, která je starší než Karlův most a leží na pomezí kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Vezmeme vás tam a řekneme víc. Zůstávejte dobře naladění na vlnách víkendového Českého rozhlasu Vysočina.
5: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Odpadky u koupacího lomu Čenkov. Město apeluje na návštěvníky, aby využívali tamní kontejner. Město ho vyváží jednou týdně, od začátku léta pak dvakrát týdně, pokračuje lidovecký starosta Vladislav Hink.
1: Odpadky nejlepší je, když si je návštěvníci toho čenkovského lomu odnesou sebou domů a vyhodí je doma, a když už je potřebu tam nechat, tak ať je nechávají v tom kontejneru.
0: Skončil mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Ve velkém sále hotelu Thermal převzala křišťálový globus francouzská herečka a režisérka Juliette Binocheová.
2: Život ubíhá velmi rychle, proto tak ze sebe dávejme do světa tolik, kolik je jenom možné. Musíme totiž držet při sobě.
3: Řekla Binocheová před asi tisícovkou hostů. Cenu prezidenta se z Karlových Varů odváží herec Jeffrey Wright a herečka a bývalá diplomatka Magda Vašáriová. Ta dokázala na pódiu ocenit sama sebe.
4: Aj keď mi komunisti nedovolili v 1971. urobiť môj milovaný doktorát z mojej milovanej sociológie, tak som teraz PhD, ale nemusíte ma volať doktorka, dobre?
3: Vítězným snímkem letošního ročníku se stal film Padlé ovoce režiséra Aunga Pyoua o touhách žen v Myanmaru, které čelí pracovnímu vyčerpání a ekonomické nejistotě. Diváci zase ocenili dokument Heleny Třeštíkové, Bára Basiková. Z Karlových Varů Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
0: Evropská komise vyzvala k ukončení financování benátského bienále. Důvodem je účast Ruska, informuje o tom agentura DPA. Moskva na světové přehlídce současného umění vystavuje letos poprvé od začátku ruské války na Ukrajině. Podle finské zástupkyně Evropské komise ale nerespektuje demokratické hodnoty, které evropská kultura prosazuje a má za úkol chránit. Komise proto navrhuje zrušit benátskému bienále grant ve výši 2 milionů eur, tedy skoro 50 milionů korun.
5: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Argentina prošla do semifinále fotbalového mistrovství světa. Švýcarsko porazila 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahraje s Anglií. Ta vyřadila Norsko, zvítězila 2-1 po prodloužení. Do vedení se dostali Norové, po vyrovnávacím gólu Anglie si ale stěžovali na to, že se míč po výkopu brankáře odrazil od kamerového kabelu nad hřištěm a změnil směr. Gól by v takovém případě platit neměl, sudí ale branku uznali, pokračuje norský trenér Stale Solbakken.
6: Měli jsme smůlu. Míč spadl na zem rovně, takže změnil směr. Mezi našimi hráči to vyvolalo nedorozumění. Byl to špatný moment. Nic už s tím ale udělat nejde. Nemyslím si, že ten zápas se bude hrát znova, takže tak to prostě je.
5: Počasí.
0: V Pelhřimově a Náměšti nad Oslavou teď mají 17 stupňů, ve Vatíně 16. Zpočátku bude skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno, místy se můžou přidat krátké přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni, foukat má mírný severozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Centrem Golčova Jeníkova dnes řidiči neprojedou, koná se tam sportovní soutěž, objízdná trasa je vyznačena.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: V nedělním vysílání Českého rozhlasu Vysočina vás vždy mezi 9. a 10. hodinou vodíme po krásných místech a na inspirativní návštěvy v rámci našeho kraje. Dnes začneme u památky, která je starší než Karlův most, ale v mnohem horším stavu. Kostel svatého Václava v Dolním Čepí se však díky snahám dobrovolníků a obce postupně opravuje. A my tam zavítáme už za pár minut.
5: Dobré dopoledne s Ivanou Víznerovou.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Vysočina Michal Hruza, písnička pro Emu, a my začínáme s našimi víkendovými toulkami.
1: Příběhy z Vysočiny.
0: Na hranici kraje Vysočina a Jihomoravského kraje u Štěpánova nad Svratkou se ukrývá jeden klenot z minulosti. Je to kostelík svatého Václava v Dolním Čepí, obce, která je součástí Újčova. Stojí v kopci obklopen obecním hřbitovem a márnicí a podle archeologických nálezů je starší než Karlův most. Neutěšený stav způsobený léty chátrání se začíná měnit. Kostel totiž právě prochází opravami.
2: Starosta Újčova František Bureš vstupuje do kostela svatého Václava v Dolním Čepí. Pojďme začít u toho letopočtu.
3: K tomu by se dalo říct, že vlastně ten kostel je starší než Karlův most. Máme tady datováno 1252 datum tady z jednoho dřevěného trámku, který se nalezl jenom ze štítů. A k tomu samozřejmě tady během těch archeologických prací jsou další nálezy mincí, kostelních pozůstatků a tak dále, které nás jenom utvrzují jakoby v té starobylosti toho kostela.
2: To je nádherný prostor, je tady krásná akustika. Stojíme u vykopané díry, která je přímo před oltářem.
3: Pravděpodobně se díváme na jednu z nějakých zásobnicových jam, které tady byly možná ještě dříve předtím, než kostel byl postavený. Pro samotné archeologie je tohle zatím velká záhada, velké téma. Jak vidíte tu jednu, tak ona tady není jediná. Tady v tom levém koutě byla dost podobná druhá, která byla v nějaké větší části naplněná kosterními pozůstatky. Plus jsme tam právě našli minci pravu z Jana Lucemburského, který nám trošku pomohl v tom datování. Samozřejmě v těch vrchních částech můžeme vidět pohřbívání nebo to, co se tady jakoby očekávalo, že ty vyšší páni v té době minulé byly pohřbívání přímo uvnitř v té lodi kostela, nebyly na venkovním hřbitově, takže to se tady potvrdilo.
2: Co nějaké pověsti a legendy váží se ke kostelíku?
3: Ta rod Humpolíku jsme po celá desetiletí si tak nějak mysleli, že tam dle těch pověstí Karel Humpolík odpočívá v křesílku a čeká na určité vzkříšení.
2: V sedě?
3: Ano, takové byly jakoby pověsti. Nicméně potom odhalení, které proběhlo v minulém roce, to bylo přesně naopak, kde jsme nalezli pouze nějakou, řekněme, změť kostí, nějakého stavebního materiálu, dřeva, kamenu, a to v poměrně neutěšeném stavu. Takže bychom byli velice rádi zase v dalších letech, aby se to obnovilo, dalo se to do nějaké piety.
2: Vy máte dva obří klíče.
3: Jeden z nich je právě u vchodu do samotného kostela a pak druhý je, když se jde na půdu a na kůry.
2: Tak není to úplně tradiční přístup na kůr, ale my se sem jdeme podívat, protože ty kůry jsou tady dva nad sebou.
3: K tomu jsou nějaké dohody z minulosti, kdy právě tady ten kůr spodní pravděpodobně sloužil nějakému pánu z Čepí, který během těch bohoslužeb sedával a trávil tady tu mši samotnou. Ten druhý kůr je možná nějaká stavební přestavba, která tady v minulosti byla. To je taková zvláštnost, že málo kdy ty dva kůry bývají.
2: A můžeme jít i do ano, druhého patra. Pozor, tady jsou ještě další schody. Teď jsme v druhém patře a to není všechno.
3: Ne? Můžeme potom do třetího podívat se na samotnou půdu nebo na střechu.
2: Střecha je teď v procesu obnovy. Ta je řádně vysoká. Vy jste sundávali báně, obnovovali.
3: Když jsme ji sundávali, samozřejmě jsme ji čekali, že v tom samotném jamblku budou nějaké informace od předku, případně poklady, řekněme tomu. Nicméně jediné, co jsme zde nalezli, byly pouze vosí hnízda, takže báň byla z minulosti prázdná. Nicméně jsme se rozhodli teď, že tam dáme mince, informace k letošnímu roku, nějaké fotografie a taky je tam vlastně růženec od pana faráře, aby tam i z hlediska liturgie bylo něco ponecháno. Samozřejmě zajímavější je tady apsida.
2: Apsida. Kulatá zadní část.
3: Teda pokruhová zadní část, kde bylo asi nejvíc té stavební obnovy, jak můžete vidět, tak je tady vyměněno mnoho trámů. Na rohu té apsidy můžete vidět krásné mramorové vysoké štíhlé okénko, kterým při tom východu slunce v minulosti procházelo světlo a osvětlovalo oltář, takže to bychom chtěli, aby se obnovilo i v budoucnu.
2: Z Dolního Čepí Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: K opravám kostela přispívá i týdenní festival Komořinka, který do prostor s výbornou akustikou zve každý rok muzikanty různých žánrů. Letošní ročník Komořinky začíná už zítra v pondělí 13. července. No a v dnešním druhém příběhu z Vysočiny vás už za pár minut pozveme do dílny restaurátorky nábytku. Co jí vedlo k rozhodnutí pustit se do této často fyzicky náročné práce? Odpověď uslyšíte za chvilku.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 9:20. Petr Spálený nás v nedělním dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina doprovodil k dalšímu příběhu.
1: Příběhy z Vysočiny.
0: Truhlařina není jen chlapská práce. Anna Pokorná z Blaškova na Žďársku si za svou životní cestu vybrala restaurování nábytku. Pod jejíma rukama znovu ožívají staré skříně, komody nebo malované truhly. A když někde kus chybí, chopí se dláta i sekyry.
2: V dílně s krásným vyřezávaným trámovým stropem stojím s Annou Pokornou.
3: Já jsem se k restaurování nábytku nadchla na základní škole, kdy jsme se rozhodovali, kam jít dál, tak jsem viděla v televizi reportáž, kde paní renovovala nějaký sekret. Tak mě to tak jako zaujalo, ta myšlenka dávat život ještě těm starým věcem.
2: Jste tady úplně sama nebo máte pomocníky?
3: Jsem tady sama, tady měl děda dílnu, takže jsem si to tady postupně začala jako budovat, předělávat. Právě ten trámový strop vyřezávaný je novej, protože ten původní byl v havarijním stavu, bylo to strávený červotočem. Takže
2: vaše práce?
3: Moje práce, jo. Dokonce dřevo z našeho lesa, no, to jsem hrdá. Já mám strašně ráda Dušana Jurkoviče. Takže inspirace doslovna v Jurkovičově vile v Brně.
2: To připomíná. Ano. I ta barevnost, zelená, červená. Já si představila ten Rožnov.
3: Chtěla jsem si to zkusit a měla jsem možnost tak kde jinde než na vlastním stropě. Že jo?
2: Já trošku popíšu vaši dílnu, jsou to dvě místnosti. Teď jsme v té menší, nářadí tady visí, jsou to dláta, kleště, kružítka. Když půjdu do druhé místnosti, tak tady je složené dřevo.
3: Tady mám třeba ořech, z toho dělám třeba takové šperkovnice. Tady mám dub vedle toho, jasan. Mám zrovna na restaurování odkládací stole, který je vyrobený z třešňového dřeva, tak tady mám nějakou třešeň.
2: Teď je rozložený na jednotlivé součásti. To je prolezlé červotočem a opravdu na tom řezu je to, jak když rozlomíte perník.
3: A ještě na něm se podepsal takzvaně, jak říkáme s kolegy, kutil domácí.
2: Aha, někdo se snažil sám opravovat.
3: Tak, přesně tak. Když se podíváte proti světlu, tak tam vidíte takový ty očka od excentrické brusky. Je to ještě přetřený nějakým pravděpodobně nitrocelulózovým lakem, který teda tomu taky moc nepřidává.
2: Tak dělalo se to hlavně, aby se to lesklo.
3: Ano, přesně tak. Jo, co je lesklý, to je hotový.
2: Čím začínáte?
3: Aby ten červotoč mi nepřeskočil do jiné zakázky, tak vždycky, než ten kus přijde do dílny, tak jedeme na ozáření, na radiační sterilizaci.
2: To bývalo někde u Prahy?
3: Je to v Zátokách u Prahy, ale my máme štěstí, máme to tady kousek do Veverské Bytýšky a tam jsou ochotní nám to ozářovat taky.
2: Ono prostě spravit stůl nebo malovanou truhlu do nějaké chalupy, i to je výzva.
3: Je. Já vždycky, když sem dovezu nějakou takovou truhlici, tak přijde babička, podívá se na to a říká, no, takovou jsme doma měli taky a pak jsme v tom měli kozu.
2: Co jste restaurovala, co se vám povedlo?
3: Na co jsem fakt teda jako pyšná, tak pár let zpátky jsme restaurovali oltář ve Švařci. To byla fakt moc hezká práce.
2: Přemýšlím o tom, jak jedna žena může pracovat sama v truhlářské dílně u Hoblice s velkými kusy nábytku.
3: Buď oslovuju studenty, anebo tady mám kurce mamku nebo babičku. A nebo zavolám kamarádům, třeba ať se staví.
2: Nezalitovala jste?
3: Někdy je to náročný, jako popravdě vidíte, venku stojí hráně se dřevem. Někdo ho tam musel naskládat, občas je to potřeba odskládat. Takže to jsou právě chvilky, kdy si říkám, že jsem měla jít na Zlatníka. Mamka se tomu vždycky směje, že jsme mohli přerovnávat zlatý listy.
2: Z Blaškova Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Reportáž včetně fotografií najdete už teď na našem webu vysočina.rozhlas.cz. No pokud vám zavřeli květinářství a vy nutně potřebujete květinu, tak v Třebíči vás zachrání Květobox. Jak funguje, to se dozvíte za pár minut.
1: Říká

0: Máme 9:30. Přejeme krásné nedělní dopoledne. Tady je Český rozhlas Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny.
0: Když to manžel nebo přítel přepískne s dobou návratu domů, může svou ženu potěšit čerstvou květinou, a to i přesto, že už je všude zavřeno. Pokud bydlí v Třebíči, stačí si dojít pro puget do květoboxu. Aranžérka Jitka Svobodová jej denně doplňuje a stále vymýšlí nové barevné kombinace a vazby. Kolem jdoucí tuto možnost už postupně objevují.
2: Tady jsem uviděla nějaký květobox.
3: No vidíte, jak si můžete nějaký vybrat, nějaký pugetek.
4: Vedle všelijakých zásilkových boxů vyrostl v Třebíči trochu jiný box. Nabízí květiny, které do něj dodává aranžérka Jitka Svobodová.
5: Já už se v floristice pohybuju 15 let a snažila jsem se dostat blíž k lidem. Nechtěla jsem kamennou prodejnu a tohle mě přišlo jako ideální možnost nabídnout kytky, ale zároveň nebýt upoutaná do kamenné prodejny, protože dělám zejména svatby.
4: Máte to jako věc, kterou si člověk vysní, když je mu třeba 10 roků a říká si, já chci dělat s kytičkami.
5: Byl to takový sen, já jsem vždycky říkala, že chci mít květinku. Teď už to naopak neříkám, protože je to velký úvazek a všechny květináře obdivuju. Ale práce s květinami je takový to moje, co já ráda dělám. Pak přišla kamarádka s kamarádem, my si jmenou dělám svatbu, říkám, a tak jako proč ne? A pak začali kamarádi kamarádů, známí známých a už se to valilo. A tady asi na Třebíči mě hodně lidí zná, zejména jako svadební floristku.
4: U těch svadeb, ale i u ostatních příležitostí se hodně dbá na trendy, jaké jsou v barvách a složení těch květin. Taky to sledujete a řídíte se tím, nebo je důležitější to, co si přejí snoubenci?
5: Já se tím řídím, ale přijde za mnou nevěsta, řekne mi, takhle nějak si to představuju, řešíme spolu ty možnosti, jak to vlastně udělat a jestli ta barva je teda ta správná pro ní, ale většinou to nechávám na tom, co si přeje nevěsta, protože je to její svatba, je to její věc. Já vždycky říkám, vy se musíte ten den cítit jako princezna, vy jste tady ta důležitá prostě. Já můžu poradit, můžu navést, ale nemůžu do toho mluvit.
4: U těch aranží jsou, bych řekla, nekonečné možnosti.
5: Občas dělám třeba zátiší pro fotografa, nebo dozdobuju kancelář, nebo kosmetický salon, kavárnu. Těch prostorů je hodně, kde už jsem se pohybovala. Tohle je box, který se normálně dá objednat, je na zakázku, po republice už jsou, už se to k nám dostává. To není, že bychom byli úplně první.
4: Víte už o někom, komu třeba nějaká květina od vás tadyhle z květoboxu zachránila vztah?
5: To se ke mně úplně ještě nedostalo, ale vím, že kamarád hned využil květoboxu a dovezl kytičku kamarádce. Musím říct, že je to tady pár dní a prostě lidi se naučili a chodí. Sami vidíte, že teď zrovna tady chybí 4 kytičky z 12. Včera jsem tady byla dvakrát. Ono mi to píše na telefon, kolik se toho prodá, takže já to vím, kolik mám dovízt zase kytiček.
4: Je, teď mi to cinklo na mobilu, musím rychle něco uvázat.
5: Teď třeba se ozvali 3 cinknutí za sebou. Věděla jsem, že to nemám, takže když jsem byla za váma, tak jsem ještě dodělávala kytičky. Takže
4: je sebou máte.
5: Mám sebou.
4: No tak to pojďme doplnit.
5: Přidáme třeba do boxu číslo 7, tak si dáme 07, otvíráme.
4: No a když třeba přijdete a říkáte si, tady už to trošinko vadne.
5: Tak to vyndám a vyměním.
4: Tolik mužů může udělat radost.
5: Když jsem o tom začala mluvit před manželem, tak ten říká spoustu věcí, co jsi vymyslela, úplně super, jako to, že dělám tu floristiku a všechno, ale tohle, mamko, to si myslím, že má největší budoucnost. Ze svého pohledu jako muže to říkal, jo. Samozřejmě.
4: Střeviče Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: A za chvíli v dnešním čtvrtém příběhu z Vysočiny budeme destilovat levanduly. Co z toho bude? Poslouchejte a dozvíte se to. Teď Vaby Daněk a pak kapela Olympik.
1: Příběhy z Vysočiny.
6: Dnes ráno

0: Tohle byla kapela Olympic v nedělním dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina a my pokračujeme v návštěvách.
1: Příběhy z Vysočiny.
0: Máte rádi vůni levandule? U jedné chalupy v Dolním Smrčném na Jihlavsku jsme objevili celé políčko a kousek od něj místnost s destilačním zařízením. Jak to jde dohromady? Vydali jsme se to zjistit.
2: Na vonavém levandulovém políčku stojím s Petrou Švaříčkovou. Vy se teď chystáte česat, stříhat levanduly?
3: Stříhat.
2: Máte takový velký koš a když se podívám dovnitř, tak tam máte zahradnické nůžky, srp a dokonce i elektrickou nějakou pilu.
3: To je akú stříhač. To nejefektivnější, nejrychlejší.
2: Vy levanduly destilujete. Kořalka z toho nebude.
3: Kořalka úplně ne. Dělám něco trošku vonavějšího.
2: Hydroláty. A teď mi popište, co je to hydrolát.
3: Voná vodička.
2: Je to voňavka lehká? Může si to představit jako toaletní vodu třeba?
3: Ano, na osvěžení. Buď to jako parfém, anebo to má spoustu dalšího využití. Já tady mám teda levanduly lékařskou, je to konkrétně odrůda Manstead.
2: Kdy je dobré levanduly stříhat?
3: Když já to chci destilovat, aby měl nějakou tu hloubku účinek na to tělo, tak se snažím, aby ta levandule byla nakvetla tak z 30-60%. Tehdy se říká, že má největší sílu, vůni, nejsvěžejší.
2: Když chci něco destilovat, tak by to mělo mít v sobě něco tekutého, šťavnatého a ta levandule je suchá.
3: No ona v sobě má vlastně nějakou tu vodičku,
2: silici,
3: kterou pouští potom skrz tu destilaci, protože do té kolony se lije voda.
2: Co budete brát, jenom čistě to květenství?
3: Vezmu celý stonek. I v tom stonku jsou ty silice, které se uvolňují při té destilaci.
2: Tak pojďme na to. To chcete dnes pokosit celé to své políčko?
3: Vyberu takový ty nejrozkvětlejší keřiky. Ono taky trvá ta destilace tak 2-3 hodinky potom, takže by mi tam ta levandulka ležela a potom by nebyla teda čerstvá.
2: Tady ve třetím řádku jsou i nejvyšší, nejhustší a nejvíc kvítku. To jde krásně. Máme plný košík levandule, tady máte svou dílničku. To měděné, to je vaše destilační kolona.
3: 10-litrová jsem si nechala dovést přímo z Portugalska, kde to vyrábí. Je to vlastně ručně vyráběný. Teď to napěchuju.
2: Ta pára půjde přes tu levanduli a tam nám to bude tou trubkou skapávat. Máme nacpáno, sestavíme kolonu, nalejeme vodu do kotlíku. Musí být plný ten kotlík?
3: Do 2/3.
2: Je potřeba jen připojit chladič.
3: Tam teče stále ta studená voda.
2: Máme sestaveno. To jsem zvědavá, jaký bude proud toho hydrolátu.
3: Kapka za vteřinu.
2: Začala stoupat pára a když se podívám do toho malého skleněného demijohnu, tak už to kapé. K čemu je dobré používat levandulový hydrolát?
3: Na tonizaci pleti, když si člověk umyje obličej ráno, večer, tak si ho přešplíchnout. Potom na takové osvěžení během dne, když je horko.
2: A napadá mě i stříknout na polštář nebo do místnosti.
3: Přesně tak. Já ho třeba používám i do pračky místo aviváže.
2: Levandule vonila už na políčku, ale teď si zkusím čichnout k tomu hydrolátu přímo. No a to je síla. Z Dolního Smrčného Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Petra Švaříčková podobným způsobem destiluje například i mátu, šalvěj nebo žebříček. A kam nás zavede náš poslední příběh z Vysočiny? Ociteme se u sekerníků. Tipnete si, co dělají. Je to řemeslo, které vzniklo ve středověku, ale je potřebné do dneška. Počkejte si na reportáž. Do té doby ještě muzika, teď jedna anglicky zpívaná písnička a po ní Michal Tučný, Slámu v botách nosím.

0: Slyšíme klepání kladivka. Na kole je tady všechno připravené.
1: My jsme Mikiškovi, František Mikiška a otec a syn Petr a pocházíme z Petrovic u Sedlčan.
0: Kolik vy máte za sebou mlýnských kol?
1: No, když do toho počítám i ty převodové kola, ty paleční, tak jejich tak 110. Ty kola se vždycky umístěvaly v tom prostoru, kterýmu se říkalo lednice, a ty byly přikrytý proti slunci.
0: To dělá člověk, který se jmenuje sekerník.
1: Ten sekerník je takový specializovaný řemeslník, který se začal nějak rozvíjet v tom středověku, když začal velký boom využívání té vody, rozvoj mlejnů, a byli potřeba lidi, kteří to uměli nejenom řemeslnicky, ale i jako navrhnout, třeba i vyřešit přivedení té vody na to místo, kde ten mlejn se třeba teprve stavěl. A to byla taková směs mezi tesařem a truhlářem i nějakým takovým lidovým konstruktérem.
0: A když se zaměříme na dašovský mlýn, kolik má tady to kolo průměr? Mně to přijde jako
1: No, je to kolo průměru 455 cm.
0: Já se dívám, že máte sebou, to jste určitě si předřezali, obrovskou hromadu těch prkínek.
1: Prkínek, tam... pozor. Každý ten prvek má svůj jako název.
0: Je
1: to není jen jako prkínko, na to můžete řezat šnitlík do kuchyně na prkínku. Tohle, co tady vidíte, to jsou skruže. Ty boky, to je ze dvou vrstev fošen, jsou takzvaně sešitý k sobě, spojený. My to tady teď děláme trošku ponovu vrtovejma šroubama. Dřív se to dělala kolíkama, dokonce na těch kolíkách ty fajnšmikři měli závity a průměru 20 mm a to teda drželo. No tam je ta jedna hromádka, to jsou lopatky už, které se zastrkávají potom mezi ty postranice. To zubatý, ten silný trámek, to je přeslice do toho středu, ty paprsky, to jsou ramena, ty silný trámy. Teď jak jsme tam nastrkali tamhle ty s tím čepem, to jsou takzvaný svorce, to stahuje ty dvě postranice k sobě a to prolejzá tamhle těma vyvrtenýma dírama ty čepy a to se potom zaklínkuje a drží to k sobě a prakticky je to nerozebíratelný, než to schněje a veme si motorová pila a rozřeše se to. Konstrukce těch kol může být různá, odvisí to od průměru a hlavně jak natejká voda, jestli spodem nebo vrchem, tohle je takzvaný korečník na vrchní vodu. Kdyby tekla voda spodem, byl by to byl lopatník, třeba kolo na Čertovce, jedno z mých nejznámějších, největších, jo.
0: A za ten jeden den to jste schopni dát dohromady a to kolo
1: sestavit? No, když se nic takzvaně nepodělá, jo. V dílně už to bylo sestavené, ne úplně, ale děláme si to tam naležato na ty díly, tam si to předmontujeme.
0: Jak vás to baví převzít takový řemeslo po tátovi?
2: No, to je otázka, no. Takže já jsem jinak vyučený truhlář, takže práce truhlářský mám spousty, děláme to leta, ale mě volají jiný zákazníci, než volají tátovi.
0: Zdášová Dáša Kubíková, Český rozhlas.
3: Kolo se nakonec podařilo usadit a dnes odpoledne se na mlýně v Dašově opět roztočí. Návštěva u sekerníků byla posledním nedělním příběhem z Vysočiny. Nové příběhy nabízíme v našem vysílání každý všední den o 10:30 a potom o 14:30 odpoledne.
4: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
3: Za 8 minut v 10 hodin přinese Jaromír Kulhánek aktuální přehled zpráv a po nich dostane prostor pravidelný pochoutkový rok. S přáním krásného zbytku neděle se loučí Ivana Víznerová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Čeští politici gratulují tenisce Noskové k výhře ve Wimbledonu. Na nové sportoviště získala Jemnice dotaci z Národní sportovní agentury. Ukrajinské drony zaútočily na rafinérii v ruské Sizrani. Zpočátku bude skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno. Místy se můžou přidat slabé přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Prezident Petr Pavel, premiér

0: A v horku se dopravci snaží využít co nejvíce klimatizovaných vozidel a také ulehčit práci řidičům, popisuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
1: Řidiči mají k doplňování tekutin k dispozici iontové rozpustné nápoje. A samozřejmě, pokud by se někomu z nich udělalo vlivem vysokých teplot nevolno, tak jsme okamžitě připraveni jej vystřídat.
0: Řidiči také můžou nosit kratší letní uniformu. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Po krátké a náhlé nemoci zemřel americký senátor Lindsey Graham, bylo mu 71 let. Na síti X o tom informovala jeho kancelář. Republikán Graham zastupoval v senátu stát Jižní Karolína a patřil k nejvlivnějším členům kongresu, zejména v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. Ještě v pátek byl na návštěvě Kyjeva a hovořil s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Sport. Úvodní etapu automobilové rally Bohemia vyhrál na tratích v okolí Mladé Boleslavy Dominik Stříteský o necelé 4 sekundy před Filipem Marešem. O další sekundu zpět je třetí Jan Kopecký. Plzeňský jezdec Václav Pech je v polovině soutěže sedmý. Ten po závodě ze svého výkonu radost neměl.
3: Spokojenost není, ale daří se nám dělat nějaký kručky. Sice pomalu jsme čekali s tím Citroenem, ale je to lepší a lepší a to svezení bylo lepší než třeba v ústopečích, takže nějaká spokojenost panuje. Všichni jdou rychle, budeme se snažit hlavně neudělat chybu, protože to tempo je opravdu vysoký a budeme se snažit trošku ještě vylepšovat podvozek auta, aby jsem to řídil já trošku bezpečnější.
2: Vítěz rally Bohemia bude známý v Mladé Boleslavi po nedělní 15. hodině. Počasí. V Třebíči a Velké Meziříčí teď mají 20 stupňů, v Košeticích 19. Zpočátku bude skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno. Místy se můžou přidat krátké přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni. Foukat má mírný severo-západní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 na 113. kilometru u Jihlavy. Na krajnici tam stojí porouchané osobní auto.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je krátce po 11. hodině a já jsem rád, že váš nedělní dopolední společník se jmenuje Český rozhlas Vysočina. Od jeho mikrofonu vás zdravím a přeji příjemný a pohodový den. Za chvíli vyrazíme do zoologické zahrady, jako každou neděli po 11. hodině. Dorůstá délky až 6 metrů a samice jsou o polovinu delší než samci. Co všechno dokáže spořádat taková anakonda velká, uslyšíte hned po písnice.
4: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
5: No a ta písnička se jmenuje Je v tahu a přichází s ní Petr.

0: Aby cítí, že z ní má člověk strach a když nemá náladu, tak ošetřovatelé raději prchají. Do výběhu Vihlavské zoo teď míříme za anakondou velkou, o kterou se stará chovatelka Luba. Rozhodně to není práce pro ofidiolobiky, tedy pro lidi, kteří mají strach z hadů.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Mluvíme o anakondě velké, kterou tady chováme ve třech exemplářích. Máme tady samici a dva samce. Je hodně velký rozdíl mezi samicema a samcema. Samci jsou většinou klidní, jsou mírnější. My tam máme dva samce, ani s jedním není problém. Ale samice ta vydá za oba dva. Ta prostě, pokud nemá svůj den, tak nás prostě z toho výběhu, kde jsou, normálně vyžene.
3: A myslíš, že vás pozná?
2: Asi ne. Spíš ty hadi poznají, když člověk z nich má strach, když dělá takový ty neobvyklý pohyby. Když se tam chováte normálně, přirozeně, tak ty hadi to berou tak jako denní rutinu a nevadí jim to.
3: Čím se živí? Co dostává tady u nás v zoo?
2: U nás v zoologické zahradě krmíme hlavně králíkama, dostáváme vyřazený chovný králíky, takže to jsou opravdu velikánský králíci. Pokud je možnost, tak třeba krmíme i kůzlata nebo salata, jehňata. Jo, opravdu oni žerou víceméně všecko. Když byli menší, tak žrali třeba potkany, ale teďka jsme už neukrmili na tomhle tom, takže jsou to zežerou toho, dá se říct, moc, zežerou třeba jednoho králíka za týden.
3: Vydrží třeba dlouho bez jídla, že kdyby se něco stalo, tak dokázali by přežít dlouho?
2: Určitě dokázali, oni v přírodě se vlastně živí buď kapibarama nebo kajmanama, takovýmhle větším nějakým krmením a nažerou se a vydrží třeba 3/4 roku bez žrádla. V našich podmínkách tím, že je krmíme pravidelně, oni nehladoví, ale sami si dávají takzvanou přestávku přes zimu, takový oddech, kdy od prosince do března vůbec nežerou.
3: Myslíš si, že ta jejich špatná pověst, že i do filmu se dostali jako ty zlé anakondy, je jenom kvůli velikosti nebo kvůli čemu to je?
2: Já si myslím, že hlavně kvůli té velikosti. Hady má málo kdo rád. Většina lidí prostě se jim radši vyhne. Když někomu řeknete, že jste terorista, tak si klepe na hlavu. To lidi neberou. Nemá to chloupky, nedá se to pohladit, nedá se s tím poňuchňat. Je to zvláštní zvíře. A ta anakonda tím, jak je strašně veliká, tak má tu pověst podle mě ještě horší.
3: A co je takové zajímavé podle tebe na anakondě?
2: Pro nás je vždycky nejzajímavější chytat.
3: Jak to probíhá takové chytání?
2: Chytáme je strašně málo, protože opravdu je to proces, který se musí plánovat, dá se říct, na týdny dlouho, protože k tomu potřebujete odchytový materiál nějaký a hlavně lidi podle nějaké bezpečnosti práce, že na metr hada musí být jeden člověk. Ale anakonda, která má 4 metry, tak potřebuje těch lidí nejméně 6. Anakondy se chytají strašně špatně. Oni nemají takzvaný krk. Hroznýž má takovou klenutou hlavu, za tou hlavou má takové místečko, kde se dá chytit. Ještě ta anakonda, ta je jak jitrnice. Strašně špatně se s ní manipuluje. Takže nějaký přenášení vážení nepřipadá v úvahu. My jsme rádi, když ji opravdu chytneme, strčíme ji do ohromného pytle, zavážem a necháme ji třeba metr od toho výběhu, kde potřebujeme uklidit nebo něco udělat. A pak ji prostě s tím pytlem vrátíme zpátky, ten jenom rozvážem a necháme ji vylíst samotnou.
3: Chová se třeba pak nějak jinak? Bývá třeba naštvaná po tom chytání?
2: Jo, bývá.
3: Asi se jí v pytli nelíbí.
2: Ne, určitě ne. Opravdu není z toho nadšená.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: pasuje viac môj.
1: Kľúč. Richard Miller, nebude to ľahké nedelní dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Pokud se vám letos voda bude v bazénu zdát příliš teplá, připomeňte si, že v ukrajinských Karpatech se lidé rádi koupou v kotli na ohni. Další tipy na netradiční turistická místa uslyšíte za chvíli.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Letní měsíce jsou časem turistiky. Leckdo chce jet někam, kde zapomene na každodenní rutinu a odpočine si. I zahraniční zpravodajové Českého rozhlasu jsou vlastně takovými turisty. Akorát sebou vždycky nosí mikrofon a místo odpočinku pracují. Ale díky tomu nás berou na místa, kam by nás většinou jinak ani nenapadlo jít. Netradiční turistické atrakce nám letos představilo hned několik jejich reportáží.
1: Pokud vás moře a bazény už nudí, měli byste vyzkoušet koupel v Čanu, tedy v kotli, pod kterým hoří oheň. V ukrajinských Karpatech je to oblíbený způsob odpočinku. Náš zpravodaj Martin Dorazín si tak v lázních v Koločavě na vlastní kůži vyzkoušel syndrom vařené žáby.
2: Tak, jednou nohou už jsem v Čanu, teď druhou je to příjemně teplé. A voní tady to smrčí, to jako byste se ponořili do vánočního stromku. Do toho Čanu, do té kádě, se nemusí přidávat jenom ty větve jehličnanů, ale taky třeba bylinky. A to je potom opravdová bylinná lázeň. Od nohou to teda dost pálí, protože pod náma je ten oheň, hoří, takže je to trošku jako v pekle, ale velice příjemném.
1: Svými zvuky peklo občas připomíná i takzvaná rage room, neboli místnost vzteku ve Vídni, kde je ničení formou odpočinku. V bezpečném prostředí tam můžete rozbíjet nádobí převážně z charitativních obchodů. Každý měsíc se tam spotřebuje 9 tun keramiky. Vyřádil se tam i náš zpravodaj Ladislav Novák.
3: Podle hlasů se zdá, že probíhající destrukci má na starost dvojce žen.
4: Je to tak. Sem chodí z 90% ženy. Muži jen velmi zřídka. Taky mě to ze začátku překvapilo. Myslel jsem, že našimi zákazníky budou hlavně vystresovaní manažeři nebo právníci. Místo nich chodí spíš zdravotní sestry a učitelky.
3: Snažím se tedy ve svém krásném a poklidném životě najít alespoň špetku nějakého stresu nebo hněvu a beru do ruky páčidlo.
1: Pokud vás ničení neláká, úlevu v létě mohou přinést i projížďky na lodích a loďkách. Ty na turisty čekají skoro všude. Polský Elblungský kanál je ale jediným místem, kde se můžete na lodi svést i po kolejích v trávě. Nalodila se i naše zpravodajka Kateřina Havlíková.
5: Kapitán Bartek na chvíli míří za svými pasažéry rozestavenými podél boku loďky, aby si mohli užívat nejen pohled na konstrukci vozíků, ale také výhled do okolní přírody.
6: Vesty si tu nasazovat nemusíme, ale jednou to bylo potřeba. Loni 1. června na Den dětí se nám vykolejil vozíček pod lodí. Bylo potřeba postavit takovou konstrukci, dát dětem vesty a pak je evakuovat. Děti říkali, že to byl nejlepší Den dětí v jejich životě.
5: A i když je projížďka poklidná, i tak je opravdovým zážitkem. Někteří cestující si ten zážitek dokonce umocňují i speciálním pivem Burštyn, které se jinde než na palubě lodě Burštyn kapitána Bartka sehnat nedá.
1: Ukázky z reportáží tří našich zpravodajů vybrala Gabriela Muňozová, Český rozhlas.
0: No a za chvíli se vrátíme k nám domů. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech byl nepochybně výjimečný. Nejen pro herce Jiřího Macháčka, který tam oslavil 60. narozeniny, ale také pro Karolínu, která se o festivalu vdává, nebo pro Michálu s Lukášem, kteří poprvé vzali na festival svoji dceru Lily. To jsou tři měsíce, tak si můžete spočítat, na kterém festivalovém ročníku jí počali. Asi na tom loňském. Zkrátka o lidech, kteří jezdí na Karlovarský festival, bude poslední letošní festivalová reportáž za chvíli.

0: 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nezůstal své pověstění zdlužen a nabídl rekordnímu počtu diváků a obrovskému množství hostů taky pořádnou porci filmů, dronovou show Místo ohňostroje, Široký červený koberec a takové hvězdy jako třeba Dustin Hoffman. Na pozadí velké události se ale odehrály i malé příběhy lidí, kteří na festival jezdí pravidelně a mají s ním spojené velmi silné osobní zážitky.
1: Je to výjimečný tím, že tady mám poprvé svou dceru a minulý rok jsme si ji tady založili, takže...
2: Michala tady v loni počala, ale to už tady má kočárek, jo?
1: Ano.
2: A takhle vyslavíte 60. výročí.
1: Ano.
2: Kolik je?
1: Tři měsíce. Přesně, 3 měsíce, je to tak.
2: Malá je Lily a tatínek je Lukáš.
3: Jako otec je vždycky nejistý, ale vypadá to teda...
2: Ale seznámili jste se už dřív, že jo?
1: Jo, neseznámili jsme se minulý rok tady. To zase nebylo takhle jako rychlý.
2: Tak vy vychováváte teda nového filmového fanouška, jo?
3: Přesně.
2: Máte to nějak naplánováno, že třeba po 5 letech?
1: My to zatím neplánujeme, jsme rádi, že tady zvládáme tady tu, co se teď probudila.
2: Probudila se Lily, myslíte?
1: Mm-hmm, já to vidím.
4: Teta doběhne.
2: Teta doběhne. Teta Lenka. Jste tu byli u toho taky v loni?
5: Byli jsme tady u toho taky, teda ne konkrétně, ale... Ale ano, jsme stále ta stejná grupa víceméně, takže jezdím sem už dlouho, takže každý rok je hezký.
2: A pro vás 160. výročí?
5: Letos bych teda řekla, že se tvůrci hodně zaměřili na takové jako ty aktuální témata, jako coming outy a queer témata.
2: A viděla matka něco zajímavého? Matka Míša?
1: No, jenomže já už zase nevím, jak se to jmenuje. Ale jinak, já si myslím, že ty festivalové filmy mají nějaký specifikum, že normálně by se na ně člověk občas nepodíval, ale tak tady...
2: Tak ale to 60. proč se nepodívat i na takové
1: no,
2: to
1: právě, počin? No právě, každý rok schytáme nějaký takový velmi zajímavý počin, na který dlouho vzpomínáme.
2: Teď sem přichází skupina dívek, jedna z nich má na tričku napsáno nevěsta a kolem kamarádky v černém.
6: Teď je to moje rozlučka se svobodou.
7: Nikdy nebudu svobodná.
2: Karolina se vdává.
7: Ano.
2: A na festivalu na 60. ročníku. Jo?
7: Ano. To bylo právě záměrně, protože se tady celý rok nic neděje. To je ta symbolika toho, že to je právě ono, 60, tak se budu vdávat. Já doufám, že to bude na věčnost.
2: Z tý ročník, který oslavíte s manželem, jo?
7: Tak ale to vás musím potkat, ale za 40 let.
2: Mě už asi nepotkáte.
7: Tak já tady budu na vás vzpomínat u toho stromu.
2: Uroníte slzečku.
7: Já to beru hezky.
2: Třeba vaše kolegyně tady taky čeká miminko další.
7: Ano, ta má dneska termín.
8: Ale oni mě pustili a řekli, že max pondělí.
2: To myslíte vážně?
7: To myslím vážně.
9: To je moje sestra, která mi má svědčit.
8: Ale já piju vodu.
2: Takže vy máte velkou šanci, že porodíte ještě během...
7: I třeba dneska může vyprasknout voda.
9: Ještě dnes večer. Brzy v kinech. Tak co, pofrčíme? Máme oběd domluvený.
2: No, vy máte termín především. No.
7: Ale malej ťuká, že má hlad.
2: Nezbývá než říct, že to, co se stalo na 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech, zůstane v Karlových Varech. Z Karlových Varů Lubomír Smataná, Český rozhlas.

0: Nedělní dopoledne kapela Lighthouse Family, písnička High a Český rozhlas Vysočina. Tohle všechno krásně k sobě, co říkáte. Víte, kde najdete nejmladší přírodní jezero u nás? Pozve nás k němu už za chvíli v rubrice Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Nedělní vysílání zavede za Josefem Švejkem i jeho stvořitelem Jaroslavem Haškem. Zatímco Švejk s úsměvem čelil válečné mašinerii, jeho autor si v roce 1915 sáhl na samé dno. Spisovatel, humorista a milovník života se ocitl přímo v první linii v Haliči, uprostřed pekla první světové války.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero, na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: A pokud vás čeká dovolená v Itálii, tak jsme vás možná navnadili tohle písničku Albano Romina Pavera sempre nás všechny. Každopádně čeká 12. hodina a po ní písničky pro Vysočinu, ty už teď klidně objednávejte přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, sekce písniček pro Vysočinu.
1: Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V nemocnicích na Vysočině není klimatizovaná ani třetina pokojů. Senioři se mohou hlásit na letošní ročník branného závodu v Jihlavě. Situace na Dolní Dyji se kvůli senicím zhoršuje. Ve vodě v noci nebyl skoro žádný kyslík. Odpoledne čekáme oblačno, občas sprchne, teploty do 27 stupňů. Vysíláme zprávy, u poslechu vás vítá Karol Pěška. Klimatizaci má v nemocnicích na Vysočině jen necelá třetina pokojů. Vyplývá to z informací od samostatných zdravotnických zařízení. Nejlépe v kraji je na tom nemocnice v Novém Městě na Moravě. Teplotu v místnosti dokáže regulovat ve všech pokojích jednotky intenzivní péče, na dialýze, kožním oddělení, magnetické rezonanci nebo v laboratořích.
2: Zhruba z jedné čtvrtiny je klimatizovaná Havlíčkobrodská nemocnice. Podle její mluvčí Petry Černo jde o oddělení JIP, ARO a infekční. V Pelhřimovské nemocnici disponují klimatizací oddělení jednotky intenzivní péče, ARO a celý nový pavilon s názvem Péče o rodinu. Jihlavská nemocnice má klimatizaci pouze na JIP a ARO. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Už 11. ročník branného závodu seniorů připravuje na 6. září Jihlava. Účastníci budou na 3-kilometrové trase v lesoparku Hajlo splnit řadu úkolů, včetně střelby ze vzduchovky, hodu granátem nebo zdravovědy. Rychlost se nehodnotí, běh mají závodníci zakázaný. Město až do 15. srpna přijímá přihlášky od zájemců, kterými mohou být seniori, ale i jejich vnoučata. Soutěžit smějí ve skupinách nebo sami.

0: Česko poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením požáru, informovala o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. O mezinárodní pomoc požádala Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Helikoptéra Black Hawk soukromého provozovatele míří do oblasti u města Valence na jihu země. Boj s požáry tam podle Ochmanové komplikuje členitý a kopcovitý terén.
1: Podpora leteckého hašení je zde proto klíčová. Vrtulník Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště až 3450 litrů vody. Posádku bude i v tomto případě tvořit 7 lidí, to znamená 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
0: První vrtulník odletěl z Česka do Francie v pátek a včera už pomáhal s hašením. Francie zažívá mimořádně silný začátek sezóny lesních požárů. Od začátku roku podle úřadu zničili přes 25 000 hektarů půdy. Sport. Argentina prošla do semifinále fotbalového mistrovství světa. Švýcarsko porazila 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahraje s Anglií. Ta vyřadila Norsko, zvítězila 2-1 po prodloužení. Do vedení se dostali Norové. Po vyrovnávacím gólu Anglie si ale stěžovali na to, že se míč po výkopu brankáře odrazil od kamenného kamerového kabelu nad hřištěm a změnil směr. Gól by v takovém případě platit neměl. Sudí ale branku uznali, pokračuje norský trenér Stale Solbakken.
2: Měli jsme smůlu. Míč spadl na zem rovně, takže změnil směr. Mezi našimi hráči to vyvolalo nedorozumění. Byl to špatný moment. Nic už s tím ale udělat nejde. Nemyslím si, že ten zápas se bude hrát znova, takže tak to prostě je.
0: Počasí. V Humpolci je právě 18 stupňů, v Náměšti nad Oslavou nebo Velkém Meziříčí 20. Odpoledne čekejte oblačno a přeháníky, hlavně v severní polovině kraje. Večer začnou srážky ustávat a oblačnosti bude částečně ubývat. Teploty dosáhnou 24 až 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Golčově Jeníkově musí řidiči až do 21. hodiny večer počítat s uzavírkami v ulici 5. května a na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Důvodem je konání sportovní soutěže Strongman. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je krásně po 12. hodině a to je čas, kdy vám Český rozhlas Vysočina přináší písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Výjimku neuděláme samozřejmě ani dnes, v neděli 12. července 22 155 49 99, to je telefonní linka do našeho studia. Využít můžete i naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, formulář písniček pro Vysočinu, anebo napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčku a čárek na číslo 90 011 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Přeji vám dobrou chuť k obědu a pohodový poslech.
3: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
4: A také s Petrem Novákem. Tady je jeho hit Hvězdička blízkavá.

0: Knížky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme splnit první písemné přání. Zahrajte pro mého milovaného andílka písničku od Petra Kotvalda a Stanislava Hloška Láska očima. Těším se na ní. Podepsán Béďa Méďa. Tak písničku hrajeme a samozřejmě i vaše přání splníme. Třeba na lince 22 155 49 99 až do 13. hodiny můžete volat.
2: Víš, jak holce říct, že

0: Telefonní linka do studia Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99 je obsazena. Pojďme se podívat, komu splníme přání. Dobrý den.
1: Dobrý den, příjemnou neděli vám přeji a já bych chtěla nechat zahrát tátovi, manželovi, tátovi, dědečkovi, panu Miroslavu Lancmanovi z Jihlavy, který by dnes oslavil 88 let do nebíčka, že pořád na něj myslíme a je v našich srdcích. A chtěla bych mu nechat zahrát písničku Za celou rodinu od Věry Špinarové, Já se tam vrátím.
0: Dobře, písničku posíláme. Díky za váš telefonát, přeji hezký den. Nemáte vůbec
1: Já taky a děkuji vám pěkně. Děkuji vám.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A zavolal i Honza z Brna, kterého vítám ve vysílání. Ahoj.
2: Ahoj Jožko, zdravím tebe všechny posluchače a vybral jsem písničku od Marcela Zmoška, Lásko hření dál, a pošlu pro tebe a pro všechny, co jsou v práci, jen tak pro radost.
1: Dobře, tak přichází Marcel Zmožek, s ním i Mára, a písnička Lásko hření dál, ať se líbí. Ahoj.
2: Díky, ahoj.
1: No a vy ostatní se také klidně zavolejte. 22 155 49 99 až do 13. hodiny. Telefonní linka, která plní vaše hudební přání.

0: Nedělní písničky pro Vysočinu pokračují. Já zdravím paní Hanku v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den všem posluchačům a vám dobrý den po druhý. Jak jsem vám říkala, že jsem na svátek 6. července poslouchala ranní kalendárium, kde Petr Jungmann si vzpomněl, že je výročí úmrtí také toho 6. července, výročí úmrtí mimořádného muzikanta Louise Armstronga. A dohromady je to 55 let, co už umřel. Já jsem si vzpomněla ještě, jak už taky ty roky utíkají, že si ještě pamatuju, když navštívil Prahu. Tak jsem vás prosila, abyste našel nějakou písničku, kterou si jistě zejména starší generace ráda poslechne jako vzpomínku na tuto mimořádnou osobnost.
0: Dobře, tak pouštíme písničku Hello Dolly a bude se určitě líbit. I nám mladším, kteří jsme ho vlastně nezažili, protože on zemřel dříve, než já jsem se narodil. Louis Armstrong nás opustil 6. července, jak jste říkala, před 55 lety v roce 1971. Utíká to už.
1: Taky jsem si to spočítala, protože já jsem, když to Petr Jungmann říkal, tak jsem se upnula na to, jak si pamatuju, jak navštívil Prahu, že jsem přeslechla právě to výročí, ale děkuju vám, že jste mi to upozornil na to 55 let, už to je.
0: Počítačí všechno.
1: Život utíká. Děkuju a přeju hezký den vám i posluchačům.
0: Vám taky. Mějte se krásně, díky za telefonát. Naslyšenou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: No a tu další nám vybere pan Vítek Střebíče. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám přeju. Den páně, je neděle. Mm-hmm. A já bych chtěl dneska poslat písničku manželce, mamince, svým dětem, Tondovi Pokornýmu, do Opatova, Kvajzrovej, Svobodovej, no všechny lidi, s kterýma se stýkám, že jo.
1: Dobře.
2: A samozřejmě vám taky.
1: Děkuju. Vybral jste nápoj lásky číslo 10. Tak si to pojďme dát. Na zdraví.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.

0: Náš hudební archiv je vám opět k dispozici. Paní Alena vybírá. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeju hezký den. A tady Alena z Vladislavy. A já bych chtěla vzpomenout 14. července. Vzpomeneme nedožité narozeniny 87 roku mého manžela. Vzpomínají děti s rodinami a všichni příbuzní. A protože se narodil ve Francii, tak bychom chtěli písničku od Mire Mathieu.
0: Mm-hmm.
1: A moc děkuji.
0: Nemáte
1: a písnička je pro všechny.
0: Děkujem, posíláme písničku, kterou v češtině vás známe pod názvem Až rozkvetou lípy,
1: ano,
0: od Jarmily Veselé, ale my si ji poslechneme ve francouzském originále. Mějte se hezky,
1: naslyšenou. Ano, děkuji moc.

Dobrý den všem posluchačům a vám ve studiu. Prosím vás o zahrání písničky Jsem šťastná, že tě mám, brácho, od Jany Chládkové k narozeninám pro moji kamarádku Martinu Písařovou. Milá Martinko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy. Děkuji za zahrání a přeji vám hezký zbytek víkendu, napsala Helena Pospíšilová. Já moc krát děkuji za zprávu, která k nám dorazila přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz a teď už za vámi doráží písnička.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: A zavolal také pan Pavel, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den.
4: Krásnou neděli, pane Kovář, přeju. Poprosil jsem vás o písničku od na pop I Love It a zahráli bychom to Jitce. Má dneska volný den, tak ať si ho užívá. A moc si miluju a moc mi chybí. Díky moc za zahrání a přeju vám hezký den.
3: Není zač, vám taky. Mějte se hezky, naslyšenou.
4: Naschledanou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A můžeme pokračovat s dalším telefonátem. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Dušan Peřimova. Já bych nechal zahrát pro manželku Lenku Peřimova od Leška Semelky, jestli prostě nejlepší.
1: Mm-hmm. Dobře. Je prostě nejlepší vaše manželka. To je ano, bez diskuze. Tak ti posíláme písničku. Díky, mějte se hezky a pozdravujte jí. Naslyšenou, hezkou neděli. Ano.

0: Paní Marie je teď na telefonu a s ní další přání dnešních nedělních písniček pro Vysočinu. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
1: Ano, děkuju. Přeju pěkný den a dávám zahrát pro dobrou náladu od Evy Pilarové Oliver Twist.
0: Dobře, tak ať se všem líbí, mějte se krásně, užívejte víkend ano. A zase někdy naslyšenou.
1: Ano, děkuju vám, nashledanou.

tady mám hned dvě zprávy, dvě SMSky, každou z jiného čísla. Obě chtějí stejnou písničku. Zahrajte prosím krásnou letní píseň od Boba Friedla. Všichni se sejdeme v létě. Děkuji, Helena. A druhá, zahrajte prosím od Boba Friedla. Všichni se sejdeme v létě o prázdninách. Dík, Jirka nebo Jiřka? Těžko říct, je to SMSka psáno bez háčku a čárek, tak jak to má být. Každopádně Bob Friedl mezi nás přichází už teď.

0: Za 4,5 minuty už tady bude 13. hodina a je tady tím pádem čas na poslední přání. Prosím o zahrání písně Mám ráda život od Lucie Bílé. Děkuji, Karla. Tak přání bylo přečteno, Lucie Bílá je připravena. Úterem 13. vás čekají další zprávy s Karlem Pěškou, po 13. hodině Zámecké léto. No a po 14. hodině se s vámi opět těší naslyšenou Joža Kolář při nedělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Mějte s námi stále příjemný a pohodový víkend a mějte rádi život, protože to je to nejkrásnější, co můžeme mít. Vím to nejenom já, ví to i Lucie Bílá a určitě to budete za chvíli, pokud už to nevíte, vědět i vy. Tak se mějte krásně.
1: Mám

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
1: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Nové Město doplní chybějící chodník ke škole na Bělisku. Ředitelství silnice dálnice bude zabývat pády velkých kusů asfaltu do řeky v Karlových Varech. Zemřel americký republikánský senátor Lindsey Graham. Odpoledne čekáme oblačno, občas sprchne, teploty do 27 stupňů. Vysíláme zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. K novoměstské střední škole na Bělisku se studenti dostanou bezpečněji. Radnice zahajuje stavbu chodníku, který povede právě do této lokality. Pro bezpečnější pohyb ho využijí také obyvatelé okolních rodinných domů. Chodník povede kolem Cihelského rybníka a znovu naváže za železničním viaduktem. Podchod pod tratí chce Nové Město v budoucnu rozšířit nebo vytvořit vedle druhý pouze pro pěší. Dnes se totiž na úzkém prostoru potkávají chodci s auty, přibližuje bezpartijní starosta Michal Šmarda.
2: To je akce, kterou musíme zrealizovat ve spolupráci se správou železnic a bude realizována až tehdy, když se bude předělávat celé železniční těleso, když se bude předělávat ta trasa, vlastně celá Tišnovka. Tahle rekonstrukce se chystá, ale ta akce prostě se strašně dlouho plánuje a pořád se odkládá.
1: Z pražského mostu v Karlových Varech padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem projížděli. Padající kusy materiálu natočili a video předali policistům a redakci zpravodajského serveru iRozhlas. Policisté se teď budou případem zabývat. Most od března opravuje ředitelství silnic a dálnic. Jeho mluvčí Jan Rídl řekl, že situaci budou se stavební firmou řešit.
3: I při takto rozsáhlé rekonstrukci nelze tolerovat náhodné pády betonových fragmentů do řeky. Vedení stavby jsme samozřejmě i hned kontaktovali, zajistili jsme změnu organizace práce a budeme jednat o penalizaci. Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
1: Video z incidentu a další podrobnosti najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Po krátké a náhlé nemoci zemřel americký senátor Lindsey Graham. Bylo mu 71 let, na síti X o tom informovala jeho kancelář. Republikán Graham zastupoval v senátu stát Jižní Karolína a patřil k nejvlivnějším členům kongresu, zejména

0: až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 opatrně mezi 50. až 75. kilometrem ve směru na Brno. Projíždějí tudy cestáři s pomalu jedoucím vozidlem údržby a provádějí opravy v jízdním pruhu pro pomalá vozidla. Nehody teď nejsou hlášené, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Je neděle krátce po 13. hodině, začíná zámecké léto.
1: Zámecké léto.
3: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.

0: to místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli 1000 lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
1: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
0: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce, ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
1: Kam?
0: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
1: My máme taky zazděnou chodbu.
0: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
1: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
0: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
1: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
0: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně, i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi 2 dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty riskaři někde z té centrály. Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, i na Českou národní banku, a všude možně jsem psala, a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct. Ale tam už to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
1: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
0: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní, já tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádné, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
1: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
0: Ne.
1: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
0: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
1: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
0: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
1: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
0: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
1: To je dobrá zpráva.
0: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
1: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
0: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
1: No to se nedá koupit v hobby marketu.
0: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
1: Jakoby ten dům poděkoval.
0: Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
1: No je to tu krásný.
0: Děkuju, díky.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz. A vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak přepsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků,
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho rád znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč si to kupuje, proč si to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blížíte k cílové rovince.
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. Zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obdobích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy jakoby pro zasmání, ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
4: Takového, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: A zní to hodně vznešeně? Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přejmenuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když budu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak uvětšině pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: Já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země, několik let ve vyhnanství, tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině, rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky, umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Clement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni. Ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: Je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oňariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, které připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí je ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je to velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí, tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě, ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřily Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota, ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi dva roky, to jsou tady ty dva menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu nedostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty dva paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď co sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází, se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Kvalita vody v řece Dyji se stále zhoršuje, přemnožené senice ohrožují ryby. Křižanov chystá odpočinková místa kolem rybníka a u vycházkové cesty. Spojené státy spustily další intenzivní útoky na Írán. Zítřek bude polojasný s teplotami až 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karol Pěška. Na Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná situace. Pod Novomlýnskými nádržemi v noci kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní tok kontrolují. Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo na Dolní Dyji 30 tun ryb. Podle Jany Kučerové se dají ztráty očekávat také letos.
4: Vysoké koncentrace sinic odebírají vodě, zejména v nočních hodinách, kyslík a tím může dojít k úhynům ryb. Proto právě v noci je velice nepříznivá situace, my ji stále kontrolujeme. Ty úhyny vůbec nejdou vyloučit, to prostě je neudržitelný stav, dá se předpokládat, že se budou opakovat.
2: Sinice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí Moravy proto mimo jiné nainstalovalo norné stěny, které zelenou kašovitou masu zachytávají. Situaci by ale nejvíce pomohl déšť. Křižanov na Žďársku během léta zútulní rybník Škrejblík a vycházkovou lokalitu Na pyramidách. Vylepšení vybrali lidé v takzvaném participativním rozpočtu. Městys nakonec podpoří oba návrhy.
5: Kolem rybníka Škrejblíku nedaleko hřbitova Křižanov rozmístí tři lavičky a odpadkové koše. Díky tomu by si tam lidé mohli odpočinout a relaxovat. V lokalitě Na pyramidách městys také počítá s lavičkami. Na novém odpočívadle se objeví i balanční šlapky, houpačka a naučná tabule pro děti. Vede tudy nespevněná cesta, kterou využívají chodci i cyklisté k výletům. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Spojené státy opět zaútočily na Írán. Podle americké armády zničily 140 vojenských cílů, včetně raketových základen nebo skladů munice. Byla to reakce na krok Teheránu, který krátce předtím znovu prohlásil Hormuzský průliv za uzavřený. Írán tam zasáhl dvě lodě, které údajně nedodržovaly jeho pokyny.
6: Po íránském útoku na jedno z plavidel se podle Indie pohřešuje jeden její občan. Teherán i Washington se po nové vlně úderů navzájem obvinují z porušování příměří. Íránský vyjednavač a předseda parlamentu Mohamed Baqir Ghalibaf na sociální síti X napsal, že skončila éra jednostranných dohod a že Amerika zaplatí za nedodržování slova. Írán spustil taky odvetné údery. Ty podle Teheránu míří na americkou vojenskou infrastrukturu v zemích arabského poloostrova. Například podle Kataru ale úlomek rakety zranil i tři civilisty, včetně

0: V Třebíči nebo Telči 22. Noc bude oblačná, teploty poklesnou na 15 až 12, v údolích až na 10 stupňů. Zítra můžeme čekat zpočátku menší oblačnost, během dne polojasno. Teploty vyšplhají na 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Třebícku je teď problém na křižovatce mezi Vladislaví a obcí Dolní Vilémovice. Havarovala tam dvě osobní auta, ale se zvýšenou opatrností je místo průjezdné. A na Havlíčkobrodsku pozor, na průtahu obcí Chuchel u Jeřišna havarovalo osobní auto, jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krátce po 14. hodině vám přeji příjemné a pohodové odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. No a pokud ještě nemáte plán na dnešní večer, tak za chvíli hned po písnice Ivety Bartošové pro vás budu mít jednu zajímavou pozvánku na dnešní večer do Úsobí.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
2: A ta písnička se jmenuje O lásce. Zpívá Iveta Bartošová a já věřím, že se vám bude líbit.

ale ten večer přijde, nebo podvečer. A já vás zvu v rámci 31. úsobského koncertního léta do kostela svatých andělů strážných, kde od 18 hodin vystoupí folková legenda Vladimír Merta. Dnes úsobské koncertní léto, 18. hodina, kostel svatých andělů strážných. Tak si to užijte, já vám posílám další muziku, Český rozhlas Vysočina, Mike and the Mechanics a The Living Years. Hezké nedělní letní prázdninové odpoledne.

0: Nesmrtelné jsou hity Valdemara Matušky, tohle byl jeden z nich. Růže z Texasu, 14 hodin 18 minut, nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. V letních dnech chodí v rozpálených ulicích a jsou ověšeni různými předměty. Městská policie se ale může proti vedru trochu bránit. Jak? Zjistíme za chvíli v reportáži.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: A dlouhé rukávy vyměnili za trička. Aspoň tímto způsobem si může městská policie v letním počasí odlehčit. Jak se na sluníčku v černém oblečení pracuje třebíckým strážníkům, zjišťovala naše reportérka.
1: FS 251-252, příjem.
2: Příjem.
1: Do Pěrničku byla provedena kontrola horní strany Karlovýho náměstí, bylo to tedy bez závad.
3: Strážníci Petr Tretera a Aneta Veškrnová skončili obchůzku centra a pokračují dál do třebíčských ulic. Na černých kalhotách a tričku stejné barvy jim září jen žlutá vesta. K tomu mají kolem pasu připnutou povinnou výbavu, včetně zbraně, vysílačky a nebo pout.
1: No, špatně se nám v tom pracuje, jak každému, no. Jako ta fyzická zátěž je nějaká, že jo, tak je to nepříjemný. 5-6 kilo.
3: 5-6 kilo máte navíc na sobě.
1: To s těma zásobníkama.
3: Už máte vypálené rukávy někdo?
4: No.
3: Trošku?
4: Trošičku možná.
1: Já jsem se vrátil od moře, já jsem celkem v pohodě.
4: Co se týče tady té kvality toho oblečení, všechno je dělané tak, aby se nám v tom jakoby pracovalo co možná nejlépe, takže všechno je funkční.
3: Aneta může v terénu nosit sukni anebo šaty, stejně jako většina jejich kolegyň, ale v horkých dnech preferuje kalhoty.
4: Samozřejmě ta možnost tam je, ale vzhledem k tomu, že pracuji vlastně takhle s kolegama, muži, takže je to lepší pro mě být ve stejnokroji, jakoby v té hlídce, vypadá to lépe. A samozřejmě si myslím, že i v rámci těch zásahů, třeba co máme, je určitě lepší, když mám kalhoty než sukni.
3: Je to asi více praktické.
4: Určitě.
1: Já bych třeba kilt bral, ale někteří strážníci mají křivé nohy, takže on nám to rekoupil.
3: Například ale ve Žďáři nad Sázavou strážníci a strážnice nosí nejen krátký rukáv, ale i kraťasy. Z Třebíče Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Region rekordů a kuriozit.
1: Neobvyklý rekordní nápis. Motorkáři mívají odvážné nápady, mnohdy až spojené s rizikem. V našem případě půjde ale o něco úplně jiného. Představte si skupinu motocyklistů, kteří jezdí po republice. Nic neobvyklého. Při tomhle úspěšném pokusu o zápis do České knihy rekordů ale nešlo ani o to jet rychle, ani o to najet co nejvíc kilometrů. Šlo o to jet přesně po předem velmi pečlivě naplánované trase. Totiž existuje značka motorek, v jejímž pojmenování je slovo Indián a ta letos slaví 125. výročí založení. No a oni zmínění motorkáři jedoucí po České republice si umanuli, že svojí jízdou, když ji zakreslí do mapy, vytvoří nápis Indián. Podařilo se. 11 jezdců na motocyklech dokázalo během 5 dní pomyslně zapsat do mapy České republiky největší nápis Indián vytvořený jízdou na motocyklu a to vše jako dar své oblíbené značce k jejímu výročí. Tento nápis byl vytvořen postupnou jízdou s naplánovanou denní trasou ve tvaru jednotlivých písmen. Celkem borci najeli během zmíněných 5 dnů 2040 kilometrů, což představuje denní průměr 408 kilometrů, přičemž start byl 21. května v Hrušovanech u Chomutova a cíl 25. května ve Vidrné na Slovensku. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Léto na koupališti v Humpolci. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
2: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mince.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pestrou duhovou, druhovou mozaiku rostlin a živočichů dokážou ze zarostlé lokality udělat divocí koně, zubři a pratruři. Jejich návrat podporuje i rozmanitost hmyzu. Potvrdila to rozsáhlá vědecká studie. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: Výhled na počasí právě teď. Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu už je na telefonu a já jí přeji dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jak to vypadá v těchto chvílích s počasím u nás na Vysočině?
2: Tak na obloze je většinou dosti oblaků, často je to oblačno, případně možná někde i skoro zataženo. I tak ale to sluníčko přes tu oblačnost někde prosvítá. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 20 a 23 stupni Celsia.
0: A co nás čeká v noci a zítra?
2: Mělo by být, nebo ta velká oblačnost by ještě pár hodin vydržet měla, potom během noci postupně převáží menší oblačnost a ráno by mohlo být i skoro jasno, případně jasno. Vítr, který teď často fouká mírný s rychlostmi i ke 30 km v hodině a s nárazy kolem 55 km v hodině, tak by se během noci měl postupně uklidnit a měl by potom zítra ráno už foukat slabý severozápadní až severní a zítří ranní teploty mezi 15 a 12 v údolích místy kolem 10 stupňů Celsia.
0: A jaký bude den? Ohrojeme se? Budeme se opalovat a koupat?
2: Ano, myslím si, že zítra to možné bude. Mělo by být počasí z počátku s menší oblačností. Během dne pak očekáváme nejčastěji polojasno. K večeru se oblačnost bude postupně zase rozpouštět, ale možná to může být rozpouštění nebo ubývání jen částečné. Zítřejší maximální teploty už někde dosáhnou tropických hodnot 27 až 30 stupňů Celsia.
0: A když se podíváme ještě trošku dál do těch dalších dnů, bude pokračovat to teplé počasí?
2: Mělo by v úterý bude počátku počasí s malou oblačností, během dne opět polojasno až oblačno, později odpoledne a večer se mohou ale od severu až severozápadu přesouvat lokální přehánky, případně i bouřky a potom později večer, respektive až spíše v noci, bude se oblačnost zase postupně rozpouštět, bude ubývat. Maximální úterní teploty mezi 27 a 31 stupni Celsia.
0: Letní předpověď počasí a Bára Kučerová. Děkuji a mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Divocí koně, zubři a pratuři dokážou zvýšit pestrost hmyzu v krajině. Prokázali to jihočeští entomologové z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Zaměřili se na 11 lokalit, do kterých se díky ochráncům přírody velcí kopytníci vrátili.
1: Jednoznačně přibylo blanokřídlých, to znamená včel a voz, přibylo rovnokřídlých, to znamená kobylek a sarančat.
2: Shrnuje změny v lokalitách, ve kterých začali žít velcí kopytníci, entomolog Martin Konvička.
1: Denních motýlů, nočních motýlů a mravenců, druhů ani jedinců nepřibylo, změnilo se druhové složení. Přibylo modrásku, ubylo středně velkých okáčů.
2: Divocí koně, zubři nebo pratuři mají specifický jídelníček. Nejen díky němu vytvářejí pestrou mozaiku prostředí od spasených ploch po narušenou půdu.
1: První, co se stane, je, pokud jsou tam koně, redukce travin ve prospěch bylin a redukce takové té stařiny, vegetace, která zůstává v naší běžné krajině přes zimu, protože ji nikdo nežere. Druhá věc, určitá redukce keřů a potom takové věci, jako že se tam začnou objevovat oloupané kmeny stromů, zlomené větve, vychozené cestičky a ochozy, prachové koupele a všechny tyhle věci. A to jsou vlastně pro další živočichy nezbytné zdroje.
2: Což by hospodářská zvířata dokázala jen za určitých podmínek, doplňuje Martin Konvička.
1: To by znamenalo žádný příkrm, celoroční pobyt v množství, které ta lokalita uživí, taky by ta lokalita musela být nějak strukturovaná, rozrůzněná, ne prostě homogenní louka.
2: Velcí kopytníci žijí v současnosti na 18 místech v Česku v rezervacích, které vznikly díky společnosti Česká krajina. Podle jejího ředitele Dalibora Dostála vědecké poznatky prokázaly, že jejich návrat do přírody je správným krokem.
3: Teď se nedávno spočítali, že velcí kopytníci a jejich pastevní ekosystémy ukládají o celých 50% více uhlíku než veškeré lesy na planetě, včetně deštných pralesů. Kromě toho velcí kopytníci významně snižují množství požárů v přírodě a také o celkem 3/4 snižují výskyt nebezpečných klíšťat. Zároveň přítomnost velkých kopytníků vede k vytváření těch nejkvalitnějších půd, tedy černozemí, a také pomáhají se zadržování vody v krajině.
2: Další rezervace velkých kopytníků by měly vzniknout v Doupovských horách, v Českém Středohoří nebo nedaleko Havířova. Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Malého Vaška čekají dobrodružné prázdniny u dědy. Slavná komedie, jak dostat tatínka do polepšovny. ČT 2. Dojedou do cíle živí? Na cestu plnou nebezpečných nástrah se rozjede Dostavník v premiérovém filmu. A ČT Art. Miroslav Horníček a jeho hosté Jaroslava Adamová a Jiří Suchý připomínají legendární osobnost české kulturní scény Jana Wericha. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na jih Francie míří z Česka další vrtulník na pomoc s hašením. Začala oprava věžních hodin v Horních Dubenkách. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil změny ve vládě, včetně postu premiérky. Zítřek bude polojasný s teplotami až 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karol Pěška. Česko poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením požárů, informovala o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. O mezinárodní pomoc požádala Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Helikoptéra Black Hawk, soukromého provozovatele, míří do oblasti u města Valence na jihu země. Boj s požáry tam podle Kláry Ochmanové komplikuje členitý a kopcovitý terén.
3: Podpora leteckého hašení je zde proto klíčová. Vrtulník Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště až 3450 litrů vody. Posádku bude i v tomto případě tvořit 7 lidí, to znamená 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
1: První vrtulník odletěl z Česka do Francie v pátek a včera už pomáhal s hašením. Francie zažívá mimořádně silný začátek sezóny lesních požárů. Od začátku zničili přes 25 000 hektarů půdy. Obecní hodiny v Horních Dubenkách na Jihlavsku budou znovu odbíjet celou. Hodinář opravil táhla, která už byla opotřebovaná. Obec zároveň nechala provést klempířské práce, ty ale ještě budou na radniční věži pokračovat.
4: Do věže zatéká a v zimě dovnitř proniká také sníh. Klempíř zatím zvládl podrobně zaměřit místa pod vrcholovou kopulí. Opláštění i kovové prvky je potřeba důkladněji spravit. Další zásah je tak v plánu na konec srpna. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ohlásil změny ve vládě. V příspěvku na sociálních sítích píše o změně politické strategie a personálních změnách. Podrobnosti prý probral s premiérkou Julií Sviridenkovou, které zároveň poděkoval za její práci a nabídl jí možnost vést novou oblast vztahu s nejmenovaným klíčovým partnerem. Žádné bližší informace ale Zelenský zatím neupřesnil.
2: Sport.
1: Motocyklista Filip Salač dojel ve velké ceně Německa ve třídě Moto 2 sedmý. Po sedmé za sebou se v závodech mistrovství světa prosadil do nejlepší desítky. Na Sachsenringu přitom startoval až z 15. místa. Do fotbalového Baníku Ostrava přichází z pražské Dukly ofenzivní záložník Dantaj Gilbert. Reprezentant Trinidadu a Tobaga podepsal smlouvu na 3 roky. Klub o tom informuje na svém webu.
2: Počasí.
1: V Přibyslavě je právě 21 stupňů, ve Velkém Meziříčí nebo Moravských Budějovicích 23. Noc bude oblačná, teploty poklesnou na 15 až 12, v údolích až na 10 stupňů. Zítra můžeme čekat zpočátku menší oblačnost, během dne polojasno. Teploty vyšplhají na 27 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Třebíči Poušově buďte opatrní na silnici kousek od řeky Jihlavy. Havarovala tam osobní auto a teď se jezdí pouze jedním pruhem. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Používáte ještě v té záplavě mailů a krátkých textových zpráv klasické dopisy? Asi se shodneme, že tato forma komunikace na dálku je téměř na ústupu. I poštovních schránek je už po skrovnu. A to všechno inspirovala Zdeňka Drišla, aby napsala dnešní rozhlasový sloupek.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Příchodem léta se naše poštovní schránka plnívala barevnými pohlednicemi pozdravy přátel z míst, kde trávili dovolené. Letos přišla zatím jediná vlaštovka. Lístek od vnučky, která studuje ve Španělsku. Taková pohlednice vždycky potěšila a taky to, že si na člověka i v čase prázdnin někdo vzpomenul. Doba je jiná. Dokonce i z ulic zmizely poštovní schránky, kam jsme běhávali s dopisem. Básník Jiří Wolker o poštovní schránce napsal, že lidé si ji váží velice a svěřují se jí docela. Jenže lidé přestávají psát dopisy i pohlednice. Jako kluk pamatuji, kdy ulicemi našeho městečka projížděl modrý poštovní vůz tažený koněm a my naskakovali na zadní stupátko, abychom se kousek svezli cestou ze školy. To už je hodně zavátá vzpomínka. Z ulic však nezmizely jenom poštovní schránky, ale také telefonní budky.

z kukaně na rohu ulice, kde se kolikrát ve frontě čekalo, až se sousedka vypovídá. Byly to první veřejné sítě, na dnešní dobu pomalé, ale ve své době představovaly velký krok kupředu. Ale vždyť z našich městeček mizí i poštovní úřady. Kdo by také tato staromódní zařízení užíval, když máme všichni v kapse mobilní telefon, co slouží i jako platební karta, informátor, počítač, mapa a kdo ví, co ještě všecko umí. I naše vzájemná komunikace mnohé vypovídá o světě, ve kterém nyní žijeme. Všechno se zrychluje. Spěcháme. Užíváme si technického pokroku. Nemůže však být technický pokrok spojen i s obavou, jak dál a kam až to půjde? Využíváme všech moderních vymožeností. Nepovede však přes výhody užívání stále dokonalejších Instagramů, TikToků, umělé inteligence k většímu odloučení a rozdělení společnosti? Nemáte někdy pocit, že smizením toho starého světa odchází z našich životů i něco pěkného? Že i přes rychlejší technické možnosti komunikovat si vzájemně méně nasloucháme?

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Středověká brána Matky Boží v Jihlavě je už několik týdnů zahalená pod plachtou. Dělníci kompletně rekonstruují její vnitřní prostory i fasádu. Pro návštěvníky je historická památka uzavřená, vy se tam ale můžete už za chvíli podívat v naší reportáži. Hned po písničce Zkaz v láhvi. Přichází s ní Lucka Mondráčková a Joža Kolář vám od mikrofonu přeje pohodové nedělní prázdninové odpoledne.

0: Dělníci pokračují o rekonstrukci brány Matky Boží. Na jedné z nejvýraznějších jihlavských dominant právě teď dokončují novou elektroinstalaci a začínají s kompletní opravou ochozu věže. Český rozhlas měl jako jediný možnost podívat se přímo na staveniště.
1: Z těch nových interiérů tady samozřejmě neuvidíte nic. Je to ve stavu, že se vlastně udělaly ty bourací práce a to jak vevnitř, tak vlastně na té fasádě, kde se to vyškrábalo a postupně se začíná stavět. No.
2: S primátorem Jihlavy Petrem Ryškou z ODS vstupujeme po dřevěných schodech nahoru na věž brány Matky Boží. Dělníci ji postupně rekonstruují už od začátku jara.
1: No tak tady vlastně se bude dělat celá nová ta podlaha, vlastně, že, která tady vidíte ty železný traverzy, na kterých to bude potom sedět. Beton, ne normální betonový výstuž, železobetonová výstuž tady bude.
2: Přichází Michal Horňák, vedoucí odboru rozvoje města.
3: Ten strop je v podstatě nejnamáhavější část brány vzhledem k povětrnostním vlivům. Momentálně probíhá vázání armovacích částí toho stropu. Poté vylití betonem, beton by měl zhrát 28 dní, takže dejme tomu do půlky srpna, určitě se tady na tom bude pracovat.
2: Tak já jdu asi nahoru.
3: Jo, jo.
4: Asi půjčíme vestu.
3: Jo,
4: půjčím vestu.
2: Jo, děkuju. Jsme na horním ochozu věže.
1: Všechny tady ty prvky, tam vidíte třeba ta koule praskla, ono jak se to musí buď to jenom opravit, nebo sundat a přidělat znova. Takže celý tady vlastně to vrchní patro, tady to cimbuří, tak bude opravený.
2: Brána je od začátku června zahalena pod plachtou, na které je jihlavská dominanta vyobrazena. Město do ní investovalo asi 200 tisíc korun.
1: Tady akorát je to ten bonus, že pro návštěvníky Jihlavy tady není jenom lešení, který je zakryto bílou plachtou, ale vlastně je tam i ten symbol.
2: Kompletní oprava památky má být dokončena v listopadu. Z Jihlavy Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: A za chvíli se podíváme za zvířaty. Hej na pár centimetrů velkých rybiček, které v dospělosti změní barvu. Tak momentálně vypadá nový pavilon akvárií v Hodoníně. Má reprezentovat faunu afrických jezer a pro návštěvníky se expozice objeví nejspíš v srpnu. My vás tam vezmeme už za moment. Jen co dospívají Jiří Korn a také kapela Scorpions. Hezké odpoledne.

0: A myslím, že tuhle písničku bych ještě našel doma někde na kazetě nahranou v ruštině. Tohle byl ovšem originál Wind of Change a Scorpions v 15 hodin 33 minut v nedělním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Hodonínská zoo dokončuje nový pavilon akvárií, který nahradí ten zničený tornádem před 5 lety. V nové expozici, která imituje africká sladkovodní jezera Malawi a Tanganyika, už plavou první ryby. Dalšími budou zoologové 2 nádrže osazovat v následujících týdnech. Celkem návštěvníci uvidí 2000 jedinců z 35 druhů. Kdy přesně se expozice otevře, zatím není jasné. Nejspíš to bude, ale ještě v srpnu.
1: Dovážíme je v juvenilním stádiu, což jsou rybičky velikosti zhruba 4 až 5 cm, které vlastně se snadně adaptují na to nové prostředí, na sebe navzájem. Prostě musí si na všechno zvyknout.
2: Zooložka Lenka Pacíková kontroluje nové rybky ve velké nádrži hodonínského pavilonu akvárií. Naváží je po týdenních intervalech v malém množství.
1: Takže tohle konkrétně je Malawi, vidíte, že je to takové krásně barevné. Je to v podstatě taková levnější alternativa korálového útesu sladkovodní.
3: Mezi tím, co jste mi to popisovala, tak hejno rybiček se zhromáždilo za vámi. Když se na to podíváme, co tam teď máte za druhy?
1: Jsou to v podstatě zatím nejrůznější druhy tlamovců, s tím, že když se na ně podíváte, vidíte, že jsou krásně barevní. Spousta tady těch ryb má v tom juvenilním stádiu třeba jiné zbarvení než potom dospělosti, takže je možné, že vlastně ty ryby, které vidíte v současné době, tak ve chvíli, kdy budou dvakrát tak velké, budou mít i jinou barvu. Co je zajímavé, že třeba některé ty rybky, když se podíváte do té vedlejší nádrže, tak na dně jsou ulity a oni si tam dělají takové domečky.
2: Ryby se postupně osidlují svoje prostředí. Některé žijí u dna, jiné spíš ve vrchní části nádrže. Podle Lenky Pacíkové jsou i teritoriální.
1: Taková chovná nádrž může mít třeba 50 cm, za které oni k nám přijdou. A teď, když se podíváte tady na tu výšku, tak máte třeba 3 metry hloubky a v podstatě ta rybička musí pochopit, že musí fungovat v celé té výšce, musí zjistit, kde se krmí.
3: Jak se pozná, že se zvykají dobře?
1: Poznáte to podle toho, kdyby ta zvířata hynula. Poznáte to i podle toho, jak ty ryby prosperují, že na to krmení se jakoby sjedou a zobkají. Vidíte sama, že vlastně ty rybky k nám připlují, jsou zvědavé, takže my si je můžeme prohlídnout, jestli jsou v pořádku.
2: Pavilon doplní taky 4 akvaterária. Na těch ale zatím řemeslníci pracují.
1: Tady v tom prostředním by měli být lesci, což jsou ryby, ale takové zvláštní. A v dalším teráriu by potom měly být želvy a gekoni a v tom posledním tak bude leguán.
2: Pokud všechno půjde podle plánu, otevře zoo pavilon pro návštěvníky ještě v hlavní sezóně, dodává ředitel Jiří Ingr.
4: Tak určitě očekáváme, že to je v této sezóně to hlavní lákalo pro návštěvníky. Ten původní byl 40 let stará stavba, byla to dřevostavba, kde byly především malé nádrže, které měly zhruba 1000 litrů. Tady máme pavilon, který má být jenom 2 nádrže, nicméně jsou mimořádně velké.
2: Do obou nádrží se celkem vejde 160 metrů krychlových vody. Budou tak patřit mezi největší sladkovodní expozice v Česku. Z Hodonína Hana Novotná, Český rozhlas.

0: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Nedělní vysílání zavede za Josefem Švejkem i jeho stvořitelem Jaroslavem Haškem. Zatímco Švejk s úsměvem čelil válečné mašinerii, jeho autor si v roce 1915 sáhl na samé dno. Spisovatel, humorista a milovník života se ocitl přímo v první linii v Haliči, uprostřed pekla první světové války.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jardo, řekni fór.
1: Tak tohle není vtip, je to takové pojednání, v čem se liší psy a ženy. Tak třeba rodiče vašeho psa vás nikdy nenavštíví, nebo pes vám nikdy netelefonuje. Pes miluje, když se vaši přátelé zastaví na skleničku. Pes neočekává, že mu zavoláte, když se někde opozdíte. Čím později přijdete domů, tím radostněji vás vítá. Pes není nikdy nespokojen se svým tělem. Pes nedovolí, aby nějaký časopis řídil jeho život. Psa pobavíte, trpíte-li plynatostí. Pes vás nikdy nekritizuje. Pes nechce vědět o každém psu, kterého jste měl. Na psa nemusíte nikdy čekat, je připraven okamžitě vyjít ven. Pes si nikdy nepůjčuje vaše košile. Pes vám nevypne televizi, jestliže se díváte na fotbal. Můžete mít legálně i několik psů. Pes neumí mluvit.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Dnešek bude stejně jako každý den, po 16. hodině patřit humoru. Patrik Rozehnal vás pozve k dalšímu dílu oblíbeného cyklu o českých hercích a komicích. Tentokrát bude věnován Jaroslavě Obermajerové. Málem se stala baletkou, ale nakonec zvítězila činohra. Jak vzpomíná na své začátky i události nedávné a co vtipného natočila, se dozvíte v dnešních Hvězdných návratech. Tak poslouchejte po 16. hodině, do té doby Paula Abdul a Romantika. Rush, rush.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ani třetina pokojů v nemocnicích na Vysočině není klimatizovaná. Senioři se mohou hlásit na letošní ročník branného závodu v Jihlavě. Ředitelství silnice a dálnice bude zabývat pády velkých kusů asfaltu do řeky v Karlových Varech. Zítra nás čeká polojasno a teploty až 30 stupňů. Na řadě jsou zprávy. Dobrý poslech přeje Karol Piška. Klimatizaci má v nemocnicích na Vysočině jen necelá třetina pokojů. Vyplývá to z informací od samotných zdravotnických zařízení. Nejlépe v kraji je na tom nemocnice v Novém Městě na Moravě. Teplotu v místnosti dokáže regulovat ve všech pokojích jednotky intenzivní péče, na dialýze, kožním oddělení, magnetické rezonanci nebo v laboratořích.
2: Zhruba z jedné čtvrtiny je klimatizovaná Havlíčkobrodská nemocnice. Podle její mluvčí Petry Černo jde o oddělení JIP, ARO a infekční. V Pelhřimovské nemocnici disponují klimatizací oddělení jednotky intenzivní péče, ARO a celý nový pavilon s názvem Péče o rodinu. Jihlavská nemocnice má klimatizaci pouze na JIP a ARO. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Už 11. ročník branného závodu seniorů připravuje na 6. září Jihlava. Účastníci budou na 3-kilometrové trase v lesoparku Hajlo splnit řadu úkolů, včetně střelby ze vzduchovky, hodu granátem nebo zdravovědy. Rychlost se nehodnotí, běh mají závodníci zakázaný. Město až do 15. srpna přijímá přihlášky od zájemců, kterými mohou být seniori, ale i jejich vnoučata. Soutěžit smějí ve skupinách nebo sami. Z pražského mostu v Karlových Varech padaly do řeky ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem projížděli. Padající kusy materiálu natočili a video předali policistům a redakci zpravodajského serveru iRozhlas. Policisté se teď budou případem zabývat. Most od srpna opravuje ředitelství silnic a dálnic. Jeho mluvčí Jan Riedl řekl, že situaci budou se stavební firmou řešit.
3: I při takto rozsáhlé rekonstrukci nelze tolerovat náhodné pády betonových fragmentů do řeky. Vedení stavby jsme samozřejmě i hned kontaktovali, zajistili jsme změnu organizace práce a budeme jednat o penalizaci. Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
0: Video z incidentu a další podrobnosti najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Tragický požár na jihu Španělska v provincii Almeria se dál nešíří, informoval o tom předseda regionální vlády v Andaluzii. Plameny připravily o život nejméně 12 lidí a dalších 23 se stále pohřešuje. Podle posledních zpráv oheň zničil 7000 hektarů půdy. 1000 evakuovaných obyvatel se bude moci postupně vracet do svých domovů.
1: Sport.
0: České volejbalistky na závěr letošní Ligy národů porazili v Bělehradu tým Francie 3-2 na sety. V tiebreaku odvrátili 4 matchboly soupeřek a vyhráli 20-18. Finálovým duelem dvou nejvýše nasazených hráčů dnes vyvrcholí tenisový Wimbledon. Turnajová jednička Italia Nick Sinner se v All England Clubu pokusí obhájit loňský titul. Dvojka Němec Alexander Zverev může na londýnské trávě navázat na 5 týdnů starý triumf z antukového Roland Garros v Paříži. Utkání začne v 17 hodin.
1: Počasí.
0: V Novém Rychnově je teď 21 stupňů, v Havlíčkově Brodě nebo náměšti nad Oslavou 23. Noc bude oblačná, teploty poklesnou na 15 až 12, v údolích až na 10 stupňů. Zítra můžeme čekat zpočátku menší oblačnost, během dne polojasno. Teploty vyšplhají na 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Žďársku buďte opatrní na výjezdu z obce Vír na Chlum. Havarovala tam motorka, probíhá odklízení nehody, jezdí se tam pouze jedním pruhem. Šťastnou cestu.

0: se patří způsobilej do díla.
1: Já? Vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
0: Nápodobně.
1: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
0: Koukněme.
1: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
0: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
1: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
0: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
1: Pardon. Tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
0: Jo, to můžete.
1: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
0: I ne, mám málo času.
1: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
0: Dicinky, radši sama.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama. V těch 4-5 letech, ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme jednou s babičkou šli po Žižkově, po takové části, která si vlastně, my jsme byli na Jarově, to je část Žižkova Jarov, a pak je Žižkov, šli jsme jako níž směrem k centru a tam byly fotografie, takhle, jak jsou za těma sklama, vitrinama, a holčičky takový malý, asi o něco malinko větší možná než já tenkrát, to mi byly 4 roky, a oni měli takový taneční sukínky. Yeah. Měli tričínko, bílý, černý, a mně se to hrozně líbilo. A začala jsem otravat babičku, že tam chci, no a to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata, příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, ty, jak se vyčili u té tyče, takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit, a tam to ještě tenkrát, to byl rok 51, dejme tomu, jo, 50-51, takže to ještě bylo, no před chvílí, soukromí vlastně na půl studio, jo, takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madame Remislavská, a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl, a oni to vedli. A ta Madame tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu nebo něco takového, 2x týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem v Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
0: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
2: V mém prvním filmu tady vedle kousek na Barandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije, a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci, Pepíček Čáp. Tak jsme dostali nádherný 2 role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna, to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval Puchold a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo. Prostě takový zajímavý lidi. Já jsem byla ve 2. ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň 1 cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. To tam, a dokonce byl ten film brej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna, jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou, víš. Což jsem měla takový náskok v tom 2. ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun, to něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, to fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
0: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obermajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
3: Bože, ta hlava mě bolí. Proč ta hlava tak šíleně bolí?
4: Protože se včera ožral jako dobytek, miláčku.
3: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl k alkoholu bytostný odpor. No. Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
4: No, včera v taxíku taky.
3: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, na tož v autě. Zvládnul se mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
4: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
3: Promiň, stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
4: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když si fláknul s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že jsi kus chlapa.
3: S jakým nazrzlým slizounem?
4: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsem mu říkal Pikachu, ty starej opruze.
3: Ježišmarja, to byl můj šéf.
4: No tak vidíš, že ho znáš. Co jsem říkala?
3: No jak mu to zítra v práci vysvětlím?
4: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
3: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
4: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
3: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje Vílo a Málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
4: Hezkou sobotu, jo?
3: No ano.
4: Jak si to jako představuješ?
3: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no? Hele, víš co? Já ti udělám racuchyla, jo?
4: Během vždycky skočím.
3: No, protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka. No.
4: Ty jsi teda roztomilej.
3: No, já vím.
4: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
3: Co to je? Někdo zvoní asi.
4: No ne, to by mě nenapadlo.
5: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminku a pak děláte, že nejste doma.
4: Ježi Kriste, to je týně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam. A nebo ne, vypadni, ale honem.
3: No počkej, jak má bude tebe vypadnout?
4: No oknem, ne.
3: Ale blázníš mi v 10. patře.
4: Ježiš, jenom
3: v
4: 9. Dělej, skákej.
5: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
3: Počkej.
5: Koukejte mi otevřít.
4: Hned, maminko, já jsem ve vlně. Schovej se, dělej. Nikdy nevysvětlím. Vzdělávej se a drž hubu.
5: No to je dost. Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
4: Promiňte, maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
5: Sobotu.
4: Do dveří.
5: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
4: Dáte si něco, maminko?
5: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmín 3x v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
4: No,
5: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
4: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
5: Nebuď hubata, hlavně ne před dětma. A kde vlastně jsou? A kde je Jaroušek?
4: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
5: K tý starý megeř, co krade v samoobsluze droždí, jo. No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla?
4: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
5: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mým štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mým štrůdlu teda ne.
4: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že?
5: Ne,
4: když tady
5: Jára ne.
4: Není, že?
5: Ne.
4: Nezdržíte se dlouho, že ne?
3: Laďka se jenom chtěla zeptat, když konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje tchyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. No. A toho vašeho synáčka je mi taky líto, ale jenom proto, že mu řídí manželství taková symetrika jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, natož člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No. Tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, no zvedněte se. Nekoukejte na mě jako suvá, je to. No. Tak běžte, naschledanou. Tak, no. No. Tak. No, je venku, no.
4: To jsi neměl, Láďo, to jsi neměl. Oh. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. No. Co budem dělat?
3: No co ano, uděláme si hezkou sobotu. No.
4: Bezla.
3: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme a bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy, zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle E.F. Buriana v Praze a vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle E.F. Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila nějaký ťapky naproti v Bílý labuti, že to bylo divadlo naproti Bílý labuti, a jsem si koupila nějaký botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl v divadle nesmějí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl, jo. Protože boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky, a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru, a tam jedna ta kolegyně, když jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škub, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou takový ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská, nebo jde na jeviště s čepicí, nebo s cigaretou, nebo to, tak vždycky jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaný, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle E.F. Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo Bratří Mrštíků Maryša.
3: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
4: Černý mě jde. Sladila jsi to?
3: Zapomněla jsem.
4: Od kého je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tahle je stuchlá, nebo co?
3: Pojedeš na Panský?
4: No na Panský, proč se ptáš?
3: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?
4: Proč jsi na mě taková zlá? Co pak nemůže být u nás jináč? Ubíde ti, když se na mě vlídně podíváš? Poslouchej, Maršo, já na všechno zapomenu, nic ti nebudu vyčítat, nikému nebudu hrozit, jen když trochu lepší vůlu budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš moho ženo, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu, jenom abys byla u mě šťastná, spokojená. Zatím Podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Jděte ho třeba, musí to tak být. Co onem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím, mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
3: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
1: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
5: Tohle je Kudláčková.
6: Těší mě.
5: jsem švagrová děna vše věda.
6: Vážně, já jsem původně čarodějnice. Ta? Taky čekáte na ucho.
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
6: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
1: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
7: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
3: Pane doktore, ta hlava mluví. Je to mladý Bláha?
5: No nazdar.
7: Ale uklidni se, hofu, jako lékař přece vím, co je možné a co ne.
3: Ta hlava mluvila s tou Kudláčkovou.
5: Ježišu.
7: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
1: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
2: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku. A na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6krát a začne být už takový padá z toho baru takhle. A to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce a ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře? Jako, já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni. A ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku. A ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: úsměv vždycky něco vyžaduje. Ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prevít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
2: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna.
3: Aha.
2: Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vypotit. Uh-huh. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napily a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: Fuj, to je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979 a bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
4: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že byly krásný dny a oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakým bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí. Jo, ale nakonec se mi to líbilo, jsem se tam vyspala, ale jako říká Ježíši, oni vás masírují lávovejma kamenama. Já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný, jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo. Ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no. Tak jako někdo to třeba, pak mě zabalili do toho bahna. No toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, ježiš, to je horký, proč, taková jsem špinavá. On prý tak si čtět, říkám, no když mám ruce od bahna, jak si můžu číst. A byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo. Říkám, hejte, vyndejte mě. A on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bahnem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studenčka, ale to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně. Říkám, tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
0: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obermajerovou, tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v malé budce na jevišti.
4: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Já nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy. tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková paní nápovědka, strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdeníčka Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to musela být, jak ona byla hubeněnka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni vytáhli nahoru. Ona křepala těma nožičkama.
0: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla tři dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
5: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
6: Taky, že jo. Musí počkat, až dostaneme svůj byt.
5: No pokud vím, dávat jsi chtěla ty.
6: Protože jsi mi udělal dítě.
5: Cože jsem ti udělal? To přece není pravda.
6: No není, ale mysleli jsme si to.
5: No myslela jsi to. No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
6: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
5: A já snad jo.
6: Já jsem chtěla začít třeba z vodničeho, ale začít, víš. Muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
5: A co vodu?
6: Co já vím. Třeba na okna, nebo na čaj. To už je všechno pryč.
5: Ale ne, to ještě všecko přijde.
6: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
5: Kde?
6: Z toho ještě byla maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v tý hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá nesmí se vyhodit.
5: Jo, jsem. Díš, že je po dědečkovi. Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
6: No, ten byl hrozný.
5: Ty nenechala si ho někde schválně? Co?
6: To víš, že jo. Co? Co pak by ho někdo ukradl?
7: Co je? Představ si, co jsem našla. Podělej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
6: Kdo?
7: Blanka. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
6: Mami, jak jí můžeš takhle špehovat, já nevím.
7: Já ji nešpehuju. Dělala jsem jí pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
6: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
7: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
6: Ty jsi si ptala?
7: No, před chvíli.
6: No, tak vidíš, třeba to ani na ní její, no.
7: A či by to bylo? Slečna Kučerová, KČS 86, no. S kým tam asi byla?
6: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
7: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
5: Ali.
6: Už jdu.
8: Zavři. Představ si, že matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít?
6: Našla Blance účet z hotelu.
8: Co jsi řekla?
6: Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali.
8: Oni mě vzali až na druhý den.
6: Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem.
8: Kriste, pane, s jakým?
6: To se zeptej matky.
8: Ježíš Maria, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky.
6: Blance už je to jedno.
8: Ale mě ne.
6: To máš těžký.
8: Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartír, až už ti nebude nic platnej.
6: Ještě ty mi to připomínej.
8: No tak proč si ho sem, Ježíši Kriste, brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít.
6: Co jsem mohla dělat?
8: Jože, Ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš.
9: Můžeš to zkusit.
8: Proč já?
9: Protože seš na řadě.
8: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana.
9: To si teda řeknem.
8: No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě. Pst.
9: Ty seš ale drzá.
8: No, na to ještě doplatím, víš.
9: Trhni si nohou, Vendulko.
8: No vidíš, že to jde. Ještě, abys to tak řekla matce.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku, podejte mi pero, Což takhle dáci špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé, Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje budovatelské básně.
2: Průser, průser, to nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletí. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy. Kousek odsuť má chatu. Krajskej tajemník. Ta Spišáková žve jako kráva.
3: Mír chatrčím, i jeslím. Jsi můj římský, jsi můj Korsakov soubruhu. Střej ze mě všecko. Čest práci každé, která dobro plodí. A...
2: Pouši hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho tam našroubuju. Já ti ho tam dám.
2: Co blbneš? Černý muž, pojď být

0: Jaroslava Obrmajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam se jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata fox teriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou. Jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu, vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a čí je a to, no a na vsi, že tak, a neříkal, jo, tak si sed, tak jsem mu dala nažrat. Já všem, dělám 2 věci, všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu.
1: Jo, no, jo,
2: už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to, nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
2: Prošlo to, jo, tak ale, to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
1: Pak odjedete. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže za 2 dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšný, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za 2 hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni se tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dal, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu takový sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím. A teď mají velký psa, který mu říkají Ozák a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já toho mám moc.
2: Když přijedete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat, tak Jaruška vás nakrmí.
1: Určitě.
3: A vykastruje.
2: A vykastruje. To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
0: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím.
5: Ha! Stoj! Angínový bacile!
4: Tak. Tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsud! Tady od tuto angínu nikdo nestojí!
6: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
4: No. Ty umíš jenom infikovat, táhni.
6: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakoukají lidi. Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada. Ano, oni nás chtějí vymítit antibiotika.
4: Dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
6: Vidím, že ti taky vymělí mozek. Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
4: Tomu já nevěřím.
6: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt? Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
4: To jsem teda nevěděla.
6: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
4: Proboha, ale lidi se přece bez antibiotik vůbec neobejdou.
6: Lidi, co pořád neleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečné idioty, ano.
4: Brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
6: No. Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Ty jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kde kdo s kde kým líbá, jak se volizujou. Ledas kde?
4: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňujou, ty lidi, to mě štve.
6: Možná by si tě víc vážili, kdyby jsi jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Co kdybys začala stávkovat?
4: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
6: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči. Zkus zavřít oči. Umíš to?
4: Ale jen na chvilku.
6: Dobře.
2: Stůj, anginový bacile. Já jsem vitamín C. Odhoď zbraň, nebo tě zastřelím.
6: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
2: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
6: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
2: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
6: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
4: Jan, střílej, hrdiný vitamíne C. Nás, bílých krvinek, jsou miliony. Neubude.
2: To nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
4: Je kapenková nákaza.
6: Kde? S ženskýma se neperu.
4: Děkuji ti, milý vitamíne C. Kdyby jsi nepřišel čas, já bych asi podlehla.
2: Ne, vedla jsi si dobře. Anginový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
4: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
2: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
4: Děkuju. Ale vitamíne C, já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
2: Nesmíme lidi zklamat, jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
4: Ale my víme, jak to dokázat. Prostě to dokážeme!
0: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.

0: je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Kvalita vody v řece Dyji se stále zhoršuje, přemnožené sinice ohrožují ryby. Nové Město doplní chybějící chodník ke škole na Bělisku. Hormuzský průliv je podle Spojených států volný pro obchodní plavbu, Teherán ho označil za uzavřený. Zítra nás čeká polojasno a teploty až 30 stupňů. Na řadě jsou zprávy, dobrý poslech přeje Karel Pěška. Na Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná situace. Pod Novomlýnskými nádržemi v noci kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď tok kontrolují. Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo na Dolní Dyji 30 tun ryb. Podle Jany Kučerové se dají ztráty očekávat také letos.
2: Vysoké koncentrace sinic odebírají vodě, zejména v nočních hodinách kyslík, a tím může dojít k úhynům ryb. Proto právě v noci je velice nepříznivá situace, my ji stále kontrolujeme. Ty úhyny vůbec nejdou vyloučit, to prostě je neudržitelný stav, dá se předpokládat, že se budou opakovat.
0: Sinice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí Moravy proto mimo jiné nainstalovalo norné stěny, které zelenou kašovitou masu zachytávají. Situaci by ale nejvíce pomohl déšť. K novoměstské střední škole na Bělisku se studenti dostanou bezpečněji. Radnice zahajuje stavbu chodníku, který povede právě do této lokality. Pro bezpečnější pohyb ho využijí také obyvatelé okolních rodinných domů. Chodník povede kolem Cihelského rybníka a znovu naváže za železničním viaduktem. Podchod pod tratí chce Nové Město v budoucnu rozšířit nebo vytvořit vedle druhý pouze pro pěší. Dnes se totiž na úzkém prostoru potkávají chodci s auty, přibližuje bezpartijní starosta Michal Šmarda.
3: To je akce, kterou musíme zrealizovat ve spolupráci se správou železnic a bude realizována až tehdy, když se bude předělávat celé železniční těleso, když se bude předělávat ta trasa, vlastně celá Tišnovka. Tahle rekonstrukce se chystá, ale ta akce prostě se strašně dlouho plánuje a pořád se odkládá.
0: Hormuzský průliv je podle amerického prezidenta otevřený pro obchodní plavbu. Donald Trump to řekl v rozhovoru pro televizi NBC. Průliv je volný i podle americké armády, která má prý kapacity k tomu, aby zajistila svobodu plavby. Naopak Teherán předtím uvedl, že úžina je až do odvolání uzavřená. Spojené státy v noci zaútočily na 140 cílů v Íránu v reakci na předchozí íránské údery na lodě v Hormuzu. Teherán v odvetě udeřil na americké vojenské cíle v Perském zálivu. Sport. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. Olympijský šampion si tak vylepšil třetí pozici ze včerejšího závodu na kilometrové distanci. Motocyklista Filip Salač dojel ve velké ceně Německa ve třídě Moto 2 sedmý. Po sedmé za sebou se v závodech mistrovství světa prosadil do nejlepší desítky. Na Sachsenringu přitom startoval až z 15. místa.
1: Počasí.
0: V Třebíči je teď 25 stupňů, v Černovicích a nebo Libici nad Doubravou 23. Noc přinese oblačno a teploty 15 až 12 stupňů, v údolích se stoupí až na 10. Zítra očekávejte zpočátku menší oblačnost a v průběhu dne polojasno. Teploměr bude ukazovat 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Golčově Jeníkově musíte až do 21. hodiny počítat s uzavírkami, a to v ulici 5. května a na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Důvodem je konání sportovní soutěže Strongman. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krátce po 17. hodině vás všechny zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Už za pár minut vás naše vysílání zavede Josefem Švejkem i jeho stvořitelem Jaroslavem Haškem. Zatímco Švejk s úsměvem čelil válečné mašinérii, jeho autor si v roce 1915 sáhl na samé dno. Spisovatel, humorista a milovník života se ocitl přímo v první linii v Haliči, uprostřed pekla první světové války. Více se dozvíte v dalším díle pořadu pořadu Stopy, fakta, tajemství.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Válečné peklo Jaroslava Haška.
1: Je to jedna z nezapomenutelných pasáží dobrého vojáka Švejka. Vojáci jsou nacpáni do dobytčáků. Jaroslav Hašek píše: vlak vezl do Haliče opět novou skupinu lidí hnaných na jatky. Účetní šikovatel Vaněk, když zjistil, že muž tu byly odepřeny gulášové konzervy, jasnozřivě předpověděl, že páni velitelé mají v takových situacích náhradu. Místo menáže, kázání polních kurátů. Hašek zmiňuje polního kuráta Ibla, který prý takto zabil 3 mouchy jednou ranou. Odsloužil polní mši najednou pro 3 pochodové prapory. 2 z nich poženal do Srbska a jednomu do Ruska. Švej, když seděl s Vaňkem ve vagónu, vyprávěl.
2: To bude moc fajn, jak povídal ten feldkurát, až se dnes skloní k večeru a slunce se svýma zlatýma paprskama zapadne za hory a na bojišti bude slyšet, jak on říkal, ten poslední dech umírajících, hejkot kleslých koní a sténání raněných mužů a nářek obyvatelstva, když mu hořejí chalupy nad hlavou. Já mám moc rád, když tak lidi blbnou na kvadrát.
1: Feldkurát Ibl, na kterém Jaroslav Hašek protnuli svou averzi k autoritám, zejména z řad šlechty a kléru, nenechal nic suchou, opravdu existoval. Na rozdíl od věčně opilého polního kuráta Otto Katze. Feldkurát Ibl se správně jmenoval Abel, Jan Evangelista. Byl o rok starší než Hašek. Narodil se v roce 1882. Syn jeho českého chalupníka měl v sobě silné sociální cítění. Válku vnímal jako obrovskou lidskou tragédii. Víme to i zásluhou jeho válečného deníku. Obsahle o něm psal

0: čtvrtletníku Historie a vojenství, historik Ivo Pejčoch. Svůj deník Abel prvně otevřel 17. listopadu 1914. Po 24. září 1915 si polní kurá do deníku, který po mnoha letech editoval Miloš Garkyš, poznamenal.
1: Nešťastný den pro pluk. O 4:30 ráno probudí mě strašný gewehrfeuer. Vylítnu a vzbudím Kondla, co to je? Vyženu se ven a v tom vidím ujížděti a uháněti kde koho ze vsi. V nedaleké blízkosti hulákají Rusové na celé linii hurá, řadí se sapérové. Jeden i hned zastřelen. Artilerie buší do vsi, střely lítají kolem hlavy, koně zraněni. Stojím v rozbředlé chalupě a naproti tři Rusové. Děsná kanonáda, která dosahovala až k brigádě, strašné. Dnes jsme ztratili na 1000 mužů, většinou zajatých. 10. setnina skoro celá, 11. též, 14. celá zajatá, z ostatních u každé něco. Smutný den. Na troskách pluku lkám a pláču nad osudem jeho.
0: Pluk, který měl polní kurát na mysli, to byl 91. pěší pluk. Zmíněná bitva se odehrála 24. září 1915 u ukrajinské vesnice Chorupany, dnes Chorupaň. Bez ráno, před 6. hodinou, Rusové prolomili obranu 91. českobudějovického pěšího pluku. Pluk měl toho dne 135 padlých. Do zajetí padly, jak Abel píše, stovky mužů. A mezi nimi svobodník Jaroslav Hašek, ordonanc neboli spojka 11. polní setiny 12. pochodového praporu. Jestliže tedy můžeme říci, že Švejkova charakteristika polního kuráta Ibla, tedy správně Abla, je svým způsobem Haškovou mystifikací, Haškův život byl do jisté míry rovněž velkou mystifikací. Však také Haškův dobrý přítel, spisovatel, legionář a pozdější československý generál zdravotní služby František Langer vzpomínal.
1: Už za svého života se Hašek více než spisovatelem stal mýtem o Haškovi. To bylo za jeho života, natož pak po smrti. Co jsem slyšel a četl vzpomínek na něho, pokaždé v nich něco jeho mýtus potvrzovalo, rozšiřovalo, dobásňovalo. A bojím se, že když na něho teď vzpomínám co nejzdrženlivěji, že mé vzpomínání dopadne stejně. Avšak jsem škodolibě přesvědčen, že ani vědcům, kteří se budou Haškem obírat sebekritičtěji, sebehistoričtěji či jakkoliv, se nikdy nepovede z mýtu o Haškovi ho vypreparovat, vylisovat, vysušit.
0: Langerův citát použil do záhlavy historické studie o Jaroslavu Haškovi badatel, publicista a člen České genealogické a heraldické společnosti v Praze Pavel Hnízdil. Spoluautory jsou jeho bratr Petr Hnízdil a pak další člen České genealogické a heraldické společnosti v Praze, překladatel a publicista Tomáš Daněk. Pavel Hnízdil nyní vypráví o jedné z mnoha Haškových prostulých mystifikací.
2: Dovolím si konstatovat, že ke vzniku legend a omylu okolo Haška přispělo bezpočtu literárních badatelů, publicistů, filmových a divadelních tvůrců, pamětníků a nakonec i on sám. Nejednou však jeho obraz dostal nátěr té či oné propagandy. Všichni si dodnes lámou hlavy s jeho životopisem a nemajíce jiného pramenu vycházejí z jeho literární tvorby a vyprávění pamětníků. Jenomže jeho povídky, například o cestách po zemích Rakouska, Uherska a Balkánu, jsou na jedné straně velmi přesvědčivé, na druhé straně však až neuvěřitelně plné nadsázky, mystifikací a bujné fantazie. A ve vyprávění pamětníků je to ještě horší. Jako jeden z mnoha příkladů Haškovy mystifikace můžeme vzpomenout jednu z povídek ve sbírce Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona, nazvanou Jan Klimeš vévoda makedonský. Popisuje se zde údajná dobrodružná cesta Jaroslava Haška a Jana Klimeše do bulharské Sofie, kde se měli oba omylem a v důsledku opilosti nechat naverbovat do makedonského povstaleckého vojska, bojujícího proti turecké armádě.
1: Klimeš je zajímavá pražská figurka. V Praze se vydával za ostříleného bojovníka, veterána bitvy o Monastyr. V jakémsi pseudomakedonském kroji s dýkou a pistolí za pasem agitoval po pražských hospodách dobrovolníky na pomoc povstání v tureckém sužované Makedonii. Vykládal o sobě neuvěřitelné historky hodné snad jenom barona Prášila a tak se snadno dostal Haškovi do hledáčku. My však střízlivě vzato nemáme jediný důkaz, že by Hašek, na rozdíl od Klimeše, vůbec někdy v Bulharsku a Makedonii byl.
0: Čteme ve zmíněné literárně historické studii. Velká válka, která vypukla v roce 1914 Haškem, který byl okolí vnímán jako lehkomyslný bohem, otřásla. Jako musela otřást s každým z více než 1 milionu Čechů, kteří museli narukovat. Jako třeba i Haškův kamarád, zuřivý reportér Egon Erwin Kisch. Ten v září 1914 prožil masakr, který se odehrál na srbské řece Drně. Později sugestivně popsal zoufalý zápas vojáků o přežití. V knize Vojákem pražského sboru Kisch vzpomíná na okamžiky, kdy ho spolubojovníci odmítali v podu sebezáchovy vytáhnout na přeplněný záchranný ponton.
1: Úkol schodit mě z okraje pontonu převzal mladý hoch, na jehož obličej nikdy nezapomenu. Spod čepice mu spadá přes spánky zlatožlutý chomáč vlasů, má papouškově zelené výložky 91níků a má veliké světle modré nekonečně dobrácké oči. Nepokládá mě vůbec za hodna pohledu. Nýbrž se mi dívá jen věcně na prsty, které se drží zoufale okraje. S největším klidem si klekne a začne mi odtrhávat tak lhostejně ruce, jako by louskal ořechy.
0: Kisch přežil. Měl tak šanci popsat hrůzy války. Jako i Jaroslav Hašek, i když Kischovu reportážní knihu nelze srovnávat s osudy dobrého vojáka Švejka. Jmenovatel je tu však společný. Nenávist k válce. Nenávist u Haška je výsměch vůči těm, kteří miliony lidí hnali na válečná jatka. Hovoří opět Pavel Hnízdil.
2: Z Kmenového listu vyplývá, že Hašek byl dne 17. února 1915 prezentován u pěšího pluku číslo 91 v Českých Budějovicích na základě takzvaného třídění domobrany, což je hasnický obrat rakouského eráru. V praxi šlo o něco jako vejškrab zbytků kaše z rendlíku. Odvod mužů, kteří před první světovou válkou neprošli asentním řízením nebo byli vyřazeni z evidence záloh, většinou pro nějakou zdravotní, sociální nebo politickou nezpůsobilost. Z Kmenového listu se dočítáme, že Hašek byl jako vojín domobrany, Landsturm Infanterist, zařazen do první roty náhradního praporu tohoto pěšího pluku 91 v Budějovicích. Jako absolvent akademie byl velmi dobře vybaven jazyky. Kromě češtiny a němčiny ovládal polštinu, ruštinu, francouzštinu a maďarštinu, pročež byl zařazen do kurzu důstojnických kadetů neboli takzvaných jednoročních dobrovolníků.
0: Jak Pavel Hnízdil v této souvislosti upozorňuje, Jaroslav Hašek se nakonec jednoročním dobrovolníkem nestal. Jeden z důvodů – zdravotní stav.
2: Podle rozhodnutí takzvané Super Arbitrierungskommission je sice uznán schopným ke strážní službě, avšak jeho diagnózy jej řadí téměř mezi invalidy. V překladu z lékařské němčiny trpěl chronickým kloubním revmatismem zanedbaným zánětem srdečních kloubní, dyspné, to jest dušností při tělesné námaze a nakonec ještě šelestem v levé srdeční komoře. Těžko je si jej představit, jak se s tímto postižením rukuje do pekla první světové války. Rozhodně ovšem nebyl jediným případem svého druhu.
0: Otázkou však je, jestli byl Hašek opravdu, tak říkajíc na umření, nebo mu někteří lékaři chtěli takzvaně pomoci, aby nemusel na frontu. Pavel Hnízdil publikuje například i další svědectví vzpomínaného lékaře, dramatika, spisovatele Františka Langera.
1: Tvrdí, že krom občasných zánětů o kostice byl Hašek před válkou úplně zdrav. V srpnu 1917, to sloužili oba v ruských legiích, Haška prohlížel a srdce, plíce, sluch, zrak měl zcela zdravé, ale zuby neměl dobré. A to jsem mu také napsal do listin. Pátrání po válečných osudech autora Nesmrtelného Švejka, svobodníka Jaroslava Haška, který se v roce 1915 ocitl v první linii pekla zvaného ofenzíva v Haliči, pokračuje.
0: V první polovině 1915 opouští náhradní prapor 91. pěšího pluku, včetně Jaroslava Haška, České Budějovice. Cílem je město Bruk, maďarsky Királyhida. Se svými kamarády ve zbrani tu Hašek podstoupí další vojenský výcvik. Rovněž tu napíše báseň Királyhida.
1: Ve městě dívky ztratili květ mládí, neb každý regiment tu trhá lilie. Vrbový u Litavy ku hříchu je svádí, jak vojenské to úkol misie. A druhý den pak krokem vratkým obíhat dlouhé cvičiště. My s úsměvem se rozloučili sladkým, nevidět hýdu nikdy napříště.
0: Píše Hašek v závěru básně. Jaroslav Hašek dokázal psát takřka všude. Nejenom uprostřed hospodského ruchu, ale v tomto případě také na vojenském cvičišti v zákopech. Způsob Haškova psaní, to je další živná půda pro další mýty. Kolega Pavla Hnízděla, spoluautor, obsáhlé studie o Jaroslavu Haškovi, publicista a překladatel Tomáš Daněk, tu uvádí.
1: Jaroslav Hašek po sobě zanechal obrovské dílo, nejen kvalitativně, ale i kvantitou. Znalci mluví o 12 nebo dokonce 15 z těch povídkách, ale nepřou se, protože by jich mohlo být ještě o stovky víc. Problém je v tom, že Hašek používal i spoustu pseudonymů, snad celou stovku. Platí o něm totéž jako o Alexandru Dumasovi. Celý svět čte Haška, ale nikdo ho nepřečetl celého. Pamětníci se shodují, že Hašek měl přímo zázračnou paměť a fantazii.
0: Tomáš Daněk pokračuje.
3: Eduard Bas vypráví, že pravidelně přicházel do kavárny až po obědě, přesně řečeno popoledni, protože poledne bylo po každé a oběd jen někdy. Bavil se s přáteli, četl nebo hrál šachy a zároveň stačil sledovat, o čem se mluví a zasahovat do hovoru. A když bylo na hodinách 4, poručil si i ghost a z kapsy vytáhl násadku s perem. Papíru měl vždycky 4/4, přeložené podélně. Požádal o ticho, chvíli přemýšlel, pak napsal titul a pak už to šlo řádka za řádkou, krasopisně, bez škrtů a pravopisných chyb. Přitom všem provozoval ještě jakýsi druh literární ekvilibristiky. Jednou psal v kavárně Union nějakou humoresku a za šesták si mohl každý známý host vymyslet jakékoliv jméno a Hašek je hned v následující větě použil, aniž porušil souvislost děje, vzpomíná Josef Lada.
0: Tomáš Daněk také připomíná častý mýtus, že Jaroslav Hašek dokázal souvisle psát i opilý. Ovšem už citovaný František Langer, a nejenom on, vyprávěl, že Hašek při psaní alkohol nepil, leda tak kávu, ovšem s rumem.
1: Když se dopsal na třetí list, zkontroloval, kolik místa ještě zbývá a psal dál tak, že mu poenta vyšla přesně na konec čtvrté stránky. Bylo to úžasné, prý jako by mu někdo neviditelný diktoval.
3: Ve 6:45 byl hotov, vyskočil a letěl do redakce. Ježíš Maria, puste mě, sice mě kasír odejde před nosem. Obvykle to stihl, protože jeho povídky brali redakce bez jakéhokoliv posuzování.
0: A kdy Hašek hledal náměty? Kdekoliv. A pokud mu právě nějaký nápad chyběl, stačila něčí nepatrná poznámka. Případně si nápad vyžádal od nějakého hospodského souseda.
3: Napiš něco o medvědovi. broukl prý od šachu František Kysela, významný malíř, autor například některých oken v katedrále svatého Víta. A Hašek okamžitě stvořil humoresku o mršině medvěda, kterou sedmihradští sedláci považovali za mrtvolu člověka.
0: Maškovi oblíbené kavárně Onionka měli, kromě novin a časopisu, také Otův slovník naučný. Byla to Haškova oblíbená četba. A zřejmě i odtud pocházejí úžasné vědomosti, které Jaroslav Hašek využil i při psaní Švejka. V čase, kdy i on už musel napochodovat do prvních linií, mu na psaní čas nezbýval. Měl jiné starosti. Hlavně o to, aby vůbec přežil. Své prožitky si však ukládal ve své geniální paměti. Jaké byly Haškovy ostudy poté, co přicestoval do města Bruk? Pavel Hnízel připomíná jednoho z pozdějších hrdinů Švejkovy anabáze, šikovatele Jana Vaňka, drogisty z Kralup, Haškova přítele a spolubojovníka.
2: Díky Vaňkovu deníku, který se zachoval zásluhou jeho rodiny a je dnes zpřístupněn na internetu www.svejkmuseum.cz, víme, že Haškův prapor z Bruku do války odjížděl 30. června 1915. Za několik dní dojel přes Budapešť, Miškovec a Humenné do Samboru, ležícího na řece Dněstru. Zde vojsko 4. července vystoupilo z vlaku a 5. července nastoupilo úmorný pochod halickou krajinou na východ přes Rutky, Ščirec, jižně okolo města Lemberg, dnes Lvov, kde byly 3 pochodové prapory přeskupeny v 3 prapory polní. Hašek s Vaňkem byli vřazeni do 3. polního praporu hejtmana Vincence Sagnera, 11. polní setniny nadporučíka Rudolfa Lukase.
0: V této době už definitivně padly naděje vojáků, že válka bude mít krátkého trvání. Německé a rakousko-uherské velení se na východní frontě snaží vyřadit Rusko jedním mocným úderem. Rozhodující bitva se těsně před Haškovým příjezdem na frontu odehrála na severu Karpat, prostoru dnešního polského města Gorlice. Miroslav Honzík v knize Legionáři psal:
1: černým dnem pro carskou armádu byl 2. květen 1915. U městečka Gorlice, severně od slovenských hranic, se rakousko-uherským vojskům posíleným německými divizemi podařilo prolomit ruskou frontu. Nečekaně se zhroutila celá fronta.
0: Válka na východní frontě však zuří dále. Námi známý polní kulat Abel si 10. května 1915 do svého deníku poznamenal:
1: tyto řádky píši v kvapném okamžiku. Sedím na stráni, přede mnou bublá potok a v něm leží bezhlavý voják a pod břehem skrčení obyvatelé domku, který hoří v jednom plameni, celý jejich majetek. V něm jsem zaopatřil vojáka. Rána za ránou z děla padá nad hlavou.
0: V červenci 1915 se do boju zapojuje také Jaroslav Hašek. Účastní se bitvy u Sokalu, která se odehraje ve dnech 26. července až 3. srpna 1915. Padne tu 91 příslušníků 91. pluku. 440 vojáků zůstane nezvěstných. Pavel Hnízdil v historické studii píše:
1: v této bitvě u Sokalu se Hašek vyznamenal, protože k datu 1. srpna 1915 byl povýšen do hodnosti svobodníka domobrany. Podle Vaňkova deníku dne 18. srpna 1915 byly u obce Ždžiary, dnes již neexistující, salvami děl oslavovány císařovi 85. narozeniny. Hašek, jenž sloužil jako ordonans u velitele 11. roty nadporučíka Lukase, dostal na jeho návrh k tomuto datu takzvanou malou stříbrnou medaili za statečnost 2. stupně.
0: Těžko si dnes dovedeme představit, co tehdy i s dalšími vojáky Hašek prožíval. Vyčerpávající pochody, neustále bojové střety, hlad, muži jsou nevyspalí, špinaví, o nějaké hygieně si mohou nechat jen zdát. Ty tam jsou protlulé Haškovy mystifikace a jiné legrácky. Pak se Hašek i s dalšími muži dostane obci Chorupany a dále do Pogorelci. Hašek se opět ocitá v boji. Přichází 24. září 1915. O tom, co se tu odehrálo, víme už částečně z deníku polního kuráta Abla, který jsme citovali v úvodu. Jak tyto události prožíval svobodník Jaroslav Hašek? Opět hovoří Pavel Hnízdil.
2: Však Rusové znovu zaútočili a prolomili obranu. Hašek tehdy padl do ruského zajetí a není jisto, jestli se spozdil záměrně nebo již neměl sil ustupovat tak rychle, jak to žádala situace. Podle Vaňkova deníku vojáci pluku prchali jako zajíci. S Haškem tehdy padl do zajetí i vojín František Strašlipka, sluha nadporučíka Lukase a předobraz Románového vojáka Švejka. V průběhu několika dnů padlo 135 mužů, 285 bylo raněných, 509 nezvěstných, většinou zajatých. Šikovatel Vaněk, velitel roty nadporučík Lukas a velitel praporu hejtman Ságner jakoby zázrakem do zajetí nepadli. Užili si s 91. plukem války až do konce.
0: Haška další zajatce čekla vyčerpávající 350-kilometrový pochod do internačního tábora u města Tockoje, u řeky Samary. Začíná další etapa Haškova válečného života. Vstup do legii, bitva u Zborova. Hašek získá za statečnost boji svatojirský kříž 4. stupně. Následuje Haškův odchod z legii a vstup do Rudé armády a pak návrat do Nové republiky. A zrod knihy Osudy dobrého vojáka Švejka. Knihy, která byla dosud přeložena do 58 jazyků. V čem vlastně tkví neustálá Švejkova popularita? Ptám se Tomáše Daníka.
3: To je problém, se kterým si vážou hlavu literární odborníci už 100 let. Už 100 let hledají odpověď na základní otázku, jestli je totiž Švejk moudrý filozof, maskující se za blba, anebo blbec, mylně považovaný, kritikovými odpůrci ovšem, za filozofa. A protože odpověď v románu nenajdou, prolíkují do Švejkovy postavy svoje názory a představy. A odtud ty diametrální rozdíly v hodnocení knihy. Můj názor je ten, že Švejk není zosobněním Haška, jak se někdy soudí. Hašek se spíš skrývá za epizodní postavou jednoročního dobrovolníka Marka. O Švejkovi nám Hašek záměrně neříká nic. Nic o jeho vzdělání nebo duševním světě. Jen na jednom místě mu uklouzne poznámka, ať si nikdo nemyslí, že budu bojovat, uteču při první příležitosti. Jinak se Švejk chová a mluví jako opravdový hlupák. Možná, že klíčem je titul knihy Osudy dobrého vojáka. Jakoby Hašek dával morální facku všem generálům a ministrům a státníkům. Tohle je pro vás ideální voják, který chce sloužit do roztrhání těla. Normální blbec. Takové nás chcete mít. A i legionáři, kteří první léta po válce nemohli Haškovi přijít na jméno, postupně došli k názoru, ale jo, dělali jsme jim voli.
0: Jaroslav Hašek umírá 3. ledna 1923. Není mu ještě 40 let. A co bylo s polním kurátem Ablem, je už si Švejk cestou na frontu tolik dobíral. I on si na frontě prožil své peklo. Třeba, když musel být svědkem smrti svého bratra. Vrátí se domů, bude povýšen na kapitána duchovní služby v záloze. Jako kněz najde Strnový domov v jižních Čechách. Na konci 30. let se přemístí do Berouna. Tady se, po příchodu německých nacistů, zapojí do odboje. Skončí v koncentračním táboře Dachau. Po válce vyjde najevo, že s nasazením života zachránil lidické matriky, ještě před likvidací obce. Dožije v Ladových Hrusicích a ještě v roce 1956 bude celebrovat mše. Zemře 21. června 1968. Bude mu úctyhodných 86 let. Dnes už o něm ovšem ví už jen pár posledních pamětníků. Na rozdíl od Jaroslava Haška a především jeho Švejka, kteří se stali, jak určil osud, nesmrtelnými.

0: Petr Janda, jeho band Olympic a Kufr v 17 hodin 43 minut na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Dorůstá délky až 6 metrů a samice jsou o polovinu delší než samci. Co všechno dokáže spořádat taková anakonda velká, uslyšíte za pár minut.
1: Léto v huti Uhrocha ve Škrdlovicích. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Vycítí, že z ní má člověk strach a když nemá náladu, tak ošetřovatelé raději prchají. Do výběhu Vilavské zoo teď míříme za anakondou velkou, o kterou se stará chovatelka Luba. Rozhodně to není práce pro ofidiofobiky, tedy pro lidi trpící strachem z hadů.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Mluvíme o anakondě velké, kterou tady chováme ve třech exemplářích. Máme tady samici a dva samce. Je hodně velký rozdíl mezi samicema a samcema. Samci jsou většinou klidní, jsou mírnější. My tam máme dva samce, ani s jedním není problém. Ale samice ta vydá za oba dva. Ta prostě, pokud nemá svůj den, tak nás prostě z toho výběhu, kde jsou, normálně vyžene.
3: A myslíš, že vás pozná?
2: Asi ne. Spíš ty hadi poznají, když člověk z nich má strach, když dělá takový ty neobvyklý pohyby. Když se tam chováte normálně, přirozeně, tak ty hadi to berou tak jako denní rutinu a nevadí jim to.
3: Čím se živí? Co dostává tady u nás v zoo?
2: U nás v zoologické zahradě krmíme hlavně králíkama, dostáváme vyřazený chovný králíky, takže to jsou opravdu velikánský králíci. Pokud je možnost, tak třeba krmíme i kůzlata nebo salata, jehňata. Jo, opravdu oni žerou víceméně všecko. Když byli menší, tak žrali třeba potkany, ale teďka jsme už neukrmili na tomhletom, takže jsou to zežerou toho, dá se říct, moc, zežerou třeba jednoho králíka za týden.
3: Vydrží třeba dlouho bez jídla, že kdyby se něco stalo, tak dokázali by přežít dlouho?
2: Určitě dokázali, oni v přírodě se vlastně živí buď kapibarama nebo kajmanama, takovýmhle větším nějakým krmením a nažerou se a vydrží třeba 3/4 roku bez žrádla. V našich podmínkách tím, že je krmíme pravidelně, oni nehladoví, ale sami si dávají takzvanou přestávku přes zimu, takový oddech, kdy od prosince do března vůbec nežerou.
3: Myslíš si, že ta jejich špatná pověst, že i do filmu se dostali jako ty zlé anakondy, je jenom kvůli velikosti nebo kvůli čemu to je?
2: Já si myslím, že hlavně kvůli té velikosti. Hady má málo kdo rád. Většina lidí prostě se jim radši vyhne. Když někomu řeknete, že jste terorista, tak si klepe na hlavu. To lidi neberou. Nemá to chloupky, nedá se to pohladit, nedá se s tím poňuchňat. Je to zvláštní zvíře. A ta anakonda tím, jak je strašně veliká, tak má tu pověst podle mě ještě horší.
3: A co je takové zajímavé podle tebe na anakondě?
2: Pro nás je vždycky nejzajímavější chytat.
3: Jak to probíhá takové chytání?
2: Chytáme je strašně málo, protože opravdu je to proces, který se musí plánovat, dá se říct, na týdny dlouho, protože k tomu potřebujete odchytový materiál nějaký a hlavně lidi podle nějaké bezpečnosti práce, že na metr hada musí být jeden člověk. Ale anakonda, která má 4 metry, tak potřebuje těch lidí nejméně 6. Anakondy se chytají strašně špatně. Oni nemají takzvaný krk. Hroznýš má takovou klenutou hlavu, za tou hlavou má takové místečko, kde se dá chytit. Ještě ta anakonda, ta je jak jitrnice. Strašně špatně se s ní manipuluje. Takže nějaký přenášení vážení nepřipadá v úvahu. My jsme rádi, když ji opravdu chytneme, strčíme ji do ohromného pytle, zavážem a necháme ji třeba metr od toho výběhu, kde potřebujeme uklidit nebo něco udělat. A pak ji prostě s tím pytlem vrátíme zpátky, ten jenom rozvážem a necháme ji vylíst samotnou.
3: Chová se třeba pak nějak jinak? Bývá třeba naštvaná po tom chytání?
2: Jo, bývá.
3: Asi se jí v pytli nelíbí.
2: Ne, určitě ne. Opravdu není z toho nadšená.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
4: Nelidský je můj osud spíš. Nikde tady nemám skrýš. Nikde jíst mi nedají. Tak si šeptám potají, co bys

Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

Za 4 minuty už tady bude 18. hodina a to znamená, že se přihlásí zprávy s Karlem Biškou a po zprávách Dechovky pro Vysočinu. Já už se teď těším na vaše vzkazy, pozdravy a gratulace. Objednávat je můžete třeba už právě v tuto chvíli přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, formulář Dechovek pro Vysočinu.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Desítky ryb už uhynuly v Dolní Dyji kvůli přemnoženým synicím. Křižanov chystá odpočinková místa kolem rybníka a u Vycházkové cesty. Ukrajinská premiérka Svyriadenková končí ve funkci. Pondělí bude polojasné a teploty vyšplhají až ke třicítce. Připravené jsou zprávy, ve studiu je s nimi Karol Pěška. Stále vážnější je situace v Dolní Dyji kvůli přemnoženým synicím. Pod novomlýnskými nádržemi je množství kyslíku ve vodě skoro na nule. Podle Moravského rybářského svazu už kvůli tomu uhynulo několik desítek ryb.
2: Na Dolní Dyji kvůli přemnoženým synicím vznikla páchnoucí zelená pěna, pod kterou není vidět hladina řeky. Ve vodě chybí kyslík a ryby se tak můžou udusit, popisuje mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Tato situace se opakuje vždycky v letech, kdy přetrvává sucho, nejsou srážky.
2: Loni kvůli přemnoženým synicím uhynulo v Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Pokud se situace nezlepší, budou ztráty přibývat i letos, říká předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček.
4: Ta predikce není nějak slanivá ani dobrá, když to tak řeknu, protože to množství biomasy je obrovské. Ty hladiny kyslíku jsou téměř na nule.
2: Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které pěnu zachytávají, aby se nešířila dál. Podle vodohospodářů by ale situaci nejvíc pomohl vydatný déšť. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Křižanov na Žďársku během léta zútulní rybník Škrejblík a Vycházkovou lokalitu na Pyramidách. Vylepšení vybrali lidé v takzvaném participativním rozpočtu. Město nakonec podpoří oba návrhy.
5: Kolem rybníka Škrejblíku nedaleko hřbitova Křižanov rozmístí tři lavičky a odpadkové koše. Díky tomu by si tam lidé mohli odpočinout a relaxovat. V lokalitě na Pyramidách Městys také počítá s lavičkami. Na novém odpočívadle se objeví i balanční šlapky, houpačka a naučná tabule pro děti. Vede tudy nespevněná cesta, kterou využívají chodci i cyklisté k výletům. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil rekonstrukci vlády. Mimo jiné ji opustí současná premiérka Julia Svyriadenková. Konkrétní důvody Zelenský neuvedl.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že ve vnitřní situaci se objevily nové výzvy a úkoly. Obnovená vláda by se podle něj měla soustředit především na práci v přifrontových nebo pohraničních oblastech a připravit zemi na další těžkou válečnou zimu. Kabinet by podle Zelenského měl také zintenzivnit práci s klíčovými zahraničními partnery. Za každý směr zahraniční politiky bude proto zodpovědný konkrétní člověk, uvedl Zelenský. Odcházející premiérka Svyriadenková by se podle médií měla stát velvyslankyní Ukrajiny ve Spojených státech. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
1: Ve finále tenisového Wimbledonu proti sobě nastoupili Italian Sinner a Němec Alexander Zverev. Na londýnské trávě právě probíhá úvodní set zápasu. Sinner vede nad Zverevem 6-5. České volejbalistky na závěr Ligy národů v Bělehradu porazili Francii 3-2 na sety. V rozhodujícím tiebreaku postupně odvrátili 4 matchboly a pak vyhráli 20-18.
0: Počasí.
1: V Humpolci nebo Telči je právě 24 stupňů, v Přibyslavi 22. Noc přinese oblačno a teploty 15 až 12 stupňů, v údolích se stoupí až na 10. Zítra očekávejte zpočátku menší oblačnost a v průběhu dne polojasno. Teploměr bude ukazovat 27 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: tuto chvíli jsou silnice na Vysočině bez nehod a ani D1 nehlásí vážné dopravní komplikace. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krátce po 18. hodině, den co den, startují na vlnách Českého rozhlasu Vysočina dechovky pro Vysočinu, nejinak je tomu i dnes, v neděli 12. července. Já vám od mikrofonu přeji příjemný a pohodový poslech a připomínám známou telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99.
0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

22155 4999, to je telefonní linka do našeho studia, ale můžete i psát přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář Dechovek pro Vysočinu, anebo napište přes svůj mobilní telefon, napište SMSku, krátkou textovou zprávu, ve tvaru píseň, mezera a váš text, a to všechno odešlete na číslo 90 011 04, pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčku a čárek, jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. První přání je z internetu. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Vzpomínky pro tatínka Petra Koreše ze Starče, který dnes 12. července slaví krásných 75 let. Milý tatínku, k tvým dnešním narozeninám ti přejeme především moc pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky, pohody, spokojenost, radost, klid, pochopení a ještě mnoho krásných okamžiků se svými nejbližšími. To přeji děti s rodinami, manželka a vencovští. Děkujeme za zahrání. My se k přání přidáváme, písničku posíláme.

0: Jarda Zlačice na telefonu a s tím další přání dnešních dechovek. Vítej v našem vysílání, Jardo, ahoj.
1: Ahoj, Jožko, a protože jsem se vrátil z těch Ratíškovic teďka před malou chvilkou a hráli tam i Vracoviáci, tak si dáme s nima písničku Vracové, milí Vracové. Mm-hmm. A já písničku pošlu. Liduš se do Kališ, Liduš se do Dačic, Ružence do Ružené, do Batelova, Věře a Mirkovi, Pepovi a Janě a Mírovi do Hřebníka ještě a jeho manželce Janě. Písničku pošlem taky Joškovi do Heráce, Joško písnička je taky pro tebe, pochopitelně, a zase brzy naslyšenou, mějte se hezky, Joško, ahoj, užij si ten příští týden.
0: Ano, za všechny děkuji a měj se hezky, ahoj.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazená. Já zdravím paní Janu z Martinic. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Jožo. Já dneska pošlu písničku vám, samozřejmě. A nám všem, co posloucháme, pošlu tady tu, aby se měli lidi hezky. Máme na to pěkný počasí, tak pro dobrou pohodu, aby to bylo, aby byli všichni zdraví a měli se rádi. To vám přeju všem, mějte se hezky a buďte na sebe hodní.
0: Také se mějte krásně.
1: Děkuji, pane Ježo, a mějte se hezky a buďte zdravý.
0: Budu se snažit, děkuji. Jeden pro druhého žít, to je vaše hudební přání. Kapela Atlas přichází. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji moc. Naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A také s Honzou z Brna, kterého vítám v našem vysílání. Ahoj.
2: Ahoj Jožko, zdravím tebe i všechny milovníky Dechovek pro Vysočinu. A vybral jsem tam písničku s mistřiňankou, jmenuje se Vzpomínka na lásku, a pošlu tobě písničku a pro ty moje kamarády od Batelova až po Lanžhot, Kubovi do Jihlavy do taxíku, Slávce do Třebíče, Verč a Mary do Pelhřimova, Pepovi do Chřenovic, Jožkovi do Hrálce.
1: Dobře, tak posíláme. Díky moc, měj se krásně, pěkný zbytek víkendu a naslyšenou. Ahoj.
2: Díky Jožko, ahoj.

0: Do Pelhřimu a teď zdravím paní Marie a její hudební přání. Dobrý den.
1: Dobrý den vám, pane Jožo, a všem posluchačům. A prosila bych nechat zahrát písničku pro tu naši partu. Pro Verču jejího přítele, pro Marušku Dederovu a Marušku Klokočkovu do domova důchodců pro Sečí Obořiště, Honzu do Brna, Pepu do Jihlavy a všechny ty naše kamarády a zase, aby jsme se zase brzy sešli. Taky pro vás, pane Jožo, a děkuji, že jste mě vzal do vysílání.
0: Taky děkuji, posíláme Lipovské děvčátko a Lipovianku. Naslyšenou, hezký večer.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.

0: pojďme splnit další přání. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer, tady je Marie z Červené Řečice. Já jsem vybrala písničku od Božejáků, od kapely Božejáků, jestli mi řeknete potom, jaká to je. A dala bych to zahrát Markétě Jarošové z Křelovic u Humpolce. Ona má svátek zítra, tak Markéto, přejem ti hodně zdravíčka, hodně štěstíčka a hodně lásky od svých dětí i od vnoučatů. A vám moc děkuji, pane redaktore.
0: Máte zač, je to písnička Přátelství a já zabiju dvě muchy ještě jednou ranou a přečtu ještě jedno přání k této písničce. Díky moc, mějte se hezky, naslyšenou, pěkný večer.
1: Taky naslyšenou.
0: Dobrý den, prosím, zahrajte písničku Přátelství pro paní Libuši Pažourkovou a paní Libuši Nekudovou z Rudíkova k jejich pátečnímu svátku. Přejeme vám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody a hojnost božího požehnání. To přejí Denda a Pažourkovi z Bochovic, Ondra a Míša z Otína a Venhodovi z Třebíče. Děkuji, hezký den.

0: Nedělní dechovky pro Vysočinu plní vaše přání. Paní Anička si teď bude vybírat. Dobrý den.
1: No, dobrý podvečer, zdravím ještě jednou Rádio Vysočina a já bych prosila zahrát pro svoje přátele, kteří mě přišli dneska přát k narozeninám. Je to Miloš, Martina, Luboš, Irenka a prosím jim zahrát písničku Naposledy koně vrané.
0: Dobře, no, tak jí tak můžeme pustit.
1: Děkujem.
0: Není zač. Manželé Osečkovi jsou připraveni. Mějte se hezky. Ano. Naslyšenou, hezký večer, ať se líbí.
1: Ano, děkujem.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A čtu další zprávu. Jožo, jen proto, že je tak hezká jako každá česká, když si mě prvně poznal, šoupněte jí tam krásný poslech a dnes nesobecky pro mě. S úctou Václav. Pane Václave, jenom pro vás.

Dobrý den, prosím o zahrání jsme se rybářských písniček pro spolužáka Františka Zadražila z Přibyslavic, který dnes 12. července slaví narozeniny. Vše jen to nejlepší, především moc pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky, pohody, žádné nehody ti přejí spolužáci 9. A z Okříšek, ročník 1948 až 49. Vám děkuji za zahrání a přeji sluníčkový den, napsala paní Jaroslava Vencovská, tak já také gratuluji a směs rybářských písní posílám.

přeji vám a posluchačům hezké pohodové odpoledne. Prosím o zahrání písničky Železná růže kovaná. Tak to se omlouvám, my jsme Atlas hráli, Atlas je taková specifická skupina, takže tyhle záležitosti, respektive interpret, může znít oficiálně jednou za hodinu, takže zahraju trošku jinou písničku. Kováři jsou švarní hoši, tam vlastně také bude o kovářích a možná i o růžích. Každopádně ta písnička, cituji zpátky, poslal bych ji do Skály, Majce a Standovi, Leciakovým, Jirkovi, Prokopovi, Pepovi Zelenému, Ludmile do Kališť, manželům, Mirkovi a Věrce Dobatelova, Jardovi Doračic, pan Jožová, moc děkuji za odvysílání. Míla

Pro mého milovaného andílka s ďáblem v těle zahrajte nějakou hezkou směsku od Moravanky. Děkuje, Béďa Méďa. Tak směskou od Moravanky končí dnešní dechovky pro Vysočinu, protože za chvíli tady bude 19. hodina a další aktuální zprávy s Karlem Pěškou, ale naše vysílání pochopitelně pokračuje. Já se na vás budu těšit zítra mezi 11. a 12. hodinou, kdy v dobrém dopoledni budu mít velmi zajímavého hosta, kolegu, moderátora Aleše Cibulku. Máte se rozhodně na co těšit. Jožakulář děkuje za milou společnost a přeje hezký nedělní večer.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Nové textové předpovědi počasí mají nabídnout srozumitelnější jazyk a podrobnosti z krajů. Začala oprava věžních hodin v Horních Dubenkách. Medvěd na Slovensku povalil a zranil muže, který pracoval před domem. Pondělí bude polojasné a teploty vyšplhají až ke 30. Připravené jsou zprávy. Ve studiu je s nimi Karel Pěška. Meteorologové začali používat nové textové předpovědi počasí. Uživatelům mobilní aplikace a webu Českého hydrometeorologického ústavu mají přinést srozumitelnější informace. Uvidí v nich také podrobný popis počasí z jednotlivých regionů, upřesňuje meteorolog Martin Adamovský.
3: V krajských textových předpovědích nově máme třeba odhad srážek za to dané období, zimně tam bude případně odhad sněhu. Obecně se snažíme o větší popisnost, užíváme třeba nově více slovesa, rozvitější vyjádření, i ta struktura těch předpovědí se měnila.
2: Obecní hodiny v Horních Dubenkách na Jihlavsku budou znovu odbíjet celou. Hodinář opravil táhla, která už byla opotřebovaná. Obec zároveň nechala provést klempířské práce, ty ale ještě budou na radniční věži pokračovat.
4: Do věže zatéká a v zimě dovnitř proniká také sníh. Klempíř zatím zvládl podrobně zaměřit místa pod vrcholovou kopulí. Opláštění i kovové prvky je potřeba důkladněji spravit. Další zásah je tak v plánu na konec srpna. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Na severu Slovenska medvěd napadl muže, který pracoval před svým domem v obci Závažná poruba u Liptovského Mikuláše. Muž je lehce zraněný poté, co mu medvěd vyskočil na záda a povalil ho na zem. Píše o tom server Novinky.sk. Slovenské úřady v souvislosti s incidentem vyzývají k opatrnosti. Lidé v oblasti by se především brzy ráno a večer neměli pohybovat sami. Lokalitu zároveň hlídá specializovaný zásahový tým.
5: Sport.
2: Italský tenista Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev hrají v finále Wimbledonu. První sadu vyhrál v Londýně Zverev 7-6. Ve druhé teď Zverev vede 5-4. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. Olympijský šampion si tak vylepšil třetí pozici ze včerejšího závodu na kilometrové distanci.
5: Počasí.
2: V Novém Rychnově anebo Dukovanech je právě 24 stupňů, ve Vatíně 22. Noc přinese oblačno a teploty 15 až 12 stupňů, v údolích se stoupí až na 10. Zítra očekávejte zpočátku menší oblačnost a v průběhu dne polojasno. Teploměr bude ukazovat 27 až 30 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 zpomalte v oblasti 128. kilometru ve směru na Brno. Pracují tam cestáři, provádějí práce na vozovce. Uzavřeli kvůli tomu levý jízdní pruh. Nehody nejsou hlášené, šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krátce po 19. hodině vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina Jožef Kolář přeje příjemný a pohodový zbytek dnešního dne a víkendu s naším dalším vysíláním. Těším se na vás zítra po 11. hodině.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Obezita druhého a třetího stupně jako vážné onemocnění. Pozvání přijala přední lékařka Česka, vedoucí centra léčby obezity interní kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, paní doktorka Dita Pichlerová, která mimo jiné napsala další knihu, a sice Gurmánkou navždy. Jsme chvíli po novém roce, kdy si lidé dávají předsevzetí. Začnu méně jíst a víc cvičit. A snaží se několik málo týdnů o intenzivní pohyb a nasazují si různé diety a že jich svět vyprodukoval desítky. My ale nebudeme mluvit o několika málo kilech navíc. Tady půjde o vážnou diagnózu, která zkracuje život. A k tomu všemu se mluví o revoluční léčbě obezity v podobě injekcí. O co vlastně jde? Budou po zemi chodit už jen štíhlí lidé? Nejsou moderní léky nadužívané? Už za chvíli v rozhovoru s přední obezitoložkou a její pacientkou, která pod lékařským dohledem zhubla přes 50 kg. Vítejte u pořadu, kde hledáme cestu z nemocí. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zázračné injekce na hubnutí hýbou veřejným prostorem a lidé s nadváhou či obezitou často mají pocit, že jsou všemocné, že díky nim rychle a snadno zhubneme. Jaká je pravda? O tom budeme mluvit s vedoucí lékařkou Centra léčby obezity interní kliniky 2. lékařské

0: fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol s paní doktorkou Ditou Pichlerovou. Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení.
1: Dobrý den a děkuji pěkně za pozvání.
0: S vámi přišla také vaše pacientka Lucie, která schodila přes 50 kg své váhy a my dnes uslyšíme, jakou cestu ušla. Dobrý den, Lucie.
2: Dobrý den.
0: Paní doktorko, jak zní přesná diagnóza Lucie?
1: Teď už bych řekla, že těch diagnóz je pomálu, já bych řekla, že možná skoro žádná, ale vstupní diagnózy, ty byly četné. Obezita třetího stupně, dyslipidémie, to znamená rozlada v cholesterolovém spektru, zkrátka vyšší cholesterol, prediabetes, to znamená vyšší lačná glykémie, to znamená takový náběh na cukrovku, a jaterní steatóza, to znamená zatučení jater, které bylo vidět jak v laboratořích, tak tedy na ultrazvuku, a nesmíme zapomenout na hypertenzi, na kterou Lucie už měla léky. Čili když ke mně Lucie přišla před lety, tak vlastně to byla velmi nemocná, ač mladá žena, 5 diagnóz.
0: Kolik vám je let, Lucie?
2: V prosinci mi bylo 40.
0: Kolik jste vážila, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
2: No, měla jsem 120 kg.
0: A dnes máte přesně?
2: 64.
0: Obrovský úspěch. Za jak dlouhou dobu jste zhubla?
2: Za 3 roky.
0: My tady mluvíme o hubnutí, ono to vůbec není jednoduché a je třeba, abychom apelovali také na to, že hubnout v případě obezity je třeba pod přísným lékařským dohledem. Paní doktorko, co to obezita vlastně je a proč je pro nás tak nebezpečná?
1: Obezita je nemoc, to je to, co bych chtěla, aby tady zaznělo. Je to vážná nemoc. Je to nemoc chronická, doživotní a bohužel progredující, čili neustále se v čase zhoršuje. Navíc vyvolává spoustu dalších nemocí, jako u Lucie, to znamená ten vysoký cholesterol, třeba srdečně cévní, choroby na to navázané, choroby cév v mozku například, choroby ledvin, choroby jater, cukrovka už zmíněná, to všechno vlastně takový hlavní vyvolává moment je ta obezita. Nesmíme zapomenout taky třeba na neplodnost mladých žen nebo na nádory zhoubné. Čili obezita je těžké onemocnění, které vyvolává další onemocnění, čili v žádném případě nejde o nějakou estetiku, jde o zdraví.
0: Kdy už je člověk obézní, jaké hodnoty to určují a u jakého lékaře začít?
1: Obezita pořád ještě se posuzuje, i když to není možná úplně správné podle toho takzvaného body mass indexu, kilogram na metr čtvereční, a pokud tedy si spočítáme, že když tyto dvě veličiny podělíme, tak máme víc jak 30, tak už máme obezitu prvního stupně, víc jak 35 obezita druhého stupně a víc jak 40 obezita třetího stupně. Není to úplně ideální index, lepší by bylo se orientovat podle množství tuku v těle, protože ne vždy to úplně odpovídá, ale pro tu hrubou orientaci si myslím, že se to použít dá. No a kde by pacient měl začít, tak už jsem rovnou řekla pacient, tím myslím, že by měl začít u lékaře, nikoli u nutričního poradce nebo u nějakého nutričního terapeuta obecně, prostě měl by začít u lékaře. Jenom lékař totiž může diagnostikovat ty komorbidity obezity, správně je zaléčit, předejít dalším nemocem, podívat se, jestli třeba je v pořádku i štítná žláza, jestli tam není prostě schovaná nějaká jiná hormonální nebo jiná příčina, nebo jestli ta žena třeba není v klimakteriu. Ošetřit ten začátek, určit tu cestu a potom přichází na řadu nutriční terapeut, psycholog, fyzioterapeut, ale všechno se to točí okolo té lékařské profese.
0: Souvisí obezita se závislostí na jídle? Mluvíte o psychologovi, psycholog dost často řeší i závislosti.
1: Souvisí. To jsem ráda, že to tady zaznívá, protože my jsme se tomu dřív smáli, jako mám závislost na čokoládě, mám závislost na nám libém jídle. Opravdu existují v mozku stejné pochody, když vidíme čokoládu jako drogově závislý, když vidí drogu, a když si tu drogu aplikuje a když my sníme tu čokoládu, tak je nám prostě krásně blaze, vylučují se úplně ty stejné mediátory, jako třeba při té drogové nebo alkoholové závislosti. Čili ano, bohužel existuje závislost na jídle. A když jsem se bavila s kolegou profesorem Mackem, naším hlavním genetikem, ze kterým jsme probírali, že dokonce se teďka nachází shoda mezi chorobami typu jako nutkavého chování a tím, že máme takový ten, tomu se říká food noise, takové ty nutkavé myšlenky na jídlo neustále mě v druhém plánu běží, co bych si teď dala, co si dám večer, až přijdu domů, co si dám, až tady po natáčení. Takže to souvisí určitým způsobem i s nějakou psychopatologií tohoto typu. Takže ano, je to těžká závislost. No a teď co s tím, že?
0: A vzniká už od dětství?
1: Určitě je tam genetická predispozice, to stoprocentně, to víme. Někdo prostě jídlo miluje a někomu je jídlo prostě tak jako skoro jedno, nebo jí tak mám hlad, tak se najím. Nebo někdo baží po vyloženě sladkým, někdo zase po tučným a sladkým je mu jedno. Takže každý už tam nějakou takovou tu genetickou vlohu, řekněme, máme tu predispozici. No a potom to samozřejmě podporujeme tím, co jako začneme oblibovat v tom dětském věku a v té rodině. Tak nejlepší bramborový salát je ten maminčin, nejlepší cukr je babičky, že jo, a nejlepší husu dělala prababička. No a to, když někdo předloží, no tak prostě je to spojeno s emocemi, s těmi kladnými emocemi, no tak si to samozřejmě ráda dám.
0: Ty ale hezky papáš.
1: Ano, ano, a všechno spapal, to se šikulka.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych teďka dala prostor vaší pacientce Lucii. Ještě jednou, Lucie, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My tady mluvíme o obezitě druhého a třetího typu. Vy jste který typ obezity měla, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
2: Jelikož jsem při svých 165 cm měla vlastně 120, možná i o pár kilo víc, tak už to byla ta obezita třetího stupně.
1: Dovolte mi otázku, jak se to mohlo stát?
2: To se ptá spousta lidí, jak to někdo může nechat zajít tak daleko, a já už jsem vlastně před těmi 3 lety, kdy jsem s tím hubnutím začínala už po 150 tisících a pokaždý neúspěšně, tak já už jsem byla v takovém jako odevzdaném stavu, kdy jsem si vlastně říkala, že už je mi to jedno, že už se na to jako vykašlu, že prostě se mi celý život nepodařilo zhubnout a že už mi bude pomalu 40 a že hold každý nemůže být jako štíhlej.
1: Jak reagovala rodina na vaši nadváhu?
2: Já jsem měla nadváhu opravdu od dětství. Vždycky si pamatuju, že jsem byla větší než ostatní děti, tak si myslím, že rodina byla úplně s tím jako v pohodě smířena a nikomu to vlastně tak jako nevadilo. Člověk se samozřejmě neubrání takovým těm poznámkám od těch, co to s vámi myslí strašně dobře. A většině vám říkají, no podívej se na sebe, jak vypadáš, měla by si s tím něco dělat, ale čím víc těch poznámek já teda osobně jsem slyšela, tak tím spíš jsem z toho byla jako psychicky tak strašně rozhozená a já jsem samozřejmě utíkala k tomu jídlu vždycky, když jsem se jako necítila komfortně, nebo mi bylo smutno, nebo cokoliv se dělo, tak já jsem vždycky utíkala k tomu jídlu. A čím víc těch poznámek přicházelo, tak tím víc já jsem samozřejmě jako jedla a bylo to takový začarovaný kruh. Mm-hmm.
1: Jídlo vlastně bylo vaší útěchou. Mm. Vy jste s nadváhou i sportovala?
2: Já jsem ku podivu vždycky hrozně moc sportovala, ale prostě jsem to asi ujedla.
1: Kdy jste se rozhodla, že s tím definitivně chcete něco udělat? Co bylo tím momentem?
2: Vlastně to byla dovolená s mojí rodinou v zábavním parku. Děti mě přemlouvaly, abych s nimi šla na atrakci, já jsem se nechala přemluvit a já jsem se vlastně nevešla do toho křesílka na té atrakci. Bylo mi to tak strašně v ten moment trapný, nepříjemný.
1: Smál se vám někdo?
2: Ne, to vůbec ne, ale mě jako vnitřně to tak rozložilo, když to řeknu, že jsem si ani neužila zbytek dovolený, že jsem nad tím musela furt přemýšlet a říkala jsem si, no tak to už jako musí být opravdu hodně špatný, že já vlastně tím, jak jsem na to do té doby zanevřela, říkala jsem si, že už je to vlastně jako jedno, tak jsem se nekontrolovala, nevážila určitě několik let a pak jsem byla vlastně hrozně v šoku z toho, že se jako tohle stane, protože toho přibírání si tak jako člověk nevšimne. To si prostě jednou, dvakrát do roka jako koupíte větší kalhoty, no protože ty předtím se určitě srazily v sušičce. A já jsem pak stoupla po těch letech jako doma na tu váhu a já jsem si myslela, že je rozbitá. Já nemůžu mít prostě přes 120 kilo. No ale bylo to tak.
1: Paní doktorko, slyšíte podobné příběhy u vás?
3: To, co Lucie říká, tak já to tak sleduju a poslouchám to tak jako s úžasem, že já vlastně slyším v podstatě jenom tyto příběhy. To je přesně to. Byla jsem od malička taková jako větší než ostatní, tak jako nějak plíživě to šlo nahoru, snažila jsem se s tím bojovat, vždycky třeba chviličku jsem to stáhla, pak přišel jeho efekt, stáhla jsem to dalšího efekt, čili jako zuby pily, ale bohužel ty zuby pily šly pořád výš a výš a pak najednou jsem se přestala vážit, pak jsem na to trochu rezignovala, pak jsem se jednou lekla a říkala jsem si, váha je rozbitá a kalhoty se mě srazily. Přesně tohle já pořád slýchám dokola.
1: Já bych ještě chtěla zůstat u té motivace, která je za mě velice zásadní při všech závislostech. Ostatně jsem se o tom nedávno bavila i s adiktologem panem profesorem Mijovským. A sice, že ta správná motivace je, že to děláme pro sebe. Bylo to u vás taky tak, Lucie?
2: Bylo to tak. Já jsem vůbec nezačínala hubnout s tím, že jsem se chtěla líbit manželovi nebo komukoliv se jako zavděčit. Ale já jsem si říkala, Ježíš Maria, není ti ani 40, máš 3 malé děti, léky na tlak, spoustu nemocí. Já tady jako chci být pro ty děti delší dobu než takovouhle nadváhou. A chci být zdravá, chci s těma dětma podnikat prostě spoustu věcí, kterou jsem už při té velké váze nemohla, protože mě to hrozně omezovalo, takže určitě jsem to začala dělat 100% jenom pro sebe.
3: Ta motivace, dělám to pro sebe, dělám to pro svoje zdraví, což je to nejhezčí, ta bývá nejtrvanlivější. Protože ano, my pacientům říkáme, jste významně nemocnější, než kdybyste měli nějakou přirozenější hmotnost. A ano, souvisí to i s délkou dožití. Čím víc jsme obéznější, tím kratší dobu dožijeme a navíc v nemoci. Čili toto je krásná motivace. ale opravdu máme většinou samé šikovné pacienty a my jsme na to pyšní. Je to tím, že ten tým jim dokáže pomoct, protože máme psychology, máme nutriční terapeutky fantastický, máme vynikající sestřičky, tam se vám nestane, že by se někdo poškleboval nad nadváhou nebo prostě nějak pejorativně se zmiňoval o pacientovi. Prostě tam naopak jsme proto, aby jsme posloužili a pomohli. A já chci doufat a věřím tomu, že ti naši pacienti nás takhle vidí, vidí, že my je přijímáme a že tam je ta pomocná ruka, čili většina našich pacientů jsou perfektní a my je máme rádi.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych se vás teď chtěla, paní doktorko, zeptat na tu revoluční léčbu obezity. Mluví se hodně o farmakoterapii v podobě injekcí. O jaké léky jde? A zároveň s tím samozřejmě souvisí otázka, komu se mohou nebo mají předepisovat.
2: Vy jste použila jedno hezké slovo, a sice revoluce nebo revoluční léky. To je úplně přesně to, co si myslím já opravdu. A jak v té obezitologii už pracuju strašně dlouhou dobu, tak teď opravdu to, co prožíváme v obezitologii, to je skutečná revoluce. Já jsem tomu nevěřila, protože jsem si říkala, fajn, když to gro té naší práce byla třeba bariatrie, což jsou ty chirurgické výkony, tak vlastně to bylo taky fantastický. Ale teď najednou přichází farmakoterapie, úplně nová, úplně moderní, která dřív nebyla a, co chci zdůraznit, extrémně účinná, ale naprosto bezpečná. Čili teď vlastně poprvé v rukou máme my jako lékaři nástroj k léčbě obezity a těch komorbidit naprosto bezpečný. Dřív ty léky byly taky určité typy tabletek a tak dál, ale ty teda rozhodně bych jako bezpečné, aspoň drtivou většinu z nich neoznačila. Ale teď máme v rukou něco, je to tedy injekční léčba obezity zatím, i když v brzku se zdá, že přijdou na trh i tyto preparáty v podobě tablet, tam je jenom malinkatý problém se stabilitou té tablety v žaludku, čili tam se musí ošetřit to prostředí, aby tableta měla určitou, řekněme, trvanlivost, ale jinak jsou to preparáty na typu žaludečních nebo řekněme střevní hormonů, GLP-1, které my všichni máme, všichni je vylučujeme. A ty sekvence jsou velmi, velmi shodné, řekněme v 96-8% jsou naprosto shodné, čili to je taková jako repetice toho našeho vlastního přirozeného hormonu, což už napovídá, že to bude něco tělu nám vlastního. A ta malinkatá změna v těch 2% je ta, aby ten hormon působil déle než krátké minuty. Tam je totiž ten problém. On se nám ten hormon vylučuje v momentě, kdy já jím, mozek vysílá signál, už jíš, už je to dobrý, v žaludku a v první části tenkého střeva se začínají vylučovat tyto hormony, které zpětnovazebně dávají mozku informaci, už si jedl, už nechceš jíst, už si sytý, už nemáš chuť. Ale ta informace funguje jenom krátké minuty a pak se degraduje ten hormon. Když užíváme tu injekční léčbu, tak tady ta zpětná vazba se prodlouží. A to tak, že začínalo se s užíváním dvakrát denně původně, pak byly preparáty jednou za 24 hodin, teď už jsou preparáty jednotýdenní a v dohledné době budou třeba preparáty jednoměsíční. Čili se prodlužuje ta trvanlivost toho působení.
1: Máme tady vlastně skutečný příběh v podobě Lucie, která hubne moderní léčbou farmakologickou. Jak vám s ní je?
3: Je s ní strašně dobře. Konečně po těch letech jsem vlastně našla způsob, jak zdravě, dlouhodobě a udržitelně zhubnout. I tak, aby psychicky mě to nějak jako netrápilo. Pořád jsem musela bojovat sama za sebou, protože jsem přesně měla v hlavě ten otravný hlásek, který mi říkal a dej si něco dobrýho a ty tam máš tu čokoládu, ty spíži. A opravdu to byl každodenní a celodenní boj jako sama ze sebou. Takže v tomhle je to obrovský pomocník.
1: Je užívání těchto léků, paní doktorko, dlouhodobé anebo dokonce celoživotní?
2: Rozhodně ano. Já vím, že to teďka asi posluchači neradi uslyší, ale mně se tak zdá, že už jsme se z té fáze přesvědčování v úvozovkách, když jsme říkali, že přesvědčovat pacienty nikdy nemůžeme, ale z toho takového jako ano, ty léky jsou tady, už se o nich ví, jsme se pak přesunuli do fáze ano, ty léky hodně pomáhají a pacienti, jak říká Lucie, z toho úžasně profitují a teď se přesouváme do třetí fáze. Prosím vás, nevysazujte to. A ti pacienti to někdy nechápou, protože oni mají takovou tu vizi, až zhubnu, tak to vysadím. Ne, ne, ne. Všichni ti pacienti, co tu medikaci vysadili, začali téměř i hned přibírat. Čili teď vlastně jsme naučili ty pacienty, co to je, naučili jsme je s tím zacházet, naučili jsme je to titrovat, oni s tím hezky zhubnou a umí s tím se zaobírat, ale teď je musíme naučit, jak s tím žít dlouhodobě.
1: Lucie, co byste vzkázala lidem, kteří se necítí dobře ve svém těle, kteří jsou obézní?
3: Tak za mě určitě to, že není důvod se nějakým způsobem bát anebo dokonce stydět za to, že hubnu pomocí léků, ale je potřeba si to strašně dobře rozmyslet a právě s tím jít do toho, že je to dlouhodobá záležitost. Já jsem už s tím šla do toho, že jsem počítala s tím, že to opravdu bude na pořád a je opravdu potřeba počítat s tím, že to něco stojí. Nemůžete si jeden měsíc říct, tak si koupím léky a druhý měsíc si říct, no teď na to nemám, tak si je nekoupím. Opravdu s tím člověk musí dlouhodobě počítat, že to bude užívat několik let.
1: Já vám děkuji za váš otevřený příběh a upřímnost. Jste velkou inspirací. Paní doktorko, já vám přeju hodně úspěchu ve vašem oboru. Dá se říct, že zrovna teď v obezitologii se objevily revoluční metody, které v jiných oborech nejsou?
2: Určitě, oni nám to i ostatní specializace závidí. My teďka vlastně jedeme jak raketa, dřív to byla třeba kardiologie, onkologie a teď jsme to my jako obezitologové. My si to tak strašně užíváme. Takže děkuju za to a my jsme skutečně teďka na špici toho vývoje, takže snad nám to vydrží.
1: Děkuji za rozhovor a budu se těšit zase někdy. Na viděnou, naslyšenou.
2: Děkuji pěkně.
3: Taky moc děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Jeruzalemský památník obětí a hrdinu holokaustu Yad Vashem plánuje otevření své první pobočky mimo Izrael, a to v saském Lipsku. Bude nabízet především interaktivní výukové místnosti pro pedagogy a mladé lidi v Německu i sousedních státech. Cílem pobočky bude vzdělávat o holokaustu v době, kdy už jeho pamětníci nejsou mezi námi, a také šířit povědomí o antisemitismu v současném světě. Více Jana Šustová.
1: Rozhodnutí o umístění pobočky památníku Yad Vashem v Německu má své důvody, jak říká ředitel Institutu terezínské iniciativy Tomáš Kraus.
2: Pro nás to bylo poměrně překvapivé, protože si člověk říkal, proč zrovna do Německa. Když si nad tím trochu zamyslíme, tak ono je to docela logické, protože místa, kde se ta tragédie holokaustu Shoah odehrála, jsou převážně v Německu, nejen samozřejmě, ale ono je vždycky dobře být přímo na tom místě a nějakým způsobem využít ten genius loci, který tam stále ještě je. Zřejmě tato úvaha vedla představitele Yad Vashem k tomu, že při rozšiřování svých aktivit se budou snažit nějakým způsobem oslovit i další generace. A kde jinde než v Evropě a kde jinde než v Německu. Takže i z tohoto důvodu je to poměrně odvážný krok, navíc na východě Německa, kde velmi pravděpodobně při dalších parlamentních volbách získají navrch některé strany, které jsou považovány za extremistické, tak možná i to hrálo svoji roli v tomto rozhodování.
1: Původně byla dvě místa, kde se o zřízení pobočky uvažovalo. Jednak Mnichov a jednak Lipsko.
2: Já jsem se zúčastnil jednání v Lipsku, kde je velká podpora současné saské vlády, která velice stojí o to, aby to právě bylo u nich. To jednání probíhalo někdy koncem loňského roku a já jsem za Institut terezínské iniciativy navrhl, že pokud by volba padla na Lipsko, tak jsem upozornil na jeden poměrně významný fakt, že Terezín je nedaleko. A otevírá to možnosti i přeshraniční spolupráce, která nezahrnuje pouze tedy Německo, německé instituce, a tam je také možnost vlastně i při financování získat granty, které právě jsou postaveny na té přeshraniční spolupráci. Nevím, jestli tento argument byl rozhodující, ale zkrátka dobře, vedení Yad Vashem se skutečně rozhodlo, že otvírá svoji evropskou kancelář v Lipsku.
1: V současné době se diskutuje o tom, jak by měla aktivita pobočky v Lipsku vypadat.
2: Především by to mohly být ty vzdělávací aktivity, protože je zapotřebí předávat celé to poselství dalším generacím a právě proto je strašně důležité se začít bavit se školami, bavit se s profesory, s lidmi, kteří mají nějaký vhled do současného vzdělávacího systému, a to nejenom v Německu. Že v Německu je ta situace trochu jiná než třeba u nás, protože v Německu je v zásadě vzdělávání o holokaustu povinné, je to součást toho kurikula. U nás prozatím je to dobrovolné, i když samozřejmě s určitými doporučeními. A předpokládáme, že především v rámci spolupráce mezi všemi těmito institucemi bude kladen důraz na vzdělávání. Zároveň ale taky to je další bádání, historické bádání, protože já jsem často dotazován na to, jestli po těch 80 letech se dá ještě něco nového objevit, a dá.
1: Pobočka Yad Vashem v Lipsku bude pravděpodobně otevřena v roce 2027.
0: Smutná milostná píseň Vidiš pod tvou bílou hvězdou vznikla ve vilniuském getu v roce 1943. Hraje opět bratislavský Pressburger Klezmer Band.

0: Pražský výtvarník Alfred Kantor prošel Terezínem, Osvětimí Březinkou i pracovním táborem Schwarzheide. Část jeho rodiny byla zavražděna, ale on přežil i pochod smrti a na jaře 1945 se vrátil do Terezína, kde se dočkal osvobození. Krátce poté zachytil své zážitky ve 127 akvarelech a kresbách. Originál tohoto mimořádného alba nyní získalo Muzeum Auschwitz. Proč historici považují toto dílo za tak výjimečné, zjišťoval Alex Rosenzweig.
1: Jen málo které svědectví o holokaustu je tak komplexní jako ilustrovaný deník pražského židovského výtvarníka Alfreda Kantora. Originální album, které vzniklo už v roce 45 podle autorových čerstvých vzpomínek, nyní získalo Muzeum Auschwitz.
2: This is in the box and we can look at it.
1: Historička umění Agneška Šeracká jeho význam popisuje takto.
3: Myslím si, že jde pravděpodobně o nejvýznamnější umělecké album spojené s holokaustem na světě.
1: Alfred Kantor začal kreslit už v Terezíně. V Osvětimí i ve Schwarzheide pokračoval vždy, když se dostal k papíru a tušce. Většina původních kreseb sice zmizela, po osvobození, ale řadu scén zrekonstruoval z paměti. Díky tomu album zachycuje nejen samotné události, ale i bezprostřední pocity mladého vězně.
3: Jméno Alfreda Kantora i jeho knihu jsem znala, protože vyšla ve Spojených státech už v roce 1971. Myslela jsem si ale, že originál už dávno vlastní některé muzeum nebo památník, možná právě v USA. Pro mě osobně, jako historičku umění, která se umění vězňů koncentračních táborů věnuje více než 20 let, to bylo jako objevit svatý grál. Jde o mimořádně vzácné dílo, které spojuje uměleckou hodnotu, historický dokument i hluboce osobní svědectví. Mám obrovskou radost, že se nám tento výjimečný artefakt podařilo získat do sbírek muzea Auschwitz.
1: Součástí alba jsou také původní dokumenty, třeba žlutá hvězda, pohlednice nebo vstupenka do terezínské kavárny. Historikům tak umožňují sledovat Kantorův osud téměř krok za krokem.
3: Myslím, že je také velmi symbolické, že jeho utrpení začalo v Terezíně a právě tam byl po pochodu smrti také osvobozen. Součástí alba je i mapa jeho takzvaného pochodu smrti ze Schwarzheide přes Litoměřice do Terezína. A nakonec se vrací do Prahy. Deník Alfreda Kantora končí obrazem Prahy, na kterém napsal dvě slova. Happy end.
2: Depicted Prague, happy end.
1: Po válce emigroval Alfred Kantor do Spojených států, kde vydal své vzpomínky knižně. Samotný originál alba však zůstal až dosud v majetku rodiny. Právě Kantorovi děti se 23 let po jeho smrti rozhodli svěřit originál muzeu Auschwitz. To je nyní odborně zpracuje a zpřístupní veřejnosti jako jedno ze nejvýznamnějších uměleckých svědectví o holokaustu.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Administrátoři Wikipedie zablokovali na neurčito jednoho ze zakladatelů této internetové encyklopedie Larryho Sengra. Stalo se tak poté, co vystupoval proti tendenčně zaujatým příspěvkům, včetně protižidovských a protiizraelských, což bylo označeno za nepřípustné ovlivňování diskuse. Senger toto odmítl s poukazem na vládu davu. Brněnské zastupitelstvo rozhodlo, že dosavadní spálená ulice znovu ponese svůj historický název U synagogy. Někdejší velká synagoga, která stála na tomto místě, byla dva dny po okupaci v březnu 1939 vypálena. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: V České republice přibývá vůdců lodí pro rekreační plavbu. Na železnici mezi Žatcem a Měcholupy zítra ráno začne několikaměsíční výluka a počasí zítra převážně slunečno, jen na severovýchodě republiky zvětšená oblačnost, maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V České republice postupně přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně si ho vyřídí více než 3000 uchazečů. Celkem jich je už více než 71 000. Majitelé oprávnění se mohou plavit po českých řekách a nádržích, případně také i u mořského pobřeží za hranicemi.
3: Oprávnění má několik kategorií podle typu a velikosti plavidla. Kromě těch nejmenších je třeba nejdřív projít praktickou zkouškou, říká lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
4: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
3: A následuje teoretická zkouška u státní plavební správy z předpisů nebo značení. Termíny v létě už jsou téměř plné, říká ředitelka správy Klára Kroupa-Němcová.
5: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
3: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívají například nová vývaziště a přístavy. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Oprava mostu přes řeku Ohři od zítřejšího rána přeruší provoz vlaků mezi Žatcem a Měcholupy a České dráhy zavádí náhradní autobusovou dopravu. Omezení tam potrvá až do 9. listopadu. Autobusy kvůli velmi špatnému stavu mostu mezi Dobříčany a Velenicemi nebudou obsluhovat zastávku Trnovany.
6: Náhradní autobusy pojedou ze Žatce po dvou trasách. Rychlé spoje zamíří přímo do Měcholup na přestup na vlak, pomalé obslouží také zastávky Holedeček a Veletice. Cestující z Trnovan budou muset využít pravidelné autobusové linky. Z Žatecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Karviná spouští elektronickou aukci 14 stavebních pozemků v lokalitě nad Vagónkou. Přihlášky je možné podávat do 13. srpna. Vyvolávací cena je 1500 korun za 1 metr čtvereční. Zájemci si pozemky mohou prohlédnout také osobně, a to 29. července a 5. srpna. Upřesní mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková.
7: Na aukčním portálu zájemci najdou kromě samotné nabídky parcel také podrobný návod k registraci. Cílem města bylo připravit celý systém tak, aby byl srozumitelný i pro lidi, kteří se elektronické aukce účastní poprvé.
1: Sport.
2: Do fotbalového Baníku přichází z pražské Dukly ofenzivní záložník Dantaj Gilbert. Reprezentant Trinidadu a Tobaga podepsal smlouvu na 3 roky. Klub o tom informuje na svém webu.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice převážně polojasno, ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území jasno, naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více, ojediněle přehánky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 31 stupni. Na severovýchodě čekáme teploty většinou kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D3 směr České Budějovice Praha pozor u exitu 79 Tábor. Převrátila se tam dodávka, provoz je stažený do levého pruhu. Trochu se zdržíte. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno více jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba?
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně a tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí, druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v tom oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl,

0: A z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila. Už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty riskaři někde z té centrály. Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct. Ale tam už to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
1: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
0: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
1: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
0: Ne.
1: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
0: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
1: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
0: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
1: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
0: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
1: To je dobrá zpráva.
0: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly, stejně jako dveře, a některé se museli dělat nově.
1: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
0: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
1: No to se nedá koupit v hobby marketu.
0: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a, to, a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
1: Jakoby ten dům poděkoval.
0: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
1: No je to tu krásný.
0: Děkuju, díky.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstali vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec se stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz. A vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů, a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
3: Bylo ve hře víc zámků, po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé věžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blížíte k cílové rovince.
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obdobích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě měl blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelánek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přejmenuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to tady nezavádím, nebo ne, ani mě to ve snu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat. Tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mi je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo pletami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak u většině chápe pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu? Když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti, ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a víš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvě tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země, několik let ve vyhnanství, tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině, rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky, umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni. Ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel, to jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oňariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, které připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě, ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřily, Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota, ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově. A viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie. Takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace. Co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Při cestování autem musí lidé, psy i další zvířata zajistit, aby nedosáhli na řidiče, upozorňuje policie. Podávání návrhů do participativního rozpočtu v Rokytnici nad Jizerou je možné do konce července. A počasí zítra převážně slunečno, pouze na severovýchodě zvětšená oblačnost. Maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 25. Zprávy a Otane Hasil, dobrý večer. Psi a další domácí zvířata musí být při cestování autem připoutaní. Policie na to upozorňuje teď v létě, kdy s nimi motoristé jezdí výrazně častěji. Za nepřipoutaného mazlíčka mohou řidiči v Česku dostat pokutu až 2000 korun, v zahraničí to může být výrazně více. Pravidlem je, že zvíře nemá dosáhnout na řidiče.
2: Převoz nepřipoutaného psa nebo kočky v autě může způsobit dopravní nehodu, varuje Jan Straka z dopravní policie.
3: Mohou se leknout, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
2: K zajištění bezpečnosti poslouží přepravky, klece, mříže oddělující kufr od zbytku interiéru nebo jednoduchý set postroje a bezpečnostního pásu. Podle čeho vybírat, radí prezidentka veterinární komory Petra Šinová.
4: Je potřeba přizpůsobit fixaci i velikosti toho zvířete. U těch větších zvířat považuji za vhodnější převoz v kufru.
2: Mylná je podle Šinové i představa, že při nehodě lidé udrží zvíře na klidně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Motoristé od zítřejšího rána projedou v Praze po magistrále u hlavního nádraží v každém směru pouze dvěma pruhy. Správa železnic totiž začne opravovat stropní desku odbavovací haly. Uzavřené bude také parkoviště nad halou. Práce tam potrvají až do konce listopadu. Už pouze do konce letošního července mohou obyvatelé krkonošské Rokytnice nad Jizerou posílat své návrhy do letošního takzvaného participativního rozpočtu. Upozorňuje na to tamní radnice. Město má dva nejlepší návrhy, přichystáno 300 tisíc korun.
5: V srpnu bude odborná komise návrhy posuzovat. Od poloviny září budou moc obyvatelé hlasovat o vítězi. Například v loni lidé vybrali jako nejlepší návrh na vylepšení veřejného prostoru vybudování Reus centra. To vzniklo v Horní Rokytnici v Kovové Buňce. Projekt můžou lidé posílat online nebo písemně na podatelnu. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Ve finále v All England Clubu porazil Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně jasno až polojasno. Pouze na severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, zejména v Beskydech. Nejnižší teploty mezi 16 a 12 stupni. Zítra přes den převážně polojasno, ráno a dopoledne na jihozápadě republiky až jasno. Naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více. Ojedinělé tam čekáme přehánky. Maxima zítra mezi 27 a 31 stupni. Na severovýchodě kolem 24. Vítr dne zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severovýchodu a večer bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na trojce z Tábora ve směru do Prahy trvá silný provoz mezi Voticemi a Olbramovicemi a také v okolí Benešova. Počítejte tam s menším zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Na brněnské Kravíhoře letos lákají na druhý největší Jupiter ve vesmíru, obří 12-metrový model Gigalon. A právě odsud teď pro vás máme živé vysílání pořadu Sedmikrásky na nebi o vesmíru a kosmonautice. Přejeme příjemný poslech.
1: Sedmikrásky na nebi.
6: Ano, je to tak. Druhý největší Jupiter ve vesmíru zřejmě teda je tady na brněnské Kravíhoře, odkud dnes vysíláme. Zdraví vás Jiří Kokmotos v roli moderátora a v roli hosta a moderátora je dneska Jiří Dušek, ředitel brněnské hvězdárny. Ahoj Jiří, vítej.
7: Ahoj Jiří, pěkný podvečer. Vítej u nás na brněnské hvězdárně.
6: Ano, je to tak. Dneska budeme mít hosta a moderátora pořadu v jednom, protože jak jsem říkal, Jiří je ředitelem tady toho stroje na zázraky, i k tomu se dostaneme. Festival Planet je v plném proudu, i když dneska končí jeho první běh, tak zvažte, jestli náhodou na začátku srpna se nevydat do Brna. Myslím, že vás dneska namlsáme, tak určitě poslouchejte a podíváme se samozřejmě taky na oblohu, čeká nás spousta kosmonautických novinek, no a taky si budeme povídat o zatmění slunce, které se taky kvapem blíží, tak určitě poslouchejte dál. No a jestli nás posloucháte a chcete se na něco zeptat tady Jiřího z astronomie, z kosmonautiky, tak stačí napsat e-mail na sedmikrásky@rozhlas.cz. Příjemný večer.
1: Sedmikrásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer z Hvězdárny a Planetária Brno, z Kraví hory tady v Brně, kde mám teď pocit, že se možná v tomto týdnu asi ocitl každý obyvatel Brna, možná i jihomoravské metropole a taky možná i spousta lidí z celé České republiky, protože Festival Planet, to je něco, co si teda získal oblibu už napříč republikou i vlastně možná částečně díky tomuto pořadu, že jo?
1: Přesně tak, vlastně Festival Planet je nejkomplikovanější, nejdražší, ale také vlastně divácky nejúspěšnější akci, kterou pořádá Hvězdárna Planetarium Brno už posledních 8 let. Začali jsme nenápadně v roce 2019 modelem měsíce. Tehdy jsme si připomínali 50. výročí přistání člověka na měsíci a napadlo nás udělat takový fotospot, v podstatě nafukovací 10-metrový model měsíce. Mm. Ten potisk byl fotorealistický, takže skutečně z větší dálky. To vypadalo, jako kdyby tady v parku přistál měsíc, nebo zjevil se měsíc. A byl tady vystaven v pátek, sobotu a v neděli. V pátek přišlo několik set lidí, a v sobotu přišlo několik tisíc lidí a v neděli sklabovala doprava tady kolem centra vlastně města, protože dorazilo tolik lidí, že se to nedalo zvládat. A skončilo to samozřejmě pro nás velkým průšvihem tím pádem, protože se lidi stěžovali, jak to bylo špatně zorganizované a podobně. Ale to bylo proto, že nás nenapadlo tenkrát, že to bude mít takový úspěch. Nicméně po této zkušenosti jsme začali systematicky organizovat Festival Planet a každý rok přidáváme nový a nový model, taky 10-metrový. Po měsíci přišla Země, pak byl Mars, Slunce, Země v noci, Země bez vody, abychom ukázali, co je na dně moří a oceánu, nebo taky mapa hvězdné oblohy, jako astronomický globus. No a letos přibyl Jupiter, je to výjimečně 12-metrový model, takže o 2 metry větší než ty ostatní. No a to proto, že samozřejmě Jupiter je král planet, nebo vládce všech planet, tak si zaslouží jako co nejlepší stvárnění a největší stvárnění.
0: To je fakt vlastně, je to planeta z mnoha největší planeta sluneční soustavy, má nejvíc měsíců.
1: Ano, ano.
0: Kolik jich má
1: aktuálně, vlastně? Aktuálně 115 a neustále přibývají další, jak se zlepšuje pozorovací technika, jak se víc monitoruje to okolí. Některé ty měsíce jsou tam vlastně asi od začátku, co on existuje, co jsou třeba ty 4 největší, Io, Europa, Ganymed a Callisto, které vlastně už v roku 1610 objevil Galileo Galilei. A ty další ale byly objeveny buď fotograficky nebo s pomocí meziplanetárních sond, ty jsou mnohem menší.
0: Já jsem chtěl k Jupiteru udělat vlastní vstup a uděláme ho taky. Ale teď, když začal mluvit o těch měsících, tak mi to nedá se zeptat, co vlastně všechno se počítá za měsíc. Každý šutr, který vlastně jako letí kolem, když to řeknu jako hodně, tak jako lidově.
1: No,
0: nemyslím jako kolem, ale jako lítá neustále
1: tak,
0: dokola.
1: Tak. Jako žádná přesná hranice samozřejmě není, že by se třeba řekl od průměru 100 metrů, už je to měsíc a když je to menší než 100 metrů,
0: tak, se to nepočítá.
1: Tak je to jako v podstatě jenom nějaké meziplanetární smetí. Nicméně ty satelity, které se pozorují v okolí Jupiteru, ty nejmenší mají řádově kilometry.
0: Jo. Jo,
1: takže to jsou takové, řekněme, měsíce jak z Malého prince.
0: Dobře. No, náš pořad je taky zaměřený na pozorování večerní oblohy. My si to necháme, až bude úplná tma, ale
1: jednu věc bychom mohli
0: říct, protože se to vlastně netýká úplně hvězd, že jo? Ano, ale planet taky.
1: Souvisí to se sluneční soustavou a to, že vlastně teď máme období, kdy večerní oblohu krásně zdobí planeta Venuše, a protože vidět večer, tak si také říká večernice, kdyby byla vidět ráno, tak si říká jitřenka. No a to Venuši vlastně naši posluchači najdou už v tomto okamžiku, protože my, jak tady sedíme na střeše Hvězdárny, taky vidíme tam, kde vlastně zapadlo sluníčko, když se člověk podívá tím směrem, tak zhruba 20 stupňů nad obzorem, což si můžeme představit tak, že člověk natáhne ruku a roztáhne všechny prsty a když ten palec jako nechá dole tam, kde je obzor, tak tam, kde má malíček, tak v takové výšce je vidět ta Venuše. Už nyní je to takový nápadný jasný zářící bod a tak, jak se bude v dalších minutách ta obloha stmavovat tím, jak bude slunce jako níž, nebo hlouběji a hlouběji pod obzorem, tak bude nápadnější, ale zároveň bude ta její výška klesat k směrem k obzoru, takže pak přestane být viditelná. Ale už teďka je tam krásně vidět a najde každý, nepotřeba to žádný daleko letnice, jenom se podívat správným směrem, tedy směrem na západ.
0: Ano, a

0: Je to vlastně docela dobré, protože na festivalu Planet tu planetu nenajdete, Venuši ne, jako ne, takovou. Ne. To ona je vlastně taková docela jako nepraktická na takovou...
1: Na ukazování, ano, protože planeta Venuši má velmi hustou atmosféru, skrz kterou není vlastně vidět. A to, jak vypadají povrch, to jsme zjistili až díky meziplanetárním sondám, které pomocí radaru vlastně udělali radarový obraz povrchu planety, ale samozřejmě ten radarový obraz úplně neodpovídá tomu, jak ten povrch vypadá, protože se používá rádiový signál, takže záleží na tom, jak moc dobře ten materiál odráží nebo rozptyluje rádiové záření. Nicméně vlastně všechny ty mapy a všechny ty podoby planety Venuše jsou uměle sestavené právě na základě radarových pozorování.
0: No a to u Jupiteru je to právě úplně jinak.
1: Ještě možná taková zajímavost, že Venuše je jako vlastně ženský symbol, takže všechny povrchové útvary na Venuši nesou ženská jména.
0: Aha.
1: Je tam například Božena Němcová, jako jeden z kráterů. A je tam ale jediná výjimka. Na povrchu Venuše velké pohoří, a to pohoří se jmenuje Maxwellovo pohoří, podle Maxwella, což byl britský fyzik, který právě objevil nebo teoreticky dokázal existenci rádiového záření. Takže tam je jeden muž mezi samýma ženama.
0: Dobr. Škoda, že to Maxwell nedocení.
1: No, ten to nedocení už, ano.
0: Dobrá, tak já jsem chtěl říct, že vlastně, jak Venuše by se asi velmi těžko zobrazovala, kdyby vznikl její model tady
1: ale
0: na kraji
1: hoře. Ale tak nad tím uvažujeme.
0: Tak, ale u Jupiteru to bylo výrazně jednodušší a k tomu se dostaneme už za chviličku, když budete dál poslouchat pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

0: Krásný dobrý večer, tady je pořad Sedmi krásky na nebi, pořad, který se věnuje astronomii, kosmonautice, kterým vás pravidelně provázejí Jiří Kokmotos a Jiří Dušek. Dneska jsme tady teda jenom tak ve dvojici, protože jsme na Jirkově domovské hvězdárně a planetáriu Brno, kde dneska vrcholí festival Planet, jeho první běh, tak je to takové divné, že vás zveme na něco, co vlastně asi za 2 hodiny skončí, ale pozor, ono to má pokračování a to bychom vás chtěli trošku tak jako poňouknout, jestli byste třeba náhodou v srpnu nepřijeli do Brna.
1: Tak přesně tak, od 3. do 9. srpna budeme tady v parku na Kraví hoře opět vystavovat Gigalon, tedy model planety Jupiter, což je taková novinka letošního již 8. ročníku festivalu Planet. A kromě toho vytáhneme i ty naše menší modely, některé, které vlastně zobrazují právě třeba planetu Zemi ve dne, v noci, bez vody, nebo Mars, nebo i ten měsíc, i náš ikonický.
0: Mimochodem, můj teda favoritní model je planeta Země v noci, protože to úplně vlastně na tu naši planetu trošku je úplně jiný pohled. A člověk tam uvědomí spoustu věcí, jak je kde planeta Země osídlená, jakou kde máme činnost, že jsou tam třeba rybářské lodě v Japonském moři a tak dál. Je toho spousta. A ty planety, ono to má vlastně svůj program, ten festival.
1: Právě takže to jsem chtěl říct, že jako nejde jenom o, jako nechci to dehonestovat, ale bezduché ukazování o nějakých nafouklých koulí potištěných, ale vlastně ten festival je skutečně festivalem, protože kdo chce, tak samozřejmě přijde a udělá si jenom hezké selfiečko, ale jinak tady máme výstavu. Jedna výstava je věnovaná právě planetě Jupiter, meziplanetárním sondám. Druhá výstava je věnovaná fenoménu černých děr, to souvisí s tím, že tady byla v květnu u nás v Brně velká mezinárodní konference o výzkumu veleobří černé díry v centru naší galaxie. Máme tady letní kino, kde promítáme vědecko-fantastické filmy nebo nějaké fantasy filmy. Máme tady vlastně třeba i každý v pracovní den od pondělí do pátku v 18 hodin se tady předvádějí chemické a fyzikální experimenty vhodné pro děti a ve 20 hodin vždycky začíná u toho našeho gigalonu jako velká přednáška o tom, jak, co vlastně ukazuje, co na něm je všechno vidět zajímavého. No a to neříkám, že máme ještě speciální projekce v našem planetáriu, které doprovází takový předfilm, který je věnován právě planetě Jupiter.
0: Takže festival Planet Brno.cz, tam najdete
1: tam
0: program
1: komplet, ano,
0: a vlastně další běh bude od 3. srpna. No a Gigalon tedy, to je, přátelé, jako ono se, když se řekne 12 metrů, tak člověk si tak řekne, no tak 12 metrů. To je normálně 4-patrový barák.
1: Ano.
0: To si musíte uvědomit, to už jako je fakt jako obrovské. Je to, dalo by se říct, že to je věrná kopie Jupiteru, nebo vlastně jak to je s tou jeho podobou?
1: Samozřejmě s Jupiterem je to trošku složitější, protože je to plynná planeta. To znamená, že vlastně všechny útvary, které na něm pozorujeme, tak jsou vlastně atmosférické a ta atmosféra je stejně dynamická jako naše jako u atmosféry Země. To znamená, že ty útvary tam vznikají a zanikají a protože vlastně neexistuje žádný snímek, který by planetu Jupiter vyfotil v jeden okamžik ze všech stran nebo něco, co by jako ji zobrazoval ze všech stran a navíc v nějakém ještě dobrém rozlišení, tak jsme to udělali tím způsobem, že jsme vzali snímky pořízené v minulosti sondou Galileo nebo aktuálně sondou Juno, která obíhá kolem a tyto snímky jsme zkombinovali dohromady a vytvořili jsme co nejvěrnější podobu planety Jupiter, ale samozřejmě je to podoba smyšlená, ale ono to ani jinak nejde. Tím, jak jsem říkal, že je to plynná planeta, ona nemá pevný povrch.
0: Tak jak prostě mraky třeba nad zemí, že? Tak prostě ty jsou aktuální a podoba prostě jako v jednu chvíli akorát.
1: Ale je to jakoby samozřejmě věrný model, takže třeba taková ta ikonická velká rudá skvrna,
0: no na to jsem se chtěl zeptat.
1: Obrovská anticyklóna, která už je tam pozorována pravděpodobně více než 4 století, tak ta tam je zachycena v plné kráse, nebo jsme tam i přidali některé věci, které jsou jako takového, řekněme, vzdělávacího charakteru. V červenci roku 1994 se kometa Jupiter srazil s kometou Shoemaker-Levy 9 a ty fragmenty postupně padaly do atmosféry a vytvořily tam takové zvláštní tmavé fleky.
0: Čout.
1: V podstatě se to dá takhle říci. A jejich jakoby rozplývání potom bylo pozorovatelné několik následujících týdnů. A byla to vlastně taková ukázka toho, že planeta Jupiter je nejen obří planetou a zajímavou, ale že vlastně ona funguje jako takový vychytávač komet, které pronikají do vnitřní části sluneční soustavy. Takže vlastně tak trošku i brání to, aby ty komety, že je lepší, když ta kometa spadne na Jupiter, než když spadne na planetu Zemi.
0: Z automobilové terminologie to známe jako filtr pevných částic, ne?
1: Přesně tak, něco takového. A tohle, jako to, co bylo v tom červenci 1994, tak to nebyla ojedinělá událost, protože podobných jakoby událostí, byť ne tak rozsáhlých, jsme od té doby už pozorovali celou řadu.
0: No a jak jsi mluvil o té ikonické červené skvrně, kterou ano. Myslím si, že asi z Jupitera zná každý, tak když je to teda plyné, tak jak to, že tam ta skvrna je prostě takhle dlouho jako 150 let, když je to teda nějaká anticyklon, vlastně jako bouřka, teda, když ano. To přeložím?
1: To se neví. Aha. To se neví. Ono to je tak, že vlastně 150 let je tam prokazatelně, jo. Ale možná se tam vyskytuje už více než několik staletí a to z toho prostého důvodu, a možná i déle, ale to nevíme, protože samozřejmě první, kdo se podíval na daleko lidem na Jupiter, byl Galileo Galilei, ale ten vlastně rozlišil Jupiter jen jako kotouček a teprve vlastně těch posledních 150 let jsou vlastně daleko lidé tak dobré, že tam vidíme více detailů, včetně teda té skvrny. To znamená, že my nevíme, jestli předtím byla viditelná nebo ne. Jsou nějaké náznaky, že byla vidět už od roku 1610 nebo krátce potom, že tam už existovala předtím, ale ta technika, ať už pozorovací nebo záznamová, nebyla dokonalá.
0: Když je to bouřka, tak mám dvě otázky. Každá bouřka jednou pomine, teda tahle ta evidentně vypadá, že bude na desetiletí až století, tak jestli se zmenšuje a zmizí. A druhá otázka, když bouřka, tak my si představíme blesky, představíme si mraky, představíme si déšť, čili vodu kapající. Ano. Co kape tam?
1: Tak ona se vyvíjí, protože prokazatelně se zmenšuje. Dneska už má skoro poloviční velikost oproti tomu, jak jsme ji znali dříve, ale to ještě neznamená, že se zase nebude zvětšovat. To neznamená, že zaniká. Ale byly tam pozorovány jiné podobné útvary, které zanikly, nebo třeba splynuly jako dva v jeden a podobně. To se tam jako běžně pozoruje. No a díky sondě Galileo, která tam v roce 1995 vyposlala takové speciální pouzdro, přímo které vletlo do Jupiterovy atmosféry, tak víme, že tam jsou blesky. Takže jako v Jupiterově atmosféře prostě jako existují blesky a pravděpodobně i nějaký déšť, ale ne déšť takový, jaký známe my, ale pravděpodobně nějaký čpavek tam prší a takovéhle nějaké
0: To musí být prima prostředí.
1: No tak hlavně člověk nemá pevnou půdu pod nohama, takže to je stejně jedno, no, tak se propadá.
0: Dobře, tak o Jupiteru by se dalo povídat ještě hodně dlouho, tak my budeme pokračovat hned za chviličku, když budete dál poslouchat Sedmi krásky na nebi, ale dostaneme se samozřejmě i k dalším jevům, které nás na obloze čekají, které budou velmi zajímavé, například zatmění slunce. Tak poslouchejte dál náš pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Přátelé, všeho nechte a podívejte se na oblohu nahoru, protože
1: přímo nad našimi hlavami, ale skutečně úplně před našimi hlavami, tedy v zenitu, proletá Mezinárodní kosmická stanice. Je to taková takový zářící jasný bod, jasnější ještě než ta Venuše, která už je taky pěkně viditelná nad západem. A Mezinárodní kosmická stanice totiž aktuálně nejen jako dnes večer, dnes v noci, ale i o dalších dnech a nocích bude přelétat na Českou republikou, přeletá každých 90 minut, takže nám letí znad teď a potom poletí za další hodinu a půl, krátce po 23. hodině opět ozdobí noční oblohu. Nás ani nenapadlo vás na to upozornit, protože jsme si mysleli, že nebude tak nápadná, ale jak vidíte, tak je to úžasná podívaná svítí, už teď.
0: Svítí nám krásně,
1: ještě
0: ano.
1: Letí ještě tak minutu, bude hezky pozorovatelná, jak bude směřovat směrem na východ.
0: Naše posluchačka pravidelná Monika Krauzová píše, posílám pěkný pozdrav na brněnskou hvězdárnu a na festival Planet u nás v Karlových Varech. Včera skončil mezinárodní filmový festival, kde byly k vidění trochu jiné hvězdy a hvězdičky. U nás slunce ještě nezapadlo, my jsme na západě zhruba přibližně nějakých 20 minut pozadu za vámi. Venuše teď bývá k vidění až před 21. hodinu a 45. minutou, to už je pro vás, kteří nás sledujete v Čechách a na západě Čech. A potom ISSka tady právě Monika Krauzová připomíná 23.02 až 23.09, někde přesně v tomto rozmezí je psaná, tak se dívejte a Monice moc děkujeme za pozdravy a upřesnění do mailu. No, mimochodem, pojďme se podívat ještě vlastně k tomu Jupiteru zase zpátky. Když bychom namířili dalekohled směrem na Jupiter, co bychom tam dneska viděli teda nějakým dobrým dalekohledem, třeba tady na hvězdárně brněnské?
1: Člověk vlastně nemusí mít žádný velký astronomický přístroj, aby na něm viděl něco zajímavého, protože vlastně první věc, co na něm objevil Galileo Galilei, a jeho dalekohled byl teda velmi špatný z dnešního úhlu pohledu. Malinký, měl vlastně spoustu různých optických vad, ale přesto i s malým dalekohledem lze vlastně v okolí Jupiteru rozeznat 4 takové nápadné hvězdičky, které vlastně každý večer nebo každou noc mají trošku jinou polohu, a to jsou právě 4 satelity, které kolem něho obíhají. Stačí na to skutečně lovecký triedr nebo jakýkoliv takový ten plastový dalekohled z nějakého diskontního obchodu nebo supermarketu. Jenom je dobré ho mít na stativu, aby se vám neklepala ruka, aby ten obraz byl klidný. No a když je ten přístroj aspoň trošku lepší, tak si člověk může všimnout, že Jupiter má podobu kotoučku. V tom ten kotouček není přesně kruhový, ale mírně sploštělý. To je proto, že se jedná o plynnou planetu, on se otáčí velmi rychle. Kolem své osy se otočí za 10 hodin, takže vlastně jako dvakrát rychleji než planeta Země.
0: A na to, že je obrovský.
1: No
0: ještě,
1: a díky
0: že?
1: Tomu vlastně jako v takovém tekutém stavu nebo v tekuté podobě, tak vlastně se sploštěl. A to sploštění patrné i očima. No a potom samozřejmě v té atmosféře jsou vidět nejnápadnější útvary, nějaké tmavé pruhy, anebo právě ta velká černá skvrna, která teda ale v daleku není červená, je to v podstatě světlá skvrna.
0: Ty jeho měsíce jsou taky zajímavé, ano. To bychom taky mohli o tom udělat extra pořad, že jo? Jeden asi takový teď nejznámější je Europa, kde ano. Se řeší, že je tam hodně vody, že jo?
1: Ano, a Europa to je takový ledový svět, vlastně na povrchu je ledová krusta, která má tloušťku asi 10 až 20 kilometrů a pod ní se nachází možná až 100 kilometrů hluboký oceán tekuté vody. A samozřejmě jsou spekulace, jestli by v té vodě nemohl být nějaký život a pokud jaký a tak. A všechno to jsou jenom spekulace, protože jediné, co víme, je, že tam ta tekutá voda je. A dokonce na Evropě je té tekuté vody víc než na celé planetě Zemi.
0: No, ale kapry tam asi nehledejme.
1: To asi ne, no. Protože tam je zase věčná tma.
0: No právě. No, mimochodem, je teď Jupiter vidět? Můžeme se na něj podívat?
1: Ne, nemůžeme, protože se promítá poblíž slunce. On vlastně tak, jak obíhá Země kolem slunce a on se pohybuje kolem slunce, tak teďka aktuálně velmi blízko sluníčka, takže vlastně nám pozorování vadí jako naše denní hvězda.
0: Mm-hmm. No, tak dobře, tak pojďme na něco jiného, na co se má smysl teď na obloze dívat.
1: No a to souvisí vlastně taky se sluncem, no. Protože 12. srpna večer se odehraje částečně zatmění slunce, alespoň tady při pohledu z České republiky. Bude to teda moc hezká podívaná. Vlastně všechno začne kolem 19. hodiny a 20. minuty, kdy se u pravého spodního okraje slunečního disku objeví temný měsíční kotouč. Ten bude postupně to slunce zakrývat víc a víc. Nejvíc ho zakryje asi 80% o čtvrt na 9 večer. Nicméně tou dobou bude sluníčko zapadat. Celý ten úkaz se odehraje tady nízko nad západním obzorem a pokud ho chce člověk pozorovat, tak se musí dostat na nějaký kopec, kde je skutečně dobrý výhled směrem nad západ, aby ho viděl. A samozřejmě musí si v každém případě ten oslnivý sluneční jas zeslabit pomocí takových těch speciálních brýlí.
0: Které jsou dostání třeba tady na Hvězdárně.
1: Ano, ale v Brně, na všech hvězdárnách České republiky.
0: Potom ještě vlastně jedna důležitá věc, kdyby třeba mezi námi byl nějaký cestovatel, tak aby to teda viděl fakt jako úplně nejlíp, ňam, tak kam?
1: Tak to je jednoduché, z severního Španělska, ale třeba také z části Islandu, anebo malého kousku severního Portugalska, bude to zatmění viditelné jako úplné. To znamená, že ten měsíční kotouč zakryje čas, nebo celé to zářivé slunce a my potom můžeme po velmi krátkou dobu vidět na setmělé obloze nejjasnější hvězdy i planety, včetně třeba toho Jupiteru a takovou tu sluneční korónu, tedy jako sluneční atmosféru, takže se vlastně ten měsíc s tím sluncem promění něco jako takovou nebeskou slunečnici.
0: Kdybyste hledali to místo, kudy vlastně, nebo kde se podívat právě na zatmění slunce, tak ono to má takový pěkný výhraz pás totality.
1: Ano, pás totality, že to je jakoby totální zakrytí slunce.
0: Ale tak nečekejte, že byste tam dostali po tlamě, když to tak.
1: Tak, ono je taky podstatné říct, že vlastně se tomu říká zatmění, ale to je nesprávný název, protože vlastně jde o zákryt slunce měsícem, takže bychom měli správně říkat, že to je úplné zakrytí slunce, ale říká se tomu zatmění, ale to je prostě nesmysl.
0: Tak ono se zatmí na chvilku.
1: No, na obloze se
0: setmí.
1: Setmí.
0: Dobře, tak jsme si upravili i tady trošku názvosloví. Tak, chodí na maily, Týna Jedličková, taky naše pravidelná posluchačka z Rozdrojovic nás zdraví a chce moc poděkovat za úžasný festival Planet, moc se mi první kolo líbí a už teď se těším na srpen, strašně moc mě ten festival baví a je to jedna z mých nejoblíbenějších letních akcí. Tak, děkuji moc krát, Kristina dokonce přiložila i fotky, které tady na Hvězdárně pořídila. Vy, kteří jste třeba u internetu, tak se podívejte právě na festivalplanetbrno.cz anebo na sociální sítě Hvězdárny a Planetária Brno, protože tam uvidíte, o co jde a myslím, že vás to natchne natolik, že se určitě do Brna budete chtít přijet podívat, i když budete třeba z druhého konce republiky, protože víme, že sem právě do Brna jezdí třeba lidé i ze severní Čech, jenom přesně speciálně tak. Kvůli festivalu Planet. Tak budeme rádi, když mezi ně zavítáte i vy. No, už se nám pomalu stmívá, ale já bych navrhoval, Jirko, že bychom se podívali na kosmonautické novinky a astronautické a potom až na úplný závěr bychom udělali takovou prohlídku oblohy, až bude možná ještě o něco větší tma. Tak poslouchejte dál, Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

świat, jak znam, tu jest. Ach, krasko, skrzecież winy.

0: Posloucháte Sedmi krásky na nebi a já musím říct, že teď v létě je to vysílání vždycky jako nejpříjemnější. Konec konců i náš posluchač pravidelný Jakub Albert. Pánové, srdečně vás zdravím do Brna na Festival Planet. U nás na Litoměřicku máme polojasný a příjemně teplý večer.
1: Tak.
0: My to tady máme vlastně velmi podobné.
1: Akorát tak tady sedíme u klimatizace.
0: Jo, možná, jestli slyšíte takové jako hučení pod námi, ale já doufám, že ne, tak tady je klimatizační jednotka brněnské hvězdárny a planetária, která musí utáhnout celý ten barák, tak tady trošku tak syčí, ale nevadí. Pojďme se vrhnout teď na kosmonautické, či chcete-li astronautické novinky dnešních dnů.
1: Možná posluchači zaregistrovali to, že se teď hodně mluvilo v souvislosti s kosmonautikou o Brně, protože studenti Vysokého učení technického představili a s pomocí rakety Falcon vypustili nebo uvedli na oběžnou dráhu vlastně první ryze studentský satelit. Má jméno Kostka, protože vypadá jako kostka, o hraně 10 cm. A dostala se teda na oběžnou dráhu ve výšce několika set kilometrů nad zemí a úspěšně vysílá.
0: Je to tak, je to vlastně čistě studentská družice brněnského VUT. Mimochodem, oni tam testují takovou jako revoluční anténu a zajímavé je, že ta anténa je udělaná z takového toho svinovacího metru, který známe, prostě normálně z pásma, z takového toho hliníkového, že
1: tak,
0: jo?
1: Tak to si trošku vzali totiž příklad z Magionu, protože první československá družice Magion měla úplně stejné antény právě ze svinovacího metru.
0: Aha, no a jeden z jejich úkolů vlastně Kostky je taky sběr dat o počasí v Antarktidě, protože to je vlastně taky možná i docela známé, že máme právě v Antarktidě taky polární stanici,
1: tak,
0: velmi významnou.
1: A co já vím, tak vlastně na začátku příštího roku právě lidé z VUT tam povezou přijímací stanici.
0: Jako té Kostky?
1: No nejen Kostky, ale vůbec jako, že tam bude stanice, která bude moct komunikovat s umělými družicemi.
0: Aha.
1: A bude to takové zajímavé místo, odkud se vlastně člověk může s těma družicema spojit.
0: Tak to máme Kostku, co dál?
1: No z té kosmonautiky bych ještě zmínil to, že vlastně příští týden ze čtvrtka na pátek, přesně je řečeno v pátek 17. července, ale v 0 hodin a 45 minut, takže proto říkám ze čtvrtka na pátek, by měla z texaské základny Starbase startovat už po 13. raketa Super Heavy Starship, což je taková vlastně dneska největší kosmická raketa, která teda se ještě dosud nedostala ani na oběžnou dráhu, vždycky to byl takový suborbitální let, což pravděpodobně právě to 18. července bude naposledy a pak už to půjde jako asi zostra a už bude letat až na oběžnou dráhu. A to je vlastně tak obří raketa, že je to vždycky krásná podívaná.
0: A to bude ta, která třeba jednou poletí k měsíci?
1: Ano. Ta, co má zajistit let člověka na měsíc.
0: V rámci mise Artemis.
1: Tak. Ano, přesně
0: dobrá.
1: Tak.
0: Tak to budeme sledovat. Tak to jsou kosmonautické záležitosti, to, co vlastně člověk vyvinul rukama, pak je ale...
1: Já bych teda ještě jako znova připomněl všem, že vlastně po 23. hodině zase přeletí nad Českou republikou Mezinárodní kosmická stanice. Je to fakt hezká podívaná a protože skoro všude na Českou republikou jasno, jak jsem pochopil z toho, co nám píšou diváci, tak by bylo škoda, aby se to promeškali. Na druhou stranu, že to promeškáte, za 90 minut poletí znova a takhle to bude ještě několik následujících dní.
0: Takže koukejte na oblohu, až uvidíte takovou tečku, která se po ní poměrně rychle pohybuje, tak aby to pro vás nebylo UFO, čili nedefinovatelný předmět, tak my to zdefinujeme a je to Mezinárodní vesmírná stanice.
1: Tak.
0: No a možná za rok touto dobou už z ní bude taky mávat sem do České republiky Aleš Svoboda, nastávající český kosmonaut. Tak taky sledujte tu astronomii a kosmonautiku z tohohle důvodu, protože to teď bude velké téma, které bude, myslím si, že hodně trendy, čím víc se bude ten start blížit. Každopádně víme, že bude, ale přesně, ono se vlastně nedá říct nikdy jako přesně.
1: Ne, Nedá.
0: Ono záleží na to, jaké bude počasí, ty startovací okna tak, že jo?
1: Jo, je tak jako.
0: Dobrá. No. Tak, ale pojďme teď teda ještě k přírodním ukazům.
1: Ano, ještě bychom neměli zapomnout na to, že vlastně 12. srpna v tu středu krásný ukaz předvede slunce a měsíc, ale hned jak zapadne, tak vlastně nastane nov. Protože samozřejmě, když je jako zatmění slunce, tak je ten nejlepší nov, jaký může být. To znamená, že měsíc nebude na obloze vůbec vidět v noci. A zhodou náhod právě z 12. na 13. srpna bude Země prolétat nejhustší části proudu prachových částic, které se v minulosti uvolnily z jedné komety, ona se jmenuje Swift-Tuttle. Tyto prachové částice vletí velkou rychlostí do zemské atmosféry, budou se vlastně třením o molekuly a atomy vzduchu ohřívat a schoří. A my potom na Zemi sledujeme světelný doprovod jejich zániku, tedy meteor, nebo jak se říká lidově padající hvězdu. Což samozřejmě ale není padající hvězda, protože, jak jsem říkal, tak je to prachová částice uvolněná z jádra nějaké komety. No a protože ty prachové částice, respektive ty meteory, budou vylétat jakoby ze souvězdí Perzea, tak se jim říká také Perzeidy.
0: A nebo taky slzy svatého Vavřince, ano, protože to je kolem svátku svatého
1: Vavřince.
0: Ano,
1: a říká se, že máme takovou hezkou českou pranostiku, že svatý Vavřinec ohnivých slz napláče.
0: Aha, výborně.
1: A je to fakt jako hezká podívaná. Nejvíc jich bude letat jako spíš po půlnoci, to znamená už 13. srpna, kdy je na to souhvězdí Perzea lepší výhled. A doporučuji všem posluchačům najít si nějaké místo daleko od poličního osvětlení, kde je skutečně hodně tmavá obloha. A když bude pěkné počasí, tak lze během hodiny zahlednout třeba i 20 padajících hvězd. Takže dobré si sestavit nějaký seznam přání a jak budou letat ty padající hvězdy nebo ty meteory, tak si přát něco a což to náhodou funguje, že? A což se to splní.
0: Ano, když si budete něco přát, tak je větší šance, že se to splní, než když si přát nebudete vůbec nic.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Fajn, dobrá, tak to jsou věci, které se budou dát pozorovat na obloze až vlastně, no za necelý měsíc, že dneska máme kolik, dneska máme 12.
1: Ale přesně tak, je to za měsíc, ano.
0: Takže přesně za měsíc, zatmění slunce, Perzeidy nebo slzy svatého Vavřince, chcete-li. No a teď si taky řekneme, co se dá vidět teď na aktuální noční obloze, i když teda zatím furt vidíme večernici a letadla nějaká, protože...
1: Jo, ale tak jako pokud posluchači najdou na obloze večernici planetu Venuši, která je teďka skutečně nepřehlednutelná, tak je to taky docela hezký orientační bod, protože doleva nahoru od ní, ale hodně vysoko nad obzorem, svítí o něco slabší, ale nápadná taky hvězdička, dokonce má mírně na oranžovou barvu, a to je hvězda Arcturus ze souhvězdí Pastýře, a skoro nad hlavou, ale bohužel teďka ještě do světlo, se za chvilku objeví i obrazec velkého vozu.
0: No, k tomu se dostaneme za chviličku, tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi. To je pořad, který se věnuje astronomii a kosmonautice. No a vlastně ten název, protože on vznikl původně jenom pro regionální vysílání na Jižní Moravě brněnského rozhlasu, kde je taková, bych řekl, brněnská hymna Hvězdy jsou jak sedmi krásky na nebi, tak jsme to pojmenovali takhle a teď už, když jsme celostátně, tak to občas musíme trošku vysvětlit, ale teď už těch sedmi krásek na nebi přece jenom pár vidět je, když to tak řeknu obrazně, tak pojďme se ještě teda jednou podívat, ta nejjasnější, kterou vidíme, tak je Venuše.
1: Tak, nad západním obzorem, už relativně nízko, ale pořád ještě krásně viditelná, je planeta Venuše. Je to to nejzářivější, co tam můžeme na obloze pozorovat. Jak už jsem říkal na začátku našeho pořadu, tím, že je vidět večer, tak si říká také večernice. No a pokud jste s námi venku a můžete se dívat na oblohu, tak když se postavíte čelem k té Venuši a uděláte vlevo v bok, tak hodně vysoko, tak asi třikrát výš než je Venuše, nám září taková relativně taky nápadná jasná hvězdička, má mírně na oranžovou barvu a to je hvězda, která se jmenuje Arcturus a patří do souhvězdí Pastýře. Když opět uděláte vlevo v bok, to znamená, že vlastně od Venuše čelem vzad, tak na nebi jsou vidět tři takové nápadné jasné hvězdy. Ta nejjasnější, co je nejvýš nad obzorem, ta se jmenuje Vega a patří do souhvězdí Liry. Vlevo dolů od ní. Kdybychom si představili, že ta Vega je uprostřed hodinového ciferníku, tak řekněme na takovou sedmou hodinu, je podobně jasná hvězda, tam se jmenuje Deneb a patří do souhvězdí Labutě a pod Vegou, řekněme na takovou pátou hodinu a mnohem nižší než je ten Deneb, tak tam je třetí taková jasná hvězda a ta se jmenuje Altair a patří do souhvězdí Orla. A dohromady ty tři hvězdy tvoří takový obrazec, kterému se říká letní trůhelník, protože vidět v létě. Zajímavé je, že ta Vega, ta nejjasnější, kterou máme skoro nad hlavou, tak to je hvězda, která je u nás vzdálená asi 50 světelných let, to znamená, že to světlo směrem k nám letí 50 roků. A Deneb, to je taková ta druhá v pořadí, tak ze souhvězdí Labutě, tak to je naopak veleobří hvězda, která je od nás vzdálená 2000 světelných let. Je to jedna z nejvzdálenějších hvězd, kterou můžete na obloze pozorovat. Kdyby ve stejné vzdálenosti bylo Slunce, tak bychom ho stěží viděli nějakým velkým dalekohledem.
0: To znamená, že vlastně to, na co se teď díváme, tak se díváme vlastně 2000 let dozadu.
1: Ano.
0: To světlo sem putovalo 2000 let.
1: Světlo, které teďka vidíme právě od té hvězdy Deneb, vlastně vyrazilo na cestu v době, kdy ukřižovali Ježíše Krista.
0: No, mimochodem, já teď udělám takovou ještě vsuvku, protože vy, kteří se na nás díváte třeba z Brna, nebo teda
1: posloucháte.
0: Kteří nás posloucháte v Brně, tak možná jste se teď taky dívali na oblohu a říkáte si, co to tam bliká. Tak to blikání jde tady z hvězdárny, že jo? To bychom tak jenom možná řekli posluchačům, byť je to teda jenom tady pro Brno a okolí.
1: To je jednoduché umělecké uskupení vizuálové, tady instalovalo takové zvláštní zařízení, v podstatě počítačem řízený reflektor, který míří přesně komu na oblohu a vy napíšete nějaký vzkaz a on ten vzkaz morzovkou odvysílá do nebe.
0: Ano, je to tak. Tak, přátelé, to byla jedna umělá záležitost. My bychom vás chtěli pozvat k tomu, abyste vlastně sledovali tu noční oblohu ideálně samozřejmě někde v přírodě a nebo na hvězdárnách. A ano. Kde jsou dobré pozorovací podmínky?
1: A kde jsou ty hvězdárny?
0: A kde jsou ty hvězdárny? Tak na to máme teda skvělý Bedekr, že jo?
1: Ano, a vlastně my jsme ve spolupráci s Českým rozhlasem na základě našeho rozhlasového seriálu vydali knihu, která se jmenuje vlastně stejně jako náš seriál Sedmi krásky na nebi a je to průvodce po hvězdárnách, planetáriích, science centrech a různých astronomických pamětihodnostech České republiky. Takže určitě si kupte v radioteka.cz a vyražte za poznáním po České republice.
0: Ano, je to tak a vlastně vždycky, co kapitola, jich 25 je věnovaná právě v nějaké hvězdárně nebo zajímavému třeba science centru. Ale
1: nebo třeba tam, kde spadla nějaký meteorit a podobně.
0: Ano, právě, že tam jsou i typy, když to tak řeknu, na výlet po okolí. No, přátelé, náš pořad se pomalu, ale jistě blíží ke konci, tak my vám moc děkujeme za to, že jste nás dneska poslouchali. Příště se uslyšíme
1: máme technickou pauzu, ale v polovině října se ozveme s velkou pravděpodobností z krásné, úplně nové hvězdárny v Kadani.
0: Ano, do té doby vás teda prosíme, dívejte se na letní oblohu, každopádně budeme rádi, rádi, když dorazíte i sem do Brna na festival Planet, který bude pokračovat
1: od 3. do 9. srpna.
0: Ano, a programu můžete sledovat na webu festivalplanetbrno.cz, všechno psané dohromady, žádné pomlčky mezi tím, prostě festivalplanetbrno.cz, tak se na to určitě podívejte, nebo na sociální sítě Hvězdárny a Planetária Brno. Hostem a zároveň moderátorem dnešního vysílání byl její ředitel Jiří Dušek. Díky moc.
1: Děkuji taky moc a brzo na shledanou.
0: A od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje také Jiří Kokmotos.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Opravy Pražského mostu v Karlových Varech ohrožují vodáky. Postupem stavební firmy se zabývá policie. Krajský úřad Zlínského kraje a další budovy v okolí velkého požáru bývalého areálu Svit zítra otevřou. A počasí v pondělí čekáme v České republice převážně slunečno. Na severovýchodě ale zvětšená oblačnost, maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 25. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Policisté prověřují rekonstrukci Pražského mostu v Karlových Varech. Těžké kusy staré vozovky tam totiž padají do řeky Ohře. Na situaci upozornili vodáci, kteří po řece včera odpoledne pluli.
3: Když jsme po něm projížděli, tak tam vysel železo, beton, který kdykoliv se mohl uvolnit, bylo úplně jako života ohrožující.
4: Řekl Jakub, který s kamarády padající kusy železobetonu, asfaltu i polystyrenu natočil na video a věc oznámil policii. Kusy mostu podle skupiny vodáků mohly mít i přes 100 kilo. Situace zachycená na video je znepokojující, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
5: Známenou událostí se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
4: Nápravu od stavební firmy požaduje Ředitelství silnic a dálnic, které zakázku objednal, říká mluvčí Jan Rídl.
6: Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
4: Dodává, že firmu bude ŘSD penalizovat. Rekonstrukce mostu má trvat ještě zhruba rok a půl. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Krajský úřad Zlínského kraje a další budovy v okolí požáru bývalého areálu Svit zítra otevřou. Nepřístupné jsou od tohoto týdne od čtvrtka, kdy budovu 34 zachvátil požár. Hasiči chtějí od dnešní půlnoci zpřístupnit také některá blízká parkoviště. Stále ale bude platit perimetr v okruhu několika desítek metrů od požářiště.
7: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od zítřejšího rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené.
8: Upřesňuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Otevřou i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu. Hasiči zpřístupní i některé ulice, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
9: Chceme zpřístupnit co nejvíce komunikací, co je jisté, ulice Vavrečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
8: Konec omezení zřejmě přijde až s demolicí trosek budovy. Hasiči ale upozorňují, že při silném větru nebo bouřce není vyloučené, že se zbytek domu zřítí sám. Ze Zlína Šimon Franz, Český rozhlas.
2: 8 zahraničních dobrovolníků se ode dneška na 2 týdny stará o zábavu dětí v Předlicích v Ústí nad Labem. Kromě práce ve vyloučené lokalitě se také prostřednictvím výletů a exkurzí seznámí se životem v České republice. Dobrovolníky zajistila nezisková organizace INEX. Organizaci Člověk v tísni pomohou s každodenním provozem volnočasového klubu.
10: 5 dobrovolníků ze Španělska, 2 z Mexika a 1 z Francie si podle jednoho z vedoucích Henrika Josefa Tientiena budou s dětmi hrát, učit se nebo vařit. Děti se zároveň dovědí něco o životě v jiných zemích. Kromě toho dobrovolníci mají naplánovanou komentovanou prohlídku Ústí nad Labem a pojedou i do Děčína. Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas. Sport.
2: Italský tenista Jannik Sinner stejně jako loni ovládl prestižní Wimbledon. Ve finále turnaje porazil Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Český plavec Jan Foltýn vyhrál na letošním mistrovství Evropy juniorů v německém Mnichově po kraulařském sprintu také závod na 50 metrů motýlek. 18-letý Foltýn tak proměnil v zisk medaile všechny 3 své individuální finálové starty.
0: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v Česku jasno až polojasno, pouze na severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, zejména v oblasti Beskyd. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den převážně polojasno, ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území jasno, naopak na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti více a ojedinělé přehánky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 31 stupni, pouze na severovýchodě jen kolem 24. Vítr zpočátku slabý, postupně většinou mírný od severu až severovýchodu a večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Praha-Brno pozor za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 128 se v omezení projíždí jen levým pruhem, zpomalte tam. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
11: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
12: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
11: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
13: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
11: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
13: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
11: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
13: To je kravina, to je blbost.
11: A jak byste si to představoval vy?
12: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
11: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
12: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To byvaly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
11: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, kterého pak provázeli celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý.
3: Hnědý.
2: Ano, tady jsem se, strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče. Byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život. Ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstane to princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem princ.
1: Prázdniny trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako u zjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10krát tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
4: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila, podle toho taky byla lakomá, jo, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj, a říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla z té Hané, že jo? Tak on dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek. Já přes něho vidím až k nám na Hano. Na seber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila. A už si to metelila do té kuchyně. Já jsem říkal, to je vostu, na všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala. Pavlíku, to je dobrá hospoda. Vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa sem budeme chodit.

0: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
1: Tata, teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci zachovat.
2: Janočku, to mě nedělej, prosím, ale mě, prosím, co když se vrátí tvoje manželka?
3: Buď klidná, dneska nocuje u tato kluci, ty já to nebudu
2: vyhádat. Ani to tam, mě tam.
4: Jeje, dobrý večer. Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko?
5: Co se tady, jak ses tady, a proč ses tady hlavně, kde ses, proč se, jak se?
4: Ale prosím, já se nemenuji Blaničko, já se jmenuji Kateřina.
1: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, Zátovi?
4: Jak tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám, prosím, rozumět?
1: Ty jsi to zatajil? Co? No zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
4: Spolupracovat?
3: Co je to za bláboli, co to měl,
1: no, za pitomu? No za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, jako? Jo, no.
3: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří, nevěří.
4: Proč by se mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
3: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku bláze. Ona si všechno vymyslela, to ona dělá.
4: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví. To je zřejmě na denním pořádku. Jseš ty vůbec normální?
3: Já jsem...
1: Vůbec nic z toho nedělejte, Katinko. Promiňte, Blaničko, já jsem...
4: Katinka,
1: Katinka. Aha, Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozjepnuto, ona tam dozadu nevidí.
4: Nežaj, my našli!
1: Co je mu? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
3: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
1: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
4: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
1: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
3: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
1: Ludva, no.
3: Cože, moment, promiň, Ludva, jaký Ludva?
1: No, můj Ludva.
3: No, mě chceš vyprovokovat?
1: Vůbec tě nechci vyprovokovat, prosím
3: tě. Ty jsi přivezla buchty, no, a takový buchty peče jenom teta Anča.
1: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
4: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
1: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
4: Já se sem vrátím, ale to není nikdy.
3: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov, já ho...
4: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný?
3: Kaškinko,
1: No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... Na buchty?
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Smutné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho. Já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm Kopřivovi, taková ta tlustá, odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímacích zkoušek hercům, adeptům, teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bartoškovi dělám, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím. No, vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád v těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví, ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekujou. Ale...
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky aneb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávnička si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u Odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
3: Ano? Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Naschledanou.
3: Naschledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Je, našinou. Tak co? Co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak to se mluví.
5: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
7: Za 10 let?
3: Co? Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrátit. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: Divadlo je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní, do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možné, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Napřed se jdou poděkovat ty nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakého halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no, se ty nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světle, reflektory, premiéra, trém, a tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih, nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zaše poděkoval. Hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. Cuda. A on na tom trval, ale jo, zase šel k tomu rozstříhu, hledal, zase se šel poděkovat do dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava, jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicen, který řídí představení, a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v Činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let. Než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem, v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
8: Pojďte dál. Uvolněte se.
9: Děkuji.
8: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
9: Ano.
8: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
9: Vážně? To bych ani nečekal.
8: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
9: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat? Poslat?
8: No, o čem jiný?
9: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
8: A prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna. Víte, jak tam sní?
9: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
8: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
9: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
8: Jak říkám, příběh funguje.
9: Je to...
8: Stručně řečeno, je to
9: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
8: No tak sám bych to nevystihnul líp, ale v tom právě vidím ten problém.
9: V tom hrobu?
8: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
9: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
8: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně. Ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
9: A co mám jako, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
8: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
9: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
8: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
9: Rozdíly? Jaké rozdíly?
8: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
9: Ani tak zcela moc nepřesně.
8: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
9: Jakože je černoch?
8: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama. Cítíte to taky?
9: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
8: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro mu škrtil.
9: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
8: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jaký rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
9: No, jestli to jde, tak...
8: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
9: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
8: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady, já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
9: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
8: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
9: O, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
8: Shakespeare, zajímavé.
1: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
2: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi, Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýní. A řekneš do toho telefonu, zemřeš a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a to je Pavla ta do toho tam tchýně. Pavla ta do toho řekla, zemřeš. A ten Sokolovský, ne mým hlasem, ty blbče.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: slova pod kabátem schová. Račte dál, látky je dost. Račte dál.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávníčka. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: Vaším služba. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Hravěnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé a... A ju.
4: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší, nejlíbistější.
4: Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
4: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
4: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Tedy, ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávníčka princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem. A Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
6: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika. Tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, máš trochu nohy do O, jako fotbalista. Já jsem říkal, já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, jeden chlapec ke štěstí přišel, a tak jsem si nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil. A zalíbilo se mu taky Libuška Šafránková. Tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
7: Na to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
6: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned. Jo? Že říkal, umíš jezdit na koni? A jsem říkal, no, u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš mít jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni? Tak my se hnali jokeje, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho, já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říkám, pozná, že na něm sedí blbec, ale to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně mě bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrcha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý kloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácený, byl takový spěněný ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takovej myšmaš a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle nabok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel a takže jsem byl v tom hnoji v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
4: Dobrý večer, výsosti. Hmm. Děkuji vám za pěkné přivítání.
5: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
4: Já myslela, že mi jdete vstříc.
5: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
4: Tak to vás nesmím zdržovat.
5: Ale už nechci. Smím prosit?
4: Nebylo by to lepší s hudbou?
5: Proč nehrají preceptoré?
8: Hrajte!

když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A Radiša Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj furt, co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A já jsem sedl na toho koně a rozjel jsem se od té kamery, šubá si po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle a Vodlíček volá, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali pod to. Podařilo se to.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dubbing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dubbing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. Jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A, takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No, normálně. A jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? On říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma, na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, pane ředitel, co to mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dabingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonimu. A v české verzi seriálu Meš jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
3: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
4: No, s tímhle ne.
3: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
5: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
4: Co to bude večer za film, otče?
5: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
3: Radši ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Shirley Temple.
6: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
7: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
6: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
7: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
6: Nedojedl si maso.
7: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
6: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
7: No, to můžete jim to poslat.
8: Co tady máš za problém, Barnes?
6: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
8: No, to všichni ví.
6: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
8: To je pro tebe překvapení.
6: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
8: Tak bychom vyhráli.

0: Buffy, já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herecí. Těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 180 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, takže jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život. Ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jihoamerická telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadějí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho
3: nahrát.
2: Se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pirsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohleto? Tahle země přestaň. Potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty jsi na Sibiře, tam umrzne ta tvá

0: Legendární seriál Meš se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny ten český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.

0: je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťuk. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduze, Mahule, na všichni to znáte, krásná pohádka a moje kolegyně jedna Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se říká, ano, jsem pohádka, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takový expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že úvod, suk, krásně jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona furt volá, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No, ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publiky.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla.
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mi údy strnulí. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: I na závěr celého nedělního krásného letního dne pro vás máme pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se jmenuje Noční linka. Krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit. A jako vždy jsou před námi celé 2 hodiny společného setkávání se a také povídání. No a o čem to dnes bude, ráda prozradím hned teď v úvodu. Kdy jste byli opravdu šťastní? Vzpomenete si na nějaký úsek ve vašem životě, kdy jste byli opravdu velmi šťastní, nebo to byl jen malý moment, kdy jste prožili neuvěřitelné štěstí, které vás naplňovalo radostí pak po ještě hodně dlouhou dobu. Co vám dokáže udělat radost? Vnímáte nějaký rozdíl mezi spokojeností a tím, kdy se cítíte opravdu šťastní? A kdo vás kdy dokázal učinit šťastnými? A jak to pro vás bylo důležité? Asi každý z nás alespoň občas prožil chvíli štěstí a spokojenosti. Ne vždy si to uvědomujeme jako velkou vzácnost a třeba i s odstupem času dokážeme některé chvíle našeho života ocenit jako uvěřitelně šťastné okamžiky, přestože je třeba v době, kdy se nám dějí, vnímáme jako samozřejmost. No a jak jste na tom vy? A kdy a při jaké příležitosti jste byli opravdu šťastní? Přemýšlejte, rozmýšlejte a já vám připomenu kontakty. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, máme také web a tam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mailovou adresu nocnilinka@rozhlas.cz, protože že i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: život, František Nedvěd a jeho písnička Řemeslo. No a jako první hosta přivítáme Pavla z Moravy ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Taky přeju všem posluchačům, mají vám krásný večer.
0: Děkuju za všechny, doufám, že se máte krásně letně prázdninově. No a ještě k tomu se vás navrch zeptám, kdy jste byl opravdu šťastný?
1: Štěstí považuji už teďka jenom, že jsem se dovolal. Jako první.
0: No, to je v podstatě úspěch, to je pravda.
1: No, já jsem chtěl říct, že vlastně jsem měl takový obyčejný, nudný život, takovýho samotáře s přáteli sice, ale takový samotář. Poštěstilo se mi, že jsem se teda seznámil s kamarádkou tam ze severních Čech a jednoho dne jsem nabil takové trošku větší množství peněz, tak jsem okamžitě investoval do toho, že jsem se do severních Čech, že jsem tam vjel za kamarádkou. Tak první štěstí bylo, že jsem tam vůbec dojel, že jsem to našel, i když druhé štěstí bylo, že jsem se opravdu trefil do toho města, protože já jsem vyšel ven a tam byl obrovský nápis Vítají vás Otvice. A já jsem říkal, ježišmarja, tak ten průvodčí mě poslal úplně někam jinam. Teď jsem nevěděl vůbec co se děje, tak jsem se tam musel ptát lidí, jako nějaký tam stáli, protože tam přijížděli na to vlakový nádraží autobusy, jo, kterýma lidi pak jezdili vlastně do toho města a tak. Tak tam mě teda ubezpečili, že jsou správně, což bylo dobře, protože ty Otvice jsou část tam prostě toho města, název té části, kde je to vlakový nádraží.
0: Jo. Tam,
1: takže to bylo dobrý. Musím ještě zdůraznit jednou, že to byly Otvice, ne Otvovice, jako že jsem nejel za Hankou, za Nějakovou, ale opravdu jsem jel za Janou. A tak to bylo taky štěstí. A pak takové to štěstíčko, tu radost, to jsem prožil, když jsem vlastně čekal. Věděl jsem asi číslo autobusu, tak to bylo takový velký napětí a očekávání. A pak teda vyšla z toho autobusu. Poznali jsme se podle barvy bundy. Věděl jsem, jakou bude mít bundu, protože to byl, myslím, únor, takže to byla zima, takže podle zimní bundy. No a tak jsme se teda poprvé viděli jako fyzicky, jako na vlastní oči. A tak to jsme se teda jakoby poseznámili, jakože fyzicky a pak ruku v ruce jsme se ponořili do tmy toho městečka, do Jirkova a tak jsme tam prožili takový ten první večer. Já jsem tam pak ještě teda zůstal na pár dní. Byl jsem ubytovaný na zámku, bylo parádička.
0: No to je krása.
1: Moc krát jsem to říkal. Jo, připravil jsem si fakt zámecký pán, jsem si šel na cigaretku na to nádvoří toho zámku, nikde nikdo, ticho, osvícený, to nádvoří, jo, takový to ticho. Já jsem si tam připravil jak zámecký pán. Fakt to bylo moc hezký. Tak to bylo takové moje štěstíčko po strašně dlouhé době, po takovým tom obyčejným životě, tak se mi to změnilo v život neobyčejný a naštěstí to ještě stále trvá.
0: Tak to je dobře.

0: Tak jsem se dovolal teďka hned na začátku. Měl jsem to připravený, jak kdybych se dovolal zítra.
1: Jo, jo, jo.
0: Ke druhé hodině, tak by to bylo aktuálnější, ale doufám, že takhle to taky potěší.
1: Určitě,
0: že to nevadí.
1: Určitě, Pavle. Moc vám děkuji, mějte se moc hezky, přeju krásné letní dny, opatrujte se a zase příště v Noční lince. Určitě naslyšenou. Děkuju.
0: Já taky naslyšenou, děkuji moc krát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaroslav Žbirka a jeho písnička Prvá, tak tolik muzika v naší noční lince. A teď už pozdravíme paní Lenku do Zbraslavy u Brna.
1: Dobrý den.
0: Krásný večer, Lenko.
1: Já volám, protože já jsem byla šťastná 20 let, když je zemřel přítel před 7 měsícama spadl z roby si páteř a přestalo fungovat vodek srdce, ale když se volalo po druhý sadičku, tak přijeli 3/4 na 3 a tahali ho a bylo mi řečeno, že mohla ještě žít, takže byl napojený na přístroj. A to je že 12.19. se ho pochovala a za tu dobu jsem zhodila 45 kilo.
0: Tak to je samozřejmě velmi smutná zkušenost životní, tragická zkušenost, ale vy jste vzpomínala to období před to naše téma, kdy jste byli opravdu šťastní, tak vy jste měla na mysli ten společný život s ním, jo?
1: Ano, ten společný život s ním, protože to pomohlo, zachránil mě život, protože jsem spadla z 16 schodů na luha, prorazila dveře a já jsem si vykrvácení do mozku.
0: Jo.
1: A když nebylo jeho, nenechal mě odvíst, tak bych už tady nebyla. Tak to musím děčce.
0: Takže na něj vzpomínáte ráda a chybí vám prostě hodně.
1: Ráda vám dobře chybí mě, sudenodaně na hrobě, jo. Ale já se pomilovala celý svým životem teda, jo.
0: Rozumím.
1: A je to na prd. Když vám ten chlap chybí,
0: Tak vám každopádně moc přeju, abyste zase našla nějakou radost pro sebe ve vašem životě, protože je to velmi důležitá věc, aby se vám...
1: To by bylo nejlepší asi umřít tady za ním.
0: No, těžko najdete, paní Lenko, když to budete hned od začátku, od podlahy, jak se říká, odmítat a zamítat. To potom asi určitě ne, to je pravda. Ale moc vám přeju, aby se to podařilo. Přeju vám všechno dobré, pevné zdraví. Aby se to trošku vylepšilo. Jo? Mějte se taky moc hezky. Děkujeme a přeju vám všechno dobré. Hezké dny, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik skupina Holky a jejich písnička, která se jmenovala Pro mámu. Jinak máme za 8 minut půl 12. a na telefonu teď pozdravíme Boba z Olomouckého kraje. Tak krásný večer, Bobo.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju, děkuju za všechny.
1: A povím vám jednoduchý pravidlo. Já jsem byl šťastný v životě několikrát.
0: To je dobře.
1: A to velmi intenzivně.
0: Mhm.
1: První štěstí přišlo v 19.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem měl v maturitě, já jsem odmítal maturovat.
0: Jo.
1: Že já jsem nevěděl vůbec nic.
0: Jo.
1: A máti mě přesvědčila, říká, běž aspoň to zkus.
0: Ano.
1: A teď si představte, já jsem si vytáhl jediný 4 otázky, které jsem uměl, já jsem vůbec nic nevěděl. Jako. Takže no. Jsem si vytáhl z ruštiny otázku, kterou jsem věděl, účinky elektrického toku na živý organizmy, to jsem uměl bezvadně, lépe než Rusy. Pak z češtiny toho, no, ostravský básník Bezruč. No a pak jsem si vybral další dobré otázky. Zkrátka, já jsem udělal maturitu. Říkám, to není možný.
0: No, vidíte to.
1: Čtyři otázky, jediný 4, které jsem uměl. Já jsem nic neuměl dobře.
0: No, někdy nad člověkem visí nějaká ochranná ruka, že jo?
1: Jo, já mám svého vlastního anděla, si ho teda platím, jako jo, já mu kupuju pamlsky, on vždycky přiletí, něco dostane, zase odletí, jo. A další moment dobrý byl, že jsem v 18 dostal nový R-ko, auto, nový. Tak jsem prostě to štěstí nemohl nějak strávit, tak jsem se na to auto díval vždycky. Sedl jsem si a díval jsem se na to červený R-ko. Dneska to má šílenou cenu, ty auta.
0: No určitě, ano, ano, to už by bylo.
1: Byla to Škodovka, ale tenkrát to bylo Porsche, český Porsche.
0: Mm.
1: No a pak třetí šťastný okamžik, když jsem šel z vojny domů. Sedl jsem v Lešanech u Prahy na vlak a jel jsem domů z vojny. To byl okamžik, jako když se vám otevřel celý svět.
0: Byl jste na celé 2 roky tehdy, jak se chodívalo ještě?
1: Na 2 roky ještě jsem dostal basu a pak byli rádi, že se mě zbavili.
0: Tak vás poslali domů, že jo?
1: Poslali mě domů asi po týdnu díl. Ale to bylo tak úžasné něco, že můžete jít na zmrzlinu někam, nebo toto, nebo nemusíte jít nikam, jo? To bylo nepochopitelně úžasný moment byl, byla cesta z vojny domů.
0: A do dneška si to pamatujete, ten moment obrovského štěstí?
1: Já si pamatuju úplně všechno, já mám paměť jak
0: to je dobře, to je dobře. A ono je důležité to pamatovat i s tím prožitkem, což vy to popisujete, tak jako by to opravdu bylo včera i s tím geniálním prožitkem.
1: To bylo opětovné nabití absolutní svobody.
0: Ano, rozumím. Rozumím jenom z poslechu, protože já jsem na vojně nebyla, naštěstí asi teda.
1: Jo. Ani tam nechoďte. Potom další okamžik úžasný a nejlepší v životě byl 89. rok.
0: Jo, jo.
1: Když mluvil Václav Havel z balkonu,
0: ano.
1: Říkám, ty brďo, snad bude líp, asi jo.
0: A ono jo.
1: No a ono bylo. Oni otevřeli ty hranice a život začal jít úplně jiným tempem.
0: Mm.
1: Ale jak pro koho, no, tak někdo, kdo byl proti Havlovi, no, tak byl naštvaný, já to nebyl.
0: Tak vždycky se samozřejmě věci mění, některé jdou k dobru věci, některé jdou k stuha, jak se říká, no, někdy to dá hodně, hodně práce, nebo vždycky to dá dost práce, aby to bylo v pořádku, ale někdy se věci daří líp, někdy
1: a já jsem ten méně. 89. a ten 90. rok prožíval, jako kdybych se znovu narodil.
0: Věřím.
1: Úplně znovu narození, obrození je slabý slovo. Znovu narození.
0: Co byste si, Bobo, přál od toho letošního léta? Jaké štěstí byste...
1: Ještě vám povím ty další momenty.
0: No povězte, dobře.
1: Oslovila mě režisérka, kterou jsem neznal.
0: Ano.
1: A ona si mě vybrala ve vlaku. A natočil jsem 2 filmy.
0: No prosím.
1: A to mě změnilo život natolik, že bych to každému přál, aby to zažil. Já jsem natočil parádní film, pak ještě pohádku, kterou jsme vyhráli světový festival v Berlíně. Točilo se to 2018, 2019 a od té doby já miluji Slovensko, Slováky, protože oni se umí chovat, ti lidi. Slováci se ke mně chovali dobře, točilo se to na Slovensku a v Praze. A můžu vám říct, že to byl zážitek, který se nedá zapomenout.
0: Taky na to budete vzpomínat po celý život, tak to je dobře.
1: Jo.
0: To je dobře. Tak Bobo, moc vám děkuju za krásné vaše příhody. Moc vám přeju samozřejmě i nadále spoustu krásných, šťastných a když ne úplně šťastných, tak radostných a veselých prožitků. Zkrátka, ať vás život nadále baví.
1: Ještě bych řekl.
0: Já už vás musím zastavit, protože čas nám strašně běží, Bobo, nezlobte se. Příště.
1: Ale poslední větu.
0: Poslední větu, dobře.
1: K tomu štěstí se stačí prostě ho jenom zvednout ze zeme.
0: Někdy jo, ale někdy...
1: Leží vám pod nohama a stačí se ohnout, ano?
0: Ano, ale někdy, aby člověk pohledal. Bobo, moc vám děkuju, krásné léto, krásné prázdniny a zase příště v noční lince. Hodně štěstí, přeju stále.
1: Mějte se hezky, na
0: taky, své. Děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Michal David a písnička Nenapovídej. No a během písničky se k nám dovolil také z Kutnohorska pan Jarda. Jardo, krásný večer vám přeju.
1: Já vám tež.
0: Děkuju moc krát. Tak vy jste myslíbil, že máte taky nějakou příhodu k tomu tématu, kdy jsme byli opravdu šťastní, tak prozradíte, co to bylo, kdy to bylo.
1: Takhle je to asi, to pozdravím teda samozřejmě všechny posluchače, nebo si zazývají.
0: Ano, ráda vyřizuju, ano.
1: A já jsem tenkrát volal na noční linku, že jo. A nechal jsem tam moje číslo. Kolegyně nebo někdo, tak mi řekla prostě, jestli bych tam chtěl nechat moje číslo. No tak já jsem tam to číslo nechal moje a já jim za hodinu, abych říkal nějakou nepravdu, ale hodinu a půl se mi ozvala paní.
0: A volal jste opravdu k nám do noční linky, protože noční linka není seznamka, Jardo. Nepletete si to s jiným pořadem?
1: Já vám rozumím, ale tak se prostě stalo.
0: No já vím, já se vás akorát ptám, jestli to byl tento pořad, jestli to nebyl jiný.
1: Ne, noční linka to byla.
0: Dobře.
1: Já jsem tam nechal, takhle, ta paní mi řekla, jestli tam chci nechat číslo. A to už je právě možná 3-4 roky. Tak jsem ho tam nechal. No a ta dotyčná, která asi určitě měla zájem, tak mi zavolala, no a od té doby si voláme.
0: Takže se z vás stali aspoň přátelé, dobří.
1: No, tak dá se říct, no.
0: Jste v telefonickém kontaktu, jo? Nebo se vídáte i osobně, nebo jaké?
1: Zatím jsme se ještě neviděli, ale tak nějak se to možná někdy uskuteční.
0: No dobře, tak co je pro vás štěstí, že si třeba máte s kým popovídat, nebo...
1: Takhle, to je rázný ženská, že? Protože to je fenomenální ženská, ta prostě pohovoří o všem možným.
0: Takže jste rád, že máte vlastně kamarádku po telefonu a že si povídáte a proberete, co život přináší, co se děje kolem vás a tak. No tak to je fajn, určitě, někoho takového mít.
1: Ona mi to navypravuje hoře moc. Velice šikobrá, želaná. To se mi teda povedlo, ale tak nějak.
0: No tak to blahopřeju, pokud vás to těší a jí tak je to oboustranné, tak co víc si přát, to je jasná věc.
1: Že to je, no, takhle, oboustranné to je. Jenom, že to setkání asi se tak nějak moc... No, třeba se ještě usluvětní, jo.
0: No tak někomu třeba takhle stačí, jenom takový telefonický kontakt a mít zkrátka kamaráda někde.
1: Ještě si o čem pohovoříš, že jo, proč ne?
0: No samozřejmě, to není nic proti ničemu a pokud vám to je takhle vyhovuje, tak proč ne?
1: Takový to hezký, proč ne?
0: Tak to je dobře. Tak Jardo, moc vám blahopřeju, ať se vám daří, ať máte stále co probírat a přeju jenom samé krásné dny. Ano?
1: Já vám děkuji.
0: Mějte se hezky, já děkuju za návštěvu, naslyšenou.
1: Hezky, dobrou noc.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Tak Single X a písnička, která se jmenovala Dřevo. Tolik muzika a teď pozdravíme Františka do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku. Já vám taky přeju krásný večer u Rostarců a všem posluchačům do Čelíky u rádia.
0: Děkuji moc krát. Krásnou neděli taky stále ještě máme. Tak Františku, vzpomenete nějaký okamžik, kdy jste byl opravdu šťastný, kdy jste měl radost ze života, zkrátka ze všeho, co se kolem vás děje? No.
1: Paní Tučku, já jsem takový člověk, že se snažím celý život se radovat ze života, jo?
0: Ano.
1: Ale nebylo to tak vždycky, jako jo?
0: No jo.
1: Já prostě jsem si dobře oženil, máme dvě děti, to bylo všechno v pořádku. Uh-huh. Pak jsem šel na vojnu a pak mě začali po vojně sužovat ledviny.
0: Víte?
1: A to jsem teda zkusil, víte, některá doktorka mě třeba neuznala, prostě nevěřila tomu, že mě něco bolí, přitom jsem měl záda opařený od termofonu, který jsem si dával vřelou vodu a nosil jsem to tak do práce, mm-hmm. abych necítil to. No ale tak nakonec jsem šel na jednu operaci, to bylo těsně po vojně, tak po té operaci to se ozvalo znovu, tak jsem 68. šel znovu na operaci do vojenské dobrna a od té doby musím říct, že se to povedlo, vyoperovali mě.
0: Tak to je obrovský štěstí, ano, to je pravda.
1: A tak od té doby prostě nádhera, jo? Hmm. Nádhera, já si to vážím, já s těma, samozřejmě, teď máme nějaký si leta.
0: Ano.
1: Tak si myslím, že to jako zatím přežíváme dobře, s takovéma, taky takovéma nemocema jako cukr a takové věci, jo, tak s tím se dá bojovat, takže myslím si, že s tím bojujem úspěšně, s manželkou oba, jo.
0: No,
1: aha, takže jinak říkám, jinak jsou člověk, který se raduje celý život, se snaží radovat, tak si aj ty situace dělá, vytvářím, že nikdy se nehádá a tak, no.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsou taky rád, když třeba naposled paní Věrka z Náchoda mě nás pozdravovala, nebo paní Anička od Prahy reagovala na moje příspěvky, tak to vám udělá radost taky, jo.
0: No prostě, je, samozřejmě.
1: Víte, takže ne, prostě radnu se ze života a věřím doktorům, že se dá hledat co překonat.
0: Ano,
1: víte?
0: Ano.
1: Když člověk s nima umí spolupracovat, víte, nemůže, že jo, jako některý chlapí marodil a přitom neberou léky, pijou štampel a tam 106. Já jsem měl takový zaměstnance, kteří šli do důchodu a moc si to neužili, protože byli trochu alkoholičtí a takhle. No, takže,
0: jo, zkrátili si život. No jo, no.
1: No, tak to není můj případ, že já takhle jako si s tím životem nezacházím, jo. Mm. Když chci prostě nějak si to užít toho života, tak musím jakýsi pravidla taky
0: dodržovat. Pracovat na tom, aby to tak bylo, to máte pravdu, ano.
1: Takže říkám, dokážu se radovat z maličkosti a tak, no. Hlavně, víte, když aj ti rodinní příslušníci, když jsou zdraví, když prostě se podaří ty jejich nemoci prostě vyléčit a tak, něco jiného byli, když rodiče už měli věk, jo, a odešli, no, tak to už, že jo, to se nedá dělat, to nás taky tak čeká, jo.
0: Ano.
1: Že s tím odchodem ze světa zase uděláme nešťastný chvíli naše děti, no.
0: Jo.
1: budou chvíli smutnit, no, ale taky je to přejde a tak jak prostě, tak jde život.
0: Tak
1: no,
0: je to životní koloběh, to máte pravdu. No Františku, moc vám samozřejmě děkuju, vy jste velikánský optimista pro život, tak já myslím, že máte obrovský dar, abyste byl hodně často radostný a šťastný v životě, takže přeju, ať vám to vydrží, taková ta energie, která ve vás je a která z vás přímo srší a jinak přeju hezké léto a krásné dny a hodně zdraví samozřejmě. Jo?
1: Ano, paní Jitušku, já vám taky a všem posluchačům hodně zdravíčka a dobrý poslední.
0: Mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: prášek srdce rozmělní.
1: Nedělní ráno a Pavel Bobek, tak do nedělního rána to máme zase za týden. No ale na telefonu teď máme Janu Zírková. Krásný večer, Jano, moc vás zdravím.
2: No, já vás taky moc zdravím, paní Jitko, i všechny posluchače.
1: Děkuju.
2: Mm-hmm. No a co se týče teda mě, mého pocitu štěstí, tak já nebudu chodit moc daleko, protože takový pocit štěstí jsem zažila zrovna včera, v virtuální podobě po telefonu. Mm-hmm. Mě právě kamarád Pavel, u nich bylo Meruňko Braní, a on mě tam provázel těmi všemi vlastně stánky, co tam byly.
1: No to je krása, Meruňko Braní.
2: No to byla paráda, ano. Bylo teda děsné vedro, ale naštěstí to pěkně zvládnul. Mm-hmm. A já jsem byla moc ráda, hlavně, že tam byla unikátní přehlídka krojů a jak už jsem tady mnohokrát Noční lince zmiňovala, tak já jsem jich velká milovnice a obyvatelka, takže jsem viděla spousty rozmanitých krojů, byla tam krásná přehlídka, já jsem aspoň po tom telefonu mohla to často vidět, no, tak to
1: je nádhera. To
2: bylo velký pocit štěstí.
1: To věřím, že jste si to užila, že to bylo opravdu radostný den a zkrátka radost ze života a z celé té akce.
2: No a pak bych se ještě vrátila teda k Loňsku, sice jsem to tu říkala mnohokrát, ale opravdu to taky ve mně vzbudilo velký pocit štěstí a to, že jsem mohla po celé životě zkusit židlochovický kroj a mohla jsem já a právě kamarád Pavel reprezentovat na žabčických a vojkovických hodech kroj. Lidé na nás chodili se dívat a ptali se a to bylo moc krásný právě takhle, že jsme to mohli vynést a i si zatančit v tom kroji, to opravdu to splně můj životní sen, no, to jsem měla velký pocit štěstí. Vlastně i tady, jak volal František ze Židlochovic, tak nás tam zavezl na ty hody a tímto bych mu taky moc poděkovala, no, že díky němu se mi ten sen taky podařil, takže mu taky
1: a měla jste takový šťastný den opět tehdy. Jinak máte takže pocit obecně, že žijete radostný, šťastný život?
2: No, tak jako, co se týče toho, že jsem začala poslouchat Noční linku, poznala jsem právě tady přátelé z Noční linky, tak už musím říct, že jo, ale předtím ne, no. I teď jako, to, když takhle si vzpomenu to, co se děje kolem mě a ve světě, tak spíš je to takový smutnější život, no, ale tak snažím se.
1: Snažíte se.
2: Dobrý tam takhle.
1: Ve svém životním prostoru zkrátka a na světě najít pro sebe kousek štěstí a kus radosti a to je dobře určitě.
2: Ano, ano, ještě by se mě splnilo do budoucna, takový velký pocit štěstí bych zažila, kdybych navštívila zámek Milotice a tam jsou právě kostýmované prohlídky, to je taky jeden můj velký sen, a tak to kdyby se mě podařilo, tak to taky opravdu.
1: Jo, jakože se tam oblečete do těch kostýmů toho zámku. No to je krása, to je krásná nabídka.
2: No, to je ráda. Ano.
1: Od kastelánů místních.
2: Tak jež by se to někdy splnilo, no, to by byla paráda.
1: Dobře, no tak vám budu držet palce, aby to klaplo a třeba, kdo ví, třeba ještě o letošních prázdninách to stihnete.
2: No, uvidíme.
1: Tak jo.
2: Ještě taky ráda popřála tady kamarádce z Noční linky, paní Ince.
1: Ano.
2: Tím zítřejším narozeninám, protože ona právě bývá nedaleko těch Milotic, tak to sluší takhle.
1: Tak tam zamáváme tím směrem.
2: Ano, ano.
1: Dobře, dobře, tak doufám, že je napřímo a že má radost určitě z vašeho přání. Jano, moc vám děkuju, přeju krásné letní dny a ať vám to vyjde, tyhle ty vaše plány.
2: No, no, děkuju, taky zdravím, dobrou noc.
1: Můžete se těšit zase z toho. Mějte se krásně, naslyšenou. Dobrou noc.
2: Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Standa Hložek, taková je láska. Mám půl na sklepe na dveře a těsně před půlnocí se podíváme, tak jako vždy v tomto čase bývá s takovým skoro dobrým zvykem, také do pošty, protože hojně píšete, za což děkuju mnohokrát. A třeba Sváťa z Brna k našemu tématu dodává. Dobrý večer, Jitko, vám i linkařům. Šťastný jsem byl, když jsem trávil dětství u babičky v Kácově v Posázaví. Mohl jsem poznat činnost řemeslníků, obchodníků, pomáhal jsem s chovem domácího zvířectva, s prací na zahradě a jako dospělý jsem byl šťastný, když jsem mohl zabezpečovat pro sektor všechno, kde jsem pracoval. Zájezdy, exkurze, vystupování profesionálních umělců i různé soutěže. Moje práce měla velký ohlas a dodnes vzpomínám a rád si prohlížím kroniky z té doby. Váš Sváťa. Tak milý Sváťo, to jsem moc ráda, že máte jednak takové krásné prožitky, takové krásné vzpomínky a dokonce i takové kronikové doklady, že je možno také zavzpomínat třeba i na těmi články, těmi ohlasy a konkrétními fotografiemi. A moc vám děkuju a přeju, ať se vám daří i nadále. No a my se teď se skupinou Genesis přehoupneme do nového dne, kterým bude, ať už chceme nebo nechceme, přeci pondělí.

0: Kulka.
1: Tak s muzikou od skupiny Genesis jsme se přehoupli do nového dne a je tady pondělí s datem už 13. července na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený. Pokud vás čekají s pondělním dnem také pracovní povinnosti, tak ať se vám dílo daří, ať máte samozřejmě i z tohoto pondělního dne velkou radost a ať si ten den všichni užijeme ve zdraví, s radostí a úsměvem. A co se týče našeho povídání v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny platí naše téma. Kdy jste byli opravdu šťastní? Vzpomenete si na nějaký úsek ve vašem životě, kdy jste byli velmi šťastní, nebo to byl třeba jenom malý moment, kdy jste prožili neuvěřitelné štěstí, které vás naplňovalo radostí, pak po ještě hodně dlouhou dobu. No a co vám dokáže udělat radost? Vnímáte nějaký rozdíl mezi spokojeností a tím, kdy se cítíte šťastně? A kdo vás kdy dokázal učinit šťastnými a jak to pro vás bylo třeba důležité? Asi každý z nás alespoň občas prožil chvíle štěstí a spokojenosti. Ne vždy si to uvědomujeme jako velkou vzácnost. Třeba až s odstupem času dokážeme některé chvíle našeho života ocenit jako neuvěřitelně šťastné okamžiky, přestože je třeba v době, kdy se nám dějí, vnímáme téměř jako samozřejmost. No a jak jste na tom vy a kdy a při jaké příležitosti jste byli opravdu šťastní? Telefon k nám i po půlnoci 731 800 900, pak je tu náš web rozhlas.cz/linka a máme i tradiční e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janu, moje malá premiéra, tak tolik muzika na úvod nového dne a dovolala se k nám paní Jitka z Brna. Krásnou noc, Jitko, zdravím.
1: Dobrý večer. Já jsem vám chtěla říct, že já jsem před 11 lety díky vaší noční linky se seznámila s panem Jeněm z Valašského Meziříčí. To bylo tak krásné přátelství, ale bohužel už se na nás dívá z nebička. Už vy takového něco nesprostředkováváte. To je velká škoda.
0: Protože noční linka má svoje pravidla, paní Jitko, a to je povídání, nikoli seznamka, protože tady máme také jaksi GDPR, tedy ochranu takových těch informací o každém z vás, a to všechno s tím souvisí. Takže neděláme seznamku, děláme noční linku, ano?
1: No a dřív to šlo, bohužel teďka už ne, no to je škoda. No a tak ty ženy, které jsou na tom tak, jak já.
0: A co takhle něco k tomu tématu, když jste se dovolala pěkně do noční linky, paní Jitko? Co byste řekla? Byla jste šťastná, když jste potkala třeba toho svého kamaráda?
1: No velice, velice. I jeho rodinu znám, i dokonce s tou jeho rodinou si občas napíšeme. A bylo to tak krásné přátelství, že to se nedá poznat. Opravdu člověk se srdíčkem na dlani, já jsem taky poctivec a bylo to nádherné, až mě husí kůže.
0: To je dobře. No a krom vašeho kamaráda, tak co vás tak v životě těší, co vám dělá radost, povězte.
1: No, jednu vnučku mám až z Anglii, tak to nevídám.
0: No tak ta se má, panečku. Nejezdí ale ani na prázdniny.
1: No, teď přijedou.
0: No, vidíte to.
1: Teď přiletí, nepřijedou.
0: Tak to bude
1: no,
0: radosti.
1: Tak to, jo, ale mám od něho víc fotek, než od té, která je tady jako někde jinde mimo Brno, ale
0: jo.
1: V České republice, a takže je to proto moje srdeční záležitost.
0: Tak to je dobře,
1: vnočka,
0: to no. Je dobře.
1: A jinak ten přítel mě moc chází, chybí. To se teda s tím panem Jeněm z toho Valašského Meziříčí, to bylo tak nádherný, čistý přátelství, že to se nedá popsat. Kde se chcete takhle někoho potkat v Brně?
0: No, já nevím, třeba máte knihovnu, kavárnu, to já nevím, kam se tam chodí u vás
1: ne,
0: v Brně.
1: Tak to

0: To byla skupina Kex a písnička Jak děkuje se andělům. No a dovolal se k nám pan Hinek z Vysočiny. Krásnou noc, Hinku, zdravím vás.
1: Krásnou noc přeji i vám, všem posluchačům a celému okolí, kdo poslouchá.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak Hinku, vzpomenete, kdy jste byl opravdu šťastný? Jaké to bylo třeba období, při jaké příležitosti ve vašem životě?
1: No, já jsem toho štěstí ze začátku tak moc ani neužil. Mm-hmm. A takže, když vzpomínám dozadu, tak to první, co si pamatuju a co uznávám za šťastný den, byly moje 18. narozeniny, mm-hmm. kdy jsem potkal jednu úplně cizí dívku.
0: Ano.
1: A začaly létat jiskřičky. A ty jiskřičky mezi náma létaly celé 4 roky.
0: No krása.
1: To jsme spolu chodili. Ono v tom

0: dva roky vojny, tak se není čemu divit.
1: Mm-hmm, jo, to je pravda, tam to utíká taky, no.
0: Ale osud nám nadělil i stejné povolání,
1: mm-hmm.
0: Takže prvně jsem se postěhoval s prací k ní a byli jsme spolu na jedné provozovně. My jsme oba dva, manželka byla kuchařka, servírka,
1: mm-hmm.
0: A já číšník, takže to povolání šlo do sebe. A tak to potom vyvrcholilo v tom 76. roce, kdy jsme si řekli ano v Moravských Budějovicích.
1: Jo.
0: A nastali ty hezčí dny.
1: Mm-hmm.
0: A byly opravdu krásný.
1: Tak to nemůžu, je dobře.
0: Nemůžu to vypočítávat všechno,
1: jasně.
0: Protože těch krásných dnů bylo hodně.
1: To je dobře, to je dobře.
0: S těma dcerama.
1: Tři dcery máte?
0: Tři dcery, takže to byly taky tři krásné zážitky samozřejmě.
1: Jo.
0: A postupovalo to pořád dál a dál a nemůžu říct, že by se někdy ten mráček nezakabonil.
1: No je, tak to by nebylo normální asi, že kdyby nikdy nepřišel žádný mráček, že jo?
0: Ale štěstí bylo to, já jsem jednou slyšel nějakou starou paní, říká svojí dceři, peřina všecko zakryje. No a my jsme se tím řídili,
1: jo.
0: A měla pravdu, že to.
1: Mm.
0: A takže jsme postupovali čím dál víc dál a prostě začali jsme, postavili jsme si samozřejmě baráček.
1: Jo.
0: Tak potom jsme začali tak nějak cestovat a naše děti nám k manželčiným 60. narozeninám sestavili krásnou sestavu písniček přizpůsobených,
1: mm-hmm.
0: tomu postupu času nám.
1: Ano, ano.
0: A dnesky bylo to prostě na všechno našli rým a přizpůsobené písničky. Bylo to nádherné, bylo to asi půlhodinové vystoupení.
1: Mm-hmm.
0: A všechny děti, včetně vnoučat, se zapojili, protože celkem všichni jsou hudebně nadaný.
1: Jo.
0: A tak jako to bylo překrásné, to opravdu nedá se to k ničemu přirovnat to. Prostě já jsem říkal, já jsem to neviděl, protože já jsem to celé vystoupení probrečel. Takže jsem vás viděl rozmazaný přes slzičky.
1: Mm.
0: To bylo všechno tak trefně udělané. A krásné bylo, když manželka na závěr zavolala, no a nebudeme se loučit na dálko nebo na dlouho, protože se nám blíží zlatá svatba.
1: No pánečku, jo.
0: A ta zlatá svatba byla termínem na 26. rok.
1: Mm-hmm.
0: Takže je to 14 dní, kdy měla to ten termín té zlaté svatby.
1: Ano, ano.
0: Ovšem bohužel jedna osoba, ta nejdůležitější, tam chyběla.
1: Mm.
0: Takže to už nebyl žádný veselý den ani rok, prostě.
1: Mm, to už je další příběh, ano, ano, ano.
0: Zaspomínal jsem prostě nad album se svatebními fotografiemi.
1: Rozumím.
0: Se Sozou Fokul jsem poslal pozdrav s tím, že děkuju za všechno hezký, co jsme spolu prožili.
1: Ano. Tak jsem ráda, že jste měl hezký život takhle dohromady s vaší paní.
0: Je to 14 dní, co bychom bývali měli za tu platbu, no. Bohužel.
1: Já vím, život mění, člověk míní, život mění, no, někdy.
0: Život se nezpá, přesně tak. Takže to je asi tak výčet toho mého, říkám, bylo to krásné, protože jsme procestovali celou Českou republiku, velkou část Evropy a i jsme zabloudili do Afriky.
1: Tak prostě to je nádhera.
0: Spoustu zemí a všade jsme byli spokojení a všade jsme si pohověli, protože to prostě na co je dovolená, aby si člověk odpočal.
1: Ano, ano, ano, ano.
0: To jsme dodržovali, tam jsme si vůbec ničím nezalamovali hlavy, protože jsme to měli s celým servisem. Takže nádherné chvíle jsme prožili, jak během života, tak během dovolených, až bohužel
1: zkrátka spolu, když jste byla.
0: Ten závěr nevyšel. No.
1: Ten závěr je smutný samozřejmě, jak poslouchám. Tak. Pane Hinku, moc vám děkuju, přeju vám všechno dobré, ať máte stále radost vašich dětí, které určitě jsou s vámi a jsou vám nablízku taky, tak jak můžou, a ať se vám hezky žije já i s nimi a hezké dny. Jo, děkuju moc krát.
0: Já mám svoje děti ve vzdálenosti do 3 kilometrů.
1: Tak to je dobře, že jste si nablízku.
0: A musím říct, že mě navštěvují jako i s vnoučatama. Prostě celá rodina mě navštěvuje a nezanedbává mě. Takže
1: přestože
0: jsem tady v rodinném domku sám.
1: A pak oni přijdou. Dobře.
0: Je to provětrávaný tady všema.
1: Tak jo, pane Hinku, musím poděkovat. Mějte se moc hezky, krásné dny a všechno dobré, hodně zdraví. Naslyšenou, dobrou noc.
0: Já vám děkuji za kontakt a přeji taky hezkou dobu.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a Valdemar Matuška a jejich duet Tisíc mil. A máme na telefonu Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky přeji krásnou noc.
0: Děkuju.
1: A já si říkám, že když nad tím tak přemýšlím, tak nejvíc šťastný, nebo aspoň to platí u mě, nejvíc šťastná jsem byla v dětství. Mm-hmm. Bez starostí, bez nějakých, dobře jsem se učila, takže žádný trápení velké s učením. A když přišlo takové, ne ty prázdniny, ale ještě před prázdninami bylo krásně, tak koupaliště, hurá.
0: Ano.
1: Bez starostí, voda šplouchala, voda hřála, hlaváky se do vody, to bylo to štěstí, to uspokojení a byl člověk šťastný. No a potom samozřejmě poznala jsem chlapce, vojáka, tak jsem na něho 2 roky čekala, potom jsme se tak to do sebe trochu zamilovali, trochu ne, ale dost, tak přišlo dítě, přišel chlapec, no a potom jsme postavili dům, tak jsem byla šťastná a přišla na to, než jsme postavili dům, přišla ještě dcera, no a pak šťastný den, když jsme se nastěhovali do toho našeho nového domu a byli jsme všichni pohromadě i s mojí maminkou, protože ta šla s námi, tak to bylo taky velké štěstí. No a vychovávat si děti nebyly zoobivé, tak to taky bylo.
0: Tak to šlo.
1: Tak to šlo, samozřejmě. A když dospěli a dceři se narodil syn, první náš vnuk, no já ju vidím ještě dneska. Chlapci bude 38 roku a já ju vidím ještě dneska, jak volá na té chodbě v nemocnici. Já mám nejkrásnější dítě. Jako co si mám. No a já jsem byla šťastná a měla radost z toho, že ona je šťastná.
0: Ano,
1: že,
0: rozumím.
1: Že to takhle, to bylo to naše první vnouče a byla jsem šťastná, že ona je šťastná. To je tolik, je samozřejmě v životě přijde plno strachu
0: ano.
1: A beznadějných chvílek a no, život, normální život, že jo, nějaký nesnáze, nějaký něco to a když přijdou takovýhle chvílky, tak to považuje člověk za štěstí. Pro mě už dneska je velký štěstí a radost, když můžu jít zapálit svým 3 bratrům na hrob svíčku a mamince, nebo dokonce svým 4 bratrům, ten je tam s maminkou, ten zemřel, když byl malý, bylo to moje dvojče, neříkám vnouče. Takže 4 bratrům, jinak by nás bylo 6, protože ještě jednoho mám, bratrana ještě žije. No a to byly takové chvilky štěstí, uspokojení a to. Pak, když jsme si postavili dům, tak to bylo taky štěstí, že
0: nám
1: to povedlo,
0: ano.
1: Že jsme se nastěhovali do nového, nebylo nic potřeba otloukat, spravovat, udělali jsme si tohle představy naší. No a pak přišli pravnoučátka taky. Vnoučata samozřejmě taky už byly, ty už byly na světě nějaké a přišli potom pravnoučata a to vám musím říct, že to bylo nejvíc, to prožívám největší štěstí, když přijedou.
0: S těma pravnoučátkama, jo?
1: Jo, když přijedou za babičkou a to jsou holčičky, mají rok, já už jsem s tím možná otravná, ale já už toho štěstí jinakšího moc nemám.
0: Nebo jasně.
1: Nikam chodit nemůžu, bolí mě nohy, bolí mě záda, takže mě ty nohy neunesou na nějaký výlety a to. Takže pro mě štěstí, když ty děti přijedou a ten malej se čtyřletej si ke mně přisune a řekne, babi, já už jsem tak šťastný, že tě vidím. Mně už bylo takový smutno.
0: To je krásný.
1: Takže to se mi jenom srdíčko zaplesá.
0: No je.
1: Je to takové štěstí, no. A to považuji, že to budu prožívat ještě dlouho.
0: To je dobře.
1: Dokud mě tady pambu nechá, no, dokud mi tu svíčku nezhasne, takže...
0: Ano.
1: Samozřejmě, že štěstí nechodí, nebo být šťastný, to každý den člověk být nemůže. To potom by nevěděl, kdy vlastně šťastný je a kdy není. Kdyby byl každý den a stále to štěstí. Přijdou chmury, přijdou i strachy.
0: A ty přijdou vždycky, to je pravda, protože bez toho to v životě taky nejde.
1: bez takových záporných věcí to nikdy ten život neprobíhá.
0: Úplně to nejde, no.
1: A já nejsem takový optimista, že bych ze všeho si to štěstí vytáhla. Určitě ne. Takže nakonec se někdy divím, že ještě vnímám štěstí při mém životním, to, co se mi v životě stalo, že nejsem tak otupělá, že to štěstí.
0: Vnímáte,
1: ale já mám radost z toho, i když jsem pochválená za dobrý oběd, mám radost z toho. Jo,
0: z maličkostí se radovat, to je taky velká radost.
1: Jo, ano, anebo když se mi, mám nějaký cíl, určím si nějaký cíl a on se mi podaří ten den ho udělat a vypadá to, že to každý pochválí, že to teda k obrazu nějakému, tak taky užívám štěstí radost.
0: Tak to je dobře. Tak Aničko, moc vám děkuju taky. Přeju vám hlavně pevné zdraví, radujte se s dětmi a s vnoučaty a přeju krásné letní dny a hezké prázdniny s nima. A děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Já vám děkuju a přeju všem taky hodně zdraví a zdravím ještě paní Věrku do Náchodu a paní Mirku do Brna, protože mám radost z toho, že jim udělám taky radost, protože říkali, že rádi poslouchají.
0: To je dobře,
1: Tak mám radost z toho taky, takže
0: tak
1: přeji radost, ať už je to taková nebo maková.
0: Mějte se hezky, děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Karel Gott, Být stále mlád, tolik známý to song, doufám, že vás také potěšil. No a dovolala se Dana z Blatné a já přeju, Dano, krásnou noc.
1: Děkuju, já taky přeju krásnou noc a tobě a všem posluchačům samozřejmě. No, já tuhle písničku úplně zbožňuju. A ještě po půlnoci, jak se hrála, jak děkuje se andělům, tak to já děkuju fakt každé ráno, kdy vstanou, každý večer, než jdu spát.
0: Tak to je dobře.
1: Protože já věřím, že prostě můj život ovlivňují nějaký andělé, prostě při mě stojí, protože jsem prošla mnoha zraněními a úskalími v životě. Vzala bych to zkrátka a jednoduše. Já jsem měla nádherné dětství a pak i mládí vlastně. Narodili se mi 3 zdraví děti.
0: Jo.
1: A v podstatě 2 synové a pak ta nejmladší vytoužená dcera, vymodlená. Mám z nich radost, mám jednu část, takže radosti mám dost, ale říkám, raduju se z maličkosti, jako to říkal František Židlochovic. Umím se radovat z maličkostí a tím pádem jako nepotřebuju k tomu životu jako žádné zázraky, abych byla šťastná. Abych jsem ráda, že prostě žijou ti všichni ve zdraví, ti moji nejbližší a jsem vděčná za každou krásnou písničku, za každý krásný den, i když teď je na mě sucho, teda se přiznám.
0: Jo.
1: Já už se tak modlím za déšť. Prý v Praze vám občas zaprší, ale...
0: No, říkám, tak já si teda nepamatuju, kdy, a nebo nevím, které části, ale já jsem si... Tak...
1: Ale říkala, že je pak ještě větší dusno.
0: Dlouho jsem teď nezažila žádnej déšť, teda to je pravda, no.
1: My jsme tady 2 týdny neměli fakt ani kapku a už
0: jo.
1: Je to úplně zahrávka vyprává, prostě je to šílené. Takže tak. No a jinak teda popřeju samozřejmě všem posluchačům hodně krásných okamžiků prázdninových, letních a tobě, Tulko, a mějte se nádherně a já děkuju a tomu brněnskému kolegovi, teda na Prahu, jeho kulatin,
0: jo.
1: Popřeju takhle.
0: Dobře.
1: To určitě neposlouchá, ale
0: kdo ví?
1: Popřeju na něj, protože já ho mám velice ráda. Borka,
0: to je dobře.
1: Prostě,
0: to je dobře.
1: Vy jste moje nejspřízněnější dušičky a pak ještě Janička Chládková. A tak jako všechny moderátory můžu, ale dovolat se je někdy velký problém.
0: Já vím, že to je.
1: To vůbec nedařilo. Takže děkuju vám všem a jsme zdraví.
0: Dobře, tak milá Dano, já děkuju za návštěvu, za přání pro všechny, i tobě krásné letní dny, užívej si je ve zdraví a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince, ano?
1: Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc, krásnou noc, krásné sny.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dark.
1: Tak to byla Lucie Bílá a její písnička Vokůrky. No a dovolala se Olin z Kopřivnice a já přeju Oline krásnou noc.
2: Já přeji taky krásnou noc a ona je krásná, sice je zataženo, 17 stupňů, přes den pršelo krásně.
1: U vás
2: tady
1: pršelo, no vidíte to, tak no, jsou místa, kde prší.
2: Přeháňky takové krásné, no, bylo to fantastické.
1: Jo.
2: Takže, štěstí, co je to štěstí, mužka jenom zlatá? Nebo jak to
1: no, kdy jste byli opravdu šťastní, třeba jaké období životní to bylo, nebo jaká konkrétní situace, kdy jste prostě skákal do výšky ano, radostí. Ano. A tak.
2: Takže začal bych tím, že včera to bylo 51 roku, co jsem voják základní služby v zeleném munduru řekl na městském úřadě tady v Kopřivnici, ano, jedné paní, ze kterou bydlím do dneska.
1: Tak to máte.
2: Takže
1: už to vlastně včera jste měli oslavu teda.
2: Včera jsme
1: včera, to tak přeju všechno dobré do dalších let ano, a hodně radosti nebo samozřejmě.
2: Tak. Tak s tím štěstím. Já jsem takový, jako bych řekl, spokojený člověk opravdu. Nevyhledávám, nemusím mít něco, co by mě nějak potlačoval k tomu štěstí. Já jsem spokojený ze vším. Můj koníček, to víte, to je včelaření. Mám rád, mám spoustu kamarádů, co se týká hudby, co se scházíme, hrajeme na kytarky, na banjo, foukáme harmoniky. To se scházíme opravdu minimálně, tak jedenkrát za 14 dnů. Mnohdy častěji. Říkáme tomu takzvané tréninky hudební. Ale je to prostě takové posezení, popovídáme si, dáme nějaký poháreček dobrého vinečka nebo něco, zaspíváme si a zahrajeme si. A vůbec nejkrásnější na tom bývá, když jsme třeba z nějaké hospůdce nebo vinárničce, což teda tak bývá dost často, když potom s námi zpívá celé osazenstvo, co tam je. Přichází zahrajte nám to. A my máme radost z toho, že můžeme někomu dělat radost.
1: No
2: to je taková, moje filozofie. Opravdu, když mi kamarádi řeknou, představ si třeba v zimě, kluci hráli včera hokej, hráli s Ostravou a oni je klepli třeba z 5-3. Mám radost z toho, prostě, že prostě se kolem sebe vytvářím takový, se snažím teda aspoň vytvářet takový pozitivní ovzduší. To je
1: ano,
2: jako včely kolem
1: ano,
2: sebe. Kolem,
1: ano, rozumím.
2: Ve včelině je pozitivní taková bioenergie, kterou ten malinký tvoreček vydává sám ze sebe. A vzhledem k tomu, že těch včeliček bývá tam v tom jednom úle třeba 60-70 tisíc, máte těch úlů třeba vedle sebe 6, tak to spočítejte, kolik tam na vás působí včeliček. Třeba ty apidomky, to je taky takový, nevynález, ale prostě vytváří se to, nebo dělá se to proto, aby lidi, kteří jsou nějakým způsobem skleslí, nebo nedaří se jim, nebo něco, tak prostě přijdou do toho apidomku, tam si to s tím majitelem domluví nějakým způsobem a teď si tam lehnou a třeba si zaplatí 24 hodin, nebo si zaplatí jenom 2 hodiny, nebo si zaplatí noc tam v tom apidomku.
1: Ano,
2: a spí u těch včeliček a ty včeličky, aniž on si to uvědomuje,
1: jo,
2: dostává od nich takovou tu pozitivní, taky ten pozitivní náboj. To je všem, nebo všeobecně, ano, nebo všeobecně to není známé, ale když u včeliček jste vy samotní, jako,
1: ano,
2: nebo když tam necháte, já nevím, láhev třeba z minerálky nebo piva nebo něco, tak to nějakým způsobem se to změní, to působení těch včel, té energie na tu tekutinu je dokázáno.
1: Začínám
2: mít přednášku, ale to je jako dobré vědět, že když tam dáte třeba v petce vodu,
1: ano,
2: necháte v tomto období, které je, jak se říká, energeticky nebo produčně navýší, tak stačí tam 2 hodiny, 3 hodiny, v zimě to musí být další dobu, tak ta voda se nějakým způsobem změní. Údajně se tam změní úhel mezi kyslíkem a vodíkem. A když to pijete, tu vodu, a hlavně to důležité pro diabetiky.
1: Jo.
2: Paní doktorka Hajdušková to má potvrzené, ona sama včelařila, měla svoji praxi.
1: Takže se to ví zkrátka.
2: Tak říkala, že to opravdu pomáhá. Takže to je takhle. Takže já s tím štěstím opravdu
1: Vy jste šťastný, já myslím, ve svém životě. Já kolem včeliček, v přírodě, s pejskem na procházce, v noci ano, pěkně jako... takhle pod hvězdičkama, že jo? Tak to je dobře.
2: Jsem se vrátil z procházky s pejskem. Nádhera. Takže prostě, tak je to nádhera. Já jsem spokojený, opravdu.
1: To je dobře, to je dobře.
2: Takže dneska musím, teda jsem, já vždycky zapomenu, protože já si rozvykládám, potom jsem utnutej. Chtěl pozdravit pana Roberta Volovouci, ten mě vždycky zdraví. Paní Jiřinu a Milana z Nového Jičína.
1: Dobře.
2: A zkrátka všechny ty nočničkáře.
1: Ráda vyřizuju a moc děkuju
2: za návštěvu. Těším se na další setkání někdy. Mějte se moc
1: krásně. Budu se taky těšit. Krásné dny, Oli, mějte se nádherně.
2: Kdyby jsme se neslyšeli, tak šťastné, veselé.
1: Jo, dobře. Já bych ještě tak nespěchala, přeci jenom radši bych tu nohu na brzdě nechala. Samozřejmě. Každopádně krásné léto a děkuju za návštěvu. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
2: Mějte se krásně taky. Dobrou noc vám přeji.
1: Dobrou noc. No a teď už je nachystán Vladimír Mišík.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak takhle krásně nám přišel zaspívat Vladimír Mišík, samozřejmě ještě i se skupinou ETC a písnička Variance na renesanční téma, tak tu určitě znáte všichni a doufám, že vám udělala radost, když je řeč o tom, kdy jsme třeba opravdu šťastní. Mimochodem, já myslím, že i při poslechu různé muziky můžeme být opravdu hodně, hodně šťastní. No a protože se blížíme do finále té nedělně pondělní noční linky, tak se pojďme podívat ještě také do pošty, protože tady máme spousty dalších vašich poznámek k tomu našemu tématu. No a třeba psal pan Michal Sedlák z Myšlína, který píše, když jsem se ve stavu euforie navracel z natáčení na Barrandově jako několikanásobný vítěz soutěže, to tehdy ještě žila máma a moje zdraví bylo dobré, anebo když jsem jednou náhle pocítil, že láska tu na světě může existovat i pro mě. To byly natolik silné nápory, pocity štěstí, že se nedají vypovědět. Kéž se tyhle okamžiky dají zavřít do kouzelné klenotnice a tu pak otevřít třeba v časech nejtěžších. Tak takhle krásně, stručně a výstižně nám to popsal Michal Sedlák z Myšlína. No a já myslím, že to jsou nádherná slova na závěr celého toho našeho dnešního večerně nočního povídání. No a protože jsme na konci noční linky, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost vám všem, za příspěvky do noční linky. Loučí se Jitka Lukešová. Pokud jdete spát, tak jako vždy vám přeju krásnou noc, krásné sny. A pokud jste se rozhodli, že budete ještě bdít, tak vězte, že pro vás máme spousty dalších nočních pořadů připravených, tak doufám, že si u nás vyberete. No a jinak vám přeju krásnou noc, úspěšný pondělní den a brzy ve vysílání se zase budu těšit s vámi se všemi naslyšenou. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer s divadlem pro vaše uši. To dnešní začíná tak trochu jako pohádka. Žili byli na světě tři kamarádi. Rudolf Hrušinský, Josef Kemmer a Vladimír Salač. Každý z nich tu po sobě zanechal něco ze svého hereckého umění na jevišti, na filmovém plátně nebo v televizi a samozřejmě taky v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem si nedávno po jednom z představení v Divadle na Jezerce povídal s tamnějším principálem Janem Hrušinským, stejně v tu chvíli kolem nás byli určitě všichni kolegové jeho tatínka, paní Dana Medřická, Jana Hlaváčová, Miroslav Macháček, Josef Kemr a mnozí další. Ostatně najdete je všechny na fotografiích ve výpravné knížce Rudolf Hrušinský 100 rozmarných let, v níž nechybí, jak už patrno, nejenom z názvu, nikoli let, ale lét, a samozřejmě i z úvodní fotografií na obalu, taky vzpomínka na chvíli natáčení filmového rozmarného léta. A tak teď na pana Rudolfa Hrušinského zavzpomíná nejen jeho mladší syn, ale i režisér Jiří Menzel.
2: Přál jsem si pracovat s Rudolfem Hrušinským už od svého prvního filmu. Měl jsem ho rád od dětství. Hrál v českých filmech většinou floutky a záporné role buržoazních synků. Už tím mi byl sympatický. Donesl jsem mu scénář rozmarného léta do jeho vilky v Nuslích. Vzal ho mezi dveřmi do ruky a nic mi neřekl. Pak jsem se za ním rozjel do Plané nad Lužnicí, kde měl chatu. Byl tam sám, seděl nad splávkem, mlčel a koukal do vody. Sedl jsem si vedle něj, mlčel a koukal taky. Nechtěl jsem ho rušit. Za celé odpoledne jsme si řekli asi tak 20 slov. Na otázku, jestli scénář četl, jen pokýval hlavou. Jestli se mu scénář líbí, jsem se ho už zeptat neodvážil. Vzal jsem sebou do Plané cívkový magnetofon a pouštěl mu Nat King Cole. Koulův medový hlas se hodil do toho slunného odpoledne, klidné hladiny řeky a palouku na protějším břehu. Když dozněl Koulův Stardust, Rudolf se nadechl a dlouze a něžně vydechl. Ještě. To bylo jedno z těch 20 slov. Pustili jsme si Stardust ještě několikrát a potom jsme jen seděli, mlčeli a poslouchali Nat King Cole. Smrklo se. Rudolf nechytil nic.
3: Jazz má Rudolf rád. Sedí ve své pracovně, kouří jednu cigaretu za druhou a ví, že má jen několik málo chvil pro sebe. Je na vrcholu tvůrčích i fyzických sil. Ve všech jeho pohybech i gestech jsou na jevišti přítomni jeho tatínek a maminka. To, co bytostně potřebuje, je profesní realizace. A k té má v 60. letech tolik příležitostí, že pokud ho nenajdeme na filmovém place, najdeme ho na jevišti nebo v televizním studiu. Rudolf má za sebou různá setkání. Z mnoha z nich vznikla velká přátelství, z nichž některá jednou nazve těmi celoživotními. Milých, zábavných i laskavých lidí má kolem sebe hodně. Ale Josef Kemr je jenom jeden, stejně jako byl jenom jeden Vladimír Salač. Pouto, které vzniklo v době, kdy se všichni tři profesně teprve formovali, je léty i zkušenostmi prověřené dostatečně a dennodenní setkávání jen potvrzuje jejich společnou souhru. Kemr a Salač v podstatě patřili do rodiny Hrušinských. Hrušinský ví, co je herecká práce. A ještě něco. Hrušinský přijímá pokorně svůj úděl herce. Zkouší někdy 3 až 4 hodiny v kuse a ani na okamžik si nesedne, ačkoliv z něho pot jen lije a je unavený, zatímco jeho mladší kolegové si sednou, aby si odpočinuli. Alfred Radok v časopisu Květy 5. listopadu 1966. V roce 1960 oslavila Eva 32. narozeniny. Je manželkou, matkou, přítelkyní, řidičkou, hospodyní i manažérkou. Vším, čím je potřeba. Když jí chce její muž něčím obdarovat, přiveze jí z natáčení filmu 31 ve stínu nůžky, na kterých je napsáno Made in England. Nůžky, které je možné sehnat ve všech papírnictvích i galanteriích, řekli byste. Jenže Rudolf to nevěděl a Evě to nevadilo. Při natáčení Bílé paní se Hrušinský ještě více zblížil s Milošem Kopeckým, s nímž se poznal už během realizace Švejka. Miloš jezdil do Plané rád a většinou tu zůstával i několik dnů, pokud to pracovní vytíženost obou dovolila. S Rudolfem spolu mlčeli u řeky, pili fernet, kterému Kopecký říkal Francouzák chudých. Rudolf Hrušínský miluje divadlo a umění, ale takových nás je, jenže umění miluje Rudolfa Hrušínského a takových je jako šafránu. Je to oboustranná láska, krásná věc. Miloš Kopecký v Divadelních novinách 29. prosince 1965.
4: Zatímco na jevišti nebo před kamerou herec přečasto touží, aby záběr spěl ke konci, v životě je tomu právě naopak. Tady si člověk přeje a touží, aby opona spadla co nejpozději. I bez podlesku.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vždycky jsem se těšil na návštěvu Jana Třísky. Byl vtipný a uměl všechny bez rozdílu věku spolehlivě rozesmát. Vždycky nás dovedl překvapit a pobavit. Jednou mi třeba podával vojenský nůž, bajonet, se slovy: nikde

0: Za chvíli přijde Karel. Celou dobu, co nám servírovala dort a čaj, jsem přemýšlel, jak by se tam ten pan Čapek mohl objevit, když přece zemřel, nebo snad přijde? Bylo mi 10 let a do té 10leté hlavy to nějak nešlo. Samozřejmě měla tehdy na mysli svého bratra Karla Scheinfluga. A ten přišel. V 60. letech byl Rudolf v jednom kole. Dlouho mu ale tělo nedovolilo, aby příznaky únavy a vyčerpanosti ignoroval. Za ta léta, kdy se nešetřil, najednou platí i z úroky. Točil jsem ve dne v Praze s Angličany 31 ve stínu a na noc mě vozili do Blatné, kde jsem zase s Podskalským dělal Bílou paní. Takhle jsem to provozoval týden, spal jsem jenom v autě. V pátek jsem jel se synem Rudolfem na chatu a vezl nás barandovský šofér. Věděl jsem, že přes víkend mám volno a odpočinu si. A cestou mě to vzalo. Úplně školní případ. Prudké pálení uprostřed prsou a vystřelování bolesti do stran. Nechal jsem to být. Až v pondělí jsem se zmínil Podskalskému a ten mě okamžitě odvezl do Strakonic ke svému známému doktorovi. Tam mi natočili EKG a už si mě tam nechali. A tak Rudolf prožije svůj první infarkt a po pobytu v Poděbradských lázních se bez větší zdravotní kázně znovu vrací do pracovního procesu. Hrušínský má v sobě ponorné řeky. Pracují v něm. Má dar vyprávět divákovi o jejich plynutí střídmě, neokázale, cudně a mužně. Vždycky se zatajeným, něžně lidským chvěním. A zdá se mi dokonce, nevím, jestli to je jen můj trvalý pocit, s jakýmsi neustále přítomným odstínem smutku. Tichého, smířeného a moudrého. Sergej Machonin v Divadelních novinách v květnu 1962. V červnu roku 1965 přijel za Rudolfem do Plané nad Lužnicí Otomar Krejča a dal mu text inscenace Maškary z Ostende. Doufal, že Hrušínský ukončí angažmá v Národním a přijme nabízenou práci v nově vznikajícím divadle Za branou. Seděli tehdy na obědě v restauraci u Machoňů, kam hrušínští chodívali nejraději a kde měli i svůj štamgastský stůl. V paměti mi z toho dne zůstaly vzpomínky, podobné rychlým filmovým střihům. V poledne Krejča přesvědčivě vypráví o plánech divadla Za branou, odpoledne sedíme na zahradě u chaty a Krejča zaníceně pokračuje v plamenném přesvědčování o atraktivitě dramaturgického plánu nově vznikajícího divadla Za branou a najednou je večer, sedí se na dřevěné lavici u ohně a Krejča stále ještě pokračuje ve výkladu o zamýšlených kvalitách právě se rodícího hereckého souboru. Táta, který byl známý tím, že řekl maximálně 2 věty za hodinu, při loučení s Krejčou pronesl. Tak jo, děkuju, já si to přečtu. Nakonec se rozhodl zůstat v Národním divadle, kde ho do konce 60. let čekají nejlepší role i divadelní režie. Těžko usuzovat, jestli by měl v divadle Za branou stejně krásné nebo ještě lepší herecké i režijní příležitosti. Faktem zůstává, že v roce 1965 nemohl tušit, že osud obou divadel vezme brzy nečekaný směr. 2. srpna 1967 mělo v New Yorku premiéru filmové drama režiséra Normana Joycena V žáru noci, do kterého se Rudolf okamžitě zamiloval, i když pro něj jméno právě tohoto režiséra znamenalo hořkou vzpomínku. V roce 1966 nabídl Joycen Rudolfovi roli ruského generála v připravovaném filmu Rusové přicházejí, což totalitní režim zakázal. A Rudolfovi byl pro jistotu zabaven i cestovní pas. Roli původně zamýšlenou pro Hrušínského hrál nakonec herec Alan Arkin a celkem získal snímek 5 Oscarových nominací. Co by tato nabídka znamenala pro Rudolfa a jaké další možnosti by díky ní získal, kdyby mu ji režim dovolil realizovat?
1: Já jsem dostal několik nabídek, velice dobrých. Byla to anglická agentura Al Parker, která zastupovala Oliviera třeba. A nabídli mi zastoupení pro Spojené království, že? Poslali mi smlouvu a protože šlo o právní věci, že? Tak jsem ji dal na Prago koncert a

leží do dneška. Pak to byl americký, já nevím, jak on se měl, Kroner, nebo tak, takhle nějak. Byl to člověk, který zastupoval Voskovce. A Tverik mi tenkrát říká, dědo, já člověče, já se celý život snažím, aby mě zastupoval a on si vybere tebe. Taky k tomu nedošlo, samozřejmě, protože už mě nepustili. Nepustili nikam.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu na začátku mluvil o přátelství mezi Rudolfem Hrušinským, Josefem Kemmerem a Vladimírem Salačem. Ve filmu spolu třeba v mládí studovali za školou. No co na tom, že ten poslední z té trojice neměl třeba takové herecké štěstí jako jeho kolegové. Ale jak už jsme slyšeli, jsou přátelství, která vydrží celý život bez ohledu na nějaké herecké úspěchy nebo neúspěchy. Vladimír Salač byl kdysi v rozhlase hostem, dnes by se řeklo, virtuální kavárny nad řekou a četl v ní jednu z literárních povídek. Ty další doplní Bohumil Bezouška a hostitelem nám bude Jiří Šašek.
2: V kavárně nad řekou se šeří, brzy bude tma. Tam někde za sedmi horami a sedmi řekami už rozžaly světla v ulicích a tady hoří, šlehá a čadí metrový plamen. To je zvláštní, jak se u ohně pěkně povídá, co?
3: Začátkem letošního léta se mi podařily dvě úžasné věci. Především jsem se seznámil s báječným děvčetem. Já vím, to se mezi mladými lidmi stává dost často. A pak sehnal jsem náhradní baterie do tranzistoru. Tedy podařily se mi dvě úžasné věci, souhlasíte? No. To si myslím. Pochopitelně jsem si bral na vzájemná setkání tranzistor s sebou. Kdyby člověku došla řeč, pustí hudbu. Kdyby nebyla hudba, lze mluvit o tištěných spojích. A člověk s tranzistorem si přece jen jinak připadá. Za nedělního večera jsme zamířili do sadu. Patříme mezi ty, kteří rádi chodí po parcích. Věřiny rodiče mají televizor, není je tedy možno podplatit lístky do biografu, a moje bytná má velmi bujnou fantazii. Co pak asi hrajou, řekla jakoby jen tak Věra. Okamžitě jsem vyhověl nevinné ženské zvědavosti. Tranzistor vydal rik, ne tak docela nepodobný aréně s bíčími zápasy. To je přece, no ano, samozřejmě, to je přece Československo-Brazílie. Krista pána, jak jsem jen mohl zapomenout. Na tomto malém příkladu vidíte, jak člověk citově postižený může zapomenout i na historické okamžiky dějin. Věčná mi za to hanba. Představte si neotevřít tranzistor, jak bych se byl býval v pondělí plížil uličkou hanby a opovržení. On neposlouchal, neposlouchal. Usedli jsme. Za námi v patách se připlížila druhá dvojice. Pardon, povídá mužská část té druhé dvojice. Bude vás to moc zlobit, když si přisedneme k vám? To je strašný, všecky lavičky natřou, lepí se to, akorát tahle ne. Lavička je veřejná pro každýho, řekl jsem ledově. Jiří, pravila ženská část druhé dvojice. Já jsem tak ráda. Moment, znervoznila mužská část a přiklonila se ke mně. A pak si s úlevou oddychla. Strašné nebezpečí bylo odvráceno od svatyně. Usedli jsme patrně na nejkrásnějším místě Petřína, neboť za námi, před námi i vedle nás usedali dvojice a tichonce se nakláněli k nám tak, jako květy za sluncem. Nejsem sobec, pustil jsem tranzistor co nejhlasitěji. Děkujem, ozvalo se pod lavičkou. Ulekaně jsme sebou trhli. Ne, pod lavičkou nikdo nebyl. To jen z blízkého křoví se ozvaly hlasy a nám se zdálo, a jak padalo podvečerní šero a tma houstla, tu se kol nás rozprostřel kruh ohýnků z cigaret. Tak nějak vypadají vlčí oči, které čekají kolkořisti. Ne, ne, to není správné přirovnání. Vlčí oči planou nehybně, kdežto ohýnky cigaret se nervózně třepotaly vzduchem. A jak šero houstlo, položila si Věra jen tak lehce, z lehínka hlavu na moje rameno. Přitáhl jsem jí blíž a docela blizonko tváře jsem se naklonil. Gól! Zařičeli lavičky, traviny i křoví a ohýnky cigaret vylétly k černému nebi jako rachejtle na 6. července. Věra odsedla a řekla rezolutně. Zavři to, prosím tě. Věro, prosím tě, žadonil jsem. Půjdu, řekla. Vypěl jsem tedy přijímač. A tu se z okolních křovin, travin i laviček ozvaly takové hlasy nevole, až mi přejel mráz po zádech. Večerním šerem se ozvaly hrozivé kroky davu, který mířil k lavičce, kde jsme seděli. Podívej se, kamaráde, ozval se jakýsi hlas. Nebuď sobec a odevři to. Tady nejde o špás, tady jde o vlast. A tehdy jsem poznal Věřino dobré srdce. Že se necháš takhle prosit. Takový zajímavý zápas. Slečno, vy jste anděl, zahučelo zleva z křoví. Zítra večer v 6 u muzea, přijdu s bílým karafiátem, křikl někdo zprava. Nezřetelné postavy kolem nás zahučely smíchem. A já zapěl tranzistor. Zápas skončil a my se zvedli. Křoviny i stráň zahučely dík. Chápeš, před čím jsem tě zachránila, řekla Věra, když jsme přicházeli k refíži. Jedině díky jí jsem nebyl byt, samozřejmě. To je zajímavé. Ženy nás vždycky moc rády zachraňují z toho, kam nás sami vecpali. Ale proč my jsme jim za to vděční, přátelé?

0: Od řeky zavála vlna teplého vzduchu a plameny ohně vyskočily vzhůru. Kolem je už noc, hluboká a temná. V takových chvílích se nejlépe vyprávějí půlnoční příběhy. Trochu cimbuří starého hradu, sem tam bílá paní. Ale ne, snad něco modernějšího. Půlnoc ať zůstane půlnocí, ale bílá paní nechť se změní v bílou slečnu. Zkusme to.
1: Hodina duchů už pomalu končila, když jsem dospěl k názoru, že včera narozená mistrova dcerka je již dostatečně oslavena a po delším loučení jsem se opět nadýchl čerstvého vzduchu. Nespěchal jsem, protože tak jako tak se mnou zítra nebude doma mluvit ani truhlík na uhlí, a tak jsem se v náladě více než dobré doloudal k řece. Dle železných zákonů zlomyslnosti noční tramvaj odjela asi před 10 minutami a tak jsem měl celou půl hodinu k pozorování řeky, ulice k bráníku a po uličních hodin, které houževnatě ukazovaly 11, čímž klamali noční poutníky. Básník by řekl, že jsem tam byl sám s měsícem a řekou. Jako technikou pokažené dítko tohoto století jsem nepřikládal těmto skutečnostem velký význam. Spíše moji pozornost upoutala dívka, která mezitím také přišla čekat na svou další dopravu k domovu. Opírala se o zábradlí nad řekou a dívala se na měsíc, který asi byl sympatičtější než já. Bylo vidět, že miluje slunce a dovede ho využívat k zvýšení svého půvabu. Připadala mě jako veliká dvoubarevná kočka z barvy tmavé broskve, což byla barva jejich nohou a paží, a z oslnivě bílé sukně a svetříku. A přimyslíte-li si k této barevné kombinaci ještě smolnou černy vlasů, pochopíte, že jsem dospěl k názoru, že čekání ve dvou bude rozhodně příjemnější. Než jsem se stačil přiblížit a oslovit jí, kvikly brzdy. Kde se vzala, tu se vzala červená Felicie. Zastavila těsně před dívkou a z ní se vyhoupl elegantní mladý muž. Ano, přesně jako v kině. Darebák, předběhl mě. Ale dobře mě tak, kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Byl jsem bohužel tak daleko, že jsem neslyšel, o čem je řeč. Asi k nenápadnému seznámení předstíral neznalost pražského místopisu. Jasně předstíral, protože vůz měl pražské číslo, jak jsem později zjistil. No, a teď si přisedne k němu. Kdepak takovým lidem by se vůbec neměli vozy prodávat. Nějak se mi i nadálku zdálo, že rozhovor se mění v monolog. Elegant brzy spotřeboval dary svého ducha konverzačního a začal zprvu nenápadně, pak čím dále tím živěji gestikulovat. Přecházel z larga přes tremolo do fortissima. A náhle, docela bez předchozí slovní přípravy, padl políček, aneb jak my, lid prostý, říkáme facka. Ale ne nějaká divadelní nebo koketní, nýbrž taková, o které se říká jako dům. Až to plesklo. A dívka se otočila a odcházela. Ústup insultovaného elegána měl být vzhledem k jeho motorizovanosti bleskový, leč opět zaúřadovaly zákony zlomyslnosti. Ne a ne odstartovat. Přiblížil jsem se, protože hrozně rád radím. Zdvořile jsem se dotázal, cože na tom má. Rozhněvaný mladý muž odpověděl pouze jedním slovem, které trávníček uvádí s poznámkou, že jde o výraz vulgární. Motorizovaný elegán mi teď byl docela sympatický. No jak pak by ne, když jsem si představil, že tu facku jako dům jsem docela snadno mohl dostat já.
0: Každý závod každé cenové skupiny má svou specialitu. Bramborové placičky, či maďarský guláš, či řízný mok, či nejpomalejší obsluhu, či vrchního, co se rád přepočítá. Kavárna nad řekou nemůže tedy zůstat pozadu. A proto v kavárně nad řekou tedy zavoní káva. Kde pak asi jsou titěrné porcelánové šálky? Ale ty přece patří tam někam na všechny světové strany, kam se za týden dva vrátíme. V kavárně nad řekou se čepuje do plechové misky sběračkou. A káva chutná přesně podle receptu. A jen co se roznesou šálky, jen co osvěží první vřelý doušek, budem vyprávět.
2: Já, vážení, já jsem prodal rádio, televizi. Babičce jsem daroval gramofon. Desky ty jsem rozlámal na drobounké kousky a teprve teď cítím hluboké zadosti učinění. A vás, přátelé, vás varuji před všemi těmi pekelnými přístroji, hudby a hlasu. Radím vám dobře, ničte magnetofony, rozšlapávejte gramorádia a zacpěte si uši před všemi těmito lákadly. Jestli váháte, tak si poslechněte můj otřesný příběh. 5 roků jezdím za rodinou do jižních Čech, až za Soběslav, týden co týden, protože jsem řádný člověk a miluji pořádek. Před nějakou dobou zavedli pro poučení a obveselení cestujících vlakový rozhlas. Prosím, to je jistě vynález, o kterém jsem si já myslel, že má budoucnost. Nám stálým cestovatelům rozhlas časem nahradil pohled z oken i hodinky. Věděli jsme například, že než dojedeme do Říčan, uslyšíme řadu dobrých rad, jak se chovat ve vlaku, abychom nepili uhřátí a nevyskakovali z rychlíku za jízdy. Pak nějaká ta reklama na dětský zásyp anebo šampon a už tu byly Čerčany a potom dechovka. Tou dobou pravidelně usínám. Ne, nebojte se, já nepřejedu. Zvykl jsem si totiž jako kanár na hodiny s kukačkou. Začne zpívat sotva to v nich zachrastí. A já se zase chystám vystupovat, jakmile se ozve vodník Čochtán. To jako pan Verich. No, však to znáte, jak tehdy zapálil Třeboň a jak mu došly sirky a jak ten scout si dával na pás reklamu, že je připraven a pak nebyl. No, ještě ho má schovanýho. Prostě vodník Čochtán ze Zlaté Stoky, okres Třeboň. To je pro mě znamení domova. Jednou jsem takhle jel na dušičky večerním rychlíkem, mlha, chladno, takové typicky dušičkové počasí. Ve vlaku bylo proti všemu očekávání a zvyklostem teplo. Stočil jsem se pěkně do rohu, kabát přes sebe a dřív, než jsem stačil vyslechnout dobře míněné rady a porady, už jsem usnul. Náhle v polospánku zaslechnu známý hlas. Ještě ho mám schovaný. No nazdar, Čochtán! A vlak už stojí, chytím kabát, aktovku a vyletím ven jako raketa. A jen jsem přistál na peroně, vlak se rozjel. Rozlížím se a hrome, to jsou teprve Olbramovice. A rychlík si to sype bezemne k táboru. Zeptal jsem se ještě železničáře, jestli to jsou skutečně Olbramovice. Pro jistotu, víte? No, rozespalému člověku se může ledacos přihodit. A on vám mi povídá, jo, tak to vy jste taky vystoupil podle Čochtána z vlakového rozhlasu. To museli v tom vysílání nějak přehodit pořadí, protože vy jste už 6.

La la la la, jen je do zpěvu. Podzimní déšť okno smívá, kytička už není bílá, ale ty zdál, moje milá. Tra la la la la, jen mi do zpěvu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: No a posledním do hereckého a lidského trojlístku v tom přátelství tří českých herců, Rudolfa Hrušinského, Vladimíra Selače a Josefa Kemra, už zbývá právě jenom Josef Kemr, kterého si dnes v Divadle pro vaše uši připomeneme ve šťavnatém dialogu s Josefem Somrem. Poustevník Ivan a kníže Bořivoj v apokryfu Františka Nepila, Noc a skála. A to celé v režii Jiřího Horčičky. Krásně se to poslouchá i po letech. Inu, kdo umí, ten umí. Tak všechno dobré a ve zdraví zase brzy naslyšenou.

0: Halo! Tak, to je tvůj konec!
1: No!
0: U všech čertů, jak to, že honíš v mém lese mou laň?
1: V tvém lese tvou laň? V mém lese mou laň, když už...
0: V čím lese čí laň?
1: V mém lese mou laň.
0: No to se povedlo, v jeho lese jeho laň. Jeho.
2: Tak jí podoj.
1: Cože?
2: Aby si jí podojil, když je tvoje.
1: Já a dojít?
2: Jestli se nechá a ona se nenechá. Od tebe ne. Ode mě jo. Protože je moje.
1: Tvoje?
0: Chudinko moje upocená, beruško moje uřícená, ten tě zřídil, holomek.
1: Cože?
2: Ne, nic studeného ti nedovolím, uvařím ti čaj.
0: Kde pak studený?
2: Slez toho koně, vzácný pane, tady máš na dobu a přines vodu.
1: Přines vodu.
2: No přines vodu.
1: Já
2: no tak nelelkuj a přines vodu.
1: Přines... Víš, kdo já jsem?
2: Představíme se až potom. Ke Sturance vede tahle pěšinka. No co stojíš?
1: Prve si ukazoval na druhou
2: prve
1: stranu.
2: Prve jsem neukazoval nikam.
1: To teda ukazoval.
2: To teda neukazoval. Já přece vím, kde je v mém lese u mé jeskyně moje studánka.
1: V jeho lese, u jeho jeskyně, jeho laň a jeho studánka. To se teda bavím. Dvezníku, já jsem, dvezníku, já vodu.
0: Prosím.
3: A k čertu.
2: Vodu.
3: Zapomněl jsem, že zde nemám svého věrného sluhu.
0: Vodu.
3: Vodu. Laskavě.
0: Vodu.
3: Pro vodu sám.
2: Ukážu ti svůj příbytek, jestli tě to zajímá.
3: Nechám ho pást volně, jestli ti to nevadí.
2: Máš pěkného koně.
3: No, to je arabský hřebec.
2: No, to zase není, to jo. By musel mít menší hlavu a víc vykulené oči.
3: Oči.
2: Ale pěkný je. Jak pak si k němu přišel?
3: Mám vlastní stáje.
2: Ty vůbec vypadáš na dost zámožného chudého šlechtice. Co pak si vlastně zač?
3: Nelekej se, ale jsem kníže Bořivoj. Ale zůstaň stát, nemusíš přede mnou klekat. A ty jsi kdo?
2: Nelekej se, ale jsem poustevník Ivan. Ale taky si neklekej, já jsem v jádru prostý člověk. Tak tohle je moje sluj, velmožný pane.
3: Tak takhle bydlíš. Máš to tu pěkné.
2: Ale kde pak, ještě to není takové, jaké by to mělo být.
3: Ale no co, to nejnutnější tady je. A být z toho víc, tak by ta jeskyně byla přeplácená.
2: No ne, ono by to chtělo například přivalit ještě jeden kámen pod hlavu na spaní.
1: Co, taky máš radši víc pod hlavou?
2: Když mám málo pod hlavou, tak hrozně chrápu.
1: Je, já taky, já zrovna tak.
2: Já nemohu ani spát, pane, jak drnčím, když chrápu.
1: Já taky, já zrovna tak. A počkej, taky se v tom spánku slyšíš?
2: Že to je to nejhorší. Jo. Slyším se a nemohu se probudit, abych přestal.
1: Jo.
2: Takže celou noc nezamhouřím oka.
1: Zrovna tak, jako já.
2: Do bílého dne.
1: Hlava taková,
2: jako snop.
1: Jako
2: snop.
1: Podívejme těch snůbků. Co ti to visí pod stropem za snůbky?
2: Léčivé bílý, velmožný pane. Z toho jsem vařil čaj pro svou laň.
3: Moment. Pro mou laň. Ale zatím si ji nech, já ti ji propůjčuju k užívání.
2: Nebudu.
3: Ale je to moje laň.
1: Počkej.
3: A načí je tohle? Že to tak divně voní.
2: To je koní trut.
1: Koní co?
2: Koní trut. Ten se dává při srdeční vadě a melancholii.
1: Je, to já mám, to mám. Já mám tak vané a melancholické srdce, že se za ně až stydím.
2: No, za to ne.
1: Počkej, tohle ale voní jako fialka.
2: No, taky, že to je fialka. Proti...
1: Co?
2: Proti záduše.
1: Proti záduše.
2: No.
1: Na tu,
4: Na to já asi zajdu. Jak přijde chladno, ano, že, ano, ano, já, že já nemohu popadnout dech.
1: A vydechnout?
4: No to už vůbec ne. Já vdechnu
1: a nemůžu to dostat
2: no,
1: ven.
2: No na to je fialka k nepřekoná.
4: Ano.
2: Zrovna tak jako tadyhle starček proti zacpání jater.
4: Jater, co já s tím zkusil? Svému největšímu nepříteli bych nepřál zacpání jater.
2: Moment, velmožný. A nebyly to ledviny?
4: Ledviny? O těch mi už vůbec nemluv. Když mě chytnou ledviny, tluču hlavou do zdi.
2: Kameny.
4: Tluču hlavou do zdi.
2: Kameny.
4: To spíš snesu zacpání jater.
2: A špičaty.
4: Zase mě berou. Dveřníku, kočičí kůži!
2: Zapomněl jsi, velmožný pane, že zde nemáš svého sluhu.
4: Aha, učerta.
2: A kočičí kůži zahoď. Co? Je stejně jenom na zahřátí. Lepší je jahodové té. Po něm pak aspoň nepřichází...
4: Co?
2: Hučení v uších.
4: Hučení v uších. Vidíš? Mám.
2: Že jo?
4: Dnes a denně, jako bych seděl...
2: U splavu.
4: U splavu.
2: No jo, kdy to povídá.
4: Ano, u splavu, ano, tak. Já si už nejednou říkal, že snad nejsem ani kníže, že jsem snad spíš vodník. Mně to tak rozčilovalo.
2: Na to jsou zase hluchavky.
4: Ano, to se dá léčit.
2: Rozčilení? To se dá těšit. Rozčilení hluchavkami a leknutí čekankou. Leknutí a bušení srdce.
4: Co já se narozčiluju a srdce...
2: Bu.
4: Ano, že? Ano. Že? To mi tluče kolikrát od rána až do noci. Včera jsem se například tak rozčilil, že z toho ještě teď rudnu. Hele, že z toho rudnu. Podívej se na mě, že z toho rudnu.
2: No jo.
4: Ano,
2: a jak? Oh. A já vím proč.
4: Schválně proč.
2: Ty máš dceru.
4: Mnohem hůř. Já mám syna.

0: tak mi pověz o svém synovi, velmožný pane.
1: Můj syn...
0: Ale půjdeme na to před jeskyní. Nebude ti vadit, když přitom podojí.
1: Mně ne, mně rozhodně ne. Ty dojíš na večer?
0: Na večer a ráno, jinak by se jí to z...

0: A já mám dneska svátek.
1: Pojď, malička, no pojď. No, povídej, velmožný pane.
2: Tak můj syn...
1: No, Beruško, tak.
2: Můj syn,
1: neboj se,
2: drahý od...
1: No.
2: Ale...
1: No, no, co ten tvůj syn? Povídej.
2: Můj syn, drahý oče Ivane, můj nástupce.
1: Hodná,
2: a kdyby se něco se mnou stalo, už by to mohl pomalu za mě vzít.
1: Neboj se.
2: Se zbláznil.
1: Zbláznil.
2: Jo, do holky.
0: Za okny hasne den a rosou zvlhla tráva. Máš vlasy jako len a slunce ti v nich spává.
3: Ty tak divně zpíváš, Vratislave. Zaspívej mi to ještě jednou, ale tiše.
2: Zblázní se do holky, kterou jsem našel v lese. Do sebrance.
1: Jak to našel v lese?
2: No, při lovu. Jedu, oštěp v ruce, jelení zadek před očima a najednou tam leželo nemluvně. Holka. Někdo ji tam prostě odložil.
1: A že jí něco nesežralo. Nemluvně ta jsou přece chutný, že ano? No to se divím. Tady bývával takovej vlk, ten snad nic jiného než nemluvňata ani nejet. Nejraději tedy nemluvňata, potom lezouny, ale batolata ne. Ty na něj byly už tvrdý.
2: No, ale ta holka tam prostě ležela. Nebyla tedy sežraná?
1: Ne.
2: No ne. To bych měl o starost míň.
1: A tvůj syn se zamiloval do toho nemluvňete?
2: Bohužel. Holka to byla. Já ji odvezl domů, ona nebyla ničí, tak jsem ji dal na vychování své klíčnici.
1: A je hezká?
2: Ale hezká, taková stará megera to je. Vždyť je jí taky už, já nevím, 60, 70.
1: A té klíčnici je kolik?
2: Cože?
1: Kolik že je té klíčnici?
2: Ale, no té klíčnici je 60, 70, ne té holce. No
1: jenže já se ptám na to děvče, jestli je hezké. Jestli by slušelo tvému synovi, velmožný pane.
2: No samozřejmě, že je hezká. Já bych přece nesebral v lesích nějakou ochechuli.
1: No tak.
2: Jenomže pochop, drahý otče. Já jsem přece kníže. A žádný kníže přece nemůže přemýšlet v takových pojmech, jako jestli je holka, do které se zbláznil jeho syn, hezká, co?
1: No pokračuj.
2: Takový kníže musí neustále mísit dvě vlastnosti. Rozvahu a odvahu. Rozvahu k oběti, odvahu k sebeobětování.
1: Na to má přece lidi.
2: Lidi?
1: No proč by obětoval sebe?
2: Přál bych ti vidět ženu některého knížete zblízka.
1: Osud mi dosud nepopřál.
2: No vidíš. Tři lány sušené čekanky by ti někdy nestačily na to leknutí. A to ve dne ještě ujde. To bývá zabalená do brokátu a sametu, ověšená drahým kamením, ale ta hrůza vidět jí, drahý otče, po svém boku po ránu. Jeden vlas takhle, druhý takhle, třetí buchví kam.
1: Usta hromu, proč jí teda bral?
2: Třeba proto, že jeho země potřebovala hradbu hor proti sousedu ze severu. A tu mu ona přinesla věnem. On se otče Ivane musel obětovat, aby si jeho sedláci a dřevaři a uhlíři a kameníci a dveřníci mohli v bezpečí brát holky jako cumel. Veřníku! Veřníku!
1: Zde nemáš svého věrného sluhu, velmožný pane.
2: No tak vidíš, dveřník. Dveřník si zrovna vzal holku jako cumel.
1: Dobře, ale když už ten kníže, rozumíme si, má hradbu hor proti sousedu ze severu, tak si přece jeho syn, rozumíme si,
2: ano,
1: nemusí brát nějakou maškaru.
2: Ale musí.
1: No.
2: To potřebuje přece hradbu hor i proti sousedovi ze západu.
1: Tak ať tu hradbu dobude.
2: Vyženit. To je lepší.
1: Chudák, takový syn.
2: Mezi námi, drahý otče, může se stát, že takový nějaký syn, rozumíme si?
1: Rozumím.
2: Spotřebuje 20 lánů čekanky, až ji spatří.